0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vážení kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Co jsme pro vás na tuto sobotu připravili? Tak nejprve navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. To se vám bude líbit. Potom poradíme s chovem fretky a zaměříme se také na údržbu zahradního grilu. Nebude chybět několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o česání třešní. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Exotická zahrada v Přibicích u Brna je oázou, kde máte pocit, že jste v jiné, skutečně exotické zemi. V jezírku se prohánějí barevní kapři, voda zurčí a kolem vás je řada zajímavých rostlin, které znáte jenom z času své drahé zahraniční dovolené. S mikrofonem se za pěstiteli i nadšenci pro nevšední zeleň vypravila naše hobby redaktorka Jarka Vykoupilová.
2: Banánovníky, 400letý olivovník, citrusy, kiwi, čínské datle, melouny a třeba i 80 druhů palem. Tohle všechno se skrývá v exotické zahradě v Přibicích, kde mě vítá dvojice odvážných mužů, Jiří Michná a Miroslav Effenberger.
3: Ten nápad vznikl už možná před 30 lety a doma už jsme si pěstovali svoje fíkovníky, různé druhy palem a podobně a postupně se ta vášeň přetavila až v takové šílenství naše a tím, že jsme potřebovali tu plochu podstatně zvětšit, aby se to, co tady je, všechno semka vešlo, tak jsme vybudovali tady toto krásné místo s jezírkem. Máme tady i největší palmy v České republice, které mají přes 10 metrů.
2: Jak zvládají exotické rostliny naše zimy?
4: Tím, že už se klima mění, řekl bych v náš prospěch, tak většina rostlin, co dovážíme, tak jsou velice odolné. Dovážíme rostliny převážně ze severního Španělska, takže když to řeknu, olivovníky u nás bez problémů vydrží do minus 12 stupňů.
3: Jeden z těch nejzajímavějších kousků je takzvaná medová palma, to je Jubea chilensis, je to chilská palma. Ona zvládá taky teploty kolem minus 10 až 12 stupňů na list, je bez poškození a plodí nádherné plody ve velikosti menší švestky, které mají právě tu medovou příchuť.
2: Mají Přibice s ohledem na to, že to je nejsušší místo na Moravě, ideální podmínky k pěstování exotických rostlin?
3: My se posunujeme s tím klimatem tak, že to, co bylo před 30 lety v severní Itálii, máme dneska tady u nás. Vydrží bez problému granátové jablko, které tady dozrává do výborné zralosti. Už koncem srpna uvidíte v naší zahradě zralé plody. Máme tady kaki, čínské datle, potom asiminu, což jsou vlastně indiánské banánovníky. Toto všechno jsou jakoby exotické plody, které tady se dají pěstovat. Nemají tady tolik škůdců, tak jako ve své domovině.
2: Právě ta péče celoroční o ty rostliny, radíte lidem i na co si dát pozor?
3: Dalším zásadním činitelem, který může negativně působit tady na ty rostliny, je zvýšená vlhkost, a to zejména v tom zimním chladném období. Pokud odejdou, tak zpravidla vždycky tady u nás v naší oblasti odejdou na to, že jim odehní kořeny.
2: Jsme ve skleníku a teď momentálně se díváme na co?
3: Tady vidíte po jednotlivých letech, jak ty rostliny vypadají. Jo, takže je to běh na velmi dlouhou trať, je potřeba mnohem víc trpělivosti. U té palmy to trvá mnoho i desítek let, než třeba poprvé vůbec vykvete.
2: Najdeme tady i vaši vlastní odrůdu fíkovníků.
3: Ano, je to odrůda pálava, kterou máme po mém strýci, který v obci Perná na Pálavě ji pěstoval už minimálně od roku 1960 a je to odrůda, která už se tam daleko dřív pěstovala.
1: Bez nadšení by se tomuto projektu asi nedařilo. Pokud si chcete užít pohodu ve stínu palem a zažít příjemný výlet na jižní Moravu, exotická zahrada v Přibicích má v létě otevřeno ve všední dny od 10 do 17 hodin a v sobotu od 9 do 13 hodin. Co nás čeká za chvíli? Tak pustíme se do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Máme tady první dotaz a píše nám posluchač Libor z Meziměstí. Asi před 15 lety jsem si na zahradě zasadil třešeň Prunus avium. Dorostla do velkého stromu a každý rok je obalena květy. Většinou ale dozraje pouze několik třešní. Asi před 4 lety jsem se radil v zahradnictví a doporučili mi každý podzim rozházet na zem po obvodu koruny stromu hořký borax a na jaře ve dvou fázích udělat postřik stromu přípravkem Topaz 100 EC. Dále jsem měl na zahradě arboristu, který udělal odborný prořez. To bylo před 3 lety. Stav se trochu zlepšil, ale stejně bylo třešní jenom pár. Loni na podzim jsem zase rozhodil borax, ale na jaře jsem už postřik nedělal. Třešeň opět bohatě kvetla, objevily se první malé plody, ale většina z nich se postupně scvrkla a opadaly. Přikládám několik fotografií, na kterých je vidět celý strom i nedozralé scvrklé třešinky. No a my jsme o odpověď na tento problém požádali pardubického zahradníka Františka Hlubockého a ten nám doslova napsal: dle mého názoru už zbývají jenom dvě možnosti. Třešeň kvete v době, kdy už není v okolí žádná v květu a tudíž nemá žádného opylovače v blízkosti, anebo bude mít asi podobného škůdce, jako mají švestky, tedy pilatku. Tam pomůže postřik i hned po odkvětu. A ještě jeden malý doplněk, tady píše František Hlubocký. V minulých dnech jsme se byli podívat nedaleko nás v Pardubicích, kde ty ptáčnice rostou, a jsem si téměř jistý, že opad plodů má podobný důvod jako u švestek. Tady to bude nejspíš vrtule třešňová, takže by mohl pomoci postřik na mladé plody. Tady jich bylo napadeno také dost. Tak snad jsme trochu pomohli. A máme tady další dotaz.
1: Můžu v Pardubicích pěstovat nektarinku, nebo bude lépe broska?
0: Tak s tím by nám mohl poradit Ivan Dvořák z časopisu Zahrádkář.
2: No je to na uvážení. Jestli máte zahradu někde, kde jsou kolem spousty brzkvoní a velmi dobře dozrávají a jsou krásné, sladké, chutné, pak si vysaďte nektarinku. Ale jestliže máte zahradu a začínáte s ním a široko daleko není nic z takových, řekněme, teplomilných peckovin, radši si vysaďte broskev, abyste nebyla zklamaná.
0: A ještě jeden dotaz tady máme a na to se naši posluchači, zahrádkáři, často ptají.
3: Zda se keřičkovi rajčata zaštipují, nebo jak asi?
0: Na správné zaštipování rajčat, což se může právě v těchto dnech hodit, jsme se ptali plzeňského zahradníka Přemysla Písaře.
4: Tak já bych jenom chtěl říct, že k zaštipování rajčat můžeme otevřít téma, které jeden uvidí takto, druhý úplně obráceně. Já osobně bych vám doporučil u keřičkových rajčat ty rajčátka nezaštipovat, nechat je tomu svému růstu a tomu svému vývoji, maximálně potom někdy ke konci toho léta, začátkem podzimu, tak bych se snažil o to z toho keříčkového rajčete vylámat, vyštípat ty listy nebo ty výhony, u kterých víme, že i kdyby tam prostě ten květ vykvetl a ty rajčátka začala růst, že už stejně nedozrají do konce té sezony a spíš bych se na to podíval tak, ať ta rostlina má dostatek tepla, sluníčka a síly na to, aby vyživila ty plody, které tam do konce té sezony můžou dozrát. Na ten podzim nebo ke konci léta bych se na to podíval tímhletím způsobem.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Křeček, morče, zakrslý králíček, užovka nebo cvrčci. Prostě nejen děti chtějí doma chovat kde co. Možná se rozhodnou, nebo rozhodnete, pro domestikovaného tchoře, tedy pro Fredku. Tuším, co vás napadne jako první, naše hobby redaktorka Jolana Nováková také tak nějak nakrčila nos a zaběhla se zeptat na to podstatné k odborníkům.
2: Smrdí Fredky? To je otázka, kterou si asi položí každý, kdo by si chtěl Fredku pořídit. A tak jsem zašla za Magdalenou Šlikovou z klubu chovatelů a příznivců Fretek, která má s chovem bohaté a dlouholeté zkušenosti, abych jí tuto otázku položila.
3: Mokrý pes, tam ten pach je taky docela výrazný, takže ano, Fredky mají svůj pach.
2: Co budu pro Fredku potřebovat? Něco k jídlu, něco pro zábavu a asi klec.
3: Ideální je chovat Fredku v kleci. Pokud ji máme na volno, tak v bytě opravdu na ní číhá hodně nebezpečí. Fredka je zvídavá a vleze všude, je schopná vlézt na okno a vylézt otevřenou ventilací ven. A protože Fredky nemají odhad výšky, jsou schopné skočit třeba ze třetího patra a ty následky potom bývají fatální.
2: Prostě když nejsme doma, tak pobyt a pohyb Fredky by měl být zabezpečený, klec by měla být dostatečně velká, alespoň metr na 80 a na 50 centimetrů.
3: Musí být vybavená záchůdkem, na který se Fredka naučí velmi rychle chodit. Musí být vybavená napáječkou, závěsnými hamaky a miskou s granulemi a k těm granulem.

0: Umu má moc ráda ji žvíká a rozkousá a je schopná kousek té gumy sežrat, ucpe se jí střevo, pak to taky nedopadá dobře.
1: Fredka je spáč, prospí klidně 20 hodin denně, to jí někteří z nás asi závidí, ale alespoň na 2 hodiny bychom jí měli pouštět ven z klece a věnovat se jí, protože je to hodně kontaktní zvířátko. A ještě mě napadá otázka, pořizují si lidi častěji kluky nebo holky?
0: Já bych neřekla, že to je takhle. Já třeba vždycky jsem měla samce. Protože ten samec po té kastraci tak jako zmedvídkovatí, je víc mazlivější a holky jsou takový jako neřízený střely. Prostě se samičkou fakt se nenudíte, no ale ono se nenudíte ani se samcem.
1: Směje se předsedkyně klubu chovatelů a příznivců Fretek Majda Šliková.
2: No a já už jenom dodám, že reportáž, máte-li tu možnost, najdete také na webu našeho pořadu. A za chvíli se pustíme do grilování, tedy jak na to, a bude to s odborníkem a tím bude plzeňský šéfkuchař Martin Havlík.

nás trefí v číhl klína. Někdo má pletky rád, já reči sklenici vína.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Když je všechno hotové, práce udělána, pak začíná odpočinek a tím je v těchto dnech určitě grilování, které se stalo dalším českým národním sportem. Ať už na klasických grilech na dřevěné uhlí nebo na grilech plynových, Martin Havlík, šéfkuchař Gourmet klubu Bezejmená a také učitel odborných předmětů na hotelové škole v Plzni na Borech, griluje velice rád. Vedle domu má velkou pergolu s posezením, kuchyňskou linkou a vším, co je ke grilování zapotřebí. Tam ho také navštívil náš hobbyredaktor Jirka Šobr a chtěl vyzvědět několik rad o údržbě grilu, tedy jak na to, jak často by se měl gril čistit.
2: Asi průběžně, protože sice negrilujeme po celý rok, ale pokud ten gril je na zahradě a máte tam nějaký život, podívejte, my tady máme teďka spoustu pilu, i na podzim nebo na jaře je aktivní hmyz, který vyhledává jakýkoliv zbytečky, tak já doporučuji vlastně průběžně. Používám plachtu úplně neznačkovou za 120 korun z nějakého e-shopu, aby se to nevolepilo tím pilem, aby si tam sršní nebo vosy neudělali pěkně hnízdečko na jaře. No a před tím spuštěním prostě sundáte plachtu a základně očistíte.
3: To není grill, to je Rolls Royce.
2: Prostě od toho prachu, případně od nějakých napečení, nepoužívám zase žádný speciální nářadí, prostě drátěný krtáč. Pokud máte teda nějaký smaltovaný rošty, tak je lepší mosaznej nebo na obyčejnou litinu klidně nerez. Mechanicky očistíte ten zbytek napečenin, případně zase obyčejnou špachtličkou na sádru, oškrábnete. No pak se musí samozřejmě taky šáhnout dovnitř, protože pod ty rošty nám padá spousta věcí, které pak můžou začít hořet. Takže jednou za čas, neříkám po každém grilování, ale krásně mechanicky odstranit ten bordílek, který by vám tam potom mohl chytit při tom grilování, když do toho nakape nějaká ta mastnota, případně takový ty kryty na hořáky očistit a pak samozřejmě ideálně jednou za čas pořádně vypálit, nechat pěkně zavřený, zapnutý naplno, ať se to vypálí a pak zase trošku mechanicky dráťákem anebo nějakým starým hadrem, já tady mám vyřazený roztrhaný ručníky, pak se to očistí. No a u těch obyčejnějších kovových grilů zase ošetřit jedlým olejem, takže pěkně do sucha očistit, natřít olejem, trošku vypálit a vlastně máte připraveno.
3: Máte krásný obrovský grill, můžete grilovat jak na hlavní ploše, tak i na vedlejších.
2: Já mám určitě rád tu plnou litinovou desku, která pěkně naakumuluje teplo. A když dělám třeba plátky masa, tak napřed z prutka na té litinové desce to zatáhnu a pak to dopejkám pomalejš na těch mřížkách. A na té litině se dělá v létě třeba i ta cuketa dobře. Malinko tuku, ono se to nepřilepí, trvá to chviličku, ale zase to je pak chutný a pro rodinu ideální.
3: Ono je tam potom výhoda ta, že si můžete regulovat právě i teplotu, což u dřevěného uhlí dost dobře nejde.
2: Je to tak, to má zase svý jiný kouzlo, to dřevěný uhlí, přeci jenom to tomu přidá trošku takovou tu vůni lepší a tu kůrčičku, ale praktičtější na ovládání určitě ten plyn.
3: Já si myslím, že naši posluchači nepohrdnou pořádným kusem uzeného nebo zauzeným párkem či klobásou, kterou koupíme a mnohdy ani tu udírnu ty uzeniny neviděli.
2: Je to tak, tady to můžete vylepšit nějakým pomalým ohříváním, pokud je libový, tak určitě bych doporučil nějakou marinádu, super je třeba s přidáním švestkových povidel a pak už teda jenom nepřipálit, ty párečky pak zase můžou trošku na vyšší teplotu.
3: Přiuzujete také?
2: Taky občas, je to opravdu jenom zaudit, tenhle ten grill je kombinovaný dřevěný uhlí nebo plyn a na tu vanu, která se dá nad hořáky, se dá přihodit štěpka, ale ono to hodně utíká, ten kouř a i ta teplota rychle klesá, není to klasická udírna, ale zaudit se to dá navonět hezky.
3: Štěpku v tom plechu namočíte a dáte na ty hořáky?
2: Tady nedávám namočenou, ona má tak ten centimetr, to jsou opravdu centimetrový kostičky, tak 3 mm tlustý, takže spíš to rozpálím, hodím tam štěpku, snížím plamen, aby to nechytlo plamenem a pak ji nechám doutnat a musí se teda každých třeba 10 minut přihodit kousíček.
1: A od Martina Havlíka, šéf kuchaře Gourmet klubu Bezejmená, tady mám ještě dvě rady. Při každém zauzování se od štěpek na zauzovací vaně vytvoří vrstvička dehtu. Tu čistit nemusíte, ničemu neškodí. Pozor si ale dávejte u grilu na dřevěné uhlí. Uhlí hoří hodně dlouho, stačí ale poryv větříku, vylétnou jiskřičky a můžete zapálit třeba suchou trávu v okolí. Proto grill po skončení grilování vždy dobře uhaste. Zbydou-li v popelu kousky nezhořelého dřevěného uhlí, tak to skovejte, nechte vyschnout a můžete to použít znovu. Popel z dřevěného uhlí se hodí k pohnojení zahrádky. Nás už čeká po písničce jenom zahrádkářský kalendář a tam se pustíme do trhání, nebo lépe do česání, ale úplně nejpřesněji do stříhání třešní.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Pohádkářský kalendář.
1: Všude je sucho a kdo chodí občas do lesa, tak si možná všiml, že potoky tečou čůrkem. Takže tu mám pro vás jednu nadějnou pranostiku na 10. července, to bude až v pátek a je to svátek sedmi bratří a to se říká, že prší-li na sedm bratří, sedm neděl střecha neuschne. A také se říká, to je horší pranostika, déšť na sedm bratří, hnijí brambory. Tak snad u vás bude pěkně a brambůrky budete mít jedna báseň. Nastala sklizeň, třešní a višní. Na jihu dozrávají také meruňky a našel jsem jednu radu a ta praví, že třešně ze stromu se neškubou, ale odstřihávají. Pokud si totiž urvete krátké větvičky, polodonoše, tak příští rok bude úroda menší. Nebo dokonce zahradníci radí udělat letní prostřih třešně tak, že větve odstřihnete a pak teprve oberete na zemi. Také řešení. Nemusíte šplhat po žebříku. Mám jednoho kamaráda, co natahoval ruku pro poslední dvě hrušky nahoře na stromě, na větvi a spadl z toho žebříku a zlomil si obě nohy. A další zajímavá rada. Jestli nechcete, aby se vám odpařovala rychle zemina okolo ovocných stromů, tak tam sypejte v kruhu okolo kmene posekanou trávu. Prý si takto obložené stromy potom budou mlaskat blahem. Tady to přirovnání jsem objevil někde na internetu, což je mnohdy snůška nesmyslů. Oni totiž zahradníci varují, že pod takovou tlející vrstvou trávy se mohou držet různé plísně a kdo ví co ještě, a že to tomu stromu moc prospívat nemusí. Pokud ze stromu spadne nějaké ovoce na zem, a jsem u toho u nás na zahrádce dříve než moje rodina, tak to zásadně dávám do sudu na kvas, protože co zahrádkář, labužník připraví přes léto, tomu bude dělat radost v zimě v podobě třeba chutné slivovičky, hruškovice nebo kalvarosu. A tady to je důležité. Kořenová zelenina v těchto dnech potřebuje hodně vláhy. Naopak cibuloviny nemají vlhkorády, takže až budete zalévat a zalévat a zalévat, tak je dobré na to pamatovat. Co bude příště v Hobby magazínu? Zaměříme se na datle, fíky a kaky na vaší zahradě. Poradíme, jak se stát rybářem a vypravíme se do obchodu nakupovat skutr, tedy na co si přitom dát pozor. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby. Mailíkáři adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Vítám vás a zvu vás do malebných východních Čech. Rád bych vás i Patrika Rozehnala pozval na místo, kde žije moje rodina už od poloviny 19. století. Zvu vás do Kostelce nad Orlicí, do nádherného klasicistního zámku, kterým vás rád provedu a prozradím i pár zajímavostí z naší rodiny.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: František Kinský se už po druhé rozhodl, že nám představí šlechtické rodiny, soukromé majitele historických rodových sídel a krásné zámky, které můžete přes léto sami navštívit. A jak už zpíval Stanislav Hložek, těch speciálních návštěv zámků bude celkem 9.
1: Zámecké léto.
0: A začneme u něj doma. V Novém zámku v Kostelci nad Orlicí, kde bydlí hrabě Mária František Jan Emanuel Silvestr Alfons Kinský z Vchynic a Tetova. To je jméno, co říkáte? Kdo u nich v rodině měl vůbec to nejdelší?
2: Já nevím, určitě já si myslím, dovedu si představit, že třeba můj dědeček, ale nevím ho všechna. Můj otec ani neznal všechna svoje jména. Takže zatím jako z toho, co víme, z toho, co známe, tak jsem asi nejdelší já.
0: Čím to?
2: Protože to je jediný, co si pamatuju.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: Podle jakého klíče dávala šlechta jména svým dětem? Je na to nějaký jasný mustr, nebo každá rodina to měla jinak?
2: Určitě v každé rodině bylo nějaké jméno, které se tam jako co nejvíc opakuje. Samozřejmě některé rodiny, obzvlášť řekněme takové ty velké rodiny, potom třeba měly takového jako domácího svatého, který se pak opakoval ve všech jménech, ten takzvaný největší přímluvce. My kinští jsme si vybrali toho nejlepšího přímluvce, jakého vůbec můžeme vybrat, a to je Matku Kristovu, takže my se všichni jmenujeme Maria.
0: Není to zvláštní mít pro chlapa jméno takovéhle?
2: No, není, ale je to tak. U nás se příchodem rodiny Mensdorf do naší rodiny při vdáním se přes ženy se najednou začaly množit Alfonzové. Velmi často je to, že se vlastně ty jména objevují ob generaci. Dědeček se jmenoval Bedřich Karel, jeho vnuk se jmenuje, jak překvapivě, Bedřich Karel, což je zrovna třeba v našem případě. Můj dědeček se jmenuje František, já jsem František, takže takhle se ta jména tam jako velmi často objevují. No a pak jsou to jména, která si tam obyčejně, tak jako která najednou vypadají, jako kdyby přišla odjinud, tak to jsou jména, která je to svátek příslušný k tomu dni, který třeba dostáváte jméno svatého v den vašeho křtu nebo v den vašeho narození. A pak jsou to právě ty různě se tam přidávající prababičky a pradědečci a tak dále, takže ta jména tam nesete prostě průběžně dál.
0: Kdo zkomolil poprvé, v které generaci to v chynští na Kinský?
2: To byl Vilém Kinský. On byl jeden ze 30 direktorů stavovských, v době stavovského povstání, a on po prohrané bitvě na Bílé hoře prchá do Saska. To znamená do německy hovořícího prostředí, protože do té doby vlastně česká aristokracie mluvila mezi sebou česky. Němčina nebyla jazykem aristokracie české. A pro německy mluvícího člověka, který nezná češtinu, je zhluk hlásek vchynský z Vchynic prostě absolutně nevyslovitelný. Takže on to příjmení, to první, vlastně to rodové jméno Vchynský, zjednodušil gramaticky a byl první, který se začal psát Kinský.
0: Jako první použili přídomek z Vchynic synové Bohuslava z Žernosek, který převzali od názvu vesnice a tvrze, které se nacházely nedaleko Lovosic. Mezi nejvýznamnější představitele rodu Kinských patří třeba hrabě Jan Oktavián, kníže Štěpán Vilém nebo nejvyšší kancléř Václav Norbert Oktavián, který je posledním společným předkem všech nynějších Kinských.
2: Myslím, že kdo byl taky jako určitě velmi laskavý a skvělý člověk, byl kníže Rudolf Kinský, což je starší bratr prvního majitele Kostelce. No a pak už se dostanu k těm nejbližším, pak se dostanu ke svému dědečkovi a ke svému otci, kterých si jednoho vážím víc než druhého a druhého víc než prvního.
0: Říká se, že některé vlastnosti i zjev člověk dědí ob generaci. Vnímáte to, že máte něco z toho dědečka víc než státy?
2: No, musím říct, že nevím. Protože kdybych měl něco po svém dědečkovi, tak bych byl vlastníkem geniální paměti, protože on si pamatoval úplně všechno, já už nic si nepamatuju. Kdybych byl po svém otci, byl bych majitelem geniální paměti, protože tu měl můj otec a já ji nemám. Takže nevím. Ale ještě ke všemu jsem ani nezdědil výšku, takže jako já nevím, co jsem po nich zdědil, protože oni oba byli dvoumetroví. Takže tam potom byl můj bratr a já mám pocit, jestli ten můj bratr neměl lepší paměť než já. No, na mě se nedostalo.
0: Bratr byl vyšší nebo menší?
2: Bratr měl 2,4 m. Bratr byl tak o tolik vyšší, že jsem prostě při rozhovoru s ním hleděl vzhůru.
0: A vy taky zas tak malý úplně nejste, ale... Kolik měříte, Františku?
2: Myslím, že teďka samozřejmě měřím míň, ale když jsem byl tak v tom těch nejlepších letech, tak jsem měřil, poctivě jsem měřil 189. A protože mě bylo hamba nebýt jediným kinským, kosteleckým kinským, který nemá 190, tak jsem si vždycky, myslím, tak jako leholince při měření malinko nadnášel, aby to těch 190 bylo, ale mám pocit, že poctivých to nikdy nebylo.
0: Mimochodem, jakými vlastnostmi oplývají kinští? Mají něco společného skrz generace?
2: Na to musím říct jednu generální charakteristiku, kterou používal můj dědeček. A ten vždycky říkal, do té doby, než se krev kinský smísila s krví kerpenů, byli kinští malí, oškliví, zlí, ale chytrý. A od té doby, co došlo k tomu smísení těch dvou krví kerpenů a kinských, od té doby jsou kinští vysocí, krásní, hodní, a teď použiju slovo svého dědečka, ale blbý, což samozřejmě není pravda, nebyl to ani on, ani můj otec.
0: Jakou měli neřest?
2: Já musím urputně přemýšlet, co měl můj dědeček, co měl za neřest. Byl kuřák. Můj dědeček celý život kouřil. Cigarety přestal kouřit v okamžiku, když zjistil na jedné z mnoha svých cest po světě, ještě před první světovou válkou, ještě před tím, než se oženil. V Egyptě se prodávaly, v té době se prodávaly cigarety, kterým se říkalo egyptky, a byly baleny v krabicích po stovce. A přestal kouřit cigarety v okamžiku, kdy zjistil, že tu krabici vykouřil za den. Tak pak přestal kouřit cigarety a do konce svého života kouřil fajfku nebo lulku. Podle toho lulka to je krátká, fajfka je dlouhá. A já mám můj otec, jestli měl můj otec nějaké neřesti, byl vášnivý sběratel všeho krásného, ale to není neřest, to je přece krásná věc, bavit se nádhernými věcmi.
0: Tak já nevím, jestli třeba někdo něco prohrál v karbanu, nebo měl nějaké jiné vlastnosti, nebo třeba nespolehlivý, nebo kdo ví?
2: No tak měli jsme jednoho strýčka, což byl, ten se jmenoval Wolfgang, to byl v generaci mého pradědečka, to byl mladší bratr mého pradědečka, který za svůj život nadělal takový dluhy, že když se jeho starší bratr rozhodl, že je za něj uhradí, tak musel dokonce na kostelec uvalit hypotéku, protože neměl dostatek peněz v hotovosti a prodávat samozřejmě kvůli bratrovi nechtěl.
0: Už tehdy byly hypotéky?
2: Už tehdy byly hypotéky, ano. Už tehdy se dalo v pance půjčit peníze a ručit svým vlastním majetkem za to.
0: Mimochodem, tenhle dům, ve kterém dnes jsme, říkáme dům, pro vás je to dům, zámek, nový zámek v Kostelci, tak ten byl postaven čistě z peněz, které kinští měli, anebo si taky na to brali půjčku a muselo se to splácet?
2: Já nikdy jsem nikde nenašel žádný záznam, že by se kvůli výstavbě tohoto domu brala jakákoliv podpora. Ten kostelec na Torlicí koupil dědeček toho stavitele tohoto domu, v kterém sedíme, což byl kníže Josef Kinský, a ten to koupil od rodiny, která se jmenovala Kavriány, což byli tehdejší majitelé Kostelce, a ti zcela určitě prodávali proto, protože ten majetek není dostatečně velký na to, aby byl atraktivním způsobem dělitelný. Ono, ty kavriáni byli 4 bratři. Takže proto se asi rozhodli, že to prodají a rozdělí si radši peníze.
0: A proč jste to koupili vy?
2: Protože Kinští zrovna v tu dobu, myslím, že to byl 4. kníže Kinský, myslím, že tehdy o to měl zájem, nebo projevil zájem, protože vlastnil hnedka vedle, nebo nedaleko odsud panství Choceň. Takže koupil nejbližší další panství, když bylo na prodej, tak určitě to prostě bylo zajímavý pro něj. Rozšířil to državo ve východních Čechách, co měl, protože oni vlastnili Heřmanův městec, Choceň, Kostelec tady ve východních Čechách, ve středních Čechách, potom Zlonice, kde tehdy bylo to sídlo, kromě toho palác ve Vídni, palác v Praze, a pak samozřejmě velký rozsáhlý panství Česká Kamenice a tam nahoře. On ten knížecí majorát byl poměrně rozsáhlý.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zameckeleto.cz.
1: Dnes jsme na návštěvě u hraběte Františka Kinského na jeho zámku v Kostelci nad Orlicí. Jeho tatínek Josef Kinský se narodil už v roce 1913. Jako malý na zámku ale příliš času nepobyl. Nejdřív se o něj staraly vychovatelky, pak domácí učitel a po dosažení 10. narozenin ho, jak bývalo zvykem, rodiče poslali do internátní školy v Alpách do Bavorska. Jeho starší bratr jel dokonce až do Švýcarska.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Kostelec nad Orlicí.
2: Pak vlastně kromě toho nejstaršího, který po svém otci převzal jako správu rodového majetku, tak pak každý musel vyrazit někam do života jinam. A tak můj otec tehdy odešel do Ústí nad Labem. Jsme v období ještě před druhou světovou válkou, otec je ročník 13, do Ústí nad Labem, do firmy Schicht, což byly slavné to tukové závody, Sana vlastní sestra Máslat, nebo mídlo s jelenem, to jsou ty slavné produkty továrny Schicht. No a jenom, aby si někdo ještě dovedl představit, nastoupil na půl roku jako volontér, se tomu říkalo, což bylo zaměstnání na zkoušku bez mzdy. Takže vy jste půl roku pracoval na zkoušku bez mzdy. A když jste se osvědčil, tak vás teprve zaměstnali a dostal jste mzdu. Takže jak si teďka někdo představí, že přijde někam a první, na co se ptá, kolik bude brát, tak to tehdy tak nebývalo.
1: Takže toho zámku v Kostelci si tolik neužil váš otec?
2: Vlastně ne, a ani ti jeho další bratři prostě sjížděli se sem jenom při svátcích. Normálně pánové museli hezky pěkně pracovat, žádný poflakování.
1: Co vy potom, vaše dětství, Františku, byl jste spíš rošťák nebo mazel?
2: Já si myslím, když na sebe tak hledím na fotografie, tak jsem byl, když jsem byl úplně malý, tak jsem byl takový docela oplácaný. Jako na mé postavě se žádná bída 50. let neukazovala moc. Byl jsem statné to dítě. Já jsem byl spíš hodný, jenom jsem měl jednu takovou vadu, že když jsem se něčím, nějakou hrou zabral příliš dlouho, tak jsem zapomněl na čas. Takže já měl permanentní problémy s včasnou docházkou domů ze hřiště. Protože se řeklo, přijdeš domů, přijdeš v 6. A pak se mi někdy stávalo, zvlášť v letních měsících, že jsem viděl ze hřiště v 8 hodin, jak se z dálky blíží postava mého otce, která mi jde připomenout, že už jsem měl být 2 hodiny doma. Vždycky to bylo nepříjemné. To myslím, byla taková jako zásadní moje neřest. Vzpomínám si, že když jsem jednou svému spolužákovi dal první pěstí, jako klasickou pěstí, do obličeje a vím, že mě to bylo strašně nepříjemný. Že doteď cítím ten hrozně nepříjemný pocit, že jsem vlastně udělal něco hrozně, hrozně špatně.
1: Mimochodem, zůstaly některé výchovné prostředky z těch dřívějších dob, co se u Kinských drželo, i ve vašem případě, že byste pocítil to, jak se vychovávala mládež a děti tehdy?
2: No tak samozřejmě, ano, přetrvávali jako mohutně, to jo, a to bylo to klasické, to jsme prožili všichni, každý jeden, to jsou ty slavný tyšmanýrn, to je to chování u stolu, že jo. To jsme měli všichni, to bylo úplně absolutně pravidlem, seď pořádně a furt něco a drž to pořádně a proč to děláš tak komplikovaně, když to je tak jednoduše. Takže to jo, to všichni.
1: Dobře, ale dřív byly i ty vychovatelky, ti učitelé, to už jste asi neměl.
2: Ne, samozřejmě, já už jsem žádné vychovatelky neměl. Bylo možná, že by mě to docela bavilo to mít, ale neměl, ne, já už jsem byl pod kuratelou svých rodičů, teda nejdřív své matky, protože otce jsme doma neměli, ten byl zavřený. Takže pod dohledem mé matky a moje matka uměla být nesmírně laskavá a současně byla přísná. Moje matka Moje matka připomínala v případě nějakého ručního napomenutí, abych to řekl takhle, připomínala hada. Ona útočila bez vyzvání. Vy jste dostal facku, ani jste netušil proč, jako cák, a pak jste si teprve uvědomil, co jste provedl. Jako. Ona nebyla taková, jestli to uděláš ještě jednou, tak ne, z ničeho nic, plác, a měl jste jí přes celý ksicht. Takže, jak říkám, ona útočila jako had, ale jinak byla úžasná, těch hadích útoků jsem zažil opravdu jenom pár.
1: Prý ale byla taky legendárně krásná.
2: Já to samozřejmě můžu posoudit jako syn. Byla nádherná. Ale když se teďka dívám na její fotografie a tak, ona musela být nesmírně přitažlivá. Ona byla vysoká, moje matka byla jako sošná, měřila těch 176 nebo takového něco, což bylo na ženu tehdy jako hodně. A měla krásný tmavý oči, ona byla jediná vlastně s hnědýma očima u nás doma. Vždycky bylo líto, když nám koukala do těch našich modrých kukadel, tak vždycky bylo líto, že vlastně se ta její barva těch hnědých očí nikdy neprosadila. Vždycky říkala, furt ty Kinský modrý oči, proč ne taky jednou nějaký krásný hnědý, ale to prostě není, no. Ne, ona byla opravdu, všeobecně se o ní jako Onety, ona se jmenovala Bernadetta, říkalo se i Nety. Onety se hovořilo jako mimořádně krásné ženě, to je pravda. Můj otec měl velký štěstí.
1: Věděla to?
2: Vy si nedovedete představit, ona byla krásná už jako dítě. A když jsme tak jako mluvili jako o výchovách a o takových věcech, jaký to bylo, tak moje matka byla vychovávána velmi přísně. Moje matka byla vlastně vychována k tomu, že projevovat emoce, to se nedělá. A vlastně by na vás nemělo být vidět žádné jako výrazné pohnutí, ano, smát se a tak, ale jako nějaké zásadní změny nálad. Jako moje matka pohřbila svého syna, tak jako to je jedna z věcí, která je pro matku to nejhorší, co může být, protože je to její dítě. A já ji neviděl plakat. Vůbec. Moje matka uměla udržet absolutně kamennou tvář. A to bylo z té výchovy, kterou měla. A navíc, všichni v domě, kde ona byla nádherným dítětem se skučeravými vlasy, ohromným hnědý oči, byla krásná, tak byl přísný zákaz vyslovit před ní, že je hezká. Nikdo nesměl před ní říct, ty seš hezká. To byl jako absolutní zákaz v rodině, aby náhodou nespichla. Jo, takže to bylo, a dokonce se to jako ještě při tomu kompenzovalo trošku, že když se o ní před ní mluvilo, tak se o ní dokonce mluvilo jako, že je taková trošku pomalejší, že jo, jako to prostě bylo tak, no. Takže ona, co se tohodle týče, že to celý přežila bez pindráku, klobouk dolů před ní, byla to silná osobnost.
1: Po únoru 1948 byl tatínek současného majitele, Josef Kinský, obviněn, souzen ve vykonstruovaném politickém procesu a zatčen. Skončil v Jáchymovských uranových dolech. František Kinský v té době žil s maminkou u dědečka v rodovém sídle v Kostelci nad Orlicí. Bylo jim povoleno obývat pouze dvě místnosti, ale v roce 1951 byli vystěhováni úplně. Přes odpor orgánů památkové péče a kulturní veřejnosti byly do hlavní zámecké budovy umístěny provozy vznikajícího výzkumného ústavu pro chov prasat. Na konci 80. let minulého století byl zámek téměř před zhroucením.
2: Můj otec byl trošku pesimista vždycky. A tak na to pohlížel jako s takovým jako odstupem, byl důchodce, měl svou chalupu, byl spokojený. No a pak přišly ty restituce, tak toho okamžitě samozřejmě zaujalo, protože když se objevila ta možnost jako vzít si kostelec zpátky, tak samozřejmě ano. Jenom se chtěl vyhnout jakýmkoliv komplikacím a tak to udělal tak, že navštívil postupně své sourozence, kteří byli starší než on, protože respektoval to rozhodnutí jeho otce, protože tím, kdo už během války a tak se stal správcem, byl jeho nejstarší bratr, tak vyrazil za nejstarším bratrem do Londýna a řekl, hele, je tady tahle možnost, jdeš do toho. Ten řekl, promiň, ty jsi se zbláznil, já jsem 40 let žil jinde, teď nemůžu se, jako, ne, můj život je jiný a jinde. Dobře, tak fajn, další v pořadí, to ten řekl, jsi spadl z višně, Josef. Mě vůbec, víš sám, že jsem jako ještě měl, tam byl třeba takový trošku vyhraněný nebo komplikovaný vztah syna a otce. Víš, že jako měl kostelec někdy jako, že jsem byl radši vždycky pryč, než abych byl v kostelci. Tak dobře, tak to převezmu já, ale převezmu to pouze já. Jo, jistě. Trošku přehlídl svého mladšího bratra, dobře, ale on byl třetí v pořadí, jak jsem to já. Mladší bratr, který žil v Americe, ten by vůbec o to nezajímal, takže jako ani v nejmenším. A pak jsem přišel a ten první pohled v tom domě, to bylo jako opravdu pro mě, za mě, ať ten dům spadne, mě to je jedno, co se s tím stane. Na tohle to jedno potom začíná ten jeho příběh o tom, že samozřejmě mu to jedno nebylo a začal dělat všechno pro to, aby ten dům se zase stal z popela. No.
1: Tatínek Františka Kinského navázal na tradici Kinských v Kostelci a rozhodl se postavit úplně novou cihelnu a pálit cihly z vlastní hlíny. Z výtěžku z prodeje plánoval platit opravu svého zámku. Půjčil si tedy závratných 50 milionů korun a dal se do práce.
2: A tak koupil tehdy, bylo, jak já vždycky říkám, byl mladý, bylo mu 80, což je ten pravý okamžik začít podnikat. No a začal to dobře vydělávat a začalo to fungovat. A to byly ty peníze, z kterých se začala generovat oprava. Ještě ke všemu otec byl ten typický podnikatel, že nejdřív vracím dluhy a pak teprve si užívám, což v jeho případě nejdřív vracím dluhy a co mi zbyde, to vracím do zámku, který opravuju. Ne, že jedu na Bahamy, ne, to není nikdy, opravuje se zámek. Takže tak to celý jako vlastně začalo. A ta kostelecká cihla je pořád úžasná, já ji mám rád, já ji miluju, protože my máme poměrně vysoký obsah železa ve spraši a proto je kostelecká cihla pořád ta krásná červená. Není týdne, abych se v cihelně nezastavil, abych v tom tak rád, takový určitá míra hluku, jakási. Jak se

0: Jo, tu matku a tak čong, čong, čong, zabouchám na tu cihlu a teď jako to zvoní, tak říká, výborně, skvělý výrobek, tak to mám rád.
1: Saháte si někdy i na ten dům, na zámek?
0: Jakože bych šel okolo a pohladil ho, nedělám to už teď, ale dělával jsem to. Fakt jsem to dělal, že jsem šel okolo a tak jsem jako položil na něj prst a jel jsem takhle, jako abych ho cítil, ten dům. Už to nedělám, ale dělal jsem to, že jsem si ho hladil, ano.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Zámecké léto a vyprávíme si příběh Kosteleckého zámku a Františka Kinského. František Kinský během svého života vystřídal řadu zaměstnání. Pracoval jako projektant, asistent produkce a režie v České televizi a pak na dlouhý čas zakotvil u reklamy. V roce 2003 převzal správu rodového majetku po svém otci. Dnes bydlí v budově naproti zámku, v bývalých hostinských pokojích. A u svého rodinného sídla pořádá i různé kulturní akce. Na konci července to bude třeba novozámecké hudební léto s koncertem se slavnými sbory z oper a Carmína Burana. A na konci prázdnin, v sobotu 29. srpna, bude v Zámeckém parku probíhat Food Festival, na kterém se s velkým programem a autogramiádami VIP osobností představí také pochoutkový rok Českého rozhlasu. Říkám si, má vůbec František Kinský čas odpočívat? Já být jím, tak si nejraději lehnu s knížkou do pohodlného křesílka, takového, na které si můžete natáhnout i nohy.
2: A to je takzvaná dlouhá židle, neboli šezlon, jak se tomu říká. To je ta židle, kde si vyhodíte nohy nahoru a je vám tam, je to to nejpohodlnější kus nábytku, jaký existuje. A já k tomu mám vztah už jenom z toho prostého důvodu, protože na jednom z obrázků akvarelů, které vznikly krátce poté, co se rodina nastěhovala, tak v tom pánském pokoji

0: pán domu, Josef Kinsky, to dole napsáno pod tím obrázkem, právě sedí v tom šezlongu a rozpráví se svými přáteli. Nevím, jestli to je to, ten šezlong, který tady stojí dva v prostoru, ale jako dovedu si představit, ano, teď jsem se nastěhoval a první kus nábytku, co si strčím do baráku, je prostě pohodlná židle.
1: Já jsem si vždycky myslel, že to je nábytek pro dámy, takže i pánové mohli.
0: I v pánském pokoji byl šezlong, samozřejmě. I pán sedí na tom a kouří fajfku.
1: Bývalo zvykem si dát přes den takzvaně 20, nebo to bylo proti bontonu?
0: Helejte, můj dědeček, který měl absolutně pravidelný způsob života, tak dopolední spánek patřil k jeho úplně naprostému pravidlu. Stával už ve 4 hodiny nebo kdy, vždycky v 7 hodin do kostela. Po kostele šel nakoupit, miloval chodit nakoupit, s bandaskou šel pro půl litru mlíka a takové věci tady po kostelci. A pak snídaně, anglická, taková ta dlouhá, vydatná. Moje matka vždycky říkala, když chtěla dát něco k obědu, ne miláčku, já jsem bohatě snídal. A moje matka vždycky říkala, tak bohatý to nebylo, ale trvalo to dlouho. A pak si zapálil fajfku, lulku a četl si. Tak dlouho, dokud ji nevykouřil. Pak odložil, zavřel oči a pravidelně hodinku, hodinu a půl spal.
2: Svůj dům, barvy šenbrunské žluté, zámek v Kostelci nad Orlicí, František Kinský miluje. Dokáže o něm krásně vyprávět. Ví třeba i, jak je zámek vysoký?
0: Nikdy jsem ho neměřil. Několikanásobně vyšší než já.
1: Kdy naposledy přijel sem k zámku kočár tažený koňmi?
0: A myslím, že nějaká svatba takhle dorazila a to je tak 2-3 roky zpátky.
1: Kolik koní tu bývávalo ustájeno?
0: Podle stání bych řekl až do 10.
1: Je to nějaká místnost bez oken?
0: Ne. Ne.
1: Propukl tu někdy požár?
0: Zaplať pánbu, ne.
1: Ani historicky?
0: Ne, ani historicky. Nikdy tady nehořelo. Přestože tady hořely otevřené ohně v krbech, zaplať pánbu, nikdy tady nehořelo.
1: Kolik tu máte schodišť?
0: Jedno velké vnitřní, jedno vstupní a jedné zbal 3.
1: Řemeslník, na co se nejhůř schání pro zámek?
0: Na cokoliv.
1: Byl jste někdy na střeše zámku, úplně nahoře?
0: Ano. V době, kdy se stavěl, tak jsem si vylezl až ke komínům. Ale teďka už bych tam nelez.
1: Měl jste strach?
0: Ne, okolo bylo lešení.
1: Které květiny patří k zámku? Jsou nějaké, které jsou s ním spojené typicky?
0: Každopádně, myslím tím hlavně, ano, zámek stojí v parku a ten park má bledule a rododendrony. A teď i růže.
1: Jste trochu i zahradník?
0: Já musím říct, bohužel ne. Já nemám zelený prsty.
1: Jaké psí plemeno je spojené s rodem Kinských?
0: Hrubosrstý jezevčík.
1: Jak to vzniklo?
0: Moje babička byla strašně slavná chovatelka psů. Měla chovatelskou stanici, která se jmenovala Stradina. Kromě jiného byla první irské vlkodavy, kdo v Čechách vůbec choval, byla moje babička. Ale ten pes byl buď münsterlenský ohař, anebo hrubosrstý jezevčík. Já si pamatuju hrubosrsté jezevčíky.
1: Do kterých míst se bojíte chodit?
0: Já mám pro strach uděláno, nebojím se nikam.
1: Kde byste chtěl mít umístěnou jednou svoji bystu?
0: Už je tady jedna, nikoliv moje bysta, ale při vjezdu na parkovišti je pomník chovatelům prasat, tak možná, ne, netrpím slavománii, žádnou bystu tady mít nechci.
1: A třeba ji budou chtít jednou vaši potomci, tak abyste doporučil místo.
0: Tak ať si dají kam chtějí.
1: Kde to nejvíc klouže?
0: Po Kaiserbartu dolů.
1: Kde máte na zámku televizi?
0: Nemám.
1: Který strom v parku je nejstarší?
0: Já bych řekl, že to jsou v dolní části parku duby, které už tady stály dřív než ten zámek. Ale co se horního parku týče, tady je několik stromů, kterým je 200 let, což znamená, byly založeny společně, nebo ten park je založen společně se zámkem. Takže nejviditelnější je 200-letý platan stojící v louce.
1: Kolik je na zámku obrazů?
0: Nikdy jsem je nepočítal, hodně. Tak zkusím 100. Už jenom proto, protože jenom na Vrátilu je tady, myslím, asi 28, protože je sbírám.
1: Kolikátá generace v pořadí Kinských jste vy, Františku?
0: Kosteleckých? Já musím počítat. Myslím, že jsem 7.
1: To je šťastný číslo?
0: No právě proto.
1: No a provázíte rád, protože vy máte i ty prohlídky hodně dlouhé. Pořád vás to baví?
0: Kdyby mě to nebavilo, tak to nedělám. Mě to musím říct, že je mi těch návštěvníků líto, že mě to tak baví. Ale už jsem zkrátil, už to umím za 2,5 hodiny.
1: Provedete i nás?
0: Zcela určitě.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Těm, kteří přijmou teď mé pozvání a poslouchat vydrží dál, pár příběhů dám z těch, které, jak znám, jsem prozatím nepovídal. Všechny jsem slyšel a ten pocit mám, že málo který z nich se stal. Tak raději hned to říkám už teď, aby nikdo neřekl, že jsem lhal. Tak vás tu vítám.

0: Radě. Jen ještě jednou teď připomínám, že málo který z těch příběhů se stal. A to pro případ, že někdo by snad tvrdil, že jsem vás nevaroval.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zameckeleto.cz.
3: Zamířili jsme do východních Čech, kde najdete zámek Kostelec nad Orlicí. Ten byl postaven v letech 1829 až 1833 podle plánů vídeňského architekta Jindřicha Kocha. Prohraběte Josefa Kinského, kterému nevyhovoval starý, chátrající zámek ve městě. Nový zámek stojí uprostřed krásného anglického parku nad srázem nad řekou Orlicí. A před jeho kdysi hlavním průčelím, dnes obráceným na východ, najdete i velkou kašnu nebo jezírko, jak to nazvat.
4: To je výmysl mé babičky.
5: Babička milovala vodu, plavání nebo?
4: Já nevím, asi mám pocit, že se někde inspirovala, nebo jí to přišlo takový zvláštní, že ta terasa, protože vlastně za tím jezírkem už je přirozená terénní vlna a to se vlastně tady ta terasa vyšší v toho údolí, se prudce láme dolů na úroveň té řeky, což je divoká Orlice, a taky to přišlo tak jako určitě, že by to mohlo hezky vypadat před tím domem.
5: Babička byla zakladatelkou dnes tolik populárních hotelových bazénů s takovým, jak říkají, nekonečným horizontem.
4: Přesně tak. Úplně to tak vypadá. Ano, ona je první, která postavila bazén s nekonečným horizontem.
5: A ten vodotrysk, co tam máte, ten byl z té doby taky, nebo?
4: Ten vodotrysk tam samozřejmě byl a teď zrovna tryská, nebo netryská?
5: Tryskal.
4: Takže on byl součástí toho celého už od samého začátku. Nebyla to jenom ta klidná voda, je ta spodní, ta čeřená voda je ta horní.
3: Zámek v Kostelci nad Orlicí můžete navštívit během léta denně, kromě pondělí od 10 do 17 hodin. A když budete mít štěstí, provede vás i někdo z rodiny Kinských a ukáže vám 14 krásných místností. Jednou z těch nejtišších je zámecká knihovna s více než 6000 svazky. Která kniha je tou největší?
4: Největší kniha, tak velká, je zcela určitě Cesta po horním a dolním Nilu od francouzského akademika Devona. Devon byl předsedou Francouzské akademie věd v době Napoleonovy a doprovázel Napoleona na jeho cestě do Egypta. Cesta na válečné výpravě do Egypta. A při té příležitosti viděl jako poprvé egyptské památky, tak se zamiloval do toho, že to všechno, co bylo vidět, on nekopal, ale co bylo vidět, tak zaměřil, zakreslil, tedy nechal a velké množství těch egyptských památek odvezl do Francie, proto má Louvre jednu z největších sbírek staroegyptského umění vůbec na světě, což je právě ta věc toho Devona. Egypťani mu to, myslím, až doteď nemůžou zapomenout. No a to jsou docela řádně těžké a řádně velké knihy. A navíc jsou mimořádné tím, že to je první vydání z roku 1802. A kam moje paměť a kam má představa o historii rodiny vede, tak fakt nemám tušení, koho napadlo si koupit v roce 1802 první vydání této Devonovy cesty po horním a dolním Nilu.
5: Byl to někdo z učitelů, kdo chtěl, aby budoucí mladý Kinský ovládal historii?
4: Nedovedu si to představit. Opravdu netuším, pro mě je to takový naše tady zámecký zjevení.
5: Musí tady vážit opravdu několik kil, odhaduju, a rozměrově, no tak kolik to může být? To je tak aspoň 50 na 80 cm?
4: No myslím tak zhruba 50 na 80, když bude zavřená. rozložená, má jako rozevřená, má poctivý metr.
5: To vám zabere běžný stůl doma?
4: Je to kniha jako stůl, tak bych řekl.
5: Když vidím i zbraně tady, napadá mě, zažili Kinští někdy v historii i takové ty souboje? Že někdo urazil někoho, vyzval?
4: Já dokonce vím, že při nějaké příležitosti dokonce byl i můj dědeček vyzván k souboji, což znamená patrně v té době, když byl jednoročním dobrovolníkem, mladí rozdivočelí důstojníci, a on ten souboj odmítl. Jako ano, ono se dalo přijmout výzvu a nebylo nikdy nutné jako po sobě opravdu střílet, protože v podstatě jste nestratil čest, pokud byste k tomu souboji přišel a jak vy, tak váš protivník vystřelí do vzduchu, to je v pořádku. Zúčastnil jste se souboje.
5: Co bylo důvodem toho druhého na souboj vyzvat tehdy?
4: Blbost. V mnoha případech naprostá blbost. Ale helejte, existuje jeden, který bohužel nevím, kdo to byl, ale vím, kdo teda byl vyzván na ten souboj. A to byl taky, když to člověk říká teďka, tak jako je to opravdu úplně nesmysl. Jako. Kvůli tomu se člověk neměl ani poprat. Dámy, jak jistě víte, to je někdy taky ještě před první válkou někdy. Tehdy bylo naprosto běžné, že na plese jste měl takzvaný taneční pořádek a tam jste se mohl zapsat, že ty orchestry hrály podle toho tanečního pořádku a vy jste se do toho tanečního pořádku zapsal na tanec k té mladé dámě na tehdy a na tehdy. A protože to byly tak jako, někdy to byly deníčky, tak ty dámy si tam třeba od těch pánů nechali něco vepsat. A jeden z těch pánů byl Lobkovic a napsal tam heslo Lobkoviců: pomni popel seš a popel budeš, jo. Ta dáma jako do toho hleděla, říká, že samozřejmě nerozuměla česky, se zeptala, jako co to znamená, a přiskočil právě ten jehož jméno mě vypadlo, můj otec by ho věděl, tak jako známý vtipálek, a ten říkal: Kontesko, já vám to přeložím, a přeložil to do němčiny a řekl: Ich bin ein Popel und wer immer ein Popel sein. A v němčině popl znamená suché z nosu, že jo? Takže ten Lobkovic se samozřejmě okamžitě vyzval na souboj. Že?
3: Rodovým heslem Kinských je Bůh, čest, vlast. Ta slova dokážou obsáhnout tolik věcí a myšlenek. František Kinský při nich často myslí nejen na svou rodinu, blízké, ale na Čechy vůbec. Co by jim přál, aby jim bylo dobře?
4: Víte, že to je hodně těžká otázka, protože samozřejmě, že si všichni strašně přejí, aby se měli dobře. A já bych jim samozřejmě přál, aby se měli dobře. Já doufám, že se budou mít dobře. Ale musí si uvědomit, že to nejde samo. A já přeju Čechům, aby pochopili, že nemají věřit každému slibu. Protože slib, to vás nic nestojí. Ale dar vás něco stojí. A na dary musíte mít.

Rod Kinských je jedním z nejvýznamnějších aristokratických rodů v naší zemi. Příslušníci se do našich dějin zapsali zvlášť jako mecenáši věd, umění a důležitých národních institucí. Svou zemi milovali, ctili a kultivovali. Tak, jak to dělá dnes František Kinský, který nás v dalších týdnech vezme za příslušníky dalších rodů na jejich rodová sídla. Buďme jako oni, hrdí na svou vlast.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Stovce dětí z dětských domovů organizátor na poslední chvíli zrušil letní tábor. Moravská Třebová začala opravovat vodovodní potrubí v ulicích kolem základní školy Palackého. Moravské divadlo připravuje projekt pro mladé tanečníky. Dnes bude polojasno až oblačno a teploty do 26 stupňů. Pěkné ráno u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Češi poslali přes 2 600 000 korun na podporu asi stovky dětí z dětských domovů. Organizátor jim na poslední chvíli zrušil letní tábor. Peníze lidé poslali na veřejnou sbírku během jediného dne.
2: Děti se vydali nevesmluvenou dobu na nádraží a čekali tam hodinu a půl, kdy jsme se marně snažili někomu dovolat, co se děje.
3: Popisuje ředitelka domova ve Vrbně pod Pradědem na Bruntálsku Markéta Remešová. Za tábor pro děti zaplatila desítky tisíc korun, další domovy i 100 000. Vybrané peníze jim pomůžou tyto výdaje pokrýt, říká spoluorganizátor sbírky Tomáš Slavata.
4: Peníze půjdou právě na pobyty, tábory a náklady, které najednou měly spojení, když jim ty děti zůstaly vlastně v domově.
3: Organizátor pobytů spolek Tábory Aurora na dotazy nereaguje. Některé dětské domovy už na něj podaly trestní oznámení. Případem se zabývá i školský ombudsman. Anna Millerová, Český rozhlas.
0: Řidiče v Moravské Třebové čekají až do konce prázdnin dopravní komplikace. U základní školy jsou uzavřené ulice Palackého a Boženy Němcové, kde začala výměna vodovodního potrubí a přípojek k okolním domům. Podrobnosti přidává vedoucí odboru investic Petr Matějka.
5: Na to budou navazovat práce výměna kanalizace a celé tohle bude zakončeno výměnou a opravou povrchu. Komunikace bude uzavřena pro průjezd, pro pěší bude přístup zajištěn po stávajících chodnících, kterých se tyhle práce nedotknou.
0: Podpořit mladé tanečníky a tanečnice mezi studiem a profesionální uměleckou dráhou má nový projekt Junior Ballet Olomouc Moravského divadla. Nabídne praxi a postupné začlenění do profesionálního prostředí. Více mluvčí divadla Vlasta Pechová.
6: Až 12 stážistů bude do září trénovat pod vedením našich baletních mistrů. Vedle každodenní přípravy na baletním sále získají také cenné praktické zkušenosti přímo na jevišti. Ti nejtalentovanější z nich se pak zapojí do baletních inscenací i operních představení v tanečních rolích a okusí tak skutečný provoz profesionálního divadla. Součástí programu bude také práce na vlastním choreografickém projektu.
1: Sport.
0: Fotbalisté Argentiny jsou v 8. finále mistrovství světa. Kap Verdi zdolali 3-2 v prodloužení. Jednu branku dal Lionel Messi, který se tak se 7 góly osamostatnil v tabulce střelců na aktuálním šampionátu. Dalším soupeřem obhájců titulu bude Egypt, který vyřadil Austrálii po penaltách 2-1. Kolumbie teď hraje s Ghanou a v 70. minutě vede 1-0.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte na střední Moravě polojasno až oblačno, teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách 14 až 18 a povane mírný severozápadní vítr, místy z nárazy o rychlosti i 55 km za hodinu. Večer má pak vítr slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zdržíte se na silnici 11 od Chromče na Olšany. Je tam pohyblivý kyvadlový provoz jedním pruhem kvůli obnově vozovky.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc. Je tady, ten víkend navíc bude prodloužený, protože i v pondělí je svátek. U mikrofonu je teď Tomáš Gedzior. Za chviličku mrkneme do kalendáře.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Je sobota, 4. července. Svátek mají nositelé původem řeckého jména Prokop. S vámi je Petr Jungmann, hezký den. Prohlášení nezávislosti schválil americký kongres přesně před 250 lety v roce 1776. Od té doby je 4. červenec státním a nejdůležitějším svátkem Spojených států. První akce na tehdy nově postaveném Strahovském stadionu se konala přesně před 100 lety v roce 1926. Konal se tam 8. všesokolský sled. Po pozdějších dostavbách se Strahovský stadion s kapacitou 220 tisíc diváků stal největším stadionem světa. Taky před 100 lety byla v Boloni založena italská motocyklová firma Ducati. Nevyrábí jen ďábelsky nadupané motorky, ale třeba i kola. Město v ruské enklávě Königsberg Královec bylo před 80 lety v roce 1946 přejmenováno na Kaliningrad. Krále Přemysla Otakara II. Na jehož počest bylo založeno, ruským jménem připomíná pramálo. Chráněná krajinná oblast Moravský kras byla zřízena výnosem Ministerstva školství a kultury přesně před 70 lety, v roce 1956. Překvapivý a brilantní útok Izraelců v Ugandě na letišti Entebbe, operace Blesk, proběhla přesně před 50 lety v roce 1976. Jejím cílem bylo osvobodit 250 rukojmí z Palestinci uneseného letu Air France. Za pár minut bylo po všem a rukojmí byly v jiném letadle na cestě domů. V roce 1841 se v Chromči na Šumpersku narodil nejvyšší Čech v historii. Josef Drásal vyrostl na závratných 242 cm. Já přeju hezkou sobotu.

0: počasí.
1: 5 hodin 17 minut čeká nás pěkný letní den. Sobota bude polojasná až oblačná s teplotami do 26 stupňů, v Jeseníkách maxima 18, vítr mírný severozápadní. A za chvilku v dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouc rubrika Co v učebnicích nebylo.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Soubor šesti barokních kašen v Olomouci je evropským unikátem. Přesto kolem nich často jen projdeme. V prázdninovém seriálu odhalíme příběhy nejen této národní kulturní památky. Představíme i novodobé kašny, které jsou s Olomoucí neodmyslitelně spjaté. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu v 15.45, v repríze pak v neděli v 9.45 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neústupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že obavy z přelidnění planety měli lidé už koncem 18. století? Konkrétně v roce 1798 varoval britský ekonom a pastor Thomas Malthus před katastrofickým hladomorem, přestože tehdy planetu neobývala ani miliarda lidí. Podobné vize šířil v 60. letech 20. století americký biolog Paul Ehrlich. Jehož kniha Populační bomba podnítila drastické vládní programy a nucené sterilizace v rozvojových zemích. Populace skutečně prudce rostla. Z 1 miliardy v roce 1804 na dnešních 8. Současná data ale ukazují, že tempo růstu se dramaticky zpomaluje. Zatímco v roce 1963 činil roční přírůstek 2,3%, dnes klesl pod 1%. Za tímto zvratem stojí paradoxně úspěchy průmyslové revoluce, lepší hygiena, medicína a především vzdělání žen. Ve vyspělých zemích, jako je Itálie či Jižní Korea, už dávno nedosahuje porodnost hranice 2,1 dítěte potřebné pro udržení stavu. Hlavním tahounem tak zůstává subsaharská Afrika. Ovšem i tam se s rostoucí životní úrovní očekává pokles porodnosti. Podle OSN dosáhneme 10. miliardy kolem roku 2057. Ale poté se trend zřejmě obrátí a lidstvo začne poprvé v historii pozvolna vymírat.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: půl šesté zprávy a Honza Faltýnek.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: S dopravním omezením by měli počítat řidiči ve Šternberku. Je tam uzavírka závodní trati Ecce Homo. Silnice totiž přes víkend patří příznivcům sjezdu na longboardech a kolečkových bruslích. Uzavírka potrvá do nedělních 18 hodin. Objížďka vede po silnici 46 přes obec Lipina. Další podrobnosti jsou na webu Šternberské radnice. Energetická společnost ČES od konce srpna zvýší ceny některých svých fixovaných ceníků elektřiny i plynu. Reaguje tím na růst cen energií na světových trzích. Elektřina například u dvouletých tarifů tak zdraží zhruba o 6, plyn o přibližně 17%. Do Loplazy u Olomouce chystají na víkend bohatý hodový program spojený s tradiční jízdou králů. Dnes od 20 hodin odstartuje u kulturního domu hodová taneční zábava. V neděli pro

0: Okno, teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Ve Šternberku počítejte pouze s jednosměrným provozem v ulici Olomoucká od kruhového objezdu směrem ke křižovatce s Krampolovou ulicí, a to kvůli stavebním pracím, které potrvají ještě do úterý.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Půl šesté a dvě minuty. Plánujete výlet do Slunákova? Tak pozor, je to tam trošku omezené. Dělníci se pustili do rekonstrukce hlavní budovy. A více vám v dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouc řekneme za chvilku.

0: Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc. O víkendu 5.39. Centrum ekologických aktivit Sluňákov v Horce nad Boravou funguje od tohoto týdne v omezeném režimu. Dělníci se tam pustili do rozsáhlé rekonstrukce nízkoenergetického domu přírody. Hlavní budova je proto pro návštěvníky uzavřená, ale využívat dál můžeme venkovní areál s ostatními stavbami.
1: No a tady potom jako ubytovací část.
2: Jeden z pokojů v Domě přírody v Horce nad Moravou mi ukazuje Michaela Pavlíková, mluvčí Sluňákova.
1: No a tady, když se podíváme vlastně na strop, tak na stropě jsou momentálně takové jako dřevěné panely, které se všechny sundají dolů a vlastně ty dřevěné panely nahradí právě ty panely, které budou v zimě vytápět a vlastně v létě by měly nějakým způsobem jakoby ochlazovat.
2: Pracovník Sluňákova Libor Sukup mi ukazuje prostory kotelny.
3: Tady v rohu stála obrovská nádrž, která byla od vrchu až ke stropu jako taková akumulační nádrž na vodu, tak ta se musela rozřezat, aby to nahrazeno novými akumulačními nádobami, kterých bude více. A ty budou mít jako za úkol hlavně jako akumulovat teplo, které budeme získávat především za sluneční energie.
2: Modernizace se bude týkat především technického zázemí nízkoenergetické budovy. Zároveň se ale obmění i vybavení zdejších učeben, dodává Sukup.
3: A tam budeme pořizovat nové digitální televize, takové velké tablety na zdi. Budeme mít nové vybavení učeben, co do skříní a nějakého vybavení.
2: Zázemí infocentra po dobu rekonstrukce návštěvníci najdou v náhradních prostorách ve stánku vedle budovy. Ukazuje mi mluvčí Michaela Pavlíková.
1: S tím, že na tom stánku si lidé budou moct půjčit klíčky od venkovní staveb, od Rajské zahrady, od Sluneční hory, budou si tam moct půjčit nějakou pátrací hru, badatelskou tašku, tak jak jsou vlastně jakoby zvyklí.
2: Rekonstrukce domů vyjde i s obměnou vybavení učeben dohromady na zhruba 28 milionů korun. Práce by měly být hotové do konce září. Z Horky nad Moravou Josef Čermák, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Tři čtvrtě na šest, dneska čekáme polojasno až oblačno, teď máme leckde ještě skoro jasno, teploty do 26 stupňů, v Jeseníkách 18, vítr mírný severozápadní.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme s chovem fretky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
3: Nezmaři už svým jménem potvrzují, že 50 na scéně, která je na dohled, navíc prakticky v nezměněné sestavě, bude velká. A pořád jim to skvěle hraje, což potvrdili i na loňském Folkfestu. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Nezmaři.

0: 5.50, dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc. I když máme před sebou prodloužený víkend, tak spousta zemědělců vyrazí do polí. Jaká bude letošní údora? O tom mluví Sabina Mellerová.
1: Je pravda, že na první zběžný pohled některá pole nevypadají už tak vyprahle, ale celkově aktuální zkrášky sklizeň nahané nezachrání. Dnes ráno jsme o tom přímo u pole v Topolanech na Olomoucku mluvili s předsedou Asociace soukromého zemědělství v okrese Olomouc a členem předsednictva této asociace na celostátní úrovni Romanem Koutkem.
2: Aspoň teď nad ránem trošku zapršelo, sice jsou tam jenom nějaký 4 mm, což nemůže vůbec to nějak moc ovlivnit, ale asi jsem rád za každou kapku, která spadne.
1: Právě sucho je podle Koutka před blížící se sklizní tím největším problémem. Navíc trvá už od začátku letošního roku. Během uplynulých měsíců se podle Koutka objevily pouze dvě časová období, kdy déšť rostlinám pomohl.
2: Zapršelo v polovině května, takže to na některé ty plodiny jako pomohlo. Pak byla i druhá vlna začátkem června, kdy nám taky něco spadlo, takže některé porosty to zachránilo. Na některé už to bohužel nemělo zas takový vliv. Naštěstí třeba tady na Olomoucku máme ty půdy většinou jako v lepším stavu nebo úrodnější, takže i ty rostliny si s tím nějak jako poradí, ale neočekávám určitě žádný rekordní výnosy v letošním roce.
0: Sabino, kdy zemědělci naplno vjedou do polí?
1: Z obilovin se jako první sklízí ozimý ječmen a například na Jižní Moravě na Znojemsku podle Romana Koutka už první kombajny do polí vjeli. Na řadě míst pak zemědělci také už sklidili jetel inkarnát. Přímo na hané žně podle Koutka například u prvních hraných pšenic naplno začnou během 14 dní.
0: Zmínili jsme, že někteří zemědělci plánují dřívější začátek žní, kde o tom uvažují?
1: Je to tak, vše ovšem vždy záleží na konkrétní poloze daného pole a místních podmínkách. Možný dřívější začátek žní řeší například ve společnosti Těšetická zemědělská, jak popisuje tamní předseda představenstva Petr Kopecký.
3: Normálně začínáme kolem 20. července a díky těm teplotám, a když se podívám, jezdíme po porostech s agronomem, jak to teď velmi teda v podstatě uschlo a podeschlo, tak si myslím, že možná po 10. a po 13. červenci určitě, to znamená o 10 dní dřív než normálně.
1: Ještě doplním, že taky Petr Kopecký má velké obavy o letošní výnosy, a to právě kvůli vedrům z poslední doby.
3: Vysoké teploty se obávám fakt, že budou mít negativní vliv na výnos tady těch hlavních žňových plodin, to znamená jarního ječmene, pšenice ozimé a řepky, a velký obavy vzbuzuje stav porostu kukuřice na siláž, protože v dnešní době nebo k dnešnímu dní ta kukuřice laicky řečeno by měla být 180-200 cm vysoká a ona je tak popás, tak má metr a teď je v kritické fázi, že bez vláhy prostě už neporoste moc.
0: Řekl předseda představenstva společnosti Těšetická zemědělská Petr Kopecký. Zemědělcům samozřejmě přejeme, ať všechno roste, jak má. V 5.53 je zdravíme, pokud poslouchají třeba někde v traktoru anebo v nějakém jiném zemědělském stroji.

0: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Údolím Bílé Opavy v květnu prošly 3000 lidí v jeden den. Provoz olomouckého krematoria už nebude zajišťovat soukromník. Hrad Šternberg zahájí prázdniny tradičním historickým dnem. Dnes bude polojasno až oblačno a teploty do 26 stupňů. Jsou tady zprávy Českého rozhlasu Olomouc a vítá vás u nich Honza Faltýnek. Velký nápor turistů zažívá stezka přes údolí Bílé Opavy v Jeseníkách. Za jeden den přes ní prošlo dokonce přes 3000 lidí. Nový rekord podle agentury ochrany a přírody České republiky padl začátkem května. Vyplývá to z aktuálně vydaných statistik. Agentura začala také vydávat tabulku s návštěvností, tak aby si lidé mohli vybrat méně frekventované dny a časy pro návštěvu.
2: Jdeme kolem vodopadu po žluté, nad vodopadama skončíme a půjdeme po modré zpátky. Je to má nejoblíbenější a nejhezčí.
3: Adela navštívila údolí se svými kamarádkami. Jindřich Chlapek z agentury ochrany a přírody krajiny vysvětluje, kdy po té tabulky vyrazit a vyhnout se davům.
4: Není nutné si přistávat ani příliš brzo, stačí vyrazit v podstatě v 8 hodin do údolí Bílé Opavy a ještě to může být docela pohodový výlet.
3: V okolí jsou ale podle Jindřicha Chlapka i jiná údolí s vodou, kde nepotkáte téměř nikoho. Třeba údolí Skalního potoka z Hrubého Jeseníku. Adam Tomáš, Český rozhlas.
0: Olomoucké krematorium na hřbitově v Neředíně budou od května příštího roku provozovat technické služby. Provoz převezmou od soukromé firmy, rozhodli o tom radní. Město si od tohoto kroku slibuje férové podmínky pro všechny pohřební ústavy v regionu a lepší kontrolu nad klíčovou veřejnou službou. Více náměstek primátorky Tomáš Sýkora z Hnutí ANO.
5: Tuto budovu a provoz této budovy si převezme akciová společnost, která je 100% vlastněna městem Olomoucí. To jsou technické služby města Olomouce, které ji budou provozovat. Spravovat tuto budovu by měla Správa nemovitostí Olomouc, tak jako doposud.
0: Ukázky tradičních řemesel, šermířská vystoupení, ale i historické soutěže a hry nabídne dnešní program historického dne na hradě Šternberg. Akce začne v 10 hodin dopoledne a na hradě už tradičně otevře novou prázdninovou sezónu, říká kastelán Dominik Fadrný.
6: Po celý den budeme samozřejmě provázet naším krásným hradem. Průvodci v historických kostýmech zcela jistě pomohou dotvořit atmosféru celého dne. První prohlídka začíná v 10 hodin, poslední v 16. V interiérech hradu bude instalovaná květinová výzdoba. Sport.
0: Fotbalisté Argentiny jsou v osmifinále mistrovství světa. Kapverdy ale zdolali překvapivě až v prodloužení 3-2. Jejich dalším soupeřem bude Egypt, který vyřadil Austrálii po penaltách 2-1. Kolumbie porazila Ghánu 1-0. Počasí. Dnes čekáme na střední Moravě. Zpočátku jasno až polojasno, odpoledne pak dojde od západu k přibývání oblačnosti. Teploty 23 až 26 stupňů, v Jeseníkách 14 až 18. Povane mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Uzavřená je teď silnice z Měrovic nad Hanou na Koetín, a to v místě přejezdu kvůli modernizaci trati. Počítejte s objížďkou přes Stříbrnice a Křenovice.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Začíná nám prodloužený víkend, je sobota 4. července, u mikrofonu je teď Tomáš Kedzior, přeji dobré ráno. Těch akcí, které se konají, je opravdu hodně. Já teď vypíchnu třeba dvě. V Dětkovicích u Prostějova budou slavnostně světit Boží muka. Začíná se ve 13.30 na tamní křižovatce, no a bude tam také další program. A Jízda králů, tak to je samozřejmě obrovská akce, která se koná každý rok právě touto dobou. Připravili je na zítřek v Doloplazích u Olomouce a vstupenky na Jízdu králů pro vás budu mít už v této vysílací hodině jako víkendový dárek Českého rozhlasu Olomouc, takže na vstupném můžete ušetřit a ještě se podívat na skvělou akci zcela zdarma. Poslouchejte tedy dál, jakmile přijde výzva, zavolejte do studia a budeme pro vás mít jako dárek dvě vstupenky na zítřejší Jízdu králů v Doloplazích u Olomouce. Přejeme dobré sobotní ráno.

0: Stalo se před 100 lety.
1: V 6 hodin a 12 minut s Ditou Vojnarovou. Lidoví poslanci z Litovelska a Zábřežska na konci června 1926 žádali ve sněmovně o pomoc místům postiženým povodněmi.
2: Šlo konkrétně o poslance Navrátila, Světlíka a Janovského, kteří oslovili ministra vnitra a žádali ho o pomoc katastrofou postiženému obyvatelstvu. Argumentovali tím, že rozvodněné řeky a potoky spustošily celý kraj. Široké okolí bylo pod vodou, zničená byla celá úroda a vyjmenovali těžce zasažené obce, mezi které patřily Víska, Mladeč, Nasobůrky, Chořelice, Rozvadovice, Střeň, Lhota, Moravičany, Bohuslavice, Lukavice, Leština a tak dále. Novináři psali o tom, že tamní obyvatelstvo potřebuje nutně pomoc z veřejných prostředků, jinak bude ohroženo ve své hospodářské existenci. Proto se ministra ptali, jestli je ochoten nařídit, aby ve zmíněných okresech byly škody povodní způsobené co nejdříve vyšetřeny a obyvatelstvu se dostalo nutné pomoci a dále, co hodlá zařídíti, aby bylo umožněno obyvatelstvu uhájiti jeho samostatnou hospodářskou existenci.

0: počasí.
1: Zpočátku jasno až polojasno, odpoledne přibývání oblačnosti, teploty 23 až 26, v Jeseníkách do 18 stupňů a mírný severozápadní vítr. To je předpověď pro čtvrtý červencový den, je 6.16.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Další porce muziky, kterou Český rozhlas Olomouc zaznamenal na loňském 6. ročníku Mohelnického folkfestu, nás čeká v pořadu Na cestě. Uslyšíme kapely, které zahrály na Morava scéně. Monogram, Terakota a Sebastelar s bandžistou Davidem Bendou. Nebude chybět taky vystoupení Slávka Janouška. K návratu na folkfest na vlnách Českého rozhlasu Olomouc pořadu Na cestě v neděli 5. července po 15. hodině vás zve Jarka Nosková.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Nepopsaná Anna Julie Slováčková v Českém rozhlase Olomouc. Jízda králů. Velká sláva zítra v Doloplazích u Olomouce. Vstupenky na tuto akci je právě teď jako dárek Českého rozhlasu Olomouc na telefonu 221 555 444. Výzva platí během písničky. Já.

Kvetkář, dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc, 6 hodin a 26 minut a ještě jednou tady výzva, kdo by se chtěl zítra podívat na jízdu králů v Doloplazích a chtěl by dvě vstupenky, ještě tady dvě mám pro vás, stačí si o ně zavolat 221 555 444.

0: půl sedmé, zprávy a Honza Faltýnek.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Litr benzínu Natural 95 se aktuálně v Olomouckém kraji prodává v průměru za 39 korun a 20 haléřů. Před týdnem byl o necelý 20 levnější. O stejnou cenu na litru zdražila nafta. Za litr teď řidiči dají průměrně 35,60. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Oba nadcházející státní svátky můžou obchody zůstat otevřené. Na svátek Cyrila a Metoděje a den upálení mistra Jana Husa nemusí ze zákona zavírat velké prodejny a supermarkety. Přesto si před nákupem raději ověřte otevírací dobu, protože obchody mohly dát svým zaměstnancům volno. Staré město pod Sněžníkem dnes zve na slavnostní otevření nové turistické stezky Staroměstský pevnostní okruh. Proběhne v 10.45 na nádraží ve Starém městě. Nová trasa představuje historické i přírodní zajímavosti Staroměstska a součástí programu bude také jízda historickou parní lokomotivou. Sport. I s olomouckým cyklistou Pavlem Bittnerem dnes v Barceloně odstartuje týmovou časovkou Tour de France. V pelotonu slavného závodu s ním pojedou i další dva Češi, Matias Vacek a Jakub Otruba. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji zpočátku jasno až polojasno. Odpoledne pak dojde od západu k přibývání oblačnosti. Teploty 23 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském

0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Půl sedmé a dvě minuty. Český rozhlas Olomouc přeje dobré sobotní ráno.

0: 6.40, za 5 minut předpověď počasí. Teď ještě pozvánka na jednu zajímavou výstavu, kterou na prázdniny otevřeli v kryptě katedrály svatého Václava v Olomouci. Je to výstava unikátních liturgických předmětů. Některé jsou nevyčíslitelné hodnoty, třeba tento.
1: Tady ta berla je unikátní, protože vznikla v pařížských dílnách. Arcibiskup Rudolf Jansi nechal vytvořit jedním pařížským zlatníkem.
2: Kurátorka Helena Zápalková ukazuje na berlu, která je tady ve vysoké vitríně. Čteme, že je to berla arcibiskupa Rudolfa Jana, kardinála Habsburského Lotrinského. On se tady i na nás dívá, protože vidím, že tady je bysta.
1: Nejenom bysta, ale má vlastně tady své srdce. Tělo je pohřbeno v kapucínské kryptě ve Vídni a celá tato výstava je i s Rudolfem Janem velmi úzce spojena, protože za Rudolfa Jana vlastně byly vydány statuta olomoucké kapituly, která potvrzovala šlechtické privilegium pro členy olomoucké svatováclavské kapituly.
2: A my jdeme k další vitríně. Ženy, které mají rády zdobnost, tak si přijdou na své.
1: My tady stojíme před obrovským souborem liturgických nádob, který je bohatě zdoben filigránem, což je vlastně takový ten tenunký, stáčený stříbrný drátek, který se jemně vlastně sestavuje do rostlinných motivů, které jsou dále zdobeny vlastně drahými kameny nebo smalty. Ten filigrán je aplikovaný na pozlaceném stříbře.
2: Z kterých částí se skládá?
1: Máme tady mešní kalich, mešní konvičky, které vlastně sloužily na vodu a víno, liturgický zvoneček, ta velká nádoba, v podstatě taková konvice s mísou, tomu se říká lavabo, běžně se vlastně takto umývali ruce.
2: S Helenou Zápalkovou se zastavujeme i u jednoho z vystavených ornátů, neobvyklý je totiž kožešinovou pelerínou.
1: Nazývá se almuce, jde tedy o jednu z tradičních insigní kanovnické hodnosti.
2: Tato má takovou barvu došedá, odhadněte, z kterého zvířátka to je.
1: Těžko říct, z čeho je ten hlavní kus, ale měli jsme tady pána, který se trošičku orientuje. Říkal, že ty ocásky by mohly být z kun.
2: Pozornost turistů v Olomouci přitahuje i s kryptou sousedící arcidiecézní muzeum, potvrzuje mluvčí Tomáš Kasal.
3: Jeho největším exponátem je například zlatý kočár biskupa Trojera. Ve sbírkách má i expozici vzácných monstrancí, včetně nejcennější, zvané Zlaté slunce Moravy, zdobené více než 14 diamanty a 18 velkými smaragdy.
2: Výstava šlechtictví a kněžství je v kryptě olomoucké katedrály otevřená o prázdninách každý den mimo pondělí. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: 6:45 a minuta. Dnes má službu meteoroložka Eva Richtariková. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak jaké teď máme ráno v Olomouckém kraji a jaká bude pak celá sobota?
2: Tak ráno máme slunečné a teploty kolem 13 stupňů Celzia a slunečná bude i většina soboty. Očekáváme zejména v dopoledních hodinách jasno až polojasno. Odpoledne pak bude od západu oblačnosti pozvolna přibývat. A teploty se budou pohybovat mezi 23 až 26 stupni Celzia, na horách mezi 14 až 18 stupni a vítr povane mírný severozápadní rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu.
1: Máme před sebou prodloužený víkend, dá se aspoň odhadnout vývoj počasí v těch následujících dvou volných dnech.
2: Ano, v noci už bude od západu postupně přibývat oblačnosti a nad ránem už očekáváme na většině území občasný déšť nebo přehánky. Teploty klesnou na 14 až 10 stupňů Celzia. Vítr bude přechodně slabý, západního západní do 4 metrů za sekundu. Neděle potom bude v podstatě s přehánkami nebo s občasným deštěm. Většinou bude hodně oblačnosti. Na severu pak budou srážky četnější a až k večeru očekáváme ubývání oblačnosti a srážek. Teploty v neděli očekáváme mezi 20 až 24 stupni Celzia, na horách mezi 13 až 17 a opět se rozfouká mírný severozápadní vítr až do 7 metrů za sekundu. Také pondělí se neobejde bez občasného deště a přeháněk, i když oblačnost už bude více proměnlivá a teploty v maximech budou dosahovat k 25 stupňům Celzia.
1: Počasí předpovídala meteoroložka Eva Richtariková. 6:48.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: Atmosféru jedinečného koncertu Večer lidí dobré vůle i letos přeneseme z Velehradu až k vám domů.
4: Za vodou, za horou.
3: Hana a Petr Ulrichovi, Alfred Strejček a Jitka Molavcová, kytarista Štěpán Rak, Ivo Viktorín Band, Zlínská filharmonie Bohuslava Martinů, řada dalších skvělých hudebních hostů a hostitel Jiří Pavlica s Hradišťanem. Naladíme se hned po 19., kdy se projdeme historií a současností tohoto nádherného duchovního místa a jeho okolí. A užijte si s námi i přímý přenos slavnostního večera lidí dobré vůle na Velehradě už v sobotu 4. července od 20 hodin.

Dobré ráno, přejeme v 6.52, zveme třeba do Měrotína, tamní areál za lázněmi bude dějištěm Her bez hranic, potrvají po celý den, navíc ještě bude večer koncert kapely Ztracené ráj, takže opravdu skvělá akce, zveme třeba také do Olšan.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Je 7 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Lékaři na Jesenicku evidují zvýšený počet zraněných turistů. Na nádraží ve Zlatých horách si můžete prohlédnout historické vlaky. Český tenis má jistou účast ve čtvrtfinále ženské dvouhry Wimbledonu. Dnes bude slunečno, odpoledne s přibýváním oblačnosti, teploty do 26 stupňů. Hezké ráno u zpráv Českého rozhlasu Olomouc, přeje Honza Faltýnek. Lékaři nemocnice v Jeseníku každoročně evidují v letních měsících zvýšený počet zraněných cyklistů a koloběžkářů. Za poslední měsíc jich ošetřili zhruba 20. Zdravotníci proto apelují na všechny, aby při jízdě používali ochranné pomůcky. Nejčastější zranění popisuje mluvčí nemocnice Andrea Jalůvková.
2: Mezi nejčastější diagnózy, které ošetříme na chirurgické ambulanci, patří zlomeniny zápěstí a předloktí, otřesy mozku, poranění kolen a rozsáhlé odřeniny. Závažná poranění hlavy se vyskytují především u jezdců bez přilby a ti stále tvoří převažující část raněných. Výjimkou není ani naražený hrudník nebo zlomená žebra.
1: Aktivita klíšťat bude o víkendu velmi vysoká. Podle vedoucí Národní referenční laboratoře pro lymskou boreliozu Kateřiny Kibicové by lidé proto měli dodržovat preventivní opatření, například používat repelenty, nesedět v trávě a po návratu domů se prohlédnout. Pro někoho možná překvapivě hrozí větší nebezpečí ve městech, kde jsou klíšťata podle výzkumů laboratoře statisticky mnohem infikovanější než v přírodě. Na komentovanou prohlídku historických vagónů a vlaků můžete dnes vyrazit na nádraží do Zlatých hor na Jesenicku. Akce začíná v 10 hodin a 14 minut, říká předseda okrašlovacího spolku Zlatohorského Jiří Pěčonka.
3: U nás budou moct prohlédnout určitě legiovlak, budou si moct prohlédnout prezidentský vagón, mohou se občerstvit v restauračním vagónu historickém. Co se týče doprovodného programu, mohou návštěvníci absolvovat výlet vlakem na 41 minut, kdy si nasednou na běžný linkový motoráček, zajedou si 9 km do Mikulovic a přijedou zpátky. Sport.
1: Čtvrtfinále Wimbledonu si zahraje minimálně jedna česká tenistka. Ve čtvrtém kole totiž na sebe narazí olomoucká rodačka Karolína Muchová a Barbora Krejčíková. Ta porazila 6-3 a 7-5 krajanku Nikolu Bartuňkovou, Muchová 6-2 a 7-6 Savankevovou z Thajska. Karolína Muchová přiznává, že o možném zápase proti krajance dopředu věděla.
4: Tak viděla jsem už před tímhle kolem, že potom budu mít nějakou Češku. Myslím si, že obě dvě by byly strašně těžký. Vyhrála Bára, která na té trávě víme, že umí hrát a vyhrála tenhle turnaj, takže těžký kolo další.
1: O postup do osmifinále dvou her ještě budou bojovat Marie Bousková, Linda Nosková a Jiří Lehečka.
0: Počasí.
1: Dnes na střední Moravě čekejte zpočátku jasno až polojasno, odpoledne pak dojde od západu k přibývání oblačnosti. Teploty 23 až 26 stupňů, v Jeseníkách 14 až 18. Povane mírný severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: V Trahanovicích stále počítejte s uzavírkou silnice na Čechy pod Kosířem, a to z důvodu jejich oprav. Objížďka vede přes Ludéřov.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: V
5: 9.7, 7 hodin a 4 minuty. Hezké dobré ráno s Českým rozhlasem Olomouc přeje Tomáš Kedzior. V Olšanech u Prostějova dneska budou hrát fotbal penaltový král Olomouckého kraje. Začíná se už v 10 dopoledne, v kategorii do 17 let. Odpoledne budou střílet penalty ti starší, no a vítání jsou všichni holky i kluci, takže zveme do Olšan. No a Měrotín, tak tam dneska mají hry bez hranic po celý den. Ten program je velmi bohatý, ještě se k němu dostaneme. U mikrofonu je teď Tomáš Kedzior, přeji hezké dobré ráno. Na začátek další vysílací hodiny Krištof a Jana Kratochvílová.

0: 7 hodin 10 minut v dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouc. Zdravíme do Krnova. Na mnoha místních místech, je to třeba autobusové nádraží, park nebo okolí divadla, tam všude teď můžeme potkat uklízecí čety, složené převážně z lidí bez domova. Krnovská radnice začala nabízet stravenku za práci. Účast je dobrovolná a zapojit se může každý, opravdu každý.
1: Vemte si, když tak chlapí vodu, ať vás nekřisím.
2: Četa dobrovolníků si ještě vybírala poslední nářadí a pomalu vyrážíme do parku nedaleko autobusového nádraží.
1: Tak jdem na to.
3: Není co dělat a mě práce nevadí, jako a mě to baví, no.
2: Od práce ruším Jiřího, ten bydlí na ubytovně místní armády spásy. V ruce má takové ty dlouhé kleště na sbírání nepořádku a plastový pytel.
3: Jde o to, že dostaneme stravenku na oběd, ale tak prostě je to čisto.
2: Ale tak chutná vám?
3: No, obědy jsou dobré, nemůžu si stěžovat.
2: Vidím, že dlouhé kleště fungují a pracovní rukavice si společně s brigádníky nasadila taky koordinátorka projektu Růžena Ondrušková.
4: Snažím se to brát spíš jako týmovou práci, zapojit se do toho úklidu, aby viděli, že prostě pracujeme jako tým a není to žádná povinnost, kterou by museli splnit. Jde nám o to, aby si zvykli, že ráno po nějaké té základní hygieně se jde na ty 2 hodinky pracovat, aby si zvykli na to, že je to každý den ten úklid a užili si tu odměnu.
2: Město Krnov projekt odkoukalo v Kroměříži, jak mi popisuje vedoucí odboru sociálního Ivo Zdráhal.
5: Tohle nám přišlo jako velmi zajímavý nápad, už jenom proto, že zapojení osob bezdomova by bylo vnímáno i tou veřejností jako velmi prospěšné a zase tyto lidi ukáže z trošku jiného pohledu, než tak, jak jsou často označováni tou veřejností a nálepkování.
2: Ivo Zdráhal dodává, že stravenky platí v normální restauraci v centru města. Lidé bezdomova nebo v těžké životní situaci se tak můžou socializovat a přijít do kontaktu s běžnou společností. Z Krnova Adam Tomáš, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 7 hodin 16 minut, sobota bude z větší části slunečná, později čekáme pak přibývání oblačnosti, teploty maxima 26, v Jeseníkách 18, vítr mírný, severozápadní.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme s chovem fretky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.

0: Jiří Korn to určitě zvládá, ale jsme zvědaví, jak to zvládne další ze soutěžících na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, konkrétně paní Jaroslava, která se k nám dovolala. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, přeji všem.
0: Paní Jaroslavo, u čeho vás zastihl ten signál? Přece jenom je ani ne půl osmé.
1: Zastihl mě u ranního zalévání zahrádky.
0: Kolik máte květin nebo rostlin, co všechno zaléváte?
1: Ano, tak zalévám trošičku tak papriky, nějakou zeleninu, hrášek pro vnoučata, mrkvičku.
0: No a teď budete zalévat tak nějak pomyslně ta naše soutěžní čísla, protože máme jich tady hodně, od jedničky do 33. Začali jsme 29. června, takže pět čísel už je pryč, ale velká většina je zatím volná, takže trefujte.
1: Tak já zkusím číslo 27.
0: Číslo 27 je volné a u něho je dárková vstupenka do vlastivědného muzea Olomouc a k tomu ještě knížka a CDčko Richarda Pachmana s názvem Vůle žít. A je to doma.
1: Děkuji moc, mám radost.
0: Takže možná u zalévání zahrádky bude znít hudba Richarda Pachmana, no a potom si naše posluchačka Jaroslava zajde do vlastivědného muzea Olomouc, kde mají opravdu fantastické výstavy. Letní soutěž Českého rozhlasu Olomouc. Rozhlas to je výhra až do konce července.
2: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Půl osmé zprávy a Honza Faltýnek.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Dlouhotrvající sucho a nízké průtoky přiměly Olomoucký vodoprávní úřad k dočasnému zákazu odběru povrchových vod z Bystřice, Trusovického a Dolanského potoka a jejich přítoků. Podle webu města Olomouce se zákaz týká Bělkovic-Lašťan, Dolan, Hluboček, Velké Bystřice, Bystrovan a Olomouce. Omezení platí do 15. září. Moravské divadlo v Olomouci navštívilo v uplynulé divadelní sezóně 98 tisíc diváků. V meziročním srovnání jich bylo o 4 tisíce více. Mezi nejúspěšnější tituly patřil muzikál Evita, balet Romeo a Julie nebo činohra Sluha dvou pánů. Průměrná návštěvnost za celou sezónu byla 80%, sdělila mluvčí divadla Vlasta Pechová. Zámek v Čechách pod Kosířem zve ode dneška do pondělí na tematické červencové svátky Josefína, inspirované dílem Josefa Mánesa. Návštěvníky čekají hrané prohlídky zámeckých interiérů, plné humoru a historie, květinová výzdoba místností i tvořivé dílničky vhodné pro celou rodinu. Sport. Na atletickém stadionu TJ Lokomotiva Olomouc dnes bude vrcholit světový pohár v paraatletice žen Grand Prix Olomouc. Program probíhá od 9 do 16 hodin a představí se špičkové paraatletky z desítek zemí. Vstup pro diváky je zdarma. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji zpočátku jasno až polojasno, odpoledne pak dojde od západu k přibývání oblačnosti. Teploty 23 až 26 stupňů, v Jeseníkách jen kolem 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Zpomalte na dálnici D1 na 296. až 295. kilometru u Lipníku nad Bečvou ve směru na Brno. Cestáři tam u svodidel sekají trávu. Zelená

0: Vezmaři v dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouc 7.39. Pokud plánujete výlet do Sluňákova, tedy centra ekologických ekoaktivit nedaleko Olomouce v Horce nad Moravou, dávejte pozor, mají tam už rozsáhlou rekonstrukci a ta hlavní budova je zavřená. Nicméně využívat můžeme ten okolní nádherný venkovní areál s ostatními stavbami. Pojďme se podívat přímo na místo.
1: No a tady potom jako ubytovací část.
2: Jeden z pokojů v Domě přírody v Horce nad Moravou mi ukazuje Michaela Pavlíková, mluvčí Sluňákova.
1: No a tady, když se podíváme vlastně na strop, tak na stropě jsou momentálně takové jako dřevěné panely, které se všechny sundají dolů a vlastně ty dřevěné panely nahradí právě ty panely, které budou v zimě vytápět a vlastně v létě by měly nějakým způsobem jakoby ochlazovat.
2: Pracovník Sluňákova Libor Sukup mi ukazuje prostory kotelny.
3: Tady v rohu stála obrovská nádrž, která byla od vrchu až ke stropu jako taková akumulační nádrž na vodu, tak ta se musela rozřezat, aby to nahrazeno novými akumulačními nádobami, kterých bude více. A ty budou mít jako za úkol hlavně jako akumulovat teplo, které budeme získávat především za sluneční energie.
2: Modernizace se bude týkat především technického zázemí nízkoenergetické budovy. Zároveň se ale obmění i vybavení zdejších učeben, dodává Sukup.
3: A tam budeme pořizovat nové digitální televize, takové velké tablety na zdi. Budeme mít nové vybavení učeben, co do skříní a nějakého vybavení.
2: Zázemí infocentra po dobu rekonstrukce návštěvníci najdou v náhradních prostorách ve stánku vedle budovy. Ukazuje mi mluvčí Michaela Pavlíková.
1: S tím, že na tom stánku si lidé budou moct půjčit klíčky od venkovní staveb, od Rajské zahrady, od Sluneční hory, budou si tam moct půjčit nějakou pátrací hru, badatelskou tašku, tak jak jsou vlastně jakoby zvyklí.
2: Rekonstrukce domů vyjde i s obměnou vybavení učeben dohromady na zhruba 28 milionů korun. Práce by měly být hotové do konce září. Z Horky nad Moravou Josef Čermák, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Minutku před 7:45 je jasné, že bude velmi pěkný den a opravdu velmi příjemný. Teplotní maxima 25-26, v Jeseníkách nejvíce 18. A celkově zatím bude během dne slunečno, potom až večer nebo odpoledne čekáme přibývání oblačnosti. Zafouká nám také mírný severozápadní vítr.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Den dobrý.
3: Češ.
2: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách? A co se takhle vypravit třeba do Polska?
3: Jenom na skok. Nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
2: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
3: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
2: Na skok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
3: a Mirek Kobza. Zaprašami do Polsky.
4: Příběhy našich sousedů. Nevšední osudy lidí z našeho kraje pohledem mladé generace. Poslouchejte každou prázdninovou neděli po 11. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

7 hodin 54 minuty, rozhodně prázdná dnes nebude železniční stanice Zlaté hory. Mají tam velkou slávu, mezi 10. hodinou a 14. minutou a časem 14.14 bude akce ke 130. výročí trati Mikulovice Zlaté hory. Jsou to plné koleje, a tak se ta akce jmenuje. Návštěvníci uvidí 28 drážních vozidel, včetně Legio vlaku, prezidentského vagónu a dalších. Tak se přijďte podívat do Mikulovic a Zlatých hor na tu železniční trať. A ještě jedna pozvánka teď před 8 hodinou. Dětkovice u Prostějova zvou na slavnostní vysvěcení božích muk. Sraz je ve 13.30 na křižovatce. Tak přejeme velkou slávu.

0: Je 8 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Stovce dětí z dětských domovů organizátor na poslední chvíli zrušil letní tábor. Městskou kulturní společnost v Zábřehu povede nový šéf. Mezi Tovéčovem a Kroměříží dnes bude jezdit historický vlak Hurvínek. Bude slunečno odpoledne s přibýváním oblačnosti, teploty do 26 stupňů. U sobotních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Češi poslali přes 2 miliony a 600 tisíc korun na podporu asi stovky dětí z dětských domovů. Organizátor jim na poslední chvíli zrušil letní tábor. Peníze lidé poslali na veřejnou sbírku během jediného dne.
2: Děti se vydali na vesmluvenou dobu na nádraží a čekali tam hodinu a půl, kdy jsme se marně snažili někomu dovolat, co se děje.
3: Popisuje ředitelka domova ve Vrbně pod Pradědem na Bruntálsku Markéta Remešová. Za tábor pro děti zaplatila desítky tisíc korun, další domovy i 100 tisíc. Vybrané peníze jim pomůžou tyto výdaje pokrýt, říká spoluorganizátor sbírky Tomáš Slavata.
4: Peníze půjdou právě na pobyty, tábory a náklady, které najednou měly spojení, když jim ty děti zůstaly vlastně v domově.
3: Organizátor pobytů spolek Tábory Aurora na dotazy nereaguje. Některé dětské domovy už na něj podaly trestní oznámení. Případem se zabývá i školský ombudsman. Anna Millerová, Český rozhlas.
0: Vedení Zábřeha hledá nového šéfa městské společnosti Zábřežská kulturní. Pod tu spadá nedávno zrekonstruovaný kulturní dům, kino retro, turistické informační centrum a také městský zpravodaj. Současný jednatel Zdeněk David už vyhlásil výběrové řízení na svého nástupce, říká mluvčí radnice Lucie Mahdalová.
5: Nový jednatel se má funkce ujmout 1. listopadu letošního roku a přihlášky je možné podávat do 4. září. Podrobné informace o podmínkách výběrového řízení jsou k dispozici na oficiálních stránkách města Zábřeh a společnosti Zábřežská kulturní.
0: Mezi Tovačovem, Kojetínem a Kroměříží dnes bude po celý den jezdit letní výletní vlak v rámci projektu Hanácké léto na kolejích. Nasazen bude historický motorový vůz Hurvínek s vyhlídkovým vozem, takže cestující čeká stylová jízda po Tovačovce s dobovou atmosférou. Jízdenky se prodávají pouze ve vlaku. Výletní vlaky jezdí každou sobotu až do konce srpna.
1: Sport.
0: Fotbalisté Argentiny postoupili do osmifinále mistrovství světa. Obhájci titulu porazili v Miami Cap Verde 3-2 po prodloužení. Výkon ostrovní země, která má 500 000 obyvatel a hrála na světovém šampionátu poprvé, ocenil trenér vítězné Argentiny Lionel Scaloni.
6: Gratuluju Kapverdám k výkonu. My jsme ale věděli, že budou náročným soupeřem. Trpěli jsme, hodně jsme na hřišti trpěli. Zasloužili jsme si vyhrát, i když nám to soupeř rozhodně nedělal jednoduché. Zaměřil bych se ale taky na pozitiva. Náš tým se prostě nikdy nevzdává.
0: V osmifinále se Argentina utká s Egyptem, který porazil Austrálii 2-1 po penaltách. Postup slaví taky Kolumbie po vítězství 1-0 nad Ghanou.
1: Počasí.
0: Dnes čekáme na střední Moravě, zpočátku jasno až polojasno, odpoledne pak dojde od západu k přibývání oblačnosti. Teploty 23 až 26 stupňů, v Jeseníkách 14 až 18, povane mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Nohu z plynu na D35 mezi exitem 276 Holice a exitem 272 Nemilany ve směru na Mohelnici. Cestáři tam v levém pruhu postupně sekají trávu a keře.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Prázdniny začaly a Český rozhlas Olomouc pro vás připravil spoustu letních speciálů a třeba taky humorná vyprávění o rybářích a jejich ulovcích, neboli rybářské historky. Nabídneme vám první z nich v 8 hodin a 50 minut. Teď je 8.05. U mikrofonu je Tomáš Kedzior, přeji krásné víkendové ráno, navíc ten víkend máme prodloužený. Za chviličku také rubrika Co v učebnicích nebylo a další zajímavé téma. Co myslíte, jak rychle a nebo naopak pomalu přivádějí přivádějí na svět své potomky některé zvířecí druhy. Dozvíme se už za chvíli od Martina Písaříka.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že samice žraloka límcového si na narození potomka musí počkat 3,5 roku? Tahle pariba jakoby byla zapomenuta v čase. Vyskytovala se na Zemi totiž už před 80 miliony let a podobá se dávno vyhynulým druhům. Jde o hlubokomorského tvora, který obývá otevřená moře a oceány. Žije například ve východním Atlantiku, v okolí Japonska, Havaje nebo Nového Zélandu. Žralok límcový je rekordmanem v březosti, která u něj může trvat až 42 měsíců. Vědci si to vysvětlují tak, že žije ve velké hloubce, kde jsou nízké teploty vody, což zpomaluje metabolismus a tedy i vývoj mláděte. Na souši jsou nejvytrvalejší slonice, které svá mláďata nosí obvykle 22 měsíců. Naproti tomu přeborníky v rychlosti plození mláďat jsou vačnatci. Třeba příslušník této třídy, nazývaný oposum, je březí jen 12 až 13 dnů. A pravděpodobně nejrychleji přivádí svá mláďata na svět vakomyš písčitá, které k tomu stačí jen 11 dnů. Ustálený příměr množí se jak králíci bychom tedy mohli nahradit větou množí se jak vačice.
0: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: Začátek prodlouženého víkendu bude velmi příjemný, sobota opravdu pěkný letní den s maximy 25, možná 26 stupňů, většinu dne by mělo být jasno nebo polojasno, potom v podvečer přibývání oblačnosti. Teploty v jeseníkách od 14 do 18, vítr tak nějak všude, mírný severozápadní.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Zašmátral v proutěném koši pod sebou pro láhev rumu. Vypil kalíšek, vypil druhý.
3: Máme pro vás premiéru povídek olomouckého prozaika Milana Valenty.
2: Až bílá vrána černou ovci osedla a pustila jedovatou slinu tetka z pátého kolena. O ženu přijdeš.
3: Příběhy o outsiderech a vyděděncích s humorem a nadhledem Bartoň, Bareš, Hrabal, Krátký, Kubes a Ťoupalík. Tito herci se představí v setkání s literaturou Českého rozhlasu Olomouc každou červencovou sobotu krátce po 18. hodině.
4: Rozhlas, to je výhra!
1: Český rozhlas Olomouc pro vás připravil na první prázdninový měsíc 33 cen, o kterou si stačí prostě jen zavolat. Jakmile v našem vysílání uslyšíte signál...
4: Rozhlas, to je výhra!
1: Volejte 221 555 444. Stačí správně vybrat číslo od 1 do 33, které nikdo jiný před vámi nevolil a výhra je vaše. Více informací najdete na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz a nezapomeňte...
4: Rozhlas, to je výhra!
5: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Stalo se před 100 lety.
1: 8.21 s Ditou Vojnarovou. Lidoví poslanci z Litovelska a Zábřežska žádali ve sněmovně o pomoc místům postiženým povodněmi. Bylo to v červnu 1926.
2: Šlo konkrétně o poslance Navrátila, Světlíka a Janovského, kteří oslovili ministra vnitra a žádali ho o pomoc katastrofou postiženému obyvatelstvu. Argumentovali tím, že rozvodněné řeky a potoky spustošily celý kraj. Široké okolí bylo pod vodou, zničená byla celá úroda a vyjmenovali těžce zasažené obce, mezi které patřily Víska, Mladeč, Nasobůrky, Chořelice, Rozvadovice, Střeň, Lhota, Moravičany, Bohuslavice, Lukavice, Leština a tak dále. Novináři psali o tom, že tamní obyvatelstvo potřebuje nutně pomoc z veřejných prostředků, jinak bude ohroženo ve své hospodářské existenci. Proto se ministra ptali, jestli je ochoten nařídit, aby ve zmíněných okresech byly škody povodní způsobené co nejdříve vyšetřeny a obyvatelstvu se dostalo nutné pomoci a dále, co hodlá zařídíti, aby bylo umožněno obyvatelstvu uhájiti jeho samostatnou hospodářskou existenci.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Prazvláštní zvířata, fascinující pokusy s obyčejným papírem a další zábavné zázraky přírody. ČT2. Příběh francouzského markíze, který se stal jedním ze symbolů amerického boje za nezávislost. Premiéra filmu Lafayette. A ČT Art. Život svérázného grafika a kreslíře Vladimíra Boudníka a jeho neméně slavných a svérázných přátel. Boleslav Polívka ve filmu Něžný barbar. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Půl deváté zprávy a Honza Faltýnek.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: Litr benzínu Natural 95 se aktuálně v Olomouckém kraji prodává v průměru za 39 korun a 20 haléřů. Před týdnem byl o necelý 20 levnější. O stejnou cenu na litru zdražila nafta. Za litr teď řidiči dají průměrně 35,60. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. S dopravním omezením by měli počítat řidiči ve Šternberku. Je tam uzavírka závodní trati Ecce Homo. Silnice totiž přes víkend patří příznivcům sjezdů na longboardech a kolečkových bruslích. Uzavírka potrvá do nedělních 18 hodin. Zámek Plumlov zve ode dneška do pondělí na historickou akci dobývání hradu Plumlov s celodenním programem. Areál bude otevřený vždy od 9.30 do 18 hodin. Každý den v poledne proběhne bitva o hrad. Sport. I s olomouckým cyklistou Pavlem Bittnerem dnes v Barceloně odstartuje týmovou časovkou Tour de France. V pelotonu slavného závodu s ním pojedou i další dva Češi, Matias Vacek a Jakub Otruba. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji jasno až polojasno, odpoledne pak dojde od západu k přibývání oblačnosti. Teploty 23 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 16.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Zdržíte se v Palackého ulici v Lošticích, když pojedete na Mohelnici. Provoz je tam kvůli stavebním pracím převeden do protisměru.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: 8.32, dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc a jednou z našich letních chuťovek jsou také rybářské historky. Jednu takovou vám nabídneme ještě do 9 hodin.

0: 8 hodin 38 minut, máme sobotu, před námi prodloužený víkend. V tom pracovním týdnu, i když prázdninovém, jsme se hodně zajímali o žně, které velmi brzy začnou. Jak se na nich podepíšou velká sucha a dlouhodobá vedra? To bylo téma pro redaktorku Sabinu Millerovou.
1: Je pravda, že na první zběžný pohled některá pole nevypadají už tak vyprahle, ale celkově aktuální zkrášky sklizeň nahané nezachrání. Dnes ráno jsme o tom přímo u pole v Topolanech na Olomoucku mluvili s předsedou Asociace soukromého zemědělství v okrese Olomouc a členem předsednictva této asociace na celostátní úrovni Romanem Koutkem.
2: Aspoň teď nad ránem trošku zapršelo, sice jsou tam jenom nějaký 4 mm, což nemůže vůbec to nějak moc ovlivnit, ale asi svrát za každou kapku, která spadne.
1: Právě sucho je podle Koutka před blížící se sklizní tím největším problémem. Navíc trvá už od začátku letošního roku. Během uplynulých měsíců se podle Koutka objevily pouze dvě časová období, kdy déšť rostlinám pomohl.
2: Zapršelo v polovině května, takže to na některé ty plodiny jako pomohlo. Pak byla i druhá vlna začátkem června, kdy nám taky něco spadlo, takže některé porosty to zachránilo. Na některé už to bohužel nemělo zas takový vliv. Naštěstí třeba tady na Olomoucku máme ty půdy většinou jako v lepším stavu nebo úrodnější, takže i ty rostliny si s tím nějak jako poradí, ale neočekávám určitě žádný rekordní výnosy v letošním roce.
0: Sabino, kdy zemědělci naplno vjedou do polí?
1: Z obilovin se jako první sklízí ozimý ječmen a například na Jižní Moravě na Znojemsku podle Romana Koutka už první kombajny do polí vjeli. Na řadě míst pak zemědělci také už sklidili jetel inkarnát. Přímo na hané žně podle Koutka například u prvních raných pšenic naplno začnou během 14 dní.
0: Zmínili jsme, že někteří zemědělci plánují dřívější začátek žní. Kde o tom uvažují?
1: Je to tak, vše ovšem vždy záleží na konkrétní poloze daného pole a místních podmínkách. Možný dřívější začátek žní řeší například ve společnosti Těšetická zemědělská, jak popisuje tamní předseda představenstva Petr Kopecký.
3: Normálně začínáme kolem 20. července a díky těm teplotám, a když se podívám, jezdíme po porostech s agronomem, jak to teď velmi, velmi teda v podstatě uschlo a podeschlo, tak si myslím, že možná po 10. a po 13. červenci určitě, to znamená o 10 dní dřív než normálně.
1: Ještě doplním, že taky Petr Kopecký má velké obavy o letošní výnosy, a to právě kvůli vedrům z poslední doby.
3: Vysoké teploty se obávám fakt, že budou mít negativní vliv na výnos tady těch hlavních žňových plodin, to znamená jarního ječmene, pšenice ozimé a řepky, a velký obavy vzbuzuje stav porostu kukuřice na siláž, protože v dnešní době nebo k dnešnímu dni ta kukuřice laicky řečeno by měla být 180-200 cm vysoká a ona je tak po pás, tak má metr a teď je v kritické fázi, že bez vláhy prostě už neporoste moc.
0: Říká Petr Kopecký z Těšetické zemědělské. Samozřejmě, že i zemědělci vyrazí i o prodloužené víkendu. Tak zdravíme vás.

0: počasí.
1: 8:45, sobota bude velmi pěkná, čekají nás teploty maxima 25-26 stupňů, v Jeseníkách nejvíce 18, jinak celkově během dne většinou jasno, polojasno a potom až přibývání oblačnosti někdy později odpoledne. Vítr dnes mírný, severovýchodní.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme s chovem fretky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
3: Nezmaři už svým jménem potvrzují, že 50 na scéně, která je na dohled, navíc prakticky v nezměněné sestavě, bude velká. A pořád jim to skvěle hraje, což potvrdili i na loňském Folkfestu. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Nezmaři.

Prázdniny 2026, to jsou na vlnách Českého rozhlasu Olomouc také rybářské historky. Je to 10 vyprávění o rybářích a jejich úlovcích, která napsal spisovatel Vlastimil Brouček. V úpravě a režii Michala Bureše účinkuje Igor Bareš.

Do rybaření jsem se pustil poměrně pozdě, ve věku, kdy se s koníčky spíš končí, než začíná. Důvodů bylo samozřejmě víc, ale když o tom teď uvažuju, za ten nejsilnější a rozhodující jsem považoval vývojové stádium, které pro stručnost pojmenuju obdobím návratu. Návratu k dětství, k chalupě mých prarodičů v Horce nad Moravou. Byl jsem právě na dovolené na Plumlově a když jsem se někdy ráno probudil, viděl jsem, jak nad lesem vychází slunce a děda vychází na verandu své horecké chalupy, chvíli loví po kapsách těžkých štruksových kalhot a cajkové kazajky, pak si pošoupne umolousanou plátěnou čepici, začichá po větru, zamžourá, kam jdou mraky a jak lítají ptáci a včely, škrtne sirkou, zapálí fajfku, pár minut pozoruje kous a ví pro nejbližší dny všechno nejen o počasí, ale i o tom, kdy porostou houby a jak budou brát ryby. Prostě jsem tenkrát o dovolené postával na břehu a rozhodl se, že si koupím prut, lístek a hostovačku. A byl se mnou konec. Co by rybář, jsem byl ale úplný začátečník, který se dychtivě díval po úlovcích zkušenějších kolegů, kteří sypali do vody kýble krmení a pak virtuózně práskali svými dalekonosnými 6-metrovými bambusovými kanóny a tahali kapra za kaprem na barevná kolínka, vařenou kukuřici nebo všelijaké pokrutiny z mlékáren a pivovarů. Jednou jsem tak seděl ve svém koutku už popoledni, dokud normální rybáři vyspávají po obědě nebo jsou v hospodě, otevřel jsem Šimkovo malé sportovní rybářství, pěkně v klidu si studoval a hned přitom prakticky zkoušel. Nahazování se smekacím navijákem je nad pomyšlení snadné, přesné co do směru i dálky a výhodné tím, že vyžaduje jen málo místa pro kmit prutu, psal Zdeněk Šimek na straně 135. a já mu věřil. Ukazovákem pravé ruky lehce zachytíme vlasec, levou rukou odklopíme řadič, prut dáme stranou nebo až za sebe a švihneme jím směrem k zamýšlenému vrhu. Současně v určitém okamžiku, jehož vystižení je otázkou cviku, uvolníme vlasec zachycený ukazovákem. Od tábornické osady se blížilo několik pramic. V první 4 manekýnky předváděly poslední modely miniplavek, 2 přitom znuděně veslovaly, 2 se stejně znuděně opalovaly. Když přijeli blíž, viděl jsem, že to jsou skutečné jedničky, tedy co se velikosti poprsí týče. Uviděli mě. Nedal jsem se zahanbit. Ukazovákem pravé ruky jsem lehce zachytil vlasec, levou rukou odklopil řadič, prut dal stranou za sebe a švihl jím před sebe. Ozval se poplašený výkřik. Ulovil jsem jednu ze slečen, jíž se háček důmyslně zachytil za šňůrku těch miniaturních plaveček. Evidentně jsem dobře neodhadl onen okamžik, jehož vystižení je, jak Šimek píše, otázkou cviku. Otázku měla nyní na rtech slečna. Omluvně jsem se usmál a povídám, moc se vám omlouvám, udělal jsem to nerad. Může vás hřát vědomí, že jste můj úplně první úlovek.

Jednohubky, tak se jmenuje písnička Vladimíra Mišíka v 8 hodin a 57 minut. Tak když jsme u toho jídla, tak vás zvu k poslechu dnešního hobby magazínu, ten vysíláme po 10. hodině a zaměříme se tam jednak na údržbu grilů v sezóně a zmíníme také dvě vychytávky na jídlo, maso a zauzení. A další téma, to bude návštěva exotické zahrady, ve které i v našem prostoru kvetou a rostou a plodí banánovníky, olivovníky, citrusy a tak podobně. Hobby magazín po 10. hodině. No a mezi 9. a 10. pořad věnovaný duchovním tématům mezi nebem a zemí navštívíme mimo jiné Moravský Beroun a kapli Panny Marie Bolestné.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Provoz olomouckého krematoria už nebude zajišťovat soukromník. Hrad Šternberg zahájí prázdniny tradičním historickým dnem. Olomoucká tenistka Muchová si zahraje osmifinále Wimbledonu v českém derby s Krejčíkovou. Dnes bude slunečno, odpoledne s přibýváním oblačnosti, teploty do 26 stupňů. Pěkné dopoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Olomoucké krematorium na hřbitově v Neředíně budou od května příštího roku provozovat technické služby. Službu převezmou od soukromé firmy, rozhodli o tom radní. Město si od tohoto kroku slibuje férové podmínky pro všechny pohřební ústavy v regionu a lepší kontrolu nad klíčovou veřejnou službou. Vícenáměstek primátorky Tomáš Sýkora z Hnutí ANO.
2: Tuto budovu a provoz této budovy si převezme akciová společnost, která je 100% vlastněna městem Olomoucí, to jsou technické služby města Olomouce, které ji budou provozovat. Spravovat tuto budovu by měla správa nemovitostí Olomouc, tak jako doposud.
0: Obchody můžou zůstat v neděli i v pondělí otevřené. Svátek slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje ani den upálení mistra Jana Husa totiž nepatří mezi vybrané dny, kdy velké prodejny musí ze zákona zavřít. Některé obchody ale mohly dát svým zaměstnancům na svátky volno nebo změnit otevírací dobu kvůli začátku prázdnin. Proto si otevírací dobu před nákupem raději ověřte. Ukázky tradičních řemesel, šermířská vystoupení, ale i historické soutěže a hry nabídne dnešní program historického dne na hradě Šternberg. Akce začne už za hodinu a na hradě tradičně otevře novou prázdninovou sezónu, říká kastelán Dominik Fadrný.
3: Po celý den budeme samozřejmě provázet naším krásným hradem. Průvodci v historických kostýmech zcela jistě pomohou dotvořit atmosféru celého dne. První prohlídka začíná v 10 hodin, poslední v 16. V interiérech hradu bude instalovaná květinová výzdoba. Sport.
0: Tenistky Barbora Krejčíková a Karolína Muchová prošly do čtvrtého kola Wimbledonu a v osmifinále si zahrají proti sobě. Olomoucká rodačka Muchová vyhrála 6-2 a 7-6 na Savankevovou z Thajska. Krejčíková zvítězila nad Nikolou Bartuňkovou 6-2 a 7-5. Ve druhém setu vedla Krejčíková 5-2 a 40-15, ale dokončit zápas pro ní bylo složité.
4: Myslím si, že v takových zápasech vlastně je to jako docela prostě normální, že ten konec není jako vždycky prostě jednoduchý a na jednu bránu. Jako už hrajeme na tak vysoké úrovni, že vám to tam jako nikdo nedá na zlatým podnose. Přišla tam zápletka, myslím si, že ona už neměla pak jakoby co ztratit, takže do toho ještě víc přiriskovala. Povedlo se jí to, bylo to 5-5, no a pak se zase začalo hrát znova, no. Počasí.
0: Na střední Moravě čekejte teď ještě jasno až polojasno, odpoledne pak dojde od západu k přibývání oblačnosti. Teploty 23 až 26 stupňů, v Jeseníkách 14 až 18 stupňů Celsia. Foukat má mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Pozor na hlavním náměstí v Plumlově. Osobní auto se tam střetlo s cyklistou.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
5: Pokud se vypravíte na prohlídku zámku v Hošťálkovech na Bruntálsku, ukončíte ji docela jistě v zámecké kapli. Reprezentativní prostor přečkal časy válek i doby, kdy zámek fungoval jako domov důchodců či ústav sociální péče. Na návštěvu vás pozveme už za okamžik. Zavedeme vás také nad Moravský Beroun ke kapli Panny Marie Bolestné, která stojí v místě bývalého hradu. Vede k ní křížová cesta se zděnými kapličkami. Farníci z Jaroměře na Náchodsku oživili Mariánskou zahradu pro veřejnost a jak zjistil Karel Sladký, mají s ní velké plány. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes ho připravil Daniel Ženatý, farář Českobratrské církve evangelické. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková, přeji příjemné sobotní dopoledne.

0: Miroslava Žbirku jsme zahráli v úvodu této hodiny v magazínu Mezi nebem a zemí. Mariánská zahrada ožila díky farníkům v Jaroměři na Valech. Na Náchodsku se pustili do její obnovy, upravili ji, vysázeli tam květiny a na místě mají i další smělé plány. Se Zdenou Broukovou, která za obnovou duchovního místa také stojí, natáčel redaktor Karel Sladký.
1: Tohle místo úplně prapůvodně založil páter Zjeba, který tady působil asi 25 let a protože to je církevní pozemek, tak tady udělal takovou jako meditativní zahradu. Ale když páter odešel do Holohlav, o tu zahradu se nikdo moc nestaral, trošičku spustla, navíc tady některé rostliny přerostly, některé se vysemenily, takže jsme ji upravili do současné podoby s pomocí přátel, s pomocí rodin našich a s pomocí farníků, který nám věnovali spoustu květin a rostlin. A ještě máme spoustu dalších plánů, co bychom s tím chtěli dál pak zase udělat.
2: Je to nádherné místo, je volně přístupné?
1: Víceméně, protože je tady jeden pán, který chodí, když je hezky ráno otevírat a zase jí třeba kolem 5-6 hodiny večer zavře. Protože máme trošku o ní strach a jeden z plánů, který máme, je, že chceme vlastně ještě na té druhé polovině, která není oplocená, tak chceme udělat taky parkovou úpravu a lavičky, aby když není zahrádka otevřená, aby prostě byl aspoň přístup tam a bylo to tam připravené pro návštěvníky.
2: Když se turisté z celé republiky zastaví v Jaroměři právě přes léto, tak mohou. Vy jste říkala, že farníci se hodně zasloužili, že ji udržují, že díky nim tady je nádherné květiny. No oni to tady úplně božsky, musím říct. Co tady máte všechno?
1: Původně jsou tady dřeviny jako magnolie, šeříky, liliovník, tulipánokvětý akát a teď jsme dosazovali denivky, kosatce, cibuloviny, orlíčky. V podstatě by to tak jako mělo kvést celoročně. Hortenzie, ty jsou takové jako základ, ten kříž tady ve prostřed je vlastně hortenzie a růže. Náš pan zahradník, který trošku vymýšlel nějaký koncept, tak nám tady vymyslel takovou jako symboliku, že tamhle v rohu jsou dva tysy, což by měly být rostliny, které rostly u pekelné brány, to je to peklo. Za nimi bychom chtěli instalovat takovou fontánku nebo pítko vodu jako očistnou, vlastně moc vody jako očistec a okolo pak jsou vysázeny bílé lilie a konvalinky. Bílá barva by vlastně měla symbolizovat čistotu, měla by symbolizovat ráj. A v té druhé části zahrady bychom chtěli pak na podzim vysadit jabloň, okrasnou tedy, ale měla by symbolizovat ráj a strom poznání a rajské jablko.
2: No je to tady takové uklidňující, je to takové místo meditací určitě. My jsme teď taky na lavičce, takže tady lavička je možné si sednout. A tady před námi je sucha.
1: Socha Panny Marie, ikonograficky je to Imakuláta, Panna Maria na nebe vzatá, což je socha, kdy Panna Maria má kolem hlavy 12 hvězd a stojí většinou jakoby na země kouli a pod nohama se jí plazí had, jakože symbol, že Panna Maria přemohla zlo, přemohla hřích.
2: Pokud budete mít cestu přes Jaroměř nebo budete přímo v Jaroměři, zastavte se v Mariánské zahrádce.
1: Tak.
2: A když bychom měli říct, kde ji najdou přesně posluchači?
1: Je to ulice Na Valech, po schodech dolů a hned pod budovou děkanství je zahrádka.
2: Nádherná, udržovaná, za to patří díky farníkům a taky Zdeně Broukové. Tak ať se daří, ať vám to tady všechno roste, kvete a krásně voní.
1: Děkujeme.

V magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Nový pražský arcibiskup Stanislav Přibyl obdržel ve Vatikánu od papeže Leva 14. pálium, součást slavnostního liturgického oděvu vysokých církevních představitelů. Stalo se tak v pondělí při mši v bazilice svatého Petra v rámci slavnosti na počest svatých apoštolů Petra a Pavla. Papež tradičně v tento den žehná pália pro arcibiskupy metropolity, kteří byli do úřadu jmenováni v uplynulém roce. Tentokrát papež požehnal pália 35 arcibiskupům metropolitům z celého světa, mimo jiné z Polska, Spojených států či Austrálie. Pália jsou bílé, vlněné stuhy zdobené křížky a vyjadřují odhodlání každého pastýře vzít na svá bedra bratry a sestry, kteří jim byli svěřeni. Archeologické nálezy v pozdně románském kostele svatého Václava v Dolním Čepí na Žďársku přiblíží komentované prohlídky o tomto víkendu. Návštěvníci si budou moci prohlédnout i dvě z pěti zásobních jam, které byly podle odborníků vyhloubené ve 13. století a byly s největší pravděpodobností na obilí. V kostele byly objeveny při průzkumu prováděném při opravách památky. Při výzkumu byly nalezeny také drobné mince Přemysla Otakara II., Jana Lucemburského a Václava IV. Prohlídky v kostele budou dnes a zítra od 13 do 16 hodin. Opravy kostela začaly vloni, už má například opravenou střechu. Obnova střechy a fasády kostela svatého Petra z Alcantary v Karviné Dolech, známého jako Šikmý kostel, skončila. Práce vyšly na 7 milionů korun. Většinu pokryla dotace z evropského programu Spravedlivá transformace. Zbytek zaplatila farnost Karviná Doly především z výnosů ze vstupného na komentované prohlídky. Stavební firma z kostela začátkem dubna odstranila eternitovou krytinu z 90. let. Nahradila ji pálená střešní taška. Součástí stavebních prací byla i obnova fasády, kterou dlouhodobě poškozuje naklonění stavby způsobené poddolováním a oprava přilehlých hrobek. V době letních prázdnin se komentované prohlídky konají každý pátek, sobotu a neděli od 10 do 18 hodin a sezóna potrvá do konce října. I tato dobrá zpráva dnes našla své místo tady v magazínu Mezi nebem a zemí. A dál přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Bohatě zdobený interiér, luxusní oratoře, pozoruhodný skříňový oltářík. Tohle vše si člověk prohlédne v zámecké kapli na raně barokním zámku v Hošťálkovech na Bruntálsku. S kastelánkou Andreou Šírovou prostor navštívila redaktorka Petra Štrimplová.
1: Zámecká kaple je původní prostor, který je velmi zdobný. Dostane se sem návštěvník v rámci návštěvnického okruhu té prohlídky. Kastelánka Andrea Šírová popíše, jak vlastně ten prostor vypadá.
2: Ano, v naší zámecké kapli končí prohlídky, je to vlastně taková třešnička na dortu, jak já říkám. Prostor, ve kterém stojíme, tak jak byl postaven a vyzdoben v roce 1767, tak ho dneska vidíme. Je vlastně zázrak, že přežil doby válečné, poválečné a komunistickou. Autentické je nejenom výzdoba, jako co se týče štuků a nástěnných maleb, které nám tady dokládají takové vlastně mramorování, umělé mramory, když nebyli tak bohatí, aby to obkládali, tak se snažili to aspoň těmi iluzivními mramory vyzdobit.
1: Iluze je dobrá, ale musím říct.
2: Je. Ale je tady vlastně i původní vybavení, vlastně vidíte tady orámování oken oratoří, je tady skříňový oltářík, jsou tady původní barokní varhany, které byly teda i zrestaurovány v roce 2021, takže jsou plně funkční. Tady jsou zas protějšek těch oken oratoří, jsou dva velké rámy dřevěné, vyřezávané s olejomalbami a samozřejmě v čele hlavní oltář, který je teďkom chudáček takový trošku oholený, protože je v procesu restaurování,
1: ano.
2: Takže středová část s tím svatostánkem, ta zcela chybí, ta je v dílně restaurátorů, ale ta horní část, ta je velmi, si představte potom tu velmi zdobnou část, jsou tam zlacené řezby, jsou tam vázy, andělé, takže na tuto krásu se můžeme těšit snad za nějaké 3-4 roky, ale postupně na tom pracujeme.
1: Vy jste zmiňovala, paní Kastelánko, ty oratoře, čemu sloužili?
2: To byly místnosti, vytápěné místnosti, ano. Opět, takže tušíme, že to bylo pro panstvo.
1: Fogo.
2: Ano, měli tam teplíčko a odtud sledovali bohoslužby, takže hezky z teplíčka, z takových vlastně, představíme si to jako balkónek, zasklený balkónek a odtud sledovali bohoslužby, které se tu konaly jistě.
1: Velmi zdobný tento orámování té oratoře, no a potom jednou je ten skříňový, nebo jak se tomu říká správně, oltáříček a ano. To je taky jako detailní práce. Jako
2: určitě tam nemám k tomu moc informací, protože je to ještě prohlášeno jako movitou kulturní památkou, tady ten skříňový oltářík, tak to mají vlastně nazváno. Je tady pravděpodobně druhotně vložen, nebo minimálně ty dvířka, protože vlastně, když to zavřete, tak tam je jenom zeď a zase myslím, jo, tak vlastně i na té okenici, kterou když zavřete a zamknete ho, tak je to mramorování, že to tady zase pokračuje.
1: Zdi, ano.
2: Ano. A na těch dvířkách zevnitř, to otevřete, tak jsou tady ne modlitby, ale vlastně v každém tom rámečku jsou nějaké verše, takové citáty by se dalo říct, a jsou francouzsky psané.
1: Aha, tak kdo umí francouzsky, tak si tady počte, těch rámečků je celkem 12 v obou těch křídlech velmi zdobně vyvedených z té vnitřní strany, to je taková jakoby stylizovaná mřížka zlacená, v tom jsou ty rámečky s těmi veršíky. No, tehdy si s tím asi jako dali pěkně práci, bylo to ceněné, cené je to i dnes, oltářík. A kaple je dnes v provozu, koukám, že máte výzdobu, tady se asi odehrávají obřady svatební.
2: Ano, kaple je stále vysvěcená, takže vlastně je tady možnost konání jak církevních, tak civilních obřadů, takže se tady konají svatby, byly tady i dvoje křtiny, i pohřeb jsme tu měli a samozřejmě využíváme kapli i k koncertní činnosti, většinou na podzim.

0: Také Věru Špinarovou jsme hráli v magazínu Mezi nebem a zemí na vlnách Českého rozhlasu. Novým prostorem pro evangelizaci se staly mezi mladými křesťany The Chosen Clubs, které vznikají pod Křesťanskou akademií mladých. Jedná se o nový způsob přiblížení Ježíše Krista srozumitelným a inspirativním způsobem mladým lidem, a to pomocí populárního seriálu The Chosen. Jeden takový klub navštívila a s manželi Hanou a Matyášem Hájkovými si v novém kostele Církve bratrské v Litomyšli povídala redaktorka Víta Balcarová.
1: Paní Hájková, povězte mi, co je vlastně Chosen Club?
2: Chosen Club je setkávání lidí z různých generací. Vznikl tady v České republice, ale navazuje na seriál, který byl vytvořen v Americe. Je to seriál The Chosen, který můžeme zhlídnout na platformě Netflix anebo i samostatné platformě The Chosen. Je o životě Ježíše Krista a měl takový úspěch ve státech, že u nás v České republice Křesťanská akademie mladých tento seriál vzala a vytvořila pro něj celý takový klub. Takže jsou vytvořeny materiály pro ten seriál a pro to setkávání a ke každému dílu jsou různé otázky, můžeme se sdílet v rámci té skupiny a trávíme čas spolu a přemýšlíme i nad tím seriálem, nad tím příběhem a o životě Ježíše Krista.
1: Obracím se na Matyáše Hájka, který je vedoucí tady toho klubu. Jak to tedy bylo a je u vás?
3: Tak my jako klub pro mládež fungujeme už x let. Doteď jsme připravovali různé programy, ale potom

0: Stavili závěs, který jsme krásně pomalovali, Chosen Club, a připravujeme jídlo a různé další věci a materiály. Pak jsme už připraveni na to, aby mohli se přidat vlastně i hosté a spolu s námi mohli asi na začátku zahrát nějakou hru, aby se mohli s námi víc třeba seznámit. Různě to inzerujeme, kdokoliv se chce přidat, tak určitě může.
1: No a když skončí promítání, co je dál?
0: To je vlastně ta hlavní část, že máme připravené otázky, které postupně promítáme a spouštíme vlastně diskuzi společnou nad každou z těch otázek, která se vztahuje k příběhu, který jsme viděli, i vlastně k dalším věcem, které najdeme v Biblii a které se pojí s tím dějem dílu.
1: A jedna dobrá rada nakonec?
2: Tak Křesťanská akademie mladých se rozhodla uspořádat i takzvaný The Chosen Net, přeloženou síť čistě pro ty vedoucí, kteří mají zájem jakoby do toho klubu se zapojit. Vlastně od toho kamote Křesťanské akademie mladých máme i hodně materiálu, oni to mají všechno i na stránkách, dá se to objednat za úplně symbolický peníz, anebo vám to pošlou i jakoby do kostela přímo na adresu, takže je to z jejich strany velká podpora.
1: Tak já vám přeju, aby vám ta chuť a elán vydržela co nejdéle.
2: Děkujeme.

0: magazínu Mezi nebem a zemí pro vás nyní máme jeden případný prázdninový tip na výlet. Křížový vrch nad Moravským Berounem má výšku 616 metrů. Na jeho vrcholu stával hrad. Dnes tu najdeme kapli Panny Marie Bolestné, jejíž stavbu inicioval malíř a sochař Lubomír Dostál, který žije v nedalekých Horních Loděnicích. Ke kapli teď zamíříme s kolegyní Ditou Vojnarovou.
1: Opravdu se to stalo tak, že se byli seznámeni s projektama, které na tu stavbu byly udělané a který arcibiskupská umělecká komise odmítla. A to mě teda tak rozčílilo. Ne, že to odmítla, že ty návrhy byly tak slabý. No. Protože jsem se znal s farářem, tak jsem mu nabídl, že zkusím udělat teda návrh podle sebe, jak si myslím. Protože to místo, kopec nad městem, ten park, starý stromy, křížová cesta, že to zasvěcení té stavby, tak to je tolik podnětů inspirujících, že se z toho snad je možné něco udělat. No.
2: Vypráví sochař a malíř Lubomír Dostál, jak vznikal tedy ten váš návrh?
1: To bych asi mohl snad přečíst z toho letáku, co jsem vydal.
2: Bereme do rukou leták s fotografiemi, který k tomu vyšel.
1: Základním tvarem kaple je rotunda, tradiční forma vrcholových sakrálních staveb v našich zemích. Kaple je 13. zastavení křížové cesty. Ježíšovo tělo po sejmutí z kříže spočívá na klině své matky. Děj křížové cesty se odehrá na hoře Golgotě. V aramejštině znamená tento název lebka nebo místo lebek. Mě ještě k tomu napadá, že jsem někde taky četl, že dokonce ta hora má tvar lebky. Tak pozor, tvar lebek, protože na Golgotě byly prováděny popravy. Zde byl také ukřižován Ježíš. Tvar lidské lebky je promítnut do půdorysu kaple. Tři kříže v průčelí stavby jsou připomínkou ukřižování Krista a dvou lotrů. Lucerna na vrcholu kaple má tvar královské koruny Panny Marie.
2: Ta kaple je vlastně 13. zastavením a můžeme bez nadsázky říct, že jste tam v podstatě každý kousek držel v ruce?
1: To jo, to se muselo všechno vynosit po 50-metrovém schodišti.
2: Tam tedy už nebyly žádné zbytky po nějaké původní stavbě v tom místě?
1: Byly tam zbytky gotické, středověké hrádek tam byl nějaký. Takže část těch kamenů, z kterých je ta podezdívka, tak ty jsou vykopané z těch základů. Mimochodem jsem tam vykopal keramickou lampičku gotickou. A to je jenom taková miska s takovým protažením a tam se dával olej a knot se tam položil.
2: Jak jste uvažoval o vnitřních prostorách, výzdobě?
1: Tam by měla být samozřejmě socha, pieta, jinak asi by to bylo jenom bílé stěny.
2: Strop, když se podíváme, ten je dřevěný a to se díváme do té koruny.
1: Jo, no on to právě není dodělaný ještě, že části některý by měly být zabedněny a zůstala by jenom ta hvězda. A z ní by bylo taky zabedněný ještě ten světlovod, takže by to tak celý svítilo, no teď to tak nevyniká.
2: A kdy bývá kaple otevřená, tušíte?
1: No nebývá nikdy otevřená a dokonce je tam teď zakázaný vstup, protože je v havarijním stavu, protože tam 15 let prší a ty krovy jsou napadený dřevokaznýma houbama.
2: Ta křížová cesta byla původně dřevěná, ale v polovině 19. století se ta jednotlivá zastavení změnila také na takové malé kapličky.
1: Mm-hmm. V roce 1989, nebo po vlastně, když jsme začali jezdit rodáci, tak se rozhodli, že ty kapličky byly zdevastované, tam u některých zbyly jenom základy, tak oni to sponzorsky opravili všechno.
2: A je pravda, že v roce 1989 se původní stavba zbořila, aby se postavil nový televizní vysílač na tomto místě?
1: Bylo to tak a všude to takhle klidně uvádějí, že byl potřeba televizní vysílač. Ona ta křížová cesta původní vrcholila křížem právě a pak se scházelo dolů k té kapli Panny Marie Bolestné. No a protože tam to místo už není, ti iniciátoři té stavby vymysleli, že by se ta kaple postavila nahoře. Přímo na vrcholu toho kopce.
2: Takže ona má nové místo.
1: Jo.
2: Kaple Panny Marie Bolestné stojí ve výšce 616 metrů nad mořem v místě bývalého hradu Moravský Beroun.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je autorem Daniel Ženatý, farář Českobratrské církve evangelické. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Už je zase tady. Nikoho se neptal, dostavil se. Červenec. Prázdniny, léto, dovolené. A také Konstantin a Metoděj a s nimi mistr Jan Hus. Je prospěšné, že se tvrdošíně rok co rok připomíná jejich přínos českému i světovému myšlení. Je dobré si s překvapením uvědomovat, že jsou nám inspirací stále čerstvou a překvapivě aktuální. U Konstantina a Metodě je přínosný především jejich důraz na vzdělání. U mistra Jana Husa především důraz na pravdu. Vzdělání. Také máte dojem, že se význam vzdělání zlehčuje? Na jedné straně po něm sice toužíme, chceme, aby děti a vnuci měli ty nejlepší školy. A na druhé straně přihlížíme, jak se prosazuje myšlení, hlavně ať do toho ti vzdělaní nemluví. Jen věci zdržují, vidí pořád nějaké komplikace, každému je přece jasné, jak to je. Nač se tedy ptát na názor vzdělaných? No, zajímavé ovšem je, že to přestává platit tehdy, když se jedná o zdraví. Zdraví mé a zdraví mých blízkých. Pak chceme toho nejvzdělanějšího, toho, který tomu rozumí. Před krátkým časem uplynulo 150 let od smrti Františka Palackého. Ve svém posledním veřejném slově, krátce před smrtí, říká: nechť nemyslí naši mladí, že když budou vlastenčit, že to dostačí. Vzdělávat se musí sebe i celý národ. A když s pravou vzdělaností pracovat budou, pak nemám strachu o naši národnost a o národ náš. A nějak to souvisí i s husovským důrazem a bojem za pravdu. Cítíme, jak rezonují jeho slova, protož věrný křesťané, hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdu až do smrti, neboť pravda tě vysvobodí. A říká mimo jiné také od ďábla. Milí posluchači, červenec je tady, a s ním vše, co k němu patří. Tak ať se nějak prospěšně prolne krásný letní čas s respektem ke vzdělání a touhou po pravdě. Vše dobré vám přeje Daniel Ženatý.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Je 10 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Prostějov pokračuje v přípravách stavby nového bazénu. Údolí Bílé Opavy v Jeseníkách zažívá velký nápor turistů. Český tenis má jistou účast ve čtvrtfinále ženské dvouhry ve Wimbledonu. Dnes bude slunečno, odpoledne s přibýváním oblačnosti, teploty do 26 stupňů. U sobotních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Zástupci prostějovské radnice chtějí do měsíce vypsat výběrové řízení na firmu, která ve městě postaví nový plavecký bazén. Práce by mohly začít v zimě nebo příští rok, řekl to náměstek primátora Jiří Rozehnal z hnutí ANO. Město podle něj počítá s investicí přes 700 milionů korun. Každý další měsíc ale cena narůstá.
2: Bohužel meziroční růst prací ve stavnictví je 5 až 13%. Díky výrobné krizi ten růst je daleko větší a my každý měsíc vlastně toho prodlení, což nastal půl roku zpoždění tyhle ty záležitosti smutné, které nastaly, na nás to přišlo na nějakých pěkných pár milionů korun, které bohužel musíme zaplatit navíc.
1: Nejprodávanější dálniční známkou byla letos v prvním pololetí desetidenní varianta. Na druhém místě skončila roční. Vyplývá to z dat státního podniku Cendis, který systém dálničních známek spravuje. Celkem v tomto roce zatím vybral stát za dálniční známky přes 5 miliard korun. Oproti stejnému období za minulý rok se tržby zvýšily o více než 2%. Velký nápor turistů zažívá stezka přes údolí Bílé Opavy v Jeseníkách. Za jeden den přes ní prošlo dokonce přes 3000 lidí. Nový rekord podle Agentury ochrany přírody České republiky padl začátkem května. Vyplývá to z aktuálně vydaných statistik. Agentura začala také vydávat tabulku s návštěvností, tak aby si lidé mohli vybrat méně frekventované dny a časy pro návštěvu.
3: Jdeme kolem vodopadu po žluté, nad vodopadem a skončíme a půjdeme po modré zpátky. Je to má nejoblíbenější a nejhezčí.
4: Adela navštívila údolí se svými kamarádkami. Jindřich Chlapek z Agentury ochrany a přírody krajiny vysvětluje, kdy podle tabulky vyrazit a vyhnout se davům.
5: Není nutné si přistávat ani příliš brzo, stačí vyrazit v podstatě v 8 hodin do údolí Bílé Opavy a ještě to může být docela pohodový výlet.
4: V okolí jsou ale podle Jindřicha Chlapka i jiná údolí s vodou, kde nepotkáte téměř nikoho. Třeba údolí Skalního potoka z Hrubého Jeseníku. Adam Tomáš, Český rozhlas. Sport.
1: Čtvrtfinále Wimbledonu si zahraje minimálně jedna česká tenistka. Ve čtvrtém kole totiž na sebe narazí olomoucká rodačka Karolína Muchová a Barbora Krejčíková. Ta porazila 6-3 a 7-5 krajanku Nikolu Bartůňkovou. Muchová 6-2 a 7-6 Savankevovou z Thajska. Karolína Muchová přiznává, že o možném zápase proti krajance dopředu věděla.
6: Tak viděla jsem už předtím kolem, že potom budu mít nějakou Češku. Myslím si, že obě dvě by byly strašně těžký. Vyhrála Bára, která na té trávě víme, že umí hrát a vyhrála ten turnaj, takže těžký kolo další.
1: O postup do osmifinále dvouher ještě budou bojovat Marie Bousková, Linda Nosková a Jiří Lehečka. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji jasno až polojasno, odpoledne pak dojde od západu k přibývání oblačnosti. Teploty 23 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 16, povane mírný severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Opatrně projíždějte Žerotínovou ulicí v Litovli na silnici 447. Osobní auto se tam srazilo s cyklistou a k podobné nehodě došlo i v ulici Československé armády v Šumperku.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
7: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vážení kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Co jsme pro vás na tuto sobotu připravili? Tak nejprve navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. To se vám bude líbit. Potom poradíme s chovem fretky a zaměříme se také na údržbu zahradního grilu. Nebude chybět několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o česání třešní. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Exotická zahrada v Přibicích u Brna je oázou, kde máte pocit, že jste v jiné, skutečně exotické zemi. V jezírku se prohánějí barevní kapři, voda zurčí a kolem vás je řada zajímavých rostlin, které znáte jenom z času své drahé zahraniční dovolené. S mikrofonem se zapěstiteli i nadšenci pro nevšední zeleň vypravila naše hobby redaktorka Jarka Vykoupilová.
2: Banánovníky, 400letý olivovník, citrusy, kiwi, čínské datle, melouny a třeba i 80 druhů palem. Tohle všechno se skrývá v exotické zahradě v Přibicích, kde mě vítá dvojice odvážných mužů, Jiří Michna a Miroslav Effenberger.
3: Ten nápad vznikl už možná před 30 lety a doma už jsme si pěstovali svoje fíkovníky, různé druhy palem a podobně a postupně se ta vášeň přetavila až v takové šílenství naše a tím, že jsme potřebovali tu plochu podstatně zvětšit, aby se to, co tady je, všechno semka vešlo, tak jsme vybudovali tady toto krásné místo s jezírkem. Máme tady i největší palmy v České republice, které mají přes 10 metrů.
2: Jak zvládají exotické rostliny naše zimy?
4: Tím, že už se klima mění, řekl bych v náš prospěch, tak většina rostlin, co dovážíme, tak jsou velice odolné. Dovážíme rostliny převážně ze severního Španělska, takže když to řeknu, olivovníky u nás bez problémů vydrží do minus 12 stupňů.
3: Jeden z těch nejzajímavějších kousků je takzvaná medová palma, to je Jubea chilensis, je to chilská palma. Ona zvládá taky teploty kolem minus 10 až 12 stupňů na list, je bez poškození a plodí nádherné plody ve velikosti menší švestky, které mají právě tu medovou příchuť.
2: Mají Přibice s ohledem na to, že to je nejsušší místo na Moravě, ideální podmínky k pěstování exotických rostlin?
3: My se posunujeme s tím klimatem tak, že to, co bylo před 30 lety v severní Itálii, máme dneska tady u nás. Vydrží bez problému granátové jablko, které tady dozrává do výborné zralosti. Už koncem srpna uvidíte v naší zahradě zralé plody. Máme tady kaki, čínské datle, potom asiminu, což jsou vlastně indiánské banánovníky. Toto všechno jsou jakoby exotické plody, které tady se dají pěstovat. Nemají tady tolik škůdců, tak jako ve své domovině.
2: Právě ta péče celoroční o ty rostliny, radíte lidem i na co si dát pozor?
3: Dalším zásadním činitelem, který může negativně působit tady na ty rostliny, je zvýšená vlhkost a to zejména v tom zimním chladném období. Pokud odejdou, tak zpravidla vždycky tady u nás v naší oblasti odejdou na to, že jim odehní kořeny.
2: Jsme ve skleníku a teď momentálně se díváme na co?
3: Tady vidíte po jednotlivých letech, jak ty rostliny vypadají. Jo, takže je to běh na velmi dlouhou trať, je potřeba mnohem víc trpělivosti. U té palmy to trvá mnoho i desítek let, než třeba poprvé vůbec vykvete.
2: Najdeme tady i vaši vlastní odrůdu fíkovníků.
3: Ano, je to odrůda pálava, kterou máme po mém strýci, který v obci Perná na Pálavě ji pěstoval už minimálně od roku 1960 a je to odrůda, která už se tam daleko dřív pěstovala.
1: Bez nadšení by se tomuto projektu asi nedařilo. Pokud si chcete užít pohodu ve stínu palem a zažít příjemný výlet na jižní Moravu, exotická zahrada v Přibicích má v létě otevřeno ve všední dny od 10 do 17 hodin a v sobotu od 9 do 13 hodin. Co nás čeká za chvíli? Tak pustíme se do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Máme tady první dotaz a píše nám posluchač Libor z Meziměstí. Asi před 15 lety jsem si na zahradě zasadil třešeň Prunus avium. Dorostla do velkého stromu a každý rok je obalena květy. Většinou ale dozraje pouze několik třešní. Asi před 4 lety jsem se radil v zahradnictví a doporučili mi každý podzim rozházet na zem po obvodu koruny stromu hořký borax a na jaře ve dvou fázích udělat postřik stromu přípravkem Topaz 100 EC. Dále jsem měl na zahradě arboristu, který udělal odborný prořez. To bylo před 3 lety. Stav se trochu zlepšil, ale stejně bylo třešní jenom pár. Loni na podzim jsem zase rozhodil borax, ale na jaře jsem už postřik nedělal. Třešeň opět bohatě kvetla, objevily se první malé plody, ale většina z nich se postupně scvrkla a opadaly. Přikládám několik fotografií, na kterých je vidět celý strom i nedozralé scvrklé třešinky. No a my jsme o odpověď na tento problém požádali pardubického zahradníka Františka Hlubockého a ten nám doslova napsal: dle mého názoru už zbývají jenom dvě možnosti. Třešeň kvete v době, kdy už není v okolí žádná v květu a tudíž nemá žádného opylovače v blízkosti, anebo bude mít asi podobného škůdce, jako mají švestky, tedy pilatku. Tam pomůže postřik i hned po odkvětu. A ještě jeden malý doplněk, tady píše František Hlubocký. V minulých dnech jsme se byli podívat nedaleko nás v Pardubicích, kde ty ptáčnice rostou, a jsem si téměř jistý, že opad plodů má podobný důvod jako u švestek. Tady to bude nejspíš vrtule třešňová, takže by mohl pomoci postřik na mladé plody. Tady jich bylo napadeno také dost. Tak snad jsme trochu pomohli. A máme tady další dotaz.
1: Můžu v Pardubicích pěstovat nektarinku, nebo bude lépe broska?
0: Tak s tím by nám mohl poradit Ivan Dvořák z časopisu Zahrádkář.
2: No je to na uvážení. Jestli máte zahradu někde, kde jsou kolem spousty brzkvoní a velmi dobře dozrávají a jsou krásné, sladké, chutné, pak si vysaďte nektarinku. Ale jestliže máte zahradu a začínáte s ním a široko daleko není nic z takových, řekněme, teplomilných peckovin, radši si vysaďte broskev, abyste nebyla zklamaná.
0: A ještě jeden dotaz tady máme a na to se naši posluchači, zahrádkáři, často ptají.
3: Zda se keřičkovi rajčata zaštipují, nebo jak asi?
0: Na správné zaštipování rajčat, což se může právě v těchto dnech hodit, jsme se ptali plzeňského zahradníka Přemysla Písaře.
4: Tak já bych jenom chtěl říct, že k zaštipování rajčat můžeme otevřít téma, které jeden uvidí takto, druhý úplně obráceně. Já osobně bych vám doporučil u keřičkových rajčat ty rajčátka nezaštipovat, nechat je tomu svému růstu a tomu svému vývoji, maximálně potom někdy ke konci toho léta, začátkem podzimu, tak bych se snažil o to z toho keříčkového rajčete vylámat, vyštípat ty listy nebo ty výhony, u kterých víme, že i kdyby tam prostě ten květ vykvetl a ty rajčátka začala růst, že už stejně nedozrají do konce té sezony a spíš bych se na to podíval tak, ať ta rostlina má dostatek tepla, sluníčka a síly na to, aby vyživila ty plody, které tam do konce té sezony můžou dozrát. Na ten podzim nebo ke konci léta bych se na to podíval tímhletím způsobem.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Soubor šesti barokních kašen v Olomouci je evropským unikátem. Přesto kolem nich často jen projdeme. V prázdninovém seriálu odhalíme příběhy nejen této národní kulturní památky. Představíme i novodobé kašny, které jsou s Olomoucí neodmyslitelně spjaté. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu v 15.45, v repríze pak v neděli v 9.45 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Další porce muziky, kterou Český rozhlas Olomouc zaznamenal na loňském šestém ročníku Mohelnického folkfestu, nás čeká v pořadu Na cestě. Uslyšíme kapely, které zahrály na Morava scéně. Monogram, Terakota a Sebastelar s bandžistou Davidem Bendou. Nebude chybět taky vystoupení Slávka Janouška. K návratu na folkfest na vlnách Českého rozhlasu Olomouc v pořadu Na cestě v neděli 5. července po 15. hodině vás zve Jarka Nosková.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: magazín.
1: Křeček, morče, zakrslý králíček, užovka nebo cvrčci. Prostě nejen děti chtějí doma chovat kde co. Možná se rozhodnou, nebo rozhodnete, pro domestikovaného tchoře, tedy pro Fredku. Tuším, co vás napadne jako první, naše hobby redaktorka Jolana Nováková také tak nějak nakrčila nos a zaběhla se zeptat na to podstatné k odborníkům.
2: Smrdí Fredky? To je otázka, kterou si asi položí každý, kdo by si chtěl Fredku pořídit. A tak jsem zašla za Magdalenou Šlikovou z klubu chovatelů a příznivců Fretek, která má s chovem bohaté a dlouholeté zkušenosti, abych jí tuto otázku položila.
3: Mokrý pes, tam ten pach je taky docela výrazný. Takže ano, Fredky mají svůj pach.
2: Co budu pro Fredku potřebovat? Něco k jídlu, něco pro zábavu a asi klec.
3: Ideální je chovat Fredku v kleci.

0: musí být vybavená záchůdkem, na který se Fredka naučí velmi rychle chodit. Musí být vybavená napáječkou, závěsnými hamaky a miskou s granulemi. A k těm granulím ona musí mít přístup 24 hodin denně, protože na rozdíl od psa ona není schopná se takzvaně předspat.
1: A vy jste říkala závěsnými, cože?
0: Hamaky. Jsou to závěsné pelíšky. Milují různé prolézačky, igelitové tašky, hračky. Ovšem musíme dávat pozor na hračky gumové, protože většina vrtek gumu má moc ráda ji žvíká a rozkousá a je schopná kousek té gumy sežrat, ucpe se jí střevo, pak to taky nedopadá dobře.
2: Fredka je spáč, prospí klidně 20 hodin denně, to jí někteří z nás asi závidí, ale alespoň na 2 hodiny bychom jí měli pouštět ven z klece a věnovat se jí, protože je to hodně kontaktní zvířátko. A ještě mě napadá otázka. Pořizují si lidi častěji kluky nebo holky?
0: Já bych neřekla, že to je takhle. Já třeba vždycky jsem měla samce. Protože ten samec po té kastraci tak jako zmedvídkovatí, je víc mazlivější a holky jsou takový jako neřízený střely. Prostě se samičkou fakt se nenudíte, no ale ono se nenudíte ani se samcem.
2: Směje se předsedkyně klubu chovatelů a příznivců Fretek Majda Šliková.
3: No a já už jenom dodám, že reportáž, máte-li tu možnost, najdete také na webu našeho pořadu. A za chvíli se pustíme do grilování, tedy jak na to, a bude to s odborníkem a tím bude plzeňský šéf-kuchař Martin Havlík.

mistra ptíčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Když je všechno hotové, práce udělána, pak začíná odpočinek a tím je v těchto dnech určitě grilování, které se stalo dalším českým národním sportem. Ať už na klasických grilech na dřevěné uhlí nebo na grilech plynových, Martin Havlík, šéfkuchař Gourmet klubu Bezejmená a také učitel odborných předmětů na hotelové škole v Plzni na Borech, griluje velice rád. Vedle domu má velkou pergolu s posezením, kuchyňskou linkou a vším, co je ke grilování zapotřebí. Tam ho také navštívil náš hobbyredaktor Jirka Šobr a chtěl vyzvědět několik rad o údržbě grilu, tedy jak na to, jak často by se měl gril čistit.
2: Asi průběžně, protože sice negrilujeme po celý rok, ale pokud ten gril je na zahradě a máte tam nějaký život, podívejte, my tady máme teďka spoustu pilu, i na podzim nebo na jaře je aktivní hmyz, který vyhledává jakýkoliv zbytečky, tak já doporučuji vlastně průběžně. Používám plachtu úplně neznačkovou za 120 korun z nějakého e-shopu, aby se to nevolepilo tím pilem, aby si tam sršní nebo vosy neudělali pěkně hnízdečko na jaře. No a před tím spuštěním prostě sundáte plachtu a základně očistíte.
3: To není grill, to je Rolls Royce.
2: Prostě od toho prachu, případně od nějakých napečení, nepoužívám zase žádný speciální nářadí, prostě drátěný kartáč. Pokud máte teda nějaký smaltovaný rošty, tak je lepší mosaznej nebo na obyčejnou litinu klidně nerez. Mechanicky očistíte ten zbytek napečením, případně zase obyčejnou špachtličkou na sádru, oškrábnete. No pak se musí samozřejmě taky šáhnout dovnitř, protože pod ty rošty nám padá spousta věcí, které pak můžou začít hořet. Takže jednou za čas, neříkám po každém grilování, ale krásně mechanicky odstranit ten bordílek, který by vám tam potom mohl chytit při tom grilování, když do toho nakape nějaká ta mastnota, případně takový ty kryty na hořáky očistit a pak samozřejmě ideálně jednou za čas pořádně vypálit, nechat pěkně zavřený, zapnutý naplno, ať se to vypálí a pak zase trošku mechanicky dráťákem anebo nějakým starým hadrem, já tady mám vyřazený roztrhaný ručníky, pak se to očistí. No a u těch obyčejnějších kovových grilů zase ošetřit jedlým olejem, takže pěkně do sucha očistit, natřít olejem, trošku vypálit a vlastně máte připraveno.
3: Máte krásný obrovský gril, můžete grilovat jak na hlavní ploše, tak i na vedlejších.
2: Já mám určitě rád tu plnou litinovou desku, která pěkně naakumuluje teplo. A když dělám třeba plátky masa, tak napřed z prutka na té litinové desce to zatáhnu a pak to dopejkám pomalejš na těch mřížkách. A na té litině se dělá v létě třeba i ta cuketa dobře. Malinko tuku, ono se to nepřilepí, trvá to chviličku, ale zase to je pak chutný a pro rodinu ideální.
3: Ono je tam potom výhoda ta, že si můžete regulovat právě i teplotu, což u dřevěného uhlí dost dobře nejde.
2: Je to tak, to má zase svý jiný kouzlo, to dřevěný uhlí, přeci jenom to tomu přidá trošku takovou tu vůni lepší a tu kůrčičku, ale praktičtější na ovládání určitě ten plyn.
3: Já si myslím, že naši posluchači nepohrdnou pořádným kusem uzeného nebo zauzeným párkem či klobásou, kterou koupíme a mnohdy ani tu udírnu ty uzeniny neviděli.
2: Je to tak, tady to můžete vylepšit nějakým pomalým ohříváním, pokud je libový, tak určitě bych doporučil nějakou marinádu, super je třeba s přidáním švestkových povidel a pak už teda jenom nepřipálit, ty párečky pak zase můžou trošku na vyšší teplotu.
3: Přiuzujete také?
2: Taky občas, je to opravdu jenom zaudit, tenhle ten grill je kombinovaný dřevěný uhlí nebo plyn a na tu vanu, která se dá nad hořáky, se dá přihodit štěpka, ale ono to hodně utíká, ten kouř a i ta teplota rychle klesá, není to klasická udírna, ale zaudit se to dá navonět hezky.
3: Štěpku v tom plechu namočíte a dáte na ty hořáky?
2: Tady nedávám namočenou, ona má tak ten centimetr, to jsou opravdu centimetrové kostičky, tak 3 mm tlustý, takže spíš to rozpálím, hodím tam štěpku, snížím plamen, aby to nechytlo plamenem a pak ji nechám doutnat a musí se teda každých třeba 10 minut přihodit kousíček.
1: A od Martina Havlíka, šéfkuchaře Gourmet klubu Bezejmená, tady mám ještě dvě rady. Při každém zauzování se od štěpek na zauzovací vaně vytvoří vrstvička dehtu. Tu čistit nemusíte, ničemu neškodí. Pozor si ale dávejte u grilu na dřevěné uhlí. Uhlí hoří hodně dlouho, stačí ale poryv větříku, vylétnou jiskřičky a můžete zapálit třeba suchou trávu v okolí. Proto gril po skončení grilování vždy dobře uhaste. Zbydou-li v popelu kousky nezhořelého dřevěného uhlí, tak to skovejte, nechte vyschnout a můžete to použít znovu. Popel z dřevěného uhlí se hodí k pohnojení zahrádky. Nás už čeká po písničce jenom zahrádkářský kalendář a tam se pustíme do trhání, nebo lépe do česání, ale úplně nejpřesněji do stříhání třešní.
0: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
4: Den dobrý.
5: Češ.
4: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách? A co se takhle vypravit třeba do Polska?
5: Jenom naskok. Nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
4: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
5: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
4: Naskok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
5: a Mirek Kobza. Za prašami do Polsky.
6: Příběhy našich sousedů, nevšední osudy lidí z našeho kraje, pohledem mladé generace. Poslouchejte každou prázdninovou neděli po 11. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Rybářský kalendář.
1: Všude je sucho a kdo chodí občas do lesa, tak si možná všiml, že potoky tečou čůrkem. Takže tu mám pro vás jednu nadějnou pranostiku na 10. července, to bude až v pátek a je to svátek sedmi bratří a to se říká, že prší-li na sedm bratří, sedm neděl střecha neuschne. A také se říká, to je horší pranostika, déšť na sedm bratří, hní brambory. Tak snad u vás bude pěkně a brambůrky budete mít jedna báseň. Nastala sklizeň, třešní a višní. Na jihu dozrávají také meruňky a našel jsem jednu radu a ta praví, že třešně ze stromu se neškubou, ale odstřihávají. Pokud si totiž urvete krátké větvičky, polodonoše, tak příští rok bude úroda menší. Nebo dokonce zahradníci radí udělat letní prostřih třešně tak, že větve odstřihnete a pak teprve oberete na zemi. Tak je řešení. Nemusíte šplhat po žebříku. Mám jednoho kamaráda, co natahoval ruku pro poslední dvě hrušky nahoře na stromě, na větvi a spadl z toho žebříku a zlomil si obě nohy. A další zajímavá rada. Jestli nechcete, aby se vám odpařovala rychle zemina okolo ovocných stromů, tak tam sypejte v kruhu okolo kmene posekanou trávu. Prý si takto obložené stromy potom budou mlaskat blahem. Tady to přirovnání jsem objevil někde na internetu, což je mnohdy snůška nesmyslů. Oni totiž zahradníci varují, že pod takovou tlející vrstvou trávy se mohou držet různé plísně a kdo ví co ještě, a že to tomu stromu moc prospívat nemusí. Pokud ze stromu spadne nějaké ovoce na zem, a jsem u toho u nás na zahrádce dříve než moje rodina, tak to zásadně dávám do sudu na kvas, protože co zahrádkář, labužník připraví přes léto, tomu bude dělat radost v zimě v podobě třeba chutné slivovičky, hruškovice nebo kalvadosu. A tady to je důležité. Kořenová zelenina v těchto dnech potřebuje hodně vláhy. Naopak cibuloviny nemají vlhkorády, takže až budete zalévat a zalévat a zalévat, tak je dobré na to pamatovat. Co bude příště v Hobby magazínu? Zaměříme se na datle, fíky a kaky na vaší zahradě. Poradíme, jak se stát rybářem a vypravíme se do obchodu nakupovat skutr. Tedy na co si přitom dát pozor. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby. Mailíkáři adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem, vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Na ústředním hřbitově v Olomouci přibudou další kamery. Přerov nabídne od srpna použité věci za symbolický poplatek. Šumperk rozšiřuje služby ve veřejné dopravě Šumbus. Odpoledne bude přibývat oblačnosti, teploty do 26 stupňů. U sobotních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Během letních prázdnin se na ústředním hřbitově v Olomouci objeví další kamery. Provozovat je bude městská policie. Olomoučtí radní tak reagují na vandalský útok v areálu ze září loňského roku. Podle náměstka primátorky Tomáše Sýkory z Hnutí ANO už mají schválenou také krajskou dotaci.
2: Z programu kriminality žádáme o dotaci 250 tisíc korun, která nám byla odsouhlasena, a v součinnosti s městskou policií Olomouc chceme kamery, ať už na bývalou evangelickou kapli, bývalou katolickou kapli a krematorium, aby ten prostor byl snímán a aby k tomuto vandalskému útoku znovu nedošlo.
0: Vandal loni v září na olomouckém hřbitově poničil 5 hrobů. Kromě náhrobků poškodil také uložené urny. Přerov otvírá Reuse Point, tedy recyklační místo, z kterého si obyvatelé města budou moct za symbolický poplatek odnést knihy, hračky, sportovní vybavení nebo třeba zahradní potřeby. Reuse Point už zahájil zkušební provoz ve sběrném dvoře na Hrázi. Věci, které jsou stále funkční a ještě poslouží dalším lidem, můžou zájemci nosit během července. Nabízeny budou od srpna. Cílem střediska je předcházet vzniku odpadu a prodloužit životnost věcí. Sdělila mluvčí radnice Lenka Chalupová. Město Šumperk aktualizuje mobilní aplikaci, přes kterou můžou zájemci využívat tamní formu veřejné dopravy zvanou Šumbus. Jde o dodávku, která rozváží cestující mezi více než 100 virtuálních zastávek. Více mluvčí radnice Jana Kaněvová.
3: Aktualizovaná aplikace Šumbus cestujícím umožní rezervovat si nejen místo k sezení, ale i jednu ze 3 dětských sedaček. Současně bude možné zamluvit si prostor pro objemnější zavazadla, například kočárek, větší kufr nebo jiný rozměrný náklad. Sport.
0: Fotbalisté Argentiny zvítězili na Cup Verdami v Miami 3-2 po prodloužení a postoupili tak do osmifinále mistrovství světa. V něm se střetnou s Egyptem, který v Dallasu vyřadil Austrálii po remíze 1-1 a úspěšném penaltovém rozstřelu. Postup slaví taky Kolumbie, která vyhrála v Kansasu nad Ghanou 1-0. A kvalifikaci na sprint ve Velké ceně Británie Formule 1 vyhrál domácí jezdec Lewis Hamilton z Ferrari. Sprint začne ve 13 hodin. Počasí. Odpoledne čekejte na střední Moravě od západu přibývání oblačnosti. Teploty 23 až 26 stupňů, v Jeseníkách 14 až 18 stupňů Celsia. Povane mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Opatrně na silnici 457 mezi Velkými Kuněticemi a Vidnavou boural tam motorkář. A pozor i v ulici Rudé armády na silnici 44 ve Velkých Losinách. Tam se srazila 2 osobní auta.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Mnoho zajímavých akcí přepravili pořadatelé na tento prodloužený víkend a na některé z nich pozveme ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc a přímo se jich účastníme právě teď mezi 11. a 12. hodinou. A bude také putování za krásnými památkami a putování, které je spojené samozřejmě s naším kalendářem. Zastavení v krajině v 11:30 tentokrát bude u kaple svatého Cyrila a Metodie se studánkou ve Stínavě. U mikrofonu je teď Tomáš Kedzior a přeji hezký poslední Českého rozhlasu Olomouc.

0: animované prohlídky a také rytířské souboje a nebo ukázky tradičních řemesel. Na hradě ve Štemberku je dnes akce s názvem Historický den. Správci hradu tak zahajují letní sezónu. Na místě je také náš kolega Michal Poláček, kterého vítám ve vysílání. Hezké dopoledne.
1: Pěkný den, historický den na hradě Štemberk začal v 10 hodin dopoledne a návštěvníci právě teď sledují šermířské vystoupení olomoucké skupiny historického šermu Adorea. U hradu tak spolu zápolí zkušení šermíři, kteří mají podle pořadatelů historického dne vedle řady ukázek zkušenosti také z natáčení filmu pro BBC či společnost Netflix.
0: Michale, na co dalšího se mohou návštěvníci i ti budoucí historického dne na Štemberském hradě těšit?
1: Ta dnešní akce potrvá do 4 hodin odpoledne a kromě dalších dvou šermířských ukázek, které se uskuteční v 1 a ve 3 hodiny odpoledne, jsou pro návštěvníky historického dne připraveny ukázky tradičních řemesel, kostýmované prohlídky hradu, květinová výzdoba hradních interiérů, katovna s pranýřem a stojí tady historické ležení spolku Kiry, anebo je také připraveno povídání o lovu.
0: Štemberk ale není jediným hradem anebo zámkem, kde se o tomto svátečním prodlouženém víkendu něco děje.
1: To určitě není. Program si na nadcházející volné dny připravila celá řada památek a turistických cílů. Například na hradě Brníčko na Šumpersku se zítra odehraje středověké odpoledne se šermíři a hudebními vystoupeními. Hrad Helvštín je až do pondělí dějištěm tradiční helvštínské pouti s celodenním programem pro děti i dospělé. A zámek Plumlov zve až do pondělí na historickou akci dobývání hradu Plumlov s celodenním programem. Správci zámku v Čechách pod Kosířem pak připravili tematické červencové svátky Josefina, inspirované dílem Josefa Mánesa. Návštěvníky tady do pondělí čekají hrané prohlídky zámeckých interiérů, plné humoru a historie, květinová výzdoba místností i tvořivé dílničky vhodné pro celou rodinu.
0: Uzavírá v tuto chvíli reportér Michal Poláček a já také připomínám zámecké léto, to znamená velkou prázdninovou soutěž Českého rozhlasu a všech jeho regionálních stanic a víkendové speciály dnes i zítra po 13. hodině.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Liberecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Nezmaři už svým jménem potvrzují, že 50 na scéně, která je na dohled, navíc prakticky v nezměněné sestavě, bude velká. A pořád jim to skvěle hraje, což potvrdili i na loňském Folkfestu. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Nezmaři.
0: Rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Zastavení v krajině, to je celoroční seriál Českého rozhlasu Olomouc. Každou sobotu v 11:30 vydáme se na Drahanskou vrchovinu ke kapličce svatých Cyrila a Metoděje. Bude to za chvíli, ale ještě teď vás můžu pozvat třeba do Dětkovic, kde budou zanedlouho slavnostně vysvěcovat boží moka. Sraz je ve 13:30 na křižovatce, potom se půjde k božím mukám, čeká ještě od 15 hodin další připravený program. No a v Měrotině, tak tam už mají Hry bez hranic, potrvají celý den, je to v areálu za lázněmi, tak tam zdravíme.

0: pěkný dopoledne. Českého rozhlasu Olomouc má před sebou další zastavení v krajině. Bude ve Stínavě, kde kromě starobylého kostela mají také pěknou udržovanou kapličku. Na oltářním obrazu jsou sošky Cyrila a Metoděje. Uprostřed potom studánka. Podle lidové pověsti vodou z ní křtili Cyril a Metoděj. Více nám prozradí paní Božena Vymazalová, která bydlí nedaleko a jejíž manžel se dějinami obce zabýval.
1: Zastavení v krajině. Poznejte krásu a historii kapliček, křížů a jiných drobných památek našeho regionu.
2: První zpráva je až z roku 1761, kdy 14. září posvětil Jakub Želivský, kněz v Zeptení, pod jehož farnost Stínava patřila, nad studánkou kříž a nad ním umístil nápisy na plechu. Ejhle spasitel světa a u kříže pramen spásy. A ten zdiž den posvětil i vodu ve studánce. No a potom v roce 1764 se obec rozhodla vybudovat nad studánkou kapličku a o tom už je zápis ze 13. září 1764. Tato kaplička byla dřevěná, zasvěcená svatému kříži a paní Marii Bolestné. Z té doby ještě žádná zmínka o Cyrilu Metodějovi.
3: Teď tady vidíme širokou, zděnou, mohutnou kapličku. Ta byla postavena kdy a kdo byl tím iniciátorem?
2: Ta byla postavena roku 1881 a domluvili se na tom stínavští farníci a při kopání základu, když tu kapličku stavěli, tak se našel kamenný kříž. To lidové podání říká, že to byl Cyrilometodějský kříž.
3: Takže smírčí kříž.
2: Je to spíš smírčí kříž, no.
3: Uprostřed prostoru kapličky vidíme poklop a pod tím se tady nachází studánka, o které už jste mluvila.
2: Ano, ano, ano. Voda ve studánce se od nepaměti světila každoročně v neděli po svátku povýšení svatého kříže. Zdejší kostel je svatému kříži zasvěcen a tak ještě pamatuji na takzvané hody. Jsme po kostele vyšli v průvodu sem ke kapličce, kde se potom posvětila voda a lidé věřili v léčivou moc této posvěcené vody a podávali ji v důvěře v uzdravení svým nemocným. Předkové nám podávali zprávu, že nějaká tetička Šmehlíková, že si vodou omývala oči a pozbyla nějakou oční nemoc. Potom maminky, když měly nemocné děti, tak nosili je sem k té vodě a omývali je tady vodou nebo je napájeli vodou v době totality, kdy v podstatě ty průvody už byly zakázány, jo? Tak my jsme měli takového osvěceného kostelníka tady a ten vždycky před těma hodama šel, měl takový plechový džbán, jo, tady nabral vodu, v kostele to pan farář posvětil a on potom v pondělí dopoledne utíkal se džbánem a tady tu vodu vylil do kapličky a voda byla zas posvěcená, jo. Takže ta tradice svěcení vody nebyla nikdy přerušená. Kostely kaplička bývaly taky hojně navštěvovány poutníky z okolí. Ještě si pamatuju, že z nedalekého Ptení sem chodilo takový malý proceství, hodně sem chodívávalo těch starších lidí a vždycky se tady zastavili nebo si nesli nějakou tu flaštičku a nabrali si vody. Všechny tyto okolnosti, ať už to bylo různé lidové podání nebo různé události, zejména však to každoroční svěcení vody, přivedli naše předky na domněnku, že je to jedna z mnoha studánek, ze kterých svatý Cyril a Metoděj křtili. Když začali působit tady ti kněží jako buditelé, jako je arcibiskup Stojan, že František Sušil a podobně, byla ta cyrilometodějská tradice velice živá a tady vlastně nějaký základ k tomu byl. Přesto, že to není možné ničím doložit, nejsou žádné konkrétní zprávy, stala se cyrilometodějská misie pevnou součástí místní tradice. V den slavnosti svatých Cyrila a Metoděje je zde slavena v 9 hodin mše svatá, takže Tady nechybí ani ti poutníci, sem stále docházejí tady z nedalekého Vícova, ze Ptení a i z Hané lidé, kteří tady bydleli, takže nastavíme labičky a je to opravdu jako velice pěkné, lidi si potom popovídají, slouží i jako takové místo setkávání lidí.
3: Doléhá k nám hlas zvonu ze zdejšího kostela Povýšení svatého kříže.
2: Stále tady lidé chodí a nabírají vodu, jednak pro své občerstvení, protože voda je studená, dobrá, a taky i pro své nemocné. Dodneška jako věří v tu zázračnou moc. No a ta naše studánka jí má pro všechny dost. V létě nevysychá, v zimě nezamrzá. Takže můžu jenom doporučit, přijďte se podívat na náš malý Belehrad.
3: Vidíme tu vzrostlé lípy nalevo a zatím už stráň s lesem, takže i ta krajina dotváří pěkně to místo, kde se konají mše. Ze Stínavy Aleš Spurný, Český rozhlas.
1: Zastavení v krajině. Poznejte krásu a historii kapliček, křížů a jiných drobných památek našeho regionu.
0: A poznávat s námi můžete i za týden, kdy se vydáme k výklenkové kapli, která stojí nedaleko bývalé panské vily na potoce Podhrádek, a to všechno je na okraji zámeckého parku v Žádlovicích. Tak tedy poslouchejte znovu za týden naše putování a zastavení.

0: Jhané a jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remísky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9. hodině Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás, Igor Bareš.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Jako vítr je náš kolega Aleš Spurný, který vane po olomouckém kraji. Tentokrát je v Hlubočkách na akci, která se jmenuje Chuť léta na Dukle.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Pěkné dopoledne, Aleši. Aleši, slyšíme se, hezké dopoledne. Tak zkusíme ještě jednou spojení s Hlubočkami, kde by teď měl být reportér Českého rozhlasu Olomouc Aleš Spurný, tak tedy ještě jednou hezké dopoledne, doufám, že se nám nestratil signál a pokud ano, zkusíme spojení za malou chvíli tady v Českém rozhlase Olomouc.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

na Kamelot odpolední Českého rozhlasu Olomouc. A co se nás ještě týká, tak to je hlavně zámecké léto, které se naplno rozběhlo a čeká nás víkendový speciál, to znamená dnes i zítra po 13. hodině celá hodinka s naším průvodcem Františkem Kinským a také možností zapojit se do té velké soutěže, kterou pro vás zámecké léto má, a je to soutěž o víkendové pobyty na zámku a samozřejmě také o speciální prohlídky, jaké by jinak třeba vůbec nebyly možné. V Českém rozhlase Olomouc tedy zámecké léto dneska po 13. hodině, ale ještě předtím hodinka písniček na přání.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Nového jednatele hledá společnost Zábřežská kulturní. Prostějov pokračuje v přípravách stavby nového bazénu. Olomoučtí vědci získali významný evropský grant na separaci vzácných zemin. Oblačno až zataženo, přehánky, občasný déšť, teploty do 24 stupňů Celsia a slabý postupně mírný vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobré poledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Městská společnost Zábřežská kulturní, pod kterou v Zábřehu spadá nedávno zrekonstruovaný kulturní dům, kino retro, turistické informační centrum a městský zpravodaj, bude mít nové vedení. Současný šéf společnosti Zdeněk David vyhlásil výběrové řízení na svého nástupce. Popisuje mluvčí radnice Lucie Magdalová.
2: Nový jednatel se má funkce ujmout 1. listopadu letošního roku a přihlášky je možné podávat do 4. září. Podrobné informace o podmínkách výběrového řízení jsou k dispozici na oficiálních stránkách města Zábřeh a společnosti Zábřežská kulturní.
0: Prostějovská radnice chce do měsíce vypsat výběrové řízení na firmu, která ve městě postaví nový plavecký bazén. Práce by mohly začít v zimě nebo příští rok. Řekl to náměstek primátora Jiří Rozehnal z hnutí ANO. Město podle něj počítá s investicí přes 700 milionů korun. Každý další měsíc ale cena narůstá.
3: Bohužel meziroční růst prací ve stavnictví je 5-13%. Díky výrobné krizi ten růst je daleko větší a my každý měsíc vlastně toho prodlení, což nás stalo půl roku zpoždění, tyhle ty záležitosti smutné, které nastaly, na nás to přišlo na nějakých pěkných pár milionů korun, které bohužel musíme zaplatit navíc.
0: Během celého víkendu se bude po deštích zvyšovat aktivita klíšťat, varují meteorologové. Podle dat Státního zdravotního ústavu oproti loňsku do konce května narostl počet nakažených boreliozou 4x. Může za to nový systém hlášení od lékařů. Reálný nárůst je podle ústavu mírný. Měli bychom používat repelent, nesedět v trávě a po návratu zvenku se prohlédnout, říká vedoucí Národní referenční laboratoře pro lymskou boreliozu Kateřina Kibicová.
4: Měli bychom na klíšťata myslet, i když se jdeme projít se psem do pár. A zvlášť právě v těch městech, protože tam klíšťata podle těch našich nejnovějších výzkumů ve městech jsou klíšťata mnohem infikovanější než někde uprostřed lesa.
0: Tým vědců z Olomouckého institutu Catherine Univerzity Palackého získal grant Evropské výzkumné rady na vývoj technologie, která má zefektivnit separaci prvků vzácných zemin. Projekt Reaktor propojí automatizovanou chemii, umělou inteligenci a molekulární výzkum s cílem snížit spotřebu chemikálií i množství toxického odpadu při získávání strategických surovin. Grant ve výši přibližně 3,5 milionu korun je jediným ze 182 podpořených projektů letošní výzvy, který zamíří do České republiky, uvedli zástupci Univerzity Palackého.
1: Sport.
0: V přípravném fotbalovém utkání ve Slatinicích dnes Sigma Olomouc porazila Banskou Bystrici 2-1. Tenistka Marie Bousková by měla v těchto chvílích nastupovat do 3. kola Wimbledonu do souboje s Ruskou Samsonovovou. Postupně se představí taky Jiří Lehečka proti Munarovi ze Španělska a přerovská Linda Nosková proti Rumunce Kirsteové.
1: Počasí.
0: Poledne bude polojasno nebo oblačno, teploty 22 až 26 stupňů Celsia, v jeseníkách okolo 16, fouká mírný severozápadní vítr, místy může mít v nárazech 55-kilometrovou rychlost, večer bude slábnout. Zítra čekejte na střední Moravě, oblačno, přechodně zataženo, přehánky, občasný déšť, ojediněle bouřky, teploty 20 až 24 stupně Celsia, v jeseníkách okolo 15 stupňů a slabý jihozápadní vítr bude se měnit na mírný severozápadní, místy může mít v nárazech 55-kilometrovou rychlost. Večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Dvě osobní auta se nabourala ve Velkých Losinách na Šumpersku. Nehoda se stala v ulici Rudé armády u křižovatky s Lázeňskou. Místo havárie je s opatrností průjezdné.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Máme skoro 5 minut po poledni, 5 minut po 12. hodině a 4. července 2026. Tak USA mohou oslavovat naplno už od roku 1776. To je ten velký den nezávislosti. Pak taky Filipínsko-americký den přátelství. V Zambii mají den spojení, v Lesotu den rodin, v Tongu královy narozeniny, v Itálii Garibaldiho den a třeba na vlnách Českého rozhlasu Olomouc můžeme oslavovat Prokopa anebo prázdniny od babičky nebo odkudkoliv jinut, třeba i z cestce můžete ozvat na linku 221 555 444. No a Prokop, ten hraje hlavní roli v kalendáři, dostupné možná i u vás v Olomouckém kraji, napočítáno do 100 nositelů tohoto jména, patrona Čech jako takových a pak horníků a zemědělců 4.7. poledne a my hrajeme na přání třeba i právě vám.

0: Český rozhlas Olomouc a Bořek Volný.
1: A 9 minut po 12. nabízíme jednak SMS číslo kontakt 723 70 33 51 a nebo rovnou s výběrem písně, tedy po telefonních linkách, jak to u nás chodí i o prázdninách 4. července, tedy linka 221 555 444. A teď už důležitá věc, od koho, pro koho, Švihák Lázeňský. Dobré poledne.
2: Dobrý den, tady paní Zetková z Lipníku. A my bychom chtěli nechat zahrát Petrovi do Přerova a paní Krčmářové do Lipníka nad Bečvou. Ona je u nás jako v invalidech, paní Krčmářová. Lázeňskýho Švihaka. A moc vám děkuju a patří to i vám.
1: A vám a děkujeme pěkně. A dál už je to na dalších z vás, tak rozmyslete, opražte nějakou pěknou, třeba prázdninovou, no anebo narozeninovou, nejenom pro šviháky muže. Máme zahrát jednak dědovi, babi k jejich společnému výročí, takže jim to krásně vyšlo na snesitelné oslavy bez 40-stupňových veder. Pěkně je zdraví celá rodinka a těší se na velikánskou akci oslavu. Už tam míříme, tak to pěkně hlásíme i u nás v Českém rozhlase Olomouc. Dál hrajeme k narozeninám paní Dagmar Maulerové z Pustých Žibřidovic. Hodně zdraví, hodně štěstí do dalších let. Přeji rodiče, bratr a vnuk Toník. Děkujeme pěkně za přáníčko, rádi vyřizujeme paní Dáše do Pustých Žibřidovic. A ještě rádi pošleme písničku taky skvělému Miloškovi, nejskvělejšímu zeťáčkovi za velikánskou pomoc, ochotu a opravdu, opravdu velikánský dík, moc zdraví. Druhá teďka, druhý mamka, Miloš a Jiřka. Prosím, zahrajte také ke krásnému dnešnímu dni, který se vydařil naší babičce na zahrádku a taky dědovi do Kulny, kterého moc zdraví rodinka a prázdninoví obyvatelé, se tady píše. Rádi vyřizujeme, moc hezké prázdniny přejeme.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: To byl on, to byl Švihák Lázeňský, tedy v podání pana Schellingera. No a teď tam máme jednoho půlnočního kauboje, taky z toho filmu z 69. roku v Lázních Karlových Varech. Ano, Dustin, tmavou nocí kráčím z kina, myslím přitom na Dustina se zpívá v půlnočním kauboji v české verzi. No a teď tam je Švihák a prý tam vyvádí ještě po 80. herec Dustin Hoffman v Karlových Varech. Teď míříme do Olomouce na Tablový vrch za Jirkou. Dobrý den.
1: Hezké odpoledne do Českého rozhlasu Olomouc. Pane moderátore Bořečku Volný, přeju vám hodnou hezkou směnu i hezké vysílání. Všem bych rád velice od srdíčka poděkoval celému Českému rozhlasu, celému kolektivu za všechny pořady, co nám vysíláte od pondělka až do neděle. Dále bych to poslal do cukrárny na Dolní náměstí, do cukrárny na Horním náměstí u Cezara Kašny. Taky jim posílám písničku, zároveň jim přeju hodně zdravíčka a se jim moc daří. Pane Bořečku Volný, písnička je pro vás i pro vašeho moderátora ze zpráv Jiřího Kořínka. Dále bych to poslal všem, co poslouchají Český rozhlasek Olomouc. A přeju všem hodně zdravíčka, ať se vám všem moc daří. Ze srdíčka moc děkuju, pane Bořečku, a hezkou směnu vám přeji.
0: Děkujeme pěkně, dál pokračujeme samozřejmě v SMS přání neméně krásných, upřímných, srdečných. A tak prosíme zahrát ještě taky k narozeninám, které nedávno oslavil za těch velkých parných dnů náš Vašík, kterého zdravíme, klidně můžeme oslavy udělat znovu za snesitelného počasí. Zdraví všichni ze sousedství a především jeho děvčata zamilovaná a věrná. Písnička je také z dalšího přání od tety Jarky z Mohelnice Neteřince Radce Krebuškové k dnešním narozeninkám. Všechno nejí přeje teta Jarka z Mohelnice Radušce. Posíláme přání i my, no ale také zamíříme s přáními od Olinky a Majky, a to už paní Marusce Šulové z Mohelnice k dnešním 80. narozeninám. Všechno krásné, hodně štěstí, zdraví přeje Olinka, Majka. Komu? Oslavenkyni paní Marušce Šulové.
2: Napište nám SMS na 723 70 33 51. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Zašmátral v proutěném koši pod sebou pro láhev rumu. Vypil kalíšek, vypil druhý.
1: Máme pro vás premiéru povídek olomouckého prozaika Milana Valenty.
2: Až bílá vrána černou ovci osedlá, pustila jedovatou slinu tetka z pátého kolena. O ženu přijdeš.
1: Příběhy o outsidrech a vyděděncích s humorem a nadhledem Bartoň, Bareš, Hrabal, Krátký, Kubes a Ťoupalík. Tito herci se představí v setkání s literaturou Českého rozhlasu Olomouc každou červencovou sobotu krátce po 18. hodině.
3: Rozhlas, to je výhra!
4: Český rozhlas Olomouc pro vás připravil na první prázdninový měsíc 33 cen, o kterou si stačí prostě jen zavolat. Jakmile v našem vysílání uslyšíte signál...
3: Rozhlas, to je výhra!
4: Volejte 221 555 444. Stačí správně vybrat číslo od 1 do 33, které nikdo jiný před vámi nevolil, a výhra je vaše. Více informací najdete na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz a nezapomeňte...
3: Rozhlas, to je výhra!
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
6: I vyhrát se dá vlastně o prázdninách a teď v červenci v této zmiňované soutěži, až zazní ten několika vteřinový, jen ten signál právě na telefonní lince, ale to vlastně neplatí mezi 12. a 13. a o víkendu pak po 17. to bychom vás mátli, takže teď ta linka vyhrazená pro vaše přání, objednání a pro paní Aničku, dobrý den.
7: Dobrý den. Tak já vás zdravím všechny v Českém rozhlase Olomouc a prosím o zahrání písničky pro paní Zdeničku Zetkovou z Lipníka, která mě taky nechala zahrát, tak jim to oplácím a přeju jim, ať mají pohodové dny, že už ty velká vedra trochu jako přestaly. Takže moc je zdravím a i manžela a moc vám děkuji za vybrání písničky. A mějte se všichni moc pěkně a nashledanou.
6: Taky moc děkujeme a další rádi přivítáme. A telefonní číslo ještě připomeneme teď do 13. bezmála za účelem nějakého pěkného vyhrávání. Ale ne výher, ale písniček. Teď ještě také přidáváme samozřejmě druhý zdroj SMS-kový a čteme, že máme moc pozdravovat babičku Jarku, všechno nejlepší k nedávnému svátku a nadcházejícím brzkým narozeninkám a těšíme se na setkání a děkujeme za chvilinku prvních dnů prázdnin, jako vždy Vašík spokojen u babičky. Zahrajeme rádi panu Miloši Urbánkovi z Brnička k dnešním narozeninám. Milo, přeju ti hodně zdraví, štěstí, pohody do dalších let. To napsala Jarka. Jestli jste měla taky, Jaruško, svátek, všechno nejlepší i vám. A písnička zamíří i paní Evičce do Krnova. Krásné odpoledne. Hodně zdravíčka přeje Květa. Srdečná pozdravení Evičce a od nás samozřejmě taky vám, odesílatelce. Ještě odešleme také přání šťastných cest a šťastných návratů našim mladým zdraví děda, babi a strejda, který se nemohl zúčastnit, zapojit do kolektivu dovolenkářů. Až se vykurýruju, zajedu na výlet. Mějte se krásně, šťastné cesty, hezké dovolené.
5: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Slunce tak akorát, teplot taky a třeba i krásné slunce někde na dovolené, jak se patří tam, kam patří teploty nad 30 ke 40, klidně si jich užijeme třeba u moře. 12 hodin, skoro 29 minut 4.7. Hezký, vlídný, přívětivý polední čas dnešního 4. červencového poledního vyhrávání se zúčastní teď paní Tonička, kterou zdravíme a zahrajeme komu. Dobrý den.
1: Dobrý den, já bych dnes prosila nechat zahrát Neteří Jiřince Kopkové z Dětkovic, která oslavila 25. června své kulaté narozeniny a celé její rodině a rodině Obšelové z Ponikve. Dále tuto písničku věnuji bratrovi Petrovi a švagrové Jitušce Fialovým skladek, sestře Lidušce Zahálkové, se z mého oslaví své narozeniny a švagrové Libušce Kvapilové z Rakové 10. oslaví svůj svátek. Všem jmenovaným přeji hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, lásky, radost dětí, znoučat a boží požehnání, přeje Tonička. A ještě bych chtěla poděkovat panu Kameníkovi z Ludmirova, panu Emilu Millerovi a jeho celému kolektivu. Tuto písničku věnuji a děkuji vám moc krát a nashledanou.
0: Děkujeme pěkně. Přidáváme přáníčko také skvělému dědovi Mirovi, kterému moc děkujeme už za ten nejlepší báječný červencový prázdninový program. Zdraví rodinka a moc děkuje taky mamka z Dáry. A ještě písnička od Lidušky Švagrové míří Marušce Prokelové. Všechno nejlepší k narozeninám. Hodně zdravíčka pře Švagrová, Liduška Kavlasová. Máme tu ovšem také jedno torzo torzičko z jednoho čísla 731. Tady někdo prosí o a dál už to není. Ale ještě rádi pošleme písničku taky všem, kdo se vrací z celotýdenní dovolené z Lipna. A to prý náčelníci Růžová Senka, princezna Lopata, Růžový Rak a náčelník Zatí Břicho. Děkuji Drexlerovi a doktor inženýr Adam Vinklárek za střítěže. Tak pěkně zdravíme povedenou partu. Ještě ale též pošleme písničku Jendovi do Štětovic i Janě Škodové do Prostějova a Jiřince, brzy se uzdrav, myslím na tebe. Anička, moc zdraví a my též.

0: dámy, pány, táty, mámy, ale samozřejmě i babičky a třeba i dovolenkáře, prázdninaře. Pěkně zdravíme i po půl jedné z Českého rozhlasu Olomouc, báječná ženská. No teď třeba něco pro táty, tatínky předpokládám, ale nechám to na paní Aničce. Pěkně vítáme, dobrý den.
1: Dobrý den, u telefonu Anička Láží, bývalá z Vidnavy, teď je v Olomouci. Každopádně chtěla bych nechat zahrát mojemu milovanému báječnému tatínkovi písničku, synovi Honzíkovi, prababičce, mojí milované babičce Aničce. Maminka ta je se sestrou.

0: vylučuju do práce, do nákupního centra, do obchodu, která má tentokrát celý svátek i ten jeden pondělní den od rána do večera službu. A ještě prosím, prosím, pošlete písničku taky všem, kdo se těší na dovolenou a nemůžou se dočkat. Snad se toho dožijem. Vydržet, vydržet, zdraví Ivča a Marek.
1: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: tak jedna klasická countryová, folková za námi, třeba i jako inspirace s kytarou k ohýnku, nebo možná dneska na grilovačky, ani ne tak někam na potlach, na osady, na tábor, ale snad i to, když se vydaří, když nám někdo nefrnkne s penězi zaplacenými za tábory, jako tom teď vysílali v rádiích, v televizích. Tak navážeme se Žalmanem, ale především pozdravíme paní Martu, jestli se nemýlím. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já vás zdravím v celém rozhlase, všechny vás zdravím, hrozně vás posloucháme a máme vás rádi, ten Český rozhlas. A chtěla bych teda zahrát té paní Šulové Domohelnice a popřát jí všechno nejlepší k těm narozeninám, zdraví, štěstí, rodinné pohody a přeje jí to spolužák Alois Šperlich ze Svinova. S rodinou.
0: Tak moc děkujeme za vyřízení a moc zdravíme i vás, i adresáty. A ještě přidáváme taky přáníčko pro skvělého dědu Jarka, kterému taky děkujeme za skvělý, báječný, jako vždycky, skvěle připravený, zajímavý a pestrý program. Děkují prázdninářů, které jsme tady oslavovali, tak se ozvali někteří a k babičce máme pozdravovat taky od mamky Jitky naše prázdnináře, a to především Milku, první prázdninky u babičky, opatrně. Krásně zahrajeme taky, pozdravy pošleme Aničce Dovápené i vlastně v Krnově, moc zdravíčka taky Zdeničce, ať se brzy ozdraví, to přeji posluchači z ČR Olmík. Krásně zahrajeme též vlastničce Skotálkové brzké uzdravení i Věrušce Halouskové s Adámkem taky, Milace z Přáslavic, Marušce z Kroměříže i Jindřišce z Chropině, Janičce Jiřímu do Roštění, všem posluchačům a všem také krásný sváteční den a poděkování od Lidušky z Olomouce. A ještě zahrajeme krásně k narozeninkám dvakrát skvělému Peťa.

Pánovi, kterého zdraví jeho děvčata, malá a velká Verunka, a ještě od Pavla z Oseka gratulanta, také manželce Broňce k narozeninám. Dneska slaví krásné půlkaté narozeniny. Všechno dobré tedy přeje manžel Pavel z Oseka. Tak jsme měli, když náš táta hrál zelenáček Greenhorny, měli jsme báječnou ženskou, tak třeba ještě nějakou krásnou baladičku od toho Žalmana.

0: Atmosféru jedinečného koncertu Večer lidí dobré vůle i letos přeneseme z Velehradu až k vám domů.
1: Za vodou, za horou.
0: Hana a Petr Ulrichovi, Alfred Strejček a Jitka Molavcová, kytarista Štěpán Rak, Ivo Viktorín Band, Zlínská filharmonie Bohuslava Martinů, řada dalších skvělých hudebních hostů a hostitel Jiří Pavlica s Hradišťanem. Naladíme se hned po 19., kdy se projdeme historií a současností tohoto nádherného duchovního místa a jeho okolí. A užijte si s námi i přímý přenos slavnostního večera lidí dobré vůle na Velehradě už v sobotu 4. července od 20 hodin.
2: Příběhy našich sousedů, nevšední osudy lidí z našeho kraje, pohledem mladé generace. Poslouchejte každou prázdninovou neděli po 11. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Tak tu blatanka, na to můžeme pozvat třeba na 18.7. o 14. hodiny Šternberský kopec a my navíc ještě vybavíme vstupenkami u nás ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc, co zdaleka nejen tu blatanka ve Šternberku zahraje a třeba i lásku Držma ještě nad hladinou konec 80. let. Text Martin Sarváš, po něm teď Smutní slovenské kapely i tu blatanka náhle opustil textař Martin Sarváš. Ale pokračujeme a zahrajeme a můžeme klidně i zvesela teď do Simonova Chladil. Ještě ve 12.50 pošleme paní Lidušce a paní Liduška, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím Český rozhlas Olomouc a chtěla bych nechat zahrát a popřát dnešním narozeninám paní Anice Hanzelkové z Doubravice a Marušce Šulové do Mohelnice. Přejme jim hodně zdraví, štěstí, božího požehnání a ještě jenom tak pro radost, pro potěšení paní Marušce Pláňkové do Mohelnice, panu Oldovi Cerhákovi do Nemile, Emilce Horákové do Zábřeha, manželům Sedláčkovém do Újezda, paní Ironě Šmoldasové do Loště, ta jsou sece lidi a Rolimové a lidi Zivlové do Doubravice. Je to i pro vás, pane redaktore, a pro všechno, co poslouchají Český rozhlas Olomouc. Jako pěkně mějte se hezké, zazně kde nashledanou Gotwaldovi.
0: Taky děkujeme i Gotwaldovým a dál se ještě podělíme, když jsme taky získali pár tónů od paní Lidušky, tak pošleme, přepošleme, věnujeme, neboť ještě máme poslat písničku od Oli Mirka Arny, Honzy, Marcelky a Olivera Majce Metelkové, milé paní Majce Metelkové na Mírov k zítřejším narozeninám. Všechno nejlepší, zdraví, štěstí, mnoho dalších krásných dní, zdraví rodinka. No a rodinné ještě poděkování, přání mamince Lidušce Loničkové i Drahušce Odstrčilové, pohodový krásný den, hodně zdraví, štěstí od Leony s rodinou a Karla a ještě moc krásné prázdniny, těšíme se a program i u nás upečen, připraven, zdraví děda Kája a taky strejda z Denda a zdravíme tedy prázdninové účastníky, předpokládám, kteří jsou srdečně zváni, no a klidně i do vysílání Českého rozhlasu Olomouc, no nejblíže třeba po 17. je víkend a bude svátek, budou svátky, respektive ten pondělní sváteční den jako takový to vychází, tak to budeme hrát po 17. Lidovky, dechovky, cymbálky a nebo teď jednu dovádivou duetovou ještě před 13. hodinou.
2: Yeah.

0: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc. Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo dotační výzvu na další protipovodňová opatření. Mateřská škola Holečkova v Olomouci bude mít lepší zahradu. Rýžoviště na Bruntálsku dokončilo modernizaci pouličního osvětlení. Oblačno až zataženo, přehánky, občasný déšť. Teploty do 24 stupňů Celsia, slabý postupně mírný vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Zástupci ministerstva životního prostředí vyhlásili ve čtvrtek dotační výzvu na další protipovodňová opatření. Jsou v ní 2 miliardy korun. Peníze mají sloužit například na úpravy koryta řek nebo stavbu suchých a retenčních nádrží. Dotace chce využít i povodí Moravy na stavbu protipovodňové ochrany jihu Olomouce. Uvedl to náměstek primátorky Miloslav Tichý z hnutí ANO.
2: My budeme s povodím Moravy teďka usilovat o to, abychom tady v té následující výzvě získali finanční prostředky na realizaci čtvrté B etapy. Celkové náklady na tuto etapu budou přibližně 340 milionů korun. Je to úsek od železničního mostu na Nových Sadech až vlastně po konec města za čističkou odpadních vod. Realizace této etapy bude probíhat v letech 27 až 29.
1: Protikorupční organizace Transparency International podala podnět k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže kvůli zakázce na úklid městských budov v Prostějově, oznámil to právník organizace Jan Dupák. Podle Transparency International cena zakázky vzrostla postupně na několikanásobek ceny, která vzešla ze soutěže. Zakázku získala firma ze svěřenského fondu, z nějž může mít finanční prospěch poslanec a místopředseda vládního hnutí SPD Radim Fiala. Ten prošetření antimonopolním úřadem vítá. Cena zakázky podle něj rostla na základě inflační doložky nebo inflačního koeficientu a zvyšování minimální mzdy. Během letních prázdnin začne revitalizace zahrady mateřské školy v ulici Holečkova v Olomouci. Bude trvat zhruba 4 měsíce.
3: Součástí bude venkovní učebna, malé dopravní hřiště i pískoviště. Dalšími herními a edukativními prvky budou mlahoviště, výukové tabule, ptačí budky, ježkovník, hmyzí domek, kuchyňka, amfiteátr, xylofon, naučná geologická stezka i pocitový chodník. Z Olomouce Blanka Mazolová, Český rozhlas.
1: Rýžoviště na Bruntálsku má nové pouliční lampy. Místo klasického žárovkového osvětlení přešla obec na ledková svítidla. Rýžoviště tak ušetří 10 000 korun. Přibyly 2 úplně nové lampy na hřbitově a na vyhlídce. Podle nezávislé starostky Petry Poláčkové bude osvětlení od podzimu napájet taky nová fotovoltaická elektrárna s baterií.
4: Bude to na škole, tam je sedlová střecha, takže už jsme dostali dotaci na projektovou dokumentaci a teď se dělá výběrové řízení. Budeme napájet veřejné osvětlení z té baterky a všechno. My máme i sdílenou elektřinu z Malče, tu máme ve škole na kuchyň, takže snažíme se to nějak pošetřit. No.
1: Sport. Přípravném fotbalovém utkání ve Slatinicích dnes Sigma Olomouc porazila Banskou Bystrici 2-1 po poločasu 1-0.
0: Počasí.
1: Zítra čekejte na střední Moravě oblačno nebo zataženo, přehánky, občasný déšť, teploty 20 až 24 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 15 stupňů a slabý západní vítr, postupně mírný severozápadní, může mít 55-kilometrovou rychlost.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Ty. Zámecké léto.
5: Vítám vás a zvu vás do malebných východních Čech. Rád bych vás i Patrika Rozehnala pozval na místo, kde žije moje rodina už od poloviny 19. století. Zvu vás do Kostelce nad Orlicí, do nádherného klasicistního zámku, kterým vás rád provedu a prozradím i pár zajímavostí z naší rodiny.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: František Kinský se už po druhé rozhodl, že nám představí šlechtické rodiny, soukromé majitele historických rodových sídel a krásné zámky, které můžete přes léto sami navštívit. A jak už zpíval Stanislav Hložek, těch speciálních návštěv zámků bude celkem 9.
1: Zámecké léto.
0: A začneme u něj doma. V Novém zámku v Kostelci nad Orlicí, kde bydlí hrabě Mária František Jan Emanuel Silvestr Alfons Kinský z Vchynic a Tetova. To je jméno, co říkáte? Kdo u nich v rodině měl vůbec to nejdelší?
2: Já nevím, určitě já si myslím, dovedu si představit, že třeba můj dědeček, ale nevím ho všechna. Můj otec ani neznal všechna svoje jména. Takže zatím jako z toho, co víme, z toho, co známe, tak jsem asi nejdelší já.
0: Čím to?
2: Protože to je jediný, co si pamatuju.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: Podle jakého klíče dávala šlechta jména svým dětem? Je na to nějaký jasný mustr, nebo každá rodina to měla jinak?
2: Určitě v každé rodině bylo nějaké jméno, které se tam jako co nejvíc opakuje. Samozřejmě některé rodiny, obzvlášť řekněme takové ty velké rodiny, potom třeba měly takového jako domácího svatého, který se pak opakoval ve všech jménech, ten takzvaný největší přímluvce. My Kinští jsme si vybrali toho nejlepšího přímluvce, jakého vůbec můžeme vybrat, a to je Matku Kristovu, takže my se všichni jmenujeme Maria.
0: Není to zvláštní mít pro chlapa jméno takovéhle?
2: No, není, ale je to tak. U nás se příchodem rodiny Mensdorf do naší rodiny při vdáním se přes ženy se najednou začaly množit Alfonzové. Velmi často je to, že se vlastně ty jména objevují ob generaci. Dědeček se jmenoval Bedřich Karel, jeho vnuk se jmenuje jak překvapivě Bedřich Karel, což je zrovna třeba v našem případě. Můj dědeček se jmenuje František, já jsem František, takže takhle se ta jména tam jako velmi často objevují. No a pak jsou to jména, která si tam obyčejně, tak jako která najednou vypadají, jako kdyby přišla odjinud, tak to jsou jména, která je to svátek příslušný k tomu dni, který třeba dostáváte jméno svatého v den vašeho křtu nebo v den vašeho narození. A pak jsou to právě ty různě se tam přidávající prababičky a pradědečci a tak dále, takže ta jména tam nesete prostě průběžně dál.
0: Kdo zkomolil poprvé, v které generaci to Vchynští na Kinský?
2: To byl Vilém Kinský. On byl jeden ze 30 direktorů stavovských, v době stavovského povstání, a on po prohrané bitvě na Bílé hoře prchá do Saska. To znamená do německy hovořícího prostředí, protože do té doby vlastně česká aristokracie mluvila mezi sebou česky. Němčina nebyla jazykem aristokracie české. A pro německy mluvícího člověka, který nezná češtinu, je zhluk hlásek Vchynský z Vchynic prostě absolutně nevyslovitelný. Takže on to příjmení, to první, to vlastně to rodové jméno Vchynský, zjednodušil gramaticky a byl první, který se začal psát Kinský.
0: Jako první použili přídomek z Vchynic synové Bohuslava z Žernosek, který převzali od názvu vesnice a tvrze, které se nacházely nedaleko Lovosic. Mezi nejvýznamnější představitele rodu Kinských patří třeba hrabě Jan Oktavián, kníže Štěpán Vilém nebo nejvyšší kancléř Václav Norbert Oktavián, který je posledním společným předkem všech nynějších Kinských.
2: Myslím, že kdo byl taky jako určitě velmi laskavý a skvělý člověk, byl kníže Rudolf Kinský, což je starší bratr prvního majitele Kostelce. No a pak už se dostanu k těm nejbližším, pak se dostanu ke svému dědečkovi a ke svému otci, kterých si jednoho vážím víc než druhého a druhého víc než prvního.
0: Říká se, že některé vlastnosti i zjev člověk dědí ob generaci. Vnímáte to, že máte něco z toho dědečka víc než táty?
2: No, musím říct, že nevím. Protože kdybych měl něco po svém dědečkovi, tak bych byl vlastníkem geniální paměti, protože on si pamatoval úplně všechno, já už nic si nepamatuju. Kdybych byl po svém otci, byl bych majitelem geniální paměti, protože to měl můj otec a já ji nemám. Takže nevím. Ale ještě ke všemu jsem ani nezdědil výšku, takže jako já nevím, co jsem po nich zdědil, protože oni oba byli dvoumetroví. Takže tam potom byl můj bratr a já mám pocit, jestli ten můj bratr neměl lepší paměť než já. No, na mě se nedostalo.
0: Bratr byl vyšší nebo menší?
2: Bratr měl 2,4 m. Bratr byl tak o tolik vyšší, že jsem prostě při rozhovoru s ním hleděl vzhůru.
0: A vy taky zas tak malý úplně nejste, ale... Kolik měříte, Františku?
2: Myslím, že teďka samozřejmě měřím míň, ale když jsem byl tak v tom těch nejlepších letech, tak jsem měřil, poctivě jsem měřil 189. A protože mě bylo hamba nebýt jediným kinským, kosteleckým kinským, který nemá 190, tak jsem si vždycky, myslím, tak jako leholince při měření malinko nadnášel, aby to těch 190 bylo, ale mám pocit, že poctivých to nikdy nebylo.
0: Mimochodem, jakými vlastnostmi oplývají kinští? Mají něco společného skrz generace?
2: Na to musím říct jednu generální charakteristiku, kterou používal můj dědeček. A ten vždycky říkal, do té doby, než se krev kinský smísila s krví kerpenů, byli kinští malí, oškliví, zlí, ale chytrý. A od té doby, co došlo k tomu smísení těch dvou krví kerpenů a kinských, od té doby jsou kinští vysocí, krásní, hodní, a teď použiju slovo svého dědečka, ale blbý, což samozřejmě není pravda, nebyl to ani on, ani můj otec.
0: Jakou měli neřest?
2: Já musím urputně přemýšlet, co měl můj dědeček, co měl za neřest. Byl kuřák. Můj dědeček celý život kouřil. Cigarety přestal kouřit v okamžiku, když zjistil na jedné z mnoha svých cest po světě, ještě před první světovou válkou, ještě před tím, než se oženil. V Egyptě se prodávaly, v té době se prodávaly cigarety, kterým se říkalo egyptky, a byly baleny v krabicích po stovce. A přestal kouřit cigarety v okamžiku, kdy zjistil, že tu krabici vykouřil za den. Tak pak přestal kouřit cigarety a do konce svého života kouřil fajfku nebo lulku. Podle toho lulka to je krátká, fajfka je dlouhá. A já mám můj otec, jestli měl můj otec nějaké neřesti, byl vášnivý sběratel všeho krásného, ale to není neřest, to je přece krásná věc, bavit se nádhernými věcmi.
0: Tak já nevím, jestli třeba někdo něco prohrál v karbanu, nebo měl nějaké jiné vlastnosti, nebo třeba nespolehlivý, nebo kdo ví?
2: No tak měli jsme jednoho strýčka, což byl, ten se jmenoval Wolfgang, to byl v generaci mého pradědečka, to byl mladší bratr mého pradědečka, který za svůj život nadělal takový dluhy, že když se jeho starší bratr rozhodl, že je za něj uhradí, tak musel dokonce na kostelec uvalit hypotéku, protože neměl dostatek peněz v hotovosti a prodávat samozřejmě kvůli bratrovi nechtěl.
0: Už tehdy byly hypotéky?
2: Už tehdy byly hypotéky, ano. Už tehdy se dalo v pance půjčit peníze a ručit svým vlastním majetkem za to.
0: Mimochodem, tenhle dům, ve kterém dnes jsme, říkáme dům, pro vás je to dům, zámek, nový zámek v Kostelci, tak ten byl postaven čistě z peněz, které kinští měli, anebo si taky na to brali půjčku a muselo se to splácet?
2: Já nikdy jsem nikde nenašel žádný záznam, že by se kvůli výstavbě tohoto domu brala jakákoliv podpora. Ten kostelec na Torlicí koupil dědeček toho stavitele tohoto domu, v kterém sedíme, což byl kníže Josef Kinský, a ten to koupil od rodiny, která se jmenovala Kavriány, což byli tehdejší majitelé Kostelce, a ti zcela určitě prodávali proto, protože ten majetek není dostatečně velký na to, aby byl atraktivním způsobem dělitelný. Ono, ty kavriáni byli 4 bratři. Takže proto se asi rozhodli, že to prodají a rozdělí si radši peníze.
0: A proč jste to koupili vy?
2: Protože kinští zrovna v tu dobu, myslím, že to byl 4. kníže kinský, myslím, že tehdy o to měl zájem, nebo projevil zájem, protože vlastnil hnedka vedle, nebo nedaleko odsud panství Choceň. Takže koupil nejbližší další panství, když bylo na prodej, tak určitě to prostě bylo zajímavý pro něj. Rozšířil takový to državo ve východních Čechách, co měl, protože oni vlastnili Heřmanův městec, Choceň, Kostelec tady ve východních Čechách, ve středních Čechách, potom Zlonice, kde tehdy bylo to sídlo, kromě toho palác ve Vídni, palác v Praze, a pak samozřejmě velký rozsáhlý panství Česká Kamenice a tam nahoře. On ten knížecí majorát byl poměrně rozsáhlý.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes jsme na návštěvě u hraběte Františka Kinského na jeho zámku v Kostelci nad Orlicí. Jeho tatínek Josef Kinský se narodil už v roce 1913. Jako malý na zámku ale příliš času nepobyl. Nejdřív se o něj staraly vychovatelky, pak domácí učitel a po dosažení 10. narozenin ho, jak bývalo zvykem, rodiče poslali do internátní školy v Alpách do Bavorska. Jeho starší bratr jel dokonce až do Švýcarska.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Kostelec nad Orlicí.
2: Pak vlastně kromě toho nejstaršího, který po svém otci převzal jako správu rodového majetku, tak pak každý musel vyrazit někam do života jinam. A tak můj otec tehdy odešel do Ústí nad Labem. Jsme v období ještě před druhou světovou válkou, otec je ročník 13, do Ústí nad Labem, do firmy Schicht, což byly slavné to tukové závody, Sana vlastní sestra Máslat, nebo mídlo s jelenem, to jsou ty slavné produkty továrny Schicht. No a jenom, aby si někdo ještě dovedl představit, nastoupil na půl roku jako volontér, se tomu říkalo, což bylo zaměstnání na zkoušku bez mzdy. Takže vy jste půl roku pracoval na zkoušku bez mzdy. A když jste se osvědčil, tak vás teprve zaměstnali a dostal jste mzdu. Takže jak si teďka někdo představí, že přijde někam a první, na co se ptá, kolik bude brát, tak to tehdy tak nebývalo.
1: Takže toho zámku v Kostelci si tolik neužil váš otec?
2: Vlastně ne, a ani ti jeho další bratři prostě sjížděli se sem jenom při svátcích. Normálně pánové museli hezky pěkně pracovat, žádný poflakování.
1: Co vy potom, vaše dětství, Františku, byl jste spíš rošťák nebo mazel?
2: Já si myslím, když na sebe tak hledím na fotografie, tak jsem byl, když jsem byl úplně malý, tak jsem byl takový docela oplácaný. Jako na mé postavě se žádná bída 50. let neukazovala moc. Byl jsem statné to dítě. Já jsem byl spíš hodný, jenom jsem měl jednu takovou vadu, že když jsem se něčím, nějakou hrou zabral příliš dlouho, tak jsem zapomněl na čas. Takže já měl permanentní problémy s včasnou docházkou domů ze hřiště. Protože se řeklo, přijdeš domů, přijdeš v 6. A pak se mi někdy stávalo, zvlášť v letních měsících, že jsem viděl ze hřiště v 8 hodin, jak se z dálky blíží postava mého otce, která mi jde připomenout, že už jsem měl být 2 hodiny doma. Vždycky to bylo nepříjemné. To myslím byla taková jako zásadní moje neřest. Vzpomínám si, že když jsem jednou svému spolužákovi dal první pěstí, jako klasickou pěstí, a do obličeje. A vím, že mě to bylo strašně nepříjemný. Že doteď cítím ten hrozně nepříjemný pocit, že jsem vlastně udělal něco hrozně, hrozně špatně.
1: Mimochodem, zůstaly některé výchovné prostředky z těch dřívějších dob, co se u Kinských drželo, i ve vašem případě, že byste pocítil to, jak se vychovávala mládež a děti tehdy?
2: No tak samozřejmě, ano, přetrvávali jako mohutně, to jo, a to bylo to klasické, to jsme prožili všichni, každý jeden, to jsou ty slavný tyšmanýr, to je to chování u stolu, že jo. To jsme měli všichni, to bylo úplně absolutně pravidlem, seď pořádně a furt něco a drž to pořádně a proč to děláš tak komplikovaně, když to je tak jednoduše. Takže to jo, to všichni.
1: Dobře, ale dřív byly i ty vychovatelky, ti učitelé, to už jste asi neměl.
2: Ne, samozřejmě, já už jsem žádné vychovatelky neměl. Bylo možná, že by mě to docela bavilo to mít, ale neměl, ne, já už jsem byl pod kuratelou svých rodičů, teda nejdřív své matky, protože otce jsme doma neměli, ten byl zavřený. Takže pod dohledem mé matky a moje matka uměla být nesmírně laskavá a současně byla přísná. Moje matka Moje matka připomínala v případě nějakého ručního napomenutí, abych to řekl takhle, připomínala hada. Ona útočila bez vyzvání. Vy jste dostal facku, ani jste netušil proč, jako cákalo. Je, a pak jste si teprve uvědomil, co jste provedl, jako. Ona nebyla taková, jestli to uděláš ještě jednou, tak. Ne, z ničeho nic, plác, a měl jste jí přes celý ksicht. Takže, jak říkám, ona útočila jako had. Ale jinak byla úžasná, těch hadích útoků jsem zažil opravdu jenom pár.
1: Prý ale byla taky legendárně krásná.
2: Já to samozřejmě můžu posoudit jako syn. Byla nádherná. Ale když se teďka dívám na její fotografie a tak, ona musela být nesmírně přitažlivá. Ona byla vysoká. Moje matka byla jako sošná. Měřila těch 176 nebo takového něco, což bylo na ženu tehdy jako hodně. A měla krásný tmavý oči, ona byla jediná vlastně s hnědýma očima u nás doma. Vždycky bylo líto, když nám koukala do těch našich modrých kukadel, tak vždycky bylo líto, že vlastně se ta její barva těch hnědých očí nikdy neprosadila a vždycky říkala, furt ty Kinský modrý oči, proč ne taky jednou nějaký krásný hnědý, ale to prostě není, no. Ne, ona byla opravdu, všeobecně se o ní jako Onety, ona se jmenovala Bernadetta, říkalo se i Nety. Onety se hovořilo jako mimořádně krásné ženě, to je pravda. Můj otec měl velký štěstí.
1: Věděla to?
2: Vy si nedovedete představit, ona byla krásná už jako dítě. A když jsme tak jako mluvili jako o výchovách a o takových věcech, jaký to bylo, tak moje matka byla vychovávána velmi přísně. Moje matka byla vlastně vychována k tomu, že projevovat emoce, to se nedělá. A vlastně by na vás nemělo být vidět žádné jako výrazné pohnutí, ano, smát se a tak, ale jako nějaké zásadní změny nálad. Jako moje matka pohřbila svého syna, tak jako to je jedna z věcí, která je pro matku to nejhorší, co může být, protože je to její dítě. A já ji neviděl plakat. Vůbec. Moje matka uměla udržet absolutně kamennou tvář. A to bylo z té výchovy, kterou měla. A navíc, všichni v domě, kde ona byla nádherným dítětem se skučeravými vlasy, ohromným hnědý oči, byla krásná, tak byl přísný zákaz vyslovit před ní, že je hezká. Nikdo nesměl před ní říct, ty seš hezká. To byl jako absolutní zákaz v rodině, aby náhodou nespichla. Jo, takže to bylo, a dokonce se to jako ještě při tomu kompenzovalo trošku, že když se o ní před ní mluvilo, tak se o ní dokonce mluvilo jako, že je taková trošku pomalejší, že jo, jako to prostě bylo tak, no. Takže ona, co se tohodle týče, že to celý přežila bez mindráku, klobouk dolů před ní, byla to silná osobnost.
1: Po únoru 1948 byl tatínek současného majitele, Josef Kinský, obviněn, souzen ve vykonstruovaném politickém procesu a zatčen. Skončil v Jáchymovských uranových dolech. František Kinský v té době žil s maminkou u dědečka v rodovém sídle v Kostelci nad Orlicí. Bylo jim povoleno obývat pouze dvě místnosti, ale v roce 1951 byli vystěhováni úplně. Přes odpor orgánů památkové péče a kulturní veřejnosti byly do hlavní zámecké budovy umístěny provozy vznikajícího výzkumného ústavu pro chov prasat. Na konci 80. let minulého století byl zámek téměř před zhroucením.
2: Můj otec byl trošku pesimista vždycky. A tak na to pohlížel jako s takovým jako odstupem, byl důchodce, měl svou chalupu, byl spokojený. No a pak přišly ty restituce, tak toho okamžitě samozřejmě zaujalo, protože když se objevila ta možnost jako vzít si kostelec zpátky, tak samozřejmě ano. Jenom se chtěl vyhnout jakýmkoliv komplikacím a tak to udělal tak, že navštívil postupně své sourozence, kteří byli starší než on, protože respektoval to rozhodnutí jeho otce, protože tím, kdo už během války a tak se stal správcem, byl jeho nejstarší bratr, tak vyrazil za nejstarším bratrem do Londýna a řekl, hele, je tady tahle možnost, jdeš do toho. Ten řekl, promiň, ty jsi se zbláznil, já jsem 40 let žil jinde, teď nemůžu se, jako, ne, můj život je jiný a jinde. Dobře, tak fajn, další v pořadí, to ten řekl, jsi spadl z višně, Josef. Mě vůbec, víš sám, že jsem jako ještě měl, tam byl třeba jako trošku vyhraněný nebo komplikovaný vztah syna a otce. Víš, že jako měl kostelec někdy jako, že jsem byl radši vždycky pryč, než abych byl v kostelci. Tak dobře, tak to převezmu já, ale převezmu to pouze já. Jo, jistě. Trošku přehlídl svého mladšího bratra, dobře, ale on byl třetí v pořadí, jak jsem to já. Mladší bratr, který žil v Americe, ten by vůbec o to nezajímal, takže jako ani v nejmenším. A pak jsem přišel a ten první pohled v tom domě, to bylo jako opravdu pro mě, za mě, ať ten dům spadne, mně to je jedno, co se s tím stane. Na tohle to jedno potom začíná ten jeho příběh o tom, že samozřejmě mu to jedno nebylo a začal dělat všechno pro to, aby ten dům se zase stal z popela, no.
1: Tatínek Františka Kinského navázal na tradici Kinských v Kostelci a rozhodl se postavit úplně novou cihelnu a pálit cihly z vlastní hlíny. Z výtěžku z prodeje plánoval platit opravu svého zámku. Půjčil si tedy závratných 50 milionů korun a dal se do práce.
2: A tak koupil tehdy, bylo, jak já vždycky říkám, byl mladý, bylo mu 80, což je ten pravý okamžik začít podnikat. No a začalo to dobře vydělávat a začalo to fungovat. A to byly ty peníze, z kterých se začal generovat oprava. Ještě ke všemu otec byl ten typický podnikatel, že nejdřív vracím dluhy a pak teprve si užívám, což v jeho případě nejdřív vracím dluhy a co mi zbyde, to vracím do zámku, který opravuju. Ne, že jedu na Bahamy, ne, to není kdy, opravuje se zámek. Takže tak to celý jako vlastně začalo. A ta kostelecká cihla je pořád úžasná, já ji mám rád, já ji miluju, protože my máme poměrně vysoký obsah železa ve spraši a proto je kostelecká cihla pořád ta krásná červená. Není týdne, abych se v cihelně nezastavil, abych v tom tak rád, takový, mám takový, takový určitá míra hluku jakási. A jak se ta hlína sype do těch násypek a tak dále. Pak vidíte to těsto, vlastně, z čeho se ta cihla dělá. A mám to rád a jdu rád okolo té pece, a tak si člověk na ní šáhne. A hrozně rád mám a dělám to taky, vždycky, když vyjede ten peční vůz a zrovna tam, jako u toho jsem, tak tam je taková schránčička a v té schránce je velká matka. Taková ten matka, šroubomatka, jo. A tu pak vemete a tak jako poťukáte na tu cihlu a tam musí zvonit. To je zvuk, který miluju, že mu tu matku a tak ťong, ťong, ťong, zabouchám na tu cihlu a teď jako to zvoní, říká, výborně, skvělý výrobek, tak to mám rád.
1: Saháte si někdy i na ten dům, na zámek?
2: Jakože bych šel okolo a pohladil ho, nedělám to už teď, ale dělával jsem to. Fakt jsem to dělal, že jsem šel okolo a tak jsem jako položil na něj prst a jel jsem takhle, jako bych ho cítil, ten dům. Už to nedělám, ale dělal jsem to, že jsem si ho hladil. Ano.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Zámecké léto a vyprávíme si příběh Kosteleckého zámku a Františka Kinského. František Kinský během svého života vystřídal řadu zaměstnání. Pracoval jako projektant, asistent produkce a režie v České televizi a pak na dlouhý čas zakotvil u reklamy. V roce 2003 převzal správu rodového majetku po svém otci. Dnes bydlí v budově naproti zámku, v bývalých hostinských pokojích. A u svého rodinného sídla pořádá i různé kulturní akce. Na konci července to bude třeba novozámecké hudební léto s koncertem se slavnými sbory z oper a Karmína Burána. A na konci prázdnin, v sobotu 29. srpna, bude v Zámeckém parku probíhat Food Festival, na kterém se s velkým programem a autogramiádami VIP osobností představí také pochoutkový rok Českého rozhlasu. Říkám si, má vůbec František Kinský čas odpočívat? Já být jím, tak si nejraději lehnu s knížkou do pohodlného křesílka, takového, na které si můžete natáhnout i nohy.
2: A to je takzvaná dlouhá židle, neboli šezlon, jak se tomu říká. To je ta židle, kde si vyhodíte nohy nahoru a je vám tam, je to to nejpohodlnější kus nábytku, jaký existuje. A já k tomu mám vztah už jenom z toho prostého důvodu, protože na jednom z obrázků akvarelů, které vznikly krátce poté, co se rodina nastěhovala, tak v tom pánském pokoji, pán domu, Josef Kinský, to dole napsáno pod tím obrázkem, právě sedí v tom šezlon a rozpráví se svými přáteli. Nevím, jestli to je to, ten šezlon, který tady stojí dva v prostoru, ale jako dovedu si představit, ano, teď jsem se nastěhoval a první kus nábytku, co si strčím do baráku, je prostě pohodlná židle.
3: Já jsem si vždycky myslel, že to je nábytek pro dámy, takže i pánové mohli.
2: I v pánském pokoji byl šezlon, samozřejmě. I pán sedí na tom a kouří fajfku.
3: Bývalo zvykem si dát přes den takzvaně 20, nebo to bylo proti bontonu?
2: Helejte, můj dědeček, který měl absolutně pravidelný způsob života, tak dopolední spánek patřil k jeho úplně naprostému pravidlu. Stával už ve 4 hodiny nebo kdy, vždycky v 7 hodin do kostela. Po kostele šel nakoupit, miloval chodit nakoupit, s bandaskou šel pro půl litru mlíka a takové věci tady po kostelci. A pak snídaně, anglická, taková ta dlouhá, vydatná. Moje matka vždycky říkala, když mu chtěla dát něco k obědu, ne miláčku, já jsem bohatě snídal. A moje matka vždycky říkala, tak bohatý to nebylo, ale trvalo to dlouho. A pak si zapálil fajfku, lulku a četl si. Tak dlouho, dokud ji nevykouřil. Pak odložil, zavřel oči a pravidelně hodinu a půl spal.

0: svůj dům. Barvy šenbrunské žluté, zámek v Kostelci nad Orlicí František Kinský miluje. Dokáže o něm krásně vyprávět. Ví třeba i, jak je zámek vysoký?
1: Nikdy jsem ho neměřil. Několikanásobně vyšší než já.
2: Kdy naposledy přijel sem k zámku kočár tažený koňmi?
1: A myslím, že nějaká svatba takhle dorazila a to je tak 2-3 roky zpátky.
2: Kolik koní tu bývávalo ustájeno?
1: Podle stání bych řekl až do 10.
2: Je to nějaká místnost bez oken?
1: Ne. Ne.
2: Propukl tu někdy požár?
1: Zaplať pánbu, ne.
2: Ani historicky?
1: Ne, ani historicky. Nikdy tady nehořelo. Přestože tady hořely otevřené ohně v krbech, zaplať pánbu, nikdy tady nehořelo.
2: Kolik tu máte schodišť?
1: Jedno velké vnitřní, jedno vstupní a jedné z baltři.
2: Řemeslník, na co se nejhůř schání pro zámek?
1: Na cokoliv.
2: Byl jste někdy na střeše zámku, úplně nahoře?
1: Ano. V době, kdy se stavěl, tak jsem si vylezl až ke komínům. Ale teďka už bych tam nelez.
2: Měl jste strach?
1: Ne, okolo bylo lešení.
2: Které květiny patří k zámku? Jsou nějaké, které jsou s ním spojené typicky?
1: Každopádně, myslím tím hlavně, ano, zámek stojí v parku a ten park má bledule a rododendrony a teď i růže.
2: Jste trochu i zahradník?
1: Já musím říct, bohužel ne. Já nemám zelený prsty.
2: Jaké psí plemeno je spojené s rodem Kinských?
1: Hrubosrstý jezevčík.
2: Jak to vzniklo?
1: Moje babička byla strašně slavná chovatelka psů. Měla chovatelskou stanici, která se jmenovala Stradina. Kromě jiného byla první irské vlkodavy, kdo v Čechách vůbec choval, byla moje babička. Ale ten pes byl buď münsterlenský ohař, anebo hrubosrstý jezevčík. Já si pamatuju hrubosrsté jezevčíky.
2: Do kterých míst se bojíte chodit?
1: Já mám pro strach uděláno, nebojím se nikam.
2: Kde byste chtěl mít umístěnou jednou svoji bystu?
1: Už je tady jedna, nikoliv moje bysta, ale při vjezdu na parkovišti je pomník chovatelům prasat, tak možná, ne, netrpím slavománii, žádnou bystu tady mít nechci.
2: A třeba ji budou chtít jednou vaši potomci, tak abyste doporučil místo.
1: Tak ať si ji dají kam chtějí.
2: Kde to nejvíc klouže?
1: Po Kaiserbartu dolů.
2: Kde máte na zámku televizi?
1: Nemám.
2: Který strom v parku je nejstarší?
1: Já bych řekl, že to jsou v dolní části parku duby, které už tady stály dřív než ten zámek. Ale co se horního parku týče, tady je několik stromů, kterým je 200 let, což znamená, byly založeny společně, ten park byl založen společně se zámkem. Takže nejviditelnější je 200letý platan stojící v louce.
2: Kolik je na zámku obrazů?
1: Nikdy jsem je nepočítal, hodně. Tak zkusím 100. Už jenom proto, protože jenom na Vrátilu je tady, myslím, asi 28, protože je sbírám.
2: Kolikátá generace v pořadí Kinských jste vy, Františku?
1: Kosteleckých? Já musím počítat. Myslím, že jsem 7.
2: To je šťastný číslo?
1: No právě proto.
2: No a provázíte rád, protože vy máte i ty prohlídky hodně dlouhé. Pořád vás to baví?
1: Kdyby mě to nebavilo, tak to nedělám. Mě to musím říct, že je mi těch návštěvníků líto, že mě to tak baví. Ale už jsem zkrátil, už to umím za 2,5 hodiny.
2: Provedete i nás?
1: Zcela určitě.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Těm, kteří přijmou teď mé pozvání a poslouchat vydrží dál, pár příběhů dám z těch, které, jak znám, jsem prozatím nepovídal. Všechny jsem slyšel a ten pocit mám, že málo který z nich se se stal. Tak raději hned to říkám už teď, aby nikdo neřekl, že jsem lhal. Tak vás tu vítám.

0: Ej, raději. Jen ještě jednou teď připomínám, že málo který z těch příběhů se stal. A to pro případ, že někdo by snad tvrdil, že jsem vás nevaroval.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
3: Zamířili jsme do východních Čech, kde najdete zámek Kostelec nad Orlicí. Ten byl postaven v letech 1829 až 1833 podle plánů vídeňského architekta Jindřicha Kocha. Prohraběte Josefa Kinského, kterému nevyhovoval starý, chátrající zámek ve městě. Nový zámek stojí uprostřed krásného anglického parku nad srázem nad řekou Orlicí. A před jeho kdysi hlavním průčelím, dnes obráceným na východ, najdete i velkou kašnu nebo jezírko, jak to nazvat.
4: To je výmysl mé babičky.
5: Babička milovala vodu, plavání nebo?
4: Já nevím, asi mám pocit, že se někde inspirovala, nebo jí to přišlo takový zvláštní, že ta terasa, protože vlastně za tím jezírkem už je přirozená terénní vlna a to se ta terasa vyšší v toho údolí, se prudce láme dolů na úroveň té řeky, což je divoká Orlice, a taky to přišlo tak jako určitě, že by to mohlo hezky vypadat před tím domem.
5: Babička byla zakladatelkou dnes tolik populárních hotelových bazénů s takovým, jak říkají, nekonečným horizontem.
4: Přesně tak, úplně to tak vypadá, ano. Ona je první, která postavila bazén s nekonečným horizontem.
5: A ten vodotrysk, co tam máte, ten byl z té doby taky, nebo?
4: Ten vodotrysk tam samozřejmě byl a teď zrovna tryskal, nebo netryskal?
5: Teď
4: není,
5: tryskal.
4: Takže on byl součástí toho celého už od samého začátku. Nebyla to jenom ta klidná voda, je ta spodní, ta čeřená voda je ta horní.
3: Zámek v Kostelci nad Orlicí můžete navštívit během léta denně, kromě pondělí od 10 do 17 hodin. A když budete mít štěstí, provede vás i někdo z rodiny Kinských a ukáže vám 14 krásných místností. Jednou z těch nejtišších je zámecká knihovna s více než 6000 svazky. Která kniha je tu největší?
4: Největší kniha, tak velká, je zcela určitě Cesta po horním a dolním Nilu od francouzského akademika Devona. Devon byl předsedou Francouzské akademie věd v době Napoleonovy a doprovázel Napoleona na jeho cestě do Egypta. Cesta na válečné výpravě do Egypta. A při té příležitosti viděl jako poprvé egyptské památky, tak se zamiloval do toho, že to všechno, co bylo vidět, on nekopal, ale co bylo vidět, tak zaměřil, zakreslil, tedy nechal a velké množství těch egyptských památek odvezl do Francie, proto má Louvre jednu z největších sbírek staroegyptského umění vůbec na světě, což je právě ta věc toho Devona. Egypťani mu to, myslím, až doteď nemůžou zapomenout. No a to jsou docela řádně těžké a řádně velké knihy. A navíc jsou mimořádné tím, že to je první vydání z roku 1802. A kam moje paměť a kam má představa o historii rodiny vede, tak fakt nemám tušení, koho napadlo si koupit v roce 1802 první vydání této Devonovy cesty po horním a dolním Nilu.
5: Nebyl to někdo z učitelů, kdo chtěl, aby budoucí mladý Kinský ovládal historii?
4: Nedovedu si to představit. Opravdu netuším, pro mě je to takový naše tady zámecký zjevení.
5: Musí tady vážit opravdu několik kil, odhaduju, a rozměrově, no tak kolik to může být? To je tak aspoň 50 na 80 centimetrů?
4: No myslím tak zhruba 50 na 80, když bude zavřená. rozložená, má jako rozevřená, má poctivý metr.
5: To vám zabere běžný stůl doma.
4: Je to kniha jako stůl, tak bych člověk řekl.
5: Když vidím i zbraně tady, napadá mě, zažili kinští někdy v historii i takové ty souboje? Že někdo urazil někoho, vyzval?
4: Já dokonce vím, že při nějaké příležitosti dokonce byl i můj dědeček vyzván k souboji, což znamená patrně v té době, když byl jednoročním dobrovolníkem, mladí rozdivočelí důstojníci, a on ten souboj odmítl. Jako ano, ono se dalo přijmout výzvu a nebylo nikdy nutné jako po sobě opravdu střílet, protože v podstatě jste nestratil čest, pokud byste k tomu souboji přišel a jak vy, tak váš protivník vystřelí do vzduchu, to je v pořádku. Zúčastnil jste se souboje.
5: Co bylo důvodem toho druhého na souboj vyzvat tehdy?
4: Blbost. V mnoha případech naprostá blbost. Ale helejte, existuje jeden, který bohužel nevím, kdo to byl, ale vím, kdo teda byl vyzván na ten souboj. A to byl taky, když to člověk říká teďka, tak jako je to opravdu úplně nesmysl. Kvůli tomu se člověk neměl ani poprat. Dámy, jak jistě víte, to je někdy taky ještě před první válkou někdy. Tehdy bylo naprosto běžné, že na plese jste měl takzvaný taneční pořádek a tam jste se mohl zapsat, že ty orchestry hrály podle toho tanečního pořádku a vy jste se do toho tanečního pořádku zapsal na tanec k té mladé dámě na tehdy a na tehdy. A protože to byly tak jako, někdy to byly deníčky, tak ty dámy si tam třeba od těch pánů nechali něco vepsat. A jeden z těch pánů byl Lobkovic a napsal tam heslo Lobkoviců, pomni popel seš a popel budeš, jo. Ta dáma jako do toho hleděla, říká, že samozřejmě nerozuměla česky, se zeptala, jako co to znamená, a přiskočil právě ten jehož jméno mě vypadlo, můj otec by ho věděl, tak jako známý vtipálek, a ten říkal, kontesko, já vám to přeložím, a přeložil to do němčiny a řekl, ich bin ein Popel und wer immer ein Popel sein. A v němčině popl znamená suché z nosu, že jo? Takže ten Lobkovic se samozřejmě okamžitě vyzval na souboj. Že?
3: Rodovým heslem Kinských je Bůh, čest, vlast. Ta slova dokážou obsáhnout tolik věcí a myšlenek. František Kinský při nich často myslí nejen na svou rodinu, blízké, ale na Čechy vůbec. Co by jim přál, aby jim bylo dobře?
4: Víte, že to je hodně těžká otázka, protože samozřejmě, že si všichni strašně přejí, aby se měli dobře. A já bych jim samozřejmě přál, aby se měli dobře. Já doufám, že se budou mít dobře. Ale musí si uvědomit, že to nejde samo. A já přeju Čechům, aby pochopili, že nemají věřit každému slibu. Protože slib, to vás nic nestojí. Ale dar vás něco stojí. A na dary musíte mít.

rod Kinských, je jedním z nejvýznamnějších aristokratických rodů v naší zemi. Příslušníci se do našich dějin zapsali zvlášť jako mecenáši věd, umění a důležitých národních institucí. Svou zemi milovali, ctili a kultivovali. Tak, jak to dělá dnes František Kinský, který nás v dalších týdnech vezme za příslušníky dalších rodů na jejich rodová sídla. Buďme jako oni, hrdí na svou vlast.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Šumperk rozšiřuje služby ve veřejné dopravě Šumbus. Stát za první půl rok na dálničních známkách vybral více než 5 miliard korun. Dva závodníci z Olomouce dnes vyjedou do cyklistické Tour de France. Oblačno až zataženo, přehánky, občasný déšť, teploty do 24 stupňů Celsia, slabý postupně mírný vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Šumperk aktualizuje mobilní aplikaci, přes kterou můžou občané využívat tamní formu veřejné dopravy, zvanou Šumbus. Jde o dodávku, která rozváží cestující mezi více než stovkou virtuálních zastávek. Pokračuje mluvčí radnice Jana Kaněvová.
2: Aktualizovaná aplikace Šumbus cestujícím umožní rezervovat si nejen místo k sezení, ale i jednu ze tří dětských sedaček. Současně bude možné zamluvit si prostor pro objemnější zavazadla, například kočárek, větší kufr nebo jiný rozměrný náklad.
0: Za prvních 6 měsíců letošního roku zaplatili řidiči za dálniční známky více než 5 miliard korun. Proti loňskému prvnímu pololetí jsou tržby o zhruba 2% vyšší. Vyplývá to z dat státního podniku Cendis, který dálniční známky spravuje. Nejvíce se v prvním půlroce prodávaly desetidenní známky, následovaly roční, říká mluvčí podniku Jana Jandová.
3: Prodej všech typů dálničních známek se kontinuálně mírně zvyšuje. Letos o více než 2% oproti minulému roku. Souvisí to s rostoucí potřebou Čechů cestovat a cizinců navštěvovat naši zemi.
0: Ve Velehradě se dnes a zítra konají Dny lidí dobré vůle. Pro poutníky a návštěvníky je připravený duchovní a kulturní program. Jeho součástí je dnes na nádvoří před bazilikou tradiční večer lidí dobré vůle. Moderovat ho bude Marcela Augustová a Jiří Václavek z České televize. Ten se na akci těší.
4: Velehradský večer lidí dobré vůle je pro mě vždycky příležitost přepnout do jiného světa, potkat se s příjemnými a pozitivně naladěnými lidmi a na chvíli zapomenout na politiku a politické rozhovory. Ale to se nejvíc těším na zpěvačku Naďu Válovou, sourozence Ulrichovi a samozřejmě také na Hradišťan.
0: Přímý přenos večerního koncertu, který začíná ve 20 hodin, vysílají studia Českého rozhlasu ve Zlíně, Ostravě, Brně a taky v Olomouci. Ve dnech 13. až 18. července se Šumperk stane dějištěm 25. mezinárodního setkání mladých hasičů a mistrovství světa mládeže v klasických hasičských disciplínách. Pořadatelem jedné z nejvýznamnějších akcí pro mladé hasiče je Český národní výbor CTIF, který organizací pověřil Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Do České republiky přijedou reprezentace z 23 států. Celkem se akce zúčastní 770 mladých hasičů a dalšího doprovodu. Nad regulérností soutěže bude dohlížet 60 mezinárodních rozhodčích a na organizaci se bude podílet téměř 130 dobrovolníků. Sport. V Barceloně začne cyklistická Tour de France. Na úvod čeká závodníky po 17. hodině týmová časovka. 113. ročníku se zúčastní tři Češi, Matyáš Vacek a dva závodníci z Olomouce, Pavel Bittner a Jakub Otruba. Titul bude obhajovat Slovinec Tadej Pogačar. Počasí. Zítra čekejte na střední Moravě oblačno nebo zataženo, přehánky, občasný déšť, teploty 20 až 24 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 15 a slabý západní vítr, postupně mírný severozápadní, místy může mít v nárazech 55-kilometrovou rychlost.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Trávu kolem dálnice D1 sečou dělníci u Lipníku nad Bečvou, jedou levým pruhem na Ostravu mezi 294. a 295. a půltým kilometrem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Pěkně zdravíme, 4,5 minuty po 14. hodině za přívětivého, oproti třeba minulému týdnu, příjemného jarně letního prázdninového odpoledne a počasí, a tedy 4.7. chvíli po 14. Také prázdninově nabízíme možnost zapojit se třeba i s celou rodinou, ale s někým jaksi už odrostlejším, kdo si pak může i odnést výhru, nechat si poslat nebo vyzvednout. Ano, zveme do hřebíku třeba celé prázdninové rodinné týdny. svými, u babičky, u tety, anebo klidně doma, anebo klidně u vody, anebo na cestách. Zkuste telefonní signál a propojit se za pár okamžiků se studiem Českého rozhlasu Olomouc. Na lince 221 555 444 4. červencové prázdninové hřebíky už za chvíli.

0: ní ve dveřích cizích lávek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem lásku, já jedu dál. S Bohem láskou já jedu dál.
1: Pojeďme dál. Pojďme ve 14 hodin 12 minut ke Zlatému hřebu, hodinky mezi 14 a 15, také o víkendu, také o prázdninách v Českém rozhlase Olomouc.
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
3: Hoďte hřebík na hlavičku.
4: A ještě jeden.
3: A ještě.
4: A výhra je vaše.
3: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
4: hřebíky.
3: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
1: Ano, linka 221 555 444. Ať je vám tedy nakloněna, milostiva a hlavně, ať vám potom vyjdou otázečky pěkně po trojicích. Právě teď, právě pro vás. Pěkně zdravíme, pěkně vítáme. Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Anna ze Štětovic.
1: Jak se máte? Pěkná pohodička, paráda, úleva po vedrech. Snesitelně krásně,
5: paráda,
1: doufám.
5: Paráda až na ten větříček
1: který pofukuje. No ale to zase potřebují ti, kdož žijí pod střechou a pořád se jim tam ani přes noc nepodařilo ještě snížit tu teplotu, tak ono to možná potřeba trošku vyfoukat, no nějak. A tak podobně.
5: Jo, určitě.
1: Doufejme, doufají. Určitě. No a teď doufejme v nějakou pěknou shodu krásných otázek po třech a od jedničky do desítky.
5: Zkusím dvojku.
1: Dneska je 4.7.2026, 4. červenec je velikánským svátkem v USA, ve Spojených státech amerických. Slaví tam totiž za A den díku vzdání, za B den nezávislosti, za C den vítězství.
5: Zkusím teda Bčko.
1: Bčko, den nezávislosti. Je státním svátkem oslavujícím přijetí deklarace nezávislosti v roce 1776. Je to tak skvěle.
5: Děkuji. Potom čtvrku.
1: Kolik členů má poslanecká sněmovna parlamentu České republiky? Sněmovna může mít za A 81 členů poslanců poslankyň, nebo za B 200 poslanců poslankyň, a nebo za C 201, jednu nebo jednoho.
5: Zkusím Bčko.
1: Bčko opět. No ano, opět to vyšlo tedy tentokrát. A je to za druhý bod.
5: A potom za 4, 6.
1: Tak dobře, tak tedy z rozhlasového vysílání, jestli pak to bude třeba o poslanecké sněmovně, nebo třeba o státních svátcích i v zahraničí, tak ptáme se totiž, o čem se ve zprávách ve 14 hodin před čtvrt hodinkou v těch nejčerstvějších zatím v Českém rozhlase Olomouc nemluvilo, které téma, u kterého jsme se nepozastavili. Tak buď to nebyla slavnost na Velehradě, nebo za B chystaný nový plavecký bazén v Prostějově, anebo se nezmiňovala veřejná doprava v Šumperku ve zprávách ve 14.
5: Zkusím Bčko, ten Prostějov, já jsem sbírala merunky, tak jsem to neslyšela.
1: Tak si poslechněte v 15 hodin, tam bychom to zmínit mohli. To byla totiž vylučovací metoda, takhle zatím vypadá plán, bodový scénář zpráv na 15. Takže ve 14 to zatím nebylo, ale ta zbývající dvě témata ano. A tudíž do třetice všeho dobrého, úspěch a úsměv u paní Aničky. Gratulujeme, předáváme výhru, ale především paní Aničku k vyřízení té výhry. Teda vyšlo to zcela báječně, skvěle a vlastně shodou náhod. Kdo to mohl tušit? 2, 4, 6 a všude Bčko, ale to asi nebude úplným pravidlem a en bloc a a priori u všech. Linka 221 555 444, jste u nás, tak vítejte, dobrý den.
6: Dobrý den, Stefan Bruntálsko.
1: Moc vás vítáme, pěkně zdravíme a nabízíme kromě dvojky, čtyřky, šestky další otázky.
6: Prosím, já jsem teď špatně slyšel.
1: Nabízíme kromě dvojky, čtyřky, šestky ostatní otázky. Tak dobře, ptáme se, které je nejčastější písmeno v češtině. Za A, A, za B, E, anebo za C, I.
6: No, chcete typovat, zkusím to Ačko.
1: To Ačko, dvakrát A, tedy pod písmenem A možnost A, ale...
3: Jauá,
7: Vice.
1: Ale tentokrát tedy shodou okolností a náhod i v té první otázce, nikoli v sudet. Bčko, Bčko a tedy písmeno E. Takže za B jsme měli možnost E. E se v textech v češtině vyskytuje nejčastěji a tvoří značnou část slov a vět. Tak máme tam, ano, máme Štefana Bruntále třeba a třeba zase někdy příště u nás ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. A další dámy a pánové jsou vítáni a přejeme samozřejmě více štěstí. Pěkné dobré odpoledne, komu?
8: No, dobrý den, tady je Julie Zlaté hory.
1: Tipnuli jste si u vás, které máme nejčastější písmenko, nejčastěji zastoupené? Věděli jste?
8: Já bych taky řekla Ačku.
1: To Ačku, tak to člověk nějak napadne, svádí ho to a ono, za B tedy E. Tak, ale je to pryč a ještě jsou tu otázky 3, 5 a potom 7, 8, 9, 10.
8: Tak trojku.
1: A teď zase počty, když jsme měli abecedu, tak které pak je jediné sudé prvočíslo? Za A 0, za B 2, anebo za C 4?
8: 0.
1: Jak, jak?
8: No, Bčko.
1: Bčko, tedy dvojku?
8: Uh-huh.
1: No ano, i tentokrát Bčko zabralo a je to první
8: Pětka,
1: bod.
8: Pětko, Bčko.
1: Jak pak se jmenoval první umělý satelit Země, vypuštěný Sovětským svazem v roce 1957? Za A Vostok 1, Vostok 1, nebo za B Sputnik 1, anebo za C Laika 1?
8: Uha. Že by Laika...
1: Tu Laiku, co Cčku?
8: No, Laika.
1: Laika, Laika.
7: Ja, Lajs!
1: Nelajknuli jsme si to, jak to propojíme s dnešním slovníkem. A pes tohoto jména letěl Sputnikem 2, ale ten první umělý satelit jako takový, vypuštěný v roce 1957, nebyl ani Vostok, ani Laika. To byl Sputnik 1. A zase Bčko. Zase Bčko. Tak nám to pěkně vychází, či nevychází. Sputnik 1. To byla pětka. To bylo Bčko, to byla správná varianta, ale ještě tedy máme co nabídnout. Už byla šestka, ale ještě tu 7, 8, 9 a 10. Tyto otázky třeba právě pro vás a třeba právě s vámi na lince 221 555 444 se rádi potkáme. Tak vítejte třeba poprvé v měsíci červenci. Uvidíme, uslyšíme. Dobrý den.
9: Dobrý den, tady je Láďa z Jeseníku.
1: A u vás se všechno vědělo, všechno jste měli zatím s potleskem?
9: No, skoro jo.
1: Skoro, skoro. Tak uvidíme, uslyšíme snad potlesk. 7, 8, 9, 10, odkud to vezmete, je na vás.
9: 7.
1: Kolik dnů má přestupný rok? Za A 364, za B 365, anebo za C 366?
9: Za C.
1: Cčko je zcela správně a je to za první bod. To byla sedmička.
9: 8.
1: Opera Nabucco se odehrává za A v Řecku, za B v Egyptě, za C v Babylonii.
9: Cčko.
1: Cčko Babylonie. Je opět správně, je to tedy Verdiho opera Nabucco, to zní italsky, odehrává se ovšem v Babylonii za vlády krále, kterého, to nikdo neřekne, Nabuchodonozora druhého, je to tak? A druhá správná odpověď?
9: No postupujeme dál.
1: Tak ta devítka, nebo ta desítka, ta devítka. Který sport reprezentuje velká liverpoolská steeplechase za A plochou dráhu, nebo je to za B Formule 1, anebo za C koňské dostihy?
9: Koňské dostihy.
1: No tak to bylo ale skoro úplně zadarmo. Steeplechase známe i z písně Věry Martinové, která teď rotuje ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je to o koníkách, ale je to jasná věc. Liverpool, mnozí vědí, a steeplechase všichni vědí. No a někteří za to dostávají další prázdninovou odměnu. Máme tady ještě desítku, máme tady třeba k použití ještě jeden limit, ale jen tak mimo hru. Ale potlesky, ty vám přejeme třeba zase zítra po 14. hodině. To tady budou další hřebíky a otázky zase po třech.
2: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Soubor šesti barokních kašen v Olomouci je evropským unikátem. Přesto kolem nich často jen projdeme. V prázdninovém seriálu odhalíme příběhy nejen této národní kulturní památky. Představíme i novodobé kašny, které jsou s Olomoucí neodmyslitelně spjaté. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu v 15.45, v repríze pak v neděli v 9.45 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Nezmaři už svým jménem potvrzují, že 50 na scéně, která je na dohled, navíc prakticky v nezměněné sestavě, bude velká. A pořád jim to skvěle hraje, což potvrdili i na loňském Folkfestu. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Nezmaři.

0: Pětím, otevřené spojením, jeleni obtěžkání vábením, vrhají se bezhlavě do hlouby země.
1: To se dělo podle textaře, skvělého básníka, autora, hudebníka Oscara Petra pro Anetu Langerovou v těch roklinách s jeleny. No a co dál? Po motýlech míříme živě třeba do údolí Nízkého Jeseníku.
2: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: V Hlubočkách, právě zasazených do údolí Nízkého Jeseníku, stále probíhá akce s názvem Chuť léta na Dukle. Tak se tam vydejme aktuálně v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc s reportérem, stopařem Alešem Spurným. Dobré odpoledne. Obáváme se, že Aleš hovoří, ale nám se spojení lehce ztratilo, či zcela ztratilo. A jestli nás Aleš slyší a dokáže s tím něco udělat, tak by to bylo velice pěkné, funkční. Ale hovoří se, z Hluboček se hovoří, ale vypadá to, že ve vysílání se nehovoří, takže bychom zkusili ještě zcela operativně také třeba alternativní metodu zkusíme, ovšem je to živé vysílání a je to takové nevyspytatelné.
3: Jarmark uspořádat tady to setkání s rukodělnými výrobky a s občerstvením přímo tady v Hlubočkách na sídlišti mezi kopci.
4: Tak jednak vlastně je to tady v Hlubočkách, kde já sám bydlím, takže mojím cílem bylo vlastně vytvořit akci pro sousedy a pro lidi v okolních obcích, kde mohou navštívit akci, kde nakoupí jak lokální produkty, tak se mohou setkat se sousedy, což je tím primárním cílem té akce, aby se ty lidé mohli setkávat a trávit společně ten čas.
3: Po kolikáté už?
4: Tento rok už je to po páté, ale tady přímo na tom sídlišti je to třetím ročníkem.
3: Když se tu porozhlédneme, tak co tu vidíme? Mě třeba zaujal stánek s bylinkami, kde to hezky vonilo, byla tam levandule, stejně jako na festivalu, který se o tomto víkendu pořádá v Bezděkově a odkud se přihlásíme v pondělí, ale jsou tu také textilní výrobky, jsou tu pochutiny maďarské, paprikové a třeba háčkované věci.
4: Rovněž tady taky můžete třeba koupit regionální produkty, třeba regionální produkt je karamel, koláčky z Olomouce, anebo tady handmade výrobky od místní občanky z Hluboček.
3: Tak my jdeme za tou místní občankou, která je handmade, šikovná, má tu andílky, má tu magnetky s třásněmi. Jak jste přišla na to, že jste rukodělně zručná a na to, že máte takovéto věci tady vyrábět?
5: Dobrý den, no já jsem hledala něco kreativního, čím se můžu po práci bavit, co mě může trošku tu hlavu odvíst právě tady tou kreativní cestou. Zjistila jsem, že mě to dělá velkou radost, právě to makramé, to drhání, a jsem ráda, když ty mé výrobky můžou dělat radost i někomu dalšímu.
3: No já si vzpomínám, že když já jsem se o něco takového pokoušel, tak to většinou naštvalo nejen mě, ale i ty v okolí a nedopadly ty věci dobře. Vám to tady hezky vychází, andílci, co ještě tu vidíme a čím se inspirujete při své tvorbě? No kde berete nápady? Proč zrovna andílci? Proč zrovna magnetky?
5: No tak andílci, to ke mně přišlo tak prostě nějak samo. Sama mám to spirituálno docela dost ráda, hodně se právě tady k tomuhle jako upírám. Barvičky potom ladím vlastně hodně podle pocitu, podle nálady, takový ty drobnostky, co těm andělkám potom dávám do ruky, už si ty andělky víceméně řeknou sami.
3: V Hlubočkách, respektive v Mariánském údolí, bydlíte pár let. Byla jste sem přivezená svým partnerem, svým manželem. Jak se vám tu líbí, jak jste se zžila s prostředím?
5: Mně se tady líbí hodně, miluju procházky do lesa, hlavně třeba směrem na Hrubou vodu, potom ještě i na Radíkovskou věž, je to úplně parádní procházka lesem, člověk se tam může i občerstvit a je to takové příjemné odreagování se potom po práci taky.
3: pan Šváb tu tráví veškerý čas od dětství, kromě toho, že dojíždí za studiem docela daleko a na výlety, ale jak se tady vlastně žije v těch Hlubočkách, jaké je tu dětství třeba?
4: Tak já jsem strašně moc rád, že vlastně bydlím v Hlubočkách a jak už zmínila Hanka, tak je to krásná příroda a vlastně když dojíždím třeba do Prahy nebo ke studiu do Uherského Hradiště, tak se vždycky rád vracím do toho prostředí, kde vlastně je jednak ta komunita a jednak ta krásná příroda.
3: Já se půjdu ještě tady zeptat místních obyvatel, kteří sestoupili z výšek paneláků tady do nížin na trávník dolů a právě tady popíjejí a jedí. Jak se vám líbí ta dnešní akce?
6: Je to perfektní, víc takových akcí u nás na Dukle.
3: A tady můžu vás vyrušit do Lidla. Jak se cítíte, jak vám chutná?
7: Chutná mě výborně, je to dobrý, je to ale málo. Mohlo to být víc. Manželka mě to snědla. A jak říká tady kamarád, víc takových akcí na Dukle, míň v Mariánským.
3: Já jsem si říkal, že to bude i nějaká rivalita v tom údolí mezi těmi vedlejšími vesnicemi, no každopádně můžeme sem pozvat na spoustu sportovních zážitků, v zimě se tu lyžuje, tam, kde se jinak bruslí v těch hlubokých

0: Antonín Šváb z Hluboček, Aleš Spurný, Český rozhlas.
1: Regionální stopař. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: Další porce muziky, kterou Český rozhlas Olomouc zaznamenal na loňském 6. ročníku Mohelnického folkfestu, nás čeká v pořadu Na cestě. Uslyšíme kapely, které zahrály na Morava scéně. Monogram, Terrakota a Sebastelar s banjistou Davidem Bendou. Nebude chybět taky vystoupení Slávka Janouška. K návratu na folkfest na vlnách Českého rozhlasu Olomouc pořadu Na cestě v neděli 5. července po 15. hodině vás zve Jarka Nosková.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: prázdninové specialitky a také stálice víkendového vysílání Českého rozhlasu Olomouc také v čase prázdninovém dnes 4.7. ve 3:15. Takže do 15. hodiny ještě něco folkloru, něco hanáckých tradic a taky vlastně něco odění v rámci toho folkloru. Pojďme se totiž vydat teď v rámci pořadu Hanácký rok. V červenci a v srpnu si v našem národopisném seriálu popíšeme jednotlivé součásti hanáckého lidového oděvu. Začneme tím nejjednodušším, co se nosilo při práci na hanáckém grontě.
1: Hanácký rok v Českém rozhlase Olomouc.
2: Seriál o lidových tradicích a současném folklóru.
3: Dnes si popíšeme pracovní oděv, který dříve na Hané nosili muži. Čím je mužský hanácký lidový oděv typický, nám přiblíží ředitel Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici Martin Šimša.
4: Hanácký mužský kroj je zajímavý tím, že vlastně tvoří určitý předěl mezi západními typy kroje na Moravě a v Čechách, pro něž jsou typické vlastně krátké kalhoty pod kolena a celá řada oděvních součástí vycházející ze západoevropské módy. A vlastně tím východoevropským, který začíná na východ od Hané, dá se říct už Valašském, Slováckém, pro ně jsou typické dlouhé kalhoty, sahající až po kotníky a vlastně k ním patří vysoké boty čižmy. Ovšem nebylo tomu tak vždycky. Víme, že ještě v 16. století se i na Hané nosily dlouhé kalhoty, kterým se říká nohavice. Víme to z takového velice zajímavého pramene, který pochází z Přerova a jsou to vlastně učňovské knihy, v kterých se psaly smlouvy, které uzavíral otec chlapce, kterého dával do učení s mistrem a ten mistr tam přesně vypisoval, jak to učení dlouho bude trvat, kolik bude stát a také, co ten učeň dostane při jeho ukončení. A právě tam si je zmiňované to, že dostane nohavice. A nohavice v jazyku 16. a 17. století byly dlouhé přiléhavé kalhoty, sahající až po kotníky a k ním třeba župici, kterou si dneska spojujeme s Valašskem, ale původně to byl takový kabát do půly stehen nebo podzadek vepředu na zapínání a nosil se na Moravě zcela běžně. Ovšem, my se teďka vrátíme k tomu, co tvoří základ mužského oděvu. A to je košile a gatě. Ty vždycky prostě patřily k těm nejjednodušším.

Mužská košile patří k nejčastějším muzejním sbírkovým předmětům, které v našich muzeích máme, a to z toho důvodu, že těch košilí je celá řada, jsou krásné, vyšívané, ale pro nás je mnohem zajímavější, jaký mají střih. Košile nahané totiž se od svého okolí, především od Valašska a také od Slovácka, liší, a to tím, že mají takzvaný příramkový střih. Ten střih je značného stáří, pochází vlastně až ze 16. století, a přestože prodělal různé drobné úpravy, tak ten základ, ta bohatě nabíraná košile v okolí krku, to na ní zůstalo. Skutečně hanácké košile jsou v obojku, to znamená v tom stojatém límečku, bohatě nabírané, a mají také bohatě nabírané rukávy, které prostřednictvím těch náramení jsou zase všité do toho límečku. A to je právě to typické pro mužské a ženské košile 16. století. Oproti tomu na sousedním Valašsku nebo Slovácku se nosí košile, které bychom jednoduše mohli charakterizovat jako tvaru T, obdélný trup, obdélné otevřené rukávy. To je prostě úplně jiný svět. Navíc ty hanácké košile pravděpodobně už v 18. století byly vyšívané, a to právě na tom obojku, na náramenicích a na manžetách rukávů. Co však neměli a dneska mají, tak je vazačka. Ta se na ty košile dostala až po polovině 19. století. Je to takový pásek na konci rozšířený, vyšívaný, kterým se košile vlastně svazuje u krku. Původně na tomto místě byly dva knoflíčky, kterými se ta košile sepla, kdežto na hrudi ten rozparek zůstal otevřený, a v případě, že byl muž širokých plecí a zarostlý, ta košile se otevřela, tak to bylo něco na vlastně faráře, kněží, kteří toto velice kritizovali, aby prostě muži nebudili na veřejnosti pohoršení. Tak to vypadala sváteční košile. Pracovní košile, kterou známe jenom z ikonografických pramenů, byla mnohem jednodušší, mnohem více se blížila košilím, které známe právě z Valašska, které známe ze Slovácka, ale měla na rozdíl od těchto košil rukávy všité do manžet, takže se zapínaly, nebyly otevřené. O těch košilích pracovních my toho nevíme moc, a je to z toho důvodu, že v době, kdy se začali badatelé věnovat hanáckému kroji a začali ho sbírat, ten nejstarší typ košil už se vůbec nešil.

Pracovní oděv de facto známe pouze z ikonografických dokladů. Jedním z nich je takzvaný vjezd kardinála Trojera do Olomouce. Je to velice zvláštní obraz, protože je dlouhý, má snad 10 metrů a nachází se v arcidiecezním muzeu v Olomouci. Ten obraz pochází z druhé poloviny 18. století a je na něm obrovská skrumáž lidí a přestože ty figurky jsou maličké, tak na nich dokážeme rozeznat dva muže v pracovním oděvu. Ten se vyznačoval bílou barvou, protože byl celý ušitý z plátna a skutečně muži, kteří kráčí, mají holá lýtka, krátké plátěné kalhoty pod kolena a bílé košile a jeden má pod paží hrabě, druhý motiku, takže je evidentní, že se vraceli do té Olomouce někde spola a tady je malíř zachytil, tak jak jsem vám je popsal. Takže i nahané ten pracovní oděv byl velice jednoduchý. Doplňkem košile jsou potom kalhoty. Nerozlišovalo se, jestli spodní nebo svrchní, prostě kalhoty. To byl základní oděv, který muži nosili. Je totiž potřeba říct, že košile na rozdíl těch dnešních byly mnohem delší, sahaly až do poloviny stehen, v případě po kolena a vlastně nahrazovaly spodní prádlo. Takže na takovouto košili se potom natáhly kalhoty a původně ty kalhoty pravděpodobně byly dlouhé, sahaly až po kotníky, tak jak je známe ze Slovácka. A my máme dokonce ikonografický doklad Hanáka v takovýchto kalhotách. Je to na Müllerově mapě Moravy z počátku 18. století. A že je to Hanák je nesporné, má na sobě totiž jednu velice typickou oděvní součást, která se v té době na Hané nosila. A to je taková kožešinová čepice s dlouhým dýnkem přepadeným na bok, zakončeného rolničkou. A tato beranice nebo čepice byla velice oblíbená a přestože vůbec nepocházela z Hané, natož pak z Moravy, tak se nosila po celé 18. a ještě počátek 19. století. To, že je Hanák zobrazený na mapě Moravy, není vůbec divné. Hanáci byli považovaní za pravé Moraváky, za symbol vlastně takového lidu z té úrodné nížiny, takže se dostali vlastně na tu mapu. A tam právě ten Hanák má dlouhé plátěné kalhoty, gatě, chcete-li. Co je na nich ovšem zajímavé, je to, že jsou pod koleny už podvázané, takže se nám vlastně rozděluje ta spodní lýtková a ta horní široká baňatá část. A právě v takovýchto krátkých kalhotách pod kolena jsou zachyceni na tom Trojerově vjezdu do Olomouce dva muži. To, že jsou kalhoty pod kolena, je zcela zřejmé, protože následují naprosto hnědá lýtka, bosá, holá, dokonce nemají ti muži ani boty, takže nesporně ty kalhoty už v té době, ty plátěné, byly kratičké. A právě takto nějak vypadal pracovní oděv, který přežil až do 19. století, ale nezachoval se, takže všichni, kteří vlastně chtěli předvádět Hanáka při práci, tak si většinou brali na pomoc běžné sváteční kroje a dokonce i Marie Gardaská, když malovala na Kroměřížsku motivy hanácké pracovní, tak nechala Hanáka kosit ve svátečním oděvu v baních, ve vyšívané košili a ve vestě, což je oděv, který by si ten Hanák na běžnou práci prostě nikdy nevzal.

0: Když se bavíme o tom mužském pracovním oděvu, tedy košili a kalhotách, bylo to zároveň i takzvané domácí oblečení, to znamená, chodili opravdu v tom ti lidé celou tu sezónu nebo se doma třeba nějak převlíkali?
1: Určitě se doma nepřevlékali, patřila zásada, že převlékáme se v sobotu, aby na neděli, den boží, lidé šli v čistém. Takže nepřevlékali se, chodili v tom celý den. Dlouho bývalo zvykem spát v košili, takže ta košile, která se nosila přes den, v ní se potom ulehlo do postele, pak když člověk nespal zcela nahý, což také nebylo nezvyklé, obzvlášť v letních měsících, kdy se potom stačilo jenom něčím přikrýt a člověk mohl spát. Samozřejmě naopak v chladnější části roku, na jaře, na podzim, se takovýto pracovní oděv potom doplňoval staršími kusy oděvu, ať už to byly třeba obnošené kožené kalhoty, případně nějaká jednoduchá halena, i klidně toho slováckého typu, protože toto byly oděvní součásti, které se prodávaly na jarmaku, nosili je běžně formaní, používali se jako pracovní, takže ten člověk jako navrstvil ten oděv tak, aby mu nebyla zima.
2: Říká Martin Šimša, ředitel Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici. Pořad Hanácké rok pro vás připravila a od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se loučí Petra Ševců.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Audio Service představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Nového jednatele hledá společnost Zábřežská kulturní. Prostějov pokračuje v přípravách stavby bazénu. Olomoučtí vědci získali významný evropský grant na separaci vzácných zemin. Oblačno až zataženo, přehánky, občasný déšť, teploty do 24 stupňů Celsia, slabý postupně mírný vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Městská společnost Zábřežská kulturní, pod kterou v Zábřehu spadá nedávno zrekonstruovaný kulturní dům, kino retro, turistické informační centrum a taky městský zpravodaj, bude mít nové vedení. Současný šéf společnosti Zdeněk David vyhlásil výběrové řízení na svého nástupce, popisuje mluvčí radnice Lucie Mahdalová.
2: Nový jednatel se má funkce ujmout 1. listopadu letošního roku a přihlášky je možné podávat do 4. září. Podrobné informace o podmínkách výběrového řízení jsou k dispozici na oficiálních stránkách města Zábřeh a společnosti Zábřežská kulturní.
1: Zástupci prostějovské radnice chtějí do měsíce vypsat výběrové řízení na firmu, která ve městě postaví nový plavecký bazén. Práce by mohly začít v zimě nebo příští rok, řekl to náměstek primátora Jiří Rozehnal z hnutí ANO. Město podle něj počítá s investicí přes 700 milionů korun, každý další měsíc ale cena narůstá.
3: Bohužel meziroční růst prací ve stavnictví je 5-13%. Díky výrobné krizi ten růst je daleko větší a my každý měsíc vlastně toho prodlení, což nás stalo půl roku zpoždění, tyhle ty záležitosti smutné, které nastaly, na nás to přišlo na nějakých pěkných pár milionů korun, které bohužel musíme zaplatit nabít.
1: Během letních prázdnin se na centrálním hřbitově v Olomouci objeví další kamery. Provozovat je bude městská policie. Radní tak reagují na vandalský útok v areálu v září loňského roku. Podle náměstka primátorky Tomáše Sýkory z hnutí ANO už mají schválenou krajskou dotaci.
4: Z programu kriminality žádáme o dotaci 250 tisíc korun, která nám byla odsouhlasena, a v součinnosti s městskou policií Olomouc chceme kamery, ať už na bývalou evangelickou kapli, bývalou katolickou kapli a krematorium, aby ten prostor byl snímán a aby k tomuto vandalskému útoku znovu nedošlo.
1: Tým vědců z Olomouckého institutu Catherine Univerzity Palackého získal grant Evropské výzkumné rady na vývoj technologie, která má zefektivnit separaci prvků vzácných zemin. Projekt Reactor propojí automatizovanou chemii, umělou inteligenci a molekulární výzkum s cílem snížit spotřebu chemikálií i množství toxického odpadu při získávání strategických surovin. Grant ve výši přibližně 3,5 milionu korun je jediným ze 182 podpořených projektů letošní výzvy, který zamíří do České republiky, uvedli zástupci Univerzity Palackého. Sport. Fotbalisté Liberce v přípravném utkání remizovali s pražskou Duklou 2-2, s druholigovým soupeřem se rozešli smírně i Teplice, hráli s Příbramí bez branek. Bohemians 1905 po obratu porazili Táborsko 4-2, Mladá Boleslav zvítězila 3-0 nad Žižkovem, Hradec Králové nad rezervou Sparty 2-1 a stejným výsledkem porazila Olomouc Banskou Bystrici. Slovenský soupeř v úvodu druhé půle srovnal, ale hned za minutu rozhodl obloučkem David Tkáč. Sigma dnes hraje ještě proti Kroměříži.
0: Počasí.
1: Zítra čekejte na střední Moravě oblačno nebo zataženo, přehánky, občasný déšť, teploty 20 až 24 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 15 stupňů a slabý západní vítr. Postupně mírný severozápadní, místy může mít v nárazech 55 km rychlost.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Z Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Kvůli sečení trávy jedou dělníci levým pruhem dálnice D35 u Mohelnice na obchvatu na obchvatu Olomouce mezi exity Slavonín a Křelov mezi 266. a 264. kilometrem.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Prázdninový program a vlastně už prázdniny také se pomalu, ale jistě rozjíždějící a vlastně už možná pro někoho i v plném proudu. A tady ten program u nás ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc i v sobotu, ale vlastně i přes týden. Klasik by uvolněně prázdninově možná s nadsázkou řekl kašny, starší i novější, barokní i samozřejmě ty modernější. Ty si projdeme, snad to stihneme do 16. hodiny v jednom prázdninovém bodu programu, tedy v jedné součásti našeho prázdninového vysílání v Českém rozhlase Olomouc. Olomoucké kašny, starší i novější, ale zveme také do Polska na skok během těch letošních letních prázdnin s námi. Můžete především každý pátek dopoledne ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc navštívit na skok jedno polské město, které třeba leží dále či blíže hranic s Českou republikou. Do první zastavení nás i v dnešním odpoledním vysílání zavede za chvilku naskok do Otmuchova, kterému vyvodí hrad, možná i nějaké kašny. Ten hrad ovšem ze 12. století, takže vlastně dvě krátká otmuchovská polská zastavení už za chvilku.

0: Neváhejme, pojďme teď a pak ještě za pár minut na dvakrát, na skok, tedy na dva skoky, na dvě zastavení do Polska. Český rozhlas Olomouc vám ve svém vysílání dává samozřejmě řadu tipů na výlety, především v rámci olomouckého regionu. Během prázdninových měsíců budeme ovšem také putovat každý pátek dopoledne a vlastně i teď v sobotním odpoledním vysílání kus za hranice naší republiky na skok, abychom to stihli opravdu na otočku. Míříme do Polska. Představíme vám městečka, která stojí za návštěvu, která nabízí řadu historických památek i dostatek vyžití v okolní krajině nebo za kulturou můžeme zamířit společně s Mirkem Kobzou a Editou Vojnarovou. Míříme dnes konkrétně do Polska, za hranice, směr Otmuchov.
1: Otmuchov patří vůbec k nejstarším místům tohohle kraje a navíc pozoruhodným tím, že kdysi bychom to mohli považovat za dokonce jakési hlavní město, přestože dneska má jenom 5000 obyvatel, ale kdysi tady sídlila takzvaná Otmuchovská kastelánie a poprvé zmíněna v listinách už je k roku 1155, dokonce v listině papeže Hadriana. A tehdy tady určitě stával hrad. Stával tady hrad až do 13. století, kdy město získalo městská práva, ale ještě pořád vlastně to byl hlavní opevnění bod tohohle města, protože ono samo o sobě nikdy nemělo hradby. Hrad byl mockrát přestavován, on konec konců Otmuchov si taky prošel svým. Dobili ho husité, dokonce tady byli husité jednu dobu i, jak se říká, usádlení, že tady odsud konali nájezdy na Jesenicko a podobně. 30letá válka a tak dál, to všechno se na tom projevilo. Ten původní hrad dostal ke konci 15. století gotickou podobu a později bylo přestavěno jedno křídlo na renesanční. Já bych zmínil na tomhle místě ještě jednu věc. On tam je pomník dokonce, když se vydáte na tenhle zámek, je tam teda hotel, ale je částečně i přístupný, takže vlastně ho vlastnil po Slezské válce, kdy byl Otmuchov připojen k Prusku, tak jej vlastnil německý diplomat Wilhelm von Humboldt, to jméno možná už někomu něco říká, jeho bratr Alexander von Humboldt byl významným přírodovědcem a mimo jiné on je ten, kdo zakládal ten krásný park, který je okolo a přivezl tam spoustu vzácných stromů, které tam do dneška můžeme najít.
2: Nám se do toho ozvala lokomotiva.
1: Ano, protože Otmuchov má taky krásné nádraží. Na nádraží pro milovníky šotouských památek je nádherně zachovaná taková ta vodní věž ještě. Jezdí tam dokonce i expresy z Nisy směrem do Klacka. Mimochodem stálo to trošku to nádraží i za obnovou jakési slávy tady tohoto města, protože to vypadalo v polovině 19. století, že prostě se propadne úplně do bezvýznamnosti, což se teda naštěstí nestalo. Ale ještě bych zmínil možná jednu věc, že tady do Otmuchova jezdila taky úzkorozchodná tráť a je tady dokonce přes Klackou Nisu zachovaný takový krásný most, který slouží cyklotrase. Doufám, že už teda slouží, protože jsem tam byl naposledy, tak ho přestavovali. A ještě když už se bavíme o památkách, tak určitě bych zmínil dvě v centru města přímo na náměstí. Kostel svatého Mikuláše a svatého Františka Xaverského. Ten kostel je monumentální, je to úžasná stavba, obrovská. Přestože kdysi tady v tom 15. století byla i kapitula, tak právě protože husité Otmuchov dobili, tak byla přesunuta do Nisy. Nicméně kostel byl postaven až v 17. a 18. století. Nechali vybudovat vratislavský biskup František Ludvík a jeho stavebníkem a architektem byl Johann Peter Dobler z Vídně. Je to krásná stavba, má spoustu zajímavých vnitřních jako interiérových výzdob. Najdeme tam varhany, najdeme tam spoustu dalších pozoruhodných věcí a jeden z nejhezčích pohledů na ten kostel je z protějšího svahu naproti hradu, když vystoupíme nad bývalý příkop. A další památka, která za to rozhodně stojí, je pak radnice. Je částečně renesanční, což poznáme podle sgrafit. Najdeme tam také zajímavou sochařskou a plastickou výzdobu. A co je úplně nejkrásnější, kromě toho, že tam není slyšet vlak jako tady, tak je to, že jsou tam krásné sluneční hodiny.
2: Kromě toho najdeme ve městě ještě hřbitovní kostel svaté Anny z roku 1895. Já už jsem se otočila k tomu vlaku, protože ty vagóny tvarem jsou stejné, ale mají krásnou modrou barvu. Takové u nás moc nejezdí.
1: Takové u nás nejezdí. Konec konců, kdo má rád vlaky, tak ví, že v Polsku jezdí docela jiné. Teď nám teda jezdila nějakou dobu přes zábřeh polské Pendolino. To tady teda nepotkáme, ale potkáme tady i jiné vagóny. A já jenom ještě bych zmínil, když se bavíme o těch památkách, krásný pomník Katovy manželky z roku 1654 a je tam krásný nápis, že vlastně při moru zemřela manželka místního kata Anna Kateřina Helbraninová a stavitelem pomníku byl právě její manžel Krištof Kühn.
2: Z Otmuchova, Dita Vojnarová
1: a Mirek Kobza.
2: Český rozhlas.
0: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Tentokrát naskok za hranice do Polska v pátek dopoledne a také v sobotním prázdninovém odpoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Polské město od Muchov, o jehož historii a památkách jsme krátce před chvílí naskok mluvili, patří ode dneška až do nedělní noci také milovníkům květin a hudbě. V 16 hodin tam začíná 53. ročník festivalu Lato květův, léto květin. Vydat se ovšem samozřejmě můžete i k vodě, jako naši kolegové.
1: Já teď zkusím popsat, co vidím. Takové polské malé moře, klidná vodní plocha, protože dnes je jenom jemný vítr. Jsou tam loďky různých typů, jsou tady chatky okolo nás a co velmi oceňuji, tak v povzdálí vidíme siluetu hor a jsme u Otmuchovského jezera.
2: Otmuchov samotný stojí mezi dvěma jezery. Otmuchovské starší pochází už z roku 1933. Vzniklo stejně jako mladší Nyské jezero, které je kousíček po proudu na Kladské Nyse. Je to přehrada, která slouží jednak k zádržím velkých povodňových vln a podobně, ale zároveň měla kdysi pomoci splavnění řeky Odry, protože odsud se vlastně pouštěla voda, když bylo sucho, tak aby na Odře mohly plout lodě. Je to jezero, které je takové zvláštní, protože leží téměř v rovině. My známe ty údolní nádrže, tak tady to je rovinná nádrž, takhle to vypadá, protože když se podíváte za nás, tak jsme na hrázi v půlce jezera a je tam pořádný kopec dolů, takže je vidět, že téměř celé svázané tady těmito hrázemi. Když se stavilo, tak pod tou nádrží zmizely i spousta dědin a jedna z největších byla Ligota Krůlevská. Tamhle možná vidíš domečky, část z ní dneska stojí na břehu, ale část je teda pod vodou. A co je na tom ještě zajímavé, tak je to, že tady, jak jsi říkala, chatka, tak to je jachtklub místní. A já jsem tady kdysi natáčel a pánové mi prozradili sladké tajemství, že téměř každá druhá loď, která se tady plaví, je česká. Jezdí sem jachtaři, ale i milovníci motorových člunů, protože to se v Česku na moc nádržích nesmí. A pro mě to magické místo, ty zmínila z ty hory. Tak tamhle Biskupská kupa, tam jsme byli, to je kousíček od Prahy.
1: Ano, ano, ano.
2: A takhle bychom mohli po všech těch horách, tady se nám schovává za mrakem Praděd. Tamhle vidíme Špičák v Rychlebských horách, rozhlednu na Borůvkové hoře a pokračujeme až na Gurisově. Myslím si, že takovéto panorama těch moravských pohraničních hor není od nikud vidět jenom odsud.
1: V podstatě i takto se dá dělat turistika, že člověk sedí na příjemné lavičce, kochá se pohledem na tu vodu, která osvěžuje a zároveň pozoruje panorama těch hor. A mě ještě zaujala vodní elektrárna, která prošla velkou rekonstrukcí a myslím si, že to je něco, co já bych označila za velkou budovu.
2: Je to ta hala před námi a skutečně oni všechny tady ty nádrže že mají kromě té funkce nadržovací taky funkci energetickou, takže se tady vyrábí i proud. Musím říct, že jsem tady byl, když dělali tu rekonstrukci, ale jaké turbíny tam jsou a podobně, to nevím, protože to jsem netrefil zatím, takže netuším.
1: Já jsem si to tady našla. Vertikální uspořádání kaplanových turbín.
2: No, teď už to víme a kaplanky, jak známo, tak jsou na nízký spád a velký průtok, takže tady by se nám to mohlo hodit. Ještě, že jsem studoval. Já bych měl ještě možná jednu zmínku, ty říkala, že tady jsou dneska malé vlnky. Já jsem občas jezdím i v zimě, protože to tady mám rád. A když chytneme takovou tu zimní bouři, ten vítr, tak ty vlny na tom vnitřním moři, na tom Otmuchovském jezeru, mají více než metr, takže fakt to tady vypadá jako moře.
1: Pokud zamíříte k Otmuchovu, tak samozřejmě se můžete pokochat pohledem na Otmuchovské jezero. Od Otmuchovského jezera Dita Vojnarová
2: a Mirek Kobza.
1: Český rozhlas.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Nešahej na mě, nešahej na mě, dej ty svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě, teď ani za chvíli.

0: prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: Zašmátral v proutěném koši pod sebou pro láhev rumu. Vypil kalíšek, vypil druhý.
2: Máme pro vás premiéru povídek olomouckého prozaika Milana Valenty.
1: Až bílá vrána černou ovci osedlá, pustila jedovatou slinu tetka z pátého kolena. O ženu přijdeš!
2: Příběhy o outsiderech a vyděděncích s humorem a nadhledem Bartoň, Bareš, Hrabal, Krátký, Kubes a Ťoupalík. Tito herci se představí v setkání s literaturou Českého rozhlasu Olomouc každou červencovou sobotu krátce po 18. hodině.
3: Sedmé studiové album skupiny Genesis vyšlo v roce 1976 pod názvem A Trick of the Tail. Bylo prvním po odchodu zpěváka Petra Gabriela a přes prvotní protesty se nakonec k mikrofonu postavil bubeník Phil Collins. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s klasikou Genesis.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: ještě trocha toulání
1: v džínách, nebo možná v upnutém cyklodresu, trikotu. No, do Francie, ale nejprv do Španěl vás teď vezmeme, respektive za okamžik, teď je 15.32, tak bych to viděl třeba na 15. hodinu 35. 36. minutu po písničce, kdy se zaměříme na cyklistiku a nejenom na cyklodresy, ale především snad se zase vrací výrazná česká stopa na cyklistické Tour de France. Poprvé od roku 2017 tam budou hned tři Češi. Matyáš Vacek, hanáčtí odchovanci Pavel Bittner a Jakub Otruba. Jakou budou mít úlohu, tak to naznačíme, prozradíme, vyspovídáme s reportéry Sportžurnálu v Českém rozhlase už za chvíli.

0: trocha kruasánu, ale možná i gazpáča teď v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc, co by možná gastroinspirace, ale především s mikrofonem a s reportážními nahrávacími zařízeními. My míříme i v odpoledním prázdninovém programu Českého rozhlasu Olomouc v 15.630 4.7. za sportem. V Barceloně dnes po 17. hodině začíná časovkou Tour de France a na startu bude i trojice českých cyklistů. V různých týmech pojedou Matias Vacek a hanáčtí odchovanci Pavel Bittner s Jakubem Otrubou, kteří budou mít i velmi odlišné role ve slavném etapovém závodu, ale víc už sportovní reportér radiožurnálu Sport Martin Charvat.
1: Já bych byl spokojený samozřejmě, kdyby Mats získal zelený dres. A...
2: Mats Pedersen byl nejlepším sportérem loni na Giro d'Italia a Matias Vacek si tehdy udělal velké jméno tím, jak ho k tomu dovezl. Teď by rád stejný úspěch svého kolegy zopakoval na Tour de France.
1: Aspoň kdyby jsme získali půlku toho, co jsme získali loni na Giro, takže by to byl

0: Náročná úloha, ale na nedávném závodě kolem Švýcarska ukázal, že má výbornou formu. Pro Vacka to bude premiérová Tour de France, stejně jako pro Jakuba Otrubu. Jeho méně známá formace Caja Rural Seguros je na Tour de France na pozvánku a Otruba se do finální sestavy propracoval na poslední chvíli.
1: Určitě to bývá, že pokud ten člověk není vyloženě lídr toho týmu, tak ta nominace se dělá na poslední chvíli. Kuba se skvěle ukázal na mistrovství republiky, už předtím jsem četl, že měl dobrou šanci jet, takže je možný, že až po těch jeho výkonech na mistrovství republiky pár dní zpátky teprve opravdu 100% to místo mu potvrdili.
0: Komentuje to bývalý závodník Petr Vakoč. Po druhé bude na Tour Pavel Bittner, který se chystá především na sprinterské dojezdy na rozmezí prvního a druhého týdne závodu. Rád by vylepšil loňské čtvrté a páté místo v etapě.
2: Na Pavla Bittnera jsem se ptal Marka Cavendishe, jakože nejlepšího sprintera vlastně Tour de France historie, tak jsem se ptal, jak vidí Pavla Bittnera, a on říkal, že to je pro něj zajímavé jméno už jenom tím, že Pavel Bittner bude vlastně hlavním highlightem toho jeho týmu Picnic Post NL. Ten tým by měl jet na něj a měl by mu připravovat ty pozice. Taky je to skvělé, že máme českého závodníka, který je jakoby lídrem své stáje, což je úplně jako výjimečná záležitost a podařilo se to jen několika cyklistům v historii, že by celý tým na ně pracoval.
0: Říká šestinásobný paralympijský vítěz Jiří Ježek, náš reportér na Tour, od kterého uslyšíte každý den aktuální informace přímo od trati.
3: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Kraj Hané a Jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remízky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9. hodině Český rozhlas.

0: Olomouc. Těším se na vás. Igor Bareš.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
3: Správně, odborně, jde o hlásky nebo fonémy, nikoli o písmenka. Správně, odborně se to nazývá dyslálie, patlavost, vývojová porucha artikulace. Ale tak jako tak s tím pořád mají problémy další generace dětí. Hláskám r, l, ř nebo sykavkám jsme se věnovali s klinickou logopedkou doktorkou Lucií Vyhlídalovou v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc. A prázdninovou reprízu pro prázdninová procvičování nabídneme ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: pravidelnější čaj, kávu, možná naservírujeme po 16. hodině v hvězdných návratech, také o prázdninách, medailony, vzpomínky na herce, komiky a dneska, já myslím, že neprávem upozaděný typ herecký i komický Josef Beivl. Už ta gramatika Josef, dobré, ale Beivl, výborné. Takový trošku možná i pan Spejbl, ale nechte se překvapit. Po 16. hodině medailon Josefa Beivla, no třeba z Chalupářů, ale i dalších humorních, scénkových pořadů rozhlasových i televizních. No a teď ještě naše prázdninové zastavení. Zamíříme možná i pro osvěžení, kdyby zase přišly teploty kolem 40 do olomouckých kašen, ku olomouckým kašnám starším i novějším. Ty nejsou jenom ozdobou centra města. Každá z nich ukrývá vlastní příběhy, zajímavosti, kus historie. V první části našeho prázdninového seriálu v Českém rozhlase Olomouc otevíráme putování po barokních i novodobých kašnách, které tváří jedinečnou nejenom prázdninovou výletnickou návštěvnickou podobu Olomouce. S průvodcem Tomášem Krylem zamíříme směr Dolní náměstí.
1: Tady se nám protínají dvě takové přímky, časové osy a významové osy, které jsou s olomouckými fontánami spojeny. Na jedné straně to je přímka takové té časové posloupnosti jejich vývoje, to znamená na Dolním náměstí se nachází nejstarší z celého tohoto unikátního souboru kašna Neptunova, která je z roku 1683. No a potom olomoucké barokní fontány a zároveň také sloupy vymezují ceremoniální cestu intronizačních hvězdů olomouckých knížecích biskupů a arcibiskupů při jejich oficiálním přebírání úřadu do města Olomouce, to znamená tvoří takovou via triumphalis, triumfální cestu, a tady zase ta začíná na Dolním náměstí v jeho spodní části u kašny Jupiterovy.
2: Kdy vůbec se tady v Olomouci začaly stavět fontány, kašny, pítka, prostě různé stavby, které přiváděly vodu z nitra země ven.
1: Lze předpokládat, že první takovéto zdroje vody se v královském hlavním městě Olomouci objevují ve 14. století. Nemáme o tom tedy žádný konkrétní písemný důkaz, ale důvodně lze předpokládat. Město takového významu a rozsahu bez zdroje životodárné tekutiny pochopitelně fungovat nemohlo. Co se týká už prvního důkazu písemného, to už se musíme posunout na konec 15. století do roku Kolumbova objevení Ameriky. Ze 14.92. máme už první písemnou zmínku díky biskupovi Janu Filipcovi z Prostějova o fontáně, která snad měla být mramorová a měla být v České ulici. V dnešním překladu na ulici 8. května, zřejmě v blízkosti, anebo možná i na stejné lokaci, jako máme dnes fontánu Merkurovu.
2: V tom souboru barokních kašen, jedná se vždy o kašny nebo je mezi nimi i nějaká ta fontána?
1: No, v podstatě se jedná o fontány a jsem rád, že se dotkneme tady této etymologické stránky věci, abychom rozlišovali, kde se vzalo slovo kašna, vlastně exotické, protože ve slovanských jazycích okolních nic takového není, a kde se potom vzalo slovo fontána. Kašna k nám přišla z německého pojmu kasten, což obecně představuje kastli, to znamená nějakou nádobu, v tomto případě rezervoár na vodu. Zkrátka zařízení, kde se voda shromažďovala, aby za účelem nabírání vody užitkové, nutno podotknout pro domácí potřeby, tady z této kastny byla přenášena do domovů občanů města. Potom ale máme to krásné z latiny pocházející slovo fontána, z italštiny se k nám dostalo, a to už je něco více než jenom obyčejný utilitární prostředek na sběr vody, to už je něco, z čeho tryská voda. Tam je totiž skryto latinské slovíčko fons. No a fons znamená pramen, to znamená, tam už tušíme nějakou tu sochařskou výzdobu a trysky důmyslně do ní zakomponované, které zkrátka tu vodu efektivním způsobem vypouštějí do fontány. Zkrátka tryská to.
2: Tak ale my tomu říkáme kašny.
1: My tomu říkáme kašny, ale jsme tomu opravdu dost unikátní, dokonce ani bratři Slováci nám v tomto moc nerozumí.
2: Když bychom se na olomoucké barokní kašny, na tento vzácný soubor měli podívat dnešním okem, tak jak moc je vzácný?
1: No, je vzácný velice. To podtrhuje ten statut národní kulturní památky, což je v rámci České republiky nejvyšší stupeň ochrany. No a potom také nemůžeme zapomenout v 90. letech na aspiraci celého tady tohoto souboru do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, což nakonec se nepodařilo a byť tedy na seznamu národních kulturních památek figurují kašny a sloupy jako jedna položka, tak do UNESCO se dostal pouze jeden kus tohoto souboru, a sice čestný sloup Nejsvětější Trojice. Ale dodejme, že nejenom v rámci Moravy a českých zemí, ale vůbec v rámci celé střední Evropy takto bohatý svým počtem, svým rozsahem a svým uměleckým provedením jiný soubor kašen, fontán v jiném městě zkrátka nenajdeme. A navíc se nám do toho tady prolíná ten terminus technicus pojmu olomoucké baroko, určitého svébytného projevu barokní kultury, barokního umění typického pro Olomouc přelomu 17. a 18. století.
2: Říká průvodce a popularizátor nejen olomoucké historie Tomáš Kryl. Spolu s ním se v prázdninovém seriálu Českého rozhlasu Olomouc vždy v tento čas potkáme u jedné z olomouckých barokních kašen. Z Olomouce Petra Ševců, Český rozhlas.
3: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Hejtmanství zaplatí na Jesenicku rozšíření výjezdových základen pro záchranáře. Mateřská škola Holečkova v Olomouci bude mít lepší zahradu. Historická hrobka německých rodáků v Písečné na Jesenicku se bude obnovovat. Oblačno až zataženo, přeháňky, občasný déšť, teploty do 24 stupňů Celsia, slabý postupně mírný vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Olomoucké hejtmanství plánuje modernizaci výjezdových základen pro záchranáře v Jeseníku a Javorníku a současné prostory už nevyhovují. Kromě toho vznikne podle mluvčí kraje Evy Knajblové také nová základna v Mikulovicích.
2: Mikulovice kraj vybral kvůli lepší dostupnosti. Nová základna umožní rychlejší výjezdy nejen na Zlatohorsko, ale i směrem na Vidnavu. V Jeseníku vznikne větší výjezdová základna, která bude zároveň sloužit jako školící centrum pro krajské záchranáře. Půjde o investici za zhruba 150 milionů korun. Nové základny by měly začít fungovat do roku 2030.
0: Protikorupční organizace Transparency International podala podnět k úřadu pro ochranu hospodářské soutěže kvůli zakázce na úklid městských budov v Prostějově, oznámil to právník organizace Jan Dupák. Podle Transparency International cena zakázky vzrostla postupně na několikanásobek ceny, která vzešla ze soutěže. Zakázku získala firma ze svěřenského fondu, z nějž může mít finanční prospěch poslanec a místopředseda vládního hnutí SPD Radim Fiala. Ten prošetření antimonopolním úřadem vítá. Cena zakázky podle něj rostla na základě inflační doložky nebo inflačního koeficientu a zvyšování minimální mzdy. Během letních prázdnin začne revitalizace zahrady mateřské školy v ulici Holečkova v Olomouci. Bude trvat zhruba 4 měsíce.
3: Součástí bude venkovní učebna, malé dopravní hřiště i pískoviště. Dalšími herními a edukativními prvky budou mlahoviště, výukové tabule, ptačí budky, ježkovník, hmyzí domek, kuchyňka, amfiteátr, xylofon, naučná geologická stezka i pocitový chodník. Z Olomouce Blanka Mazolová, Český rozhlas.
0: Vedení Písečné na Jesenicku chce nechat opravit hrobku významných německých rodáků, manželů Kirchnerových. Obec proto požádala o dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj. Oprava by měla stát zhruba 2 miliony korun. V současné době obec žádá na rozhodnutí o přidělení dotace. Více nezávislá místostarostka Dana Brašíková.
4: Tady v pohraničí snad každý hřbitov má ještě ty původní německé hroby a v podstatě si s tím nikdo nic moc neví rady, tak se to udržuje pětně, se o to staráme. A tady jsme měli možnost právě ten hrob téhle rodiny opravit. Tak jsme podali žádost, čekáme na schválení a budeme moc rádi, to bychom chtěli na jaře příštího roku pěkně už mít opravené.
1: Sport.
0: Tenistka Marie Bousková je třetí českou osmifinalistkou Wimbledonu. Po 3 hodinách a 24 minutách zdolala Ludmilu Samsonovovou 4-6, 7-6, 6-4. V přípravném fotbalovém utkání ve Slatinicích dnes Sigma Olomouc porazila Banskou Bystrici 2-1 po poločasu 1-0.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě oblačno nebo zataženo, přehánky, občasný déšť, teploty 20 až 24 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 15 stupňů a slabý západní vítr, postupně mírný severozápadní, místy může mít v nárazech 55-kilometrovou rychlost.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Dvě auta se nabourala na dálnici D1 do Ostravy. Nehoda se stala na 311. kilometru u exitu Bělotín. Tvoří se kolona, počítejte se zdržením. A pozor, hrábě leží na dálnici D1 z Ostravy do Brna před Lipníkem nad Bečvou za 300,5 kilometrem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
5: Dnes začnu výsledky jednoho zkoumání. Podle vědců totiž existují dva druhy smíchu. Upřímný a falešný. A je jasné, že ten první má léčivé účinky, zatímco ten druhý, hraný, člověka spíš dostane do psychických problémů. Jestli máte od přírody dar pořádně se od srdce zasmát, máte vyhráno. Díky smíchu jsou totiž lidé šťastnější, zdravější, atraktivnější, družnější a lépe se s nimi spolupracuje. Snad nám to půjde i dnes, v dalším dílu našeho pořadu. U dalšího kousku vás tedy zdraví i dnes Patrik Rozehnal, který přišel, abyste se mohli zasmát.
6: Jak on to taky zadarmo nedělá?
5: No, takhle to vypadá, že snad beru miliony.
6: No, tak to snad ne, ale postarat se o sebe umí zas jinak, to se nebojím.
5: To se nebojím a taky toho, že by snad dnes nebylo veselo s mužem, který se narodil 7. června roku 1906 v Lomnici nad Popelkou.
6: No, to je celý on.
5: I dnes uslyšíte spoustu ukázek z filmů, televize i rozhlasu. Je jich tolik...
6: Že už je neměl kam dát?
5: To zase ne. Byl to muž s robustním, ale lišáckým projevem.
6: No, to je celý on.
5: A patřily k němu i krásné komediální figurky.
6: To je celý on, jak povídám.
5: Ano, to je celý Josef Bejvl. A právě na něj budeme tentokrát vzpomínat.
6: Tak to jo, to je něco jiného. Já myslím, že mu chcete něco dávat.
7: No.
5: Tak leda čestné uznání, že je to ten nejšibalštější děda českého filmu.
6: Tak pro čestné uznání to já jsem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
6: Hele, co mu dát takovej diplom, jako dostal náš sbor od svazu požární ochrany?
5: Ale kšt, potichu, bude písnička pohádková.

s písničkou jdu jako ptáček. Ptáčku vyleť až nad obláček. Zaspívej tam sluníčku, tuhle naši písničku, ať na cestu nám pěkně svítí, nemračí se ani chviličku. Já s písničkou jdu jako ptáček, někdy spadnu na nos, to se ví. Jen si začnu zpívat jako ptáček, hned mě všechno přebolí.

písničkou jedu jako ptáček. Hije, hije osličku. Už mě domů nese můj ušáček, pospěšme si trošičku. To se děti podiví, až nás oba uvidí. Hej, vyženeme bídu z domu, už nám nesmí do dveří.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Bavit nás dnes bude Josef Bejvl, který se narodil v Lomnici nad Popelkou. Byl synem poštmistra a už od dětství se věnoval divadlu. Láska k prknům, která znamenají svět, i proti otcově vůli, přivedla mladého Josefa už v roce 1925 k venkovským kočovným společnostem, kterých vystřídal celkem 19. A tak mezi lety 1925 až 1939 hrál třeba u ředitele Karla Želenského, Karla Jičínského i Josefa Burdy. Ve 30. letech prošel také divadly Uranie, Vršovickým Jiráskovým divadlem v Praze a nakonec i Brněnským zemským divadlem a od roku 1951 až do konce svého života hrál v městských divadlech pražských. Jestli stále váháte, odkud tohoto muže znáte, tak vám prozradím jednu z jeho nejslavnějších rolí a také si ji pustíme. Vzpomínáte ještě na pohádku Obušku z pytle ven režiséra Jaromíra Pleskota? Kdo pak tam potulnému pocestnému nabízel imaginární jitrnici? No přece hostinský Josef Bejvl.
2: Pozdrav pánbu, muzikanti.
3: Pozdrav pánbu, pane hostinský. Říkal jste muzikanti?
2: Říkal jsem muzikanti.
3: Ať se koukám, jak se koukám, vidím jen jednoho. A to jsem já sám.
2: A ten druhý ti vytrubuje příšerý. Jsem já ale čtverák. Co? Chtěl bys? Víš?
3: Je. Ta voní.
2: Když si zaplatíš, můžeš jich spořádat celou mísu.
3: Já nemám peníze.
2: Nevadí, já ti dám zadarmo dobrou radu. Bez peněz do hospody nelez. A dobré, už to pusne.
1: Když už jsme u toho pohádkového světa, nezapomeňme i na takové filmy jako O medvědu Ondřejovi nebo Jak se Franta naučil bát. I tam si Josef Bejvl zahrál. A v obou filmech to byl dřevorubec. Tak teď ta ukázka z pohádky Jak se Franta naučil bát. Režie Jaroslav Mach.
4: Já musím dál do světa. Ještě jsem se nenaučil bát.
5: Já bych se vsadil, že tam zůstaneš.
6: Když jsem viděl, jak se koukáš na to děvče, tak...
4: No, líbila se mi. Moc.
5: A proč tam na ně nepočkal, aby si to řekl?
7: To jsem nemohl. Kde pak, to jsem nemohl.
4: Proč pak?
7: Protože
4: jsem se bál, že by se zlobila.
5: Ale dí, jak ty se zbál?
4: Hrozně jsem se bál, že by se mi vysmála. Bál jsem se, že by se mi vysmála. Bál jsem se. Já se bál. Poslechněte, já se bál. Tak já jsem se to přece jenom naučil.
7: No vidí, tak už nikam nemusíš. Sedr se a hajdu zpátky do mlejna.
5: Kveruce.
4: Kde pát? Já mám teď vážně strach.
7: To by bylo pěkný. Když se naučil bát, tak se musíš naučit ten strach přemáhat.
5: Neříkal jsi sám, že člověk má umět všecko?
7: Tak na co čekáš?

0: Josef Bejvel byl originálním představitelem osobité, robustní a jak se také mezi odborníky říká, bodré komiky. Komické role podtrhoval svým temperamentem, šibalstvím, zvláštním vysokým hlasem a také menší, zavalitou postavou. Na tu kdysi mimochodem vzpomínala i v jednom z rozhlasových pořadů jeho kolegyně, herečka Stella Zázvorková.
1: Jak to říkal pan Bejvel, když mu nařídili, bylo mu asi 67 let a oni mu v Lázních nařídili redukční dietu. A on, jak byl vždycky takový, se podíval na toho lékaře a povídal, pane doktore, co si to dovolujete? A ten lékař říkal, pane Bejvle, mistře, my chceme, abyste tady byl dlouho. A on se na něho zadíval, povídal, víte co, na to se můžete panem doktorem vykašlat. Já tady chci být krátce, ale dobře.
0: Teď už se přesuneme ale mezi dospělácké filmové ukázky. Je před námi film Tři přání, režisérů Jana Kadára a Elmara Klose. Hrdinou je Petr Holeček, právník, který pracuje jako obyčejný úředník v účtárně stavebního podniku, protože jeho strýc byl souzen a odsouzen. On i jeho žena mají malé platy, žijí společně s rodiči a malým Petříkem ve starém Pavlačovém domě na Žižkově. To vše je zdrojem neschod, ze kterých mu ale pomůže kouzelný dědeček, kterého potká jednou ráno cestou do práce v trolejbusu. I ten mu do cesty přihraje povýšení. Jak k tomu dojde? No prostě zařídí, aby na oko přijel k němu do práce řidič ministra a pozval ho na ryby. Tím řidičem je samozřejmě kouzelný dědeček sám. Co na to, pan ředitel? Toho hraje právě Josef Bejvl.
2: Vy doopravdy jezdíte se soudruhem ministrem každou sobotu na ryby?
3: Kdo vám tohle říkal?
2: Tam, přeci jeho šofér.
3: Ministru?
2: Ano.
3: Děda. Pane doktore, dneska musíme dřív vyjet, jede se až na Šumavu.
4: Soudruhu řediteli, zdůrazňuji, že za nic nemohu.
5: Prosím, prosím, to přece nestojí za řeč. Všechno je v naprostém pořádku. Mohl jste přijít sám a říct si, že ano? Nebo jste si myslel, že to bez vás tady v sobotu nepůjde, co? Ne.
3: No a teď běžte, běžte.
5: Ministři na radě čekají.
4: Ale já...
3: Jakže v práci, soudruhu řediteli.
5: V práci.
3: Pane doktore Honem, jinak to bude na mě.
4: Slyšíte? Tak jsou druzi logu zdar a ať jsou aspoň takovýhle.
5: Vítaj, nůstkáři.
4: Já přesto připomínám.
3: Naschledanou.
5: Naschledanou. Prosím vás, dejte mě osobní kartu toho Holečka.

0: tichý, skromný chlapec.
1: Prosím.
0: Jak málo někdy známe své vlastní lidi, soudružko.
2: A tak se stalo, že jsem byl povýšen.
3: Je na čase si dopřát další písničku. Pozor, tentokrát bude zpívat Josef Bejvl sám. Ukázka je z pořadu Bejvával.
4: Český rozhlas Olomouc, písnička.

tom starém domě na malé straně.

je vidím ten skvělý Viršilo. Jednou, když do Prahy přilétla vesna, stromy, když kvetly v zahradě,

0: Scooby-Doo, ten skvítů vyrušilo.
1: Před chvílí Josef Bejvl jako zpěvák. Za okamžik jako herec televizního seriálu.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Zahrál si totiž v úspěšné detektivní sérii nazvané Hříšní lidé města Pražského. Objevil se hned ve druhém díle jako taxikář. Ten, který se domnívá, že viděl pachatele, po kterých Rada Vacátko a jeho tým ze čtyřky pátrají.
3: Tak spuste.
4: No, tak tady v tom zvláštním vydání píšou, že z toho krámu vyšli nějaký dva lidi. Jeden velký a jeden malej. A já chci ohlásit, že jsem zrovna teď vez takový dva chlapi, jednoho velkýho a jednoho malýho. Doberou na nádraží. Právě jsem se vrátil a koupil jsem si ty noviny.
3: No tak to je od vás velice správné.
1: Hříšní lidé města Pražského vzbudili hned po své televizní premiéře v 69. roce velký rozruch. Byl to ve své době totiž hodně ceněný seriál. Kriminální povídky Jiřího Marka pak dokonce vyšly i knižně a měly stejně velký úspěch u čtenářů jako seriál u diváků. A je s podivem, že policejní archívy, které byly tehdy hodně hlídané, byly tomuto muži zpřístupněny. A mohlo tak vzniknout dílo, do kterého se právě teď vrátíme, abychom zjistili, jak to bylo s pachateli. Vzpomene si na ně Josef Bejvl?
4: Já jsem si jel o mrktu a tam zrcátku cestou. Ono taky, co má člověk pořád cestou dělat.
3: No jo. No co takhle? Jak vypadali, myslím, jako oblek?
4: No tak šoufl oni nebyli.
3: No.
4: Ale elegance nějaká to zas taky ne. Oni byli tak spíš takový hogo-fogo frajeři, jestli víte, co ti myslím.
5: A proč jeli do Berouna, to nevíte?
4: Jo, to nevím. Hned, když nasedali, tak jsem jim povídal, že to bude jako drahý. Ale ten velký tlustej na to, že já bych neměl péči.
3: No, tak nám je teď hezky popište oba tady, myslím, napřed toho menšího, no, tak jak...
4: Jo, tak ten malej
3: no.
4: Byl takovej žlutej až do hněda. A měl takový ty oči. Já si myslím, že to ani nebyl náš člověk.
6: Čom jsem? Ono teda, pane Rado, ono by se mohlo jednat o nějakýho Frantu Božka, kterýmu galérka říká... Čum jsem, protože on opravdu vypadá jako Číňan nebo Japonec. A malej je taky.
3: No dobře, no. A co ten druhej, ten? Jako ten velký, podle vás?
4: Ten velký.
3: No, vypadal.
4: Tak ten velký byl takovej tlustej.
3: No.
4: A tak byl velký, že když seděl ve voze, hlavu měl až u střechy. A pořád se smál. Přitom mu bylo vidět zlatý zuby.
7: Byly to tyhle?
4: No. Ukažte. Já vlastně nevím, já jenom vím, že byli zlatý a že se mu blejskali v hubě.
7: A co vlasy? Nebyl on takovej...
4: Jo, jestli chcete říct, že byl dozrzavat, tak to byl. Toho jsem si všimnul, když si dal dolů čepici a utíral si pot.
7: A vlasů měl hodně?
4: No, ani ne. Spíš...
7: Málo?
4: Jo, tak.
7: A teď pozor. Co tadyhle?
4: No jo, sakra, počkejte, teď si vzpomínám, na čele on měl jizvu a jak tak byl udejchaný, tak byla celá červená, to jsem si všiml dobře, to jo.
7: No tak to je jasný, Valínek Václav, vulgo tlustej Venca, ten nebezpečný lump, pane Rado.
1: Doplním ještě, že režii měl tehdy Jiří Sekvenc. Domovskou scénou Josefa Bejvla v dobách jeho největší kariéry byla Městská divadla pražská. Ale v roce 1959 hostoval i v Pražském národním divadle jako Josef Habsberg v Našich furiantech Ladislava Stroupežnického. Výtečně se ale uplatnil i v charakterních a všemi mastmi mazaných komických postavách českého i světového repertoáru. Byl popelářem Alfrédem Dulitlem v Pygmalionu a My Fair Lady, loupežníkem Sarka Farkou v Drdově hrádkách s čertem, starým Pištorou v Langrově obrácení Ferdiše Pištory, starým Lízalem v Mariše, Falstafem ve Veselých paničkách Vincorský a ve spoustě dalších rolí. My se vrátíme ale do filmu. Ten staví na úspěchu dalšího televizního seriálu Tři chlapy. Tentokrát to jsou ale tři chlapy na cestách. Vyrazí autobusem na cestu po českých zemích a navštěvují nejrůznější zemědělské závody. Jak je tam přijmou? Pustí je tam? To trochu záleží i na Josefu Bejblovi. A taky režisérovi Oldřichu Lipském.
8: Štěpák! Špatně! Všecko špatný! Musíte prominout, já vím, že jste byli ohlášeni, ale my už 3 dny nikoho nepřijímáme.
9: A proč? Něco nakažlivýho? Karanténa nebo?
8: Ale to ne, ale naše zootechnička nechce o žádný návštěvě ani slyšet. Představte si, má o celý procento větší úhyn, než má v plánu a než mají všechny okolní farmy.
9: Prosím vás, nešlo by to nějak poprosit, mě by zrovna tohle strašně zajímalo.
8: To bych vám ani nedoporučoval, ona je hrozně divná. Minulej týden vyhodila i našeho obvodního veterináře.
9: Ale...
8: No a? Co vám mám povídat? Sedí tam ve dne v noci.
9: Kde?
8: No tady, v našem přijímacím prvním pavilonu.
9: A co tam dělá?
8: To je to. Nic. Jen sedí, kouká do jednoho místa, jo? Teda pravda, tu a tam něco zapíše, že? Ale jinak, co vám mám povídat? Moje stará už tam začala nosit obědy.
1: Josef Bejvl byl úspěšným komikem, což se projevilo i tím, že ho mnohokrát zvali do nejrůznějších estrádních pořadů. Nejen rozhlasových, ale i televizních. Takže se objevil třeba i v pořadu Kavárnička u zvonečku, kde si zahrál scénku s Helenou Růžičkovou a Jiřím Lírem. Tak abych vás uvedl do děje. Sedíme v kavárně, manželé Helena Růžičková a Josef Bejvl si něco objednali a u druhého stolečku posedává Jiří Lír, který začne pokukovat po Heleně Růžičkové. Ta začne flirtovat, ovšem manžel si tak něco podvousy povídá...
10: Sakryš, to je špatný.
1: A luští u toho křížovku.
10: Tak nevím, co myslíš, drahouš, mám obětovat dámu, nemám obětovat dámu.
11: Obětuj dámu.
10: Jak myslíš? Ale teď. Aha. To byl tak.
12: Sakra. Miluji vás. Ten blbec vedle, to je váš muž.
10: Ale teď.
11: Jsem počestná žena.
10: To jo.
11: V sobotu nemohu?
10: Tak to ne.
11: Snad v pondělí odpoledne.
10: A jo, ono by to šlo.
11: Probůh, buďte opatrný. Ten blbec vedle je můj muž.
10: Tak to jo. To jo. No vidíš. Vidíš, jak to jde.
13: Pardon, promiňte laskavě. Nechci vyrušovat, ale... Promiňte.
14: No tak co děláte, člověk?
13: Ano. Porazil to pindíka. Tady vedle táhne. Je tady, prosím pěkně, volné místečko.
11: Ano. Že tady máme volné.
13: Děkuji vám.
14: Ale to je po party.
13: Děkuji vám.
14: Uložte figurky.
11: Ano.
14: Tady budete mít místečko, habaděj.
13: Děkuji vám.
14: Drahouši, musíme pamatovat na Navrátila.
11: Ano.
14: Bude se balit. Pane Vrtní.
15: Prosím.
14: Platím, nebo se ztratím.
15: Jsem tady, prosím. Taková 4 pívečka, prosím.
10: Jak to? To bude nějaký umyl, ne? Já jsem měl jedno pivo, žena měla jedno pivo, to jsou dohromady dvě. A počkejte, sakra, tady jsou popletený tácky. Můj tácek má tady ten pán vedle. Oni si ho pořád se ženou podstrkovali.
11: Ale to co tě napadlo, co? Tady vůbec v žádném případě se dělají, co mají vůbec jedině.
12: Promiňte, Laskavě, ale já vůbec
11: budu
9: čem. A ti nekecej. Co mě budete vykládat? Vy jste na svůj tácek napsal, že jsem blbec a... To je tady hned ten tácek s těma čtyřma pivama. No. Na mém tácku je napsáno, že žena v sobotu nemůže. Tak se dobře podívejte a dejte sem
11: to. Ale co by se právě dělat, co lidem
9: to
11: právě
9: pořád nějaký
11: obdání.
9: Buď tácek těch pom. Buď tácek těch pom. Buď tácek
11: těch pom. Buď tácek
9: těch
11: pom.
9: Dejte
10: to jasný. Prosím, podívejte. Tady hle. V sobotu nemůžu. Snad až pondělí odpoledne. Buďte oprt. Opatrný. Kolka, ty škrábeš to jednoho. Opatrný. Ten blbec vedle je můj muž. A dvě piva. Žádný štěr. Tohle je můj tácek. To psala moje žena. Ten blbec vedle jsem já. Jedno pivo měla ona, jedno jsem měl já. Přece nejsem blbec. A tady, prosím, podívejte se. Miluju vás a čtyři piva, jo. Miluju vás a... No, teď je to jasný, prosím. On miluje mou ženu a má čtyři piva. Teď je to jasná kupacka. On miluje a má čtyři, já jsem blbec a mám dvě. No ne?
9: Buď, teď mě to došlo. Co mi to děláš? A co ty si to
12: děláš?
1: Po filmovém úspěchu Zdeňka Podskalského u filmu Světáci se rozhodl, že natočí jakési volné pokračování, podobnou komedii, tentokrát ale vražednickou. Dostala název Ďábelské líbánky. Byla natočena na Úsvitu normalizace a vědomě opustila jakékoliv spojnice s dobovou realitou. Režisér se tu odal spřádání nejrůznějších výstředních zápletek. Hlavními hrdinkami jsou dvě ženy, které soupeří o muže. Jednou z žen je i Jana Brejchová, která vyrazila s Vlastimilem Brodským na chalupu na Šumavu. Jejím majitelem je mimo jiné i Josef Bejvl. A jsme u večeře, u jídla a dodávám otráveného.

0: ani nepustí.
1: Dneska musí Marišánkovi trochu přilepšit.
0: Vybral jste si dobře. Na jedné straně je to přece jenom vědecká pracovnice a ona umí zadělávat i na knedlíky. Něco takového jsem ještě neviděla.
1: To jsem dělala skoro sama, že?
0: No, abyste ve byla taková boubelka.
2: Jen mu nandejte, mladá paní, on to potřebuje. A kluci, on to jak...
0: Pane Medrindáče.
2: On se potřebuje nadlábnout. Jak to tak merčím, on si to dneska zaslouží, kluci tyrknu.
3: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: rolí bylo jeho účinkování ve filmu Soudní den režiséra Karla Steklého. Čeští filmoví diváci si ho ale patrně nejvíc pamatují z role lakotného hostinského z filmové pohádky O Bušku z pytle ven. Ukázku už jsme si pouštěli. V pozdějších letech ale už hrál jen drobné a epizodní role. Stvárňoval často různé dědečky, úředníky, dělníky a také vrátné. Mimochodem, toho si zahrál a docela úspěšně i v komedii Oldřicha Lipského Jáchyme, hoď ho do stroje. Byl to vrátný v tělocvičně, který tak trochu pomáhal chytit i pana Koudelku.
1: Řekni jim, Bohušku, že sem vždycky přijde. A bezdůvodně, to prosím zdůrazni. Bezdůvodně mě napadne. Řekni, že už tu byl dvakrát a vyhrožoval, že se zas vrátí. Vždyť je to blázen.
2: Pojď sem. Počkej. Blázinec. Blatníky. Vys mototechna.
3: Pane docente, volali z tělocvičny, že tam ten Koudelka neustále chodí a pere se bezdůvodně s jedním zaměstnancem.
4: Je, František.
5: Jasný případ inzultační mánie. Holna, Malota. Ale tentokrát jedu osobně s vámi.

0: Nevlá po mně schránka.
1: Ale hochu, hochu, zápasy už dávno skončily.
0: Tak fajn.
2: Karlíku, pozor, už je tady zas. Já opakuji. Karlíku, Karlíku, pozor, už je tady zas.
3: Kde je?
1: Teče nahoru.
3: Počkat, počkat. Co má na sobě?
1: Je v zápasnickým. Má to kimono.

0: Karliku, tak už ho mají. Já opakuji. Karliku, tak už ho mají.
1: Diváci a posluchači budou znát určitě Josefa Bejvla i z rozhlasu. Třeba z takových her jako Mikeš, Revizor, Aktíku, Bajaja, Paní ministrová, Ferda Mravenec, Vyhrávala kapela, Silnice, Tygr, Lakomec, Lásky, žal a smích, V obětí ochechule a dalších. My se ale vrátíme do filmu, tentokrát do série ze 70. let o jihomoravském vínu. Snímek se jmenuje Bouřlivé víno. Josef Bejvl si tu zahrál vinaře, za kterým přijeli lidé z Ostravy požádat o pár lahví na svatbu. On má málo, tak poprosí souseda. Aneb, jak napálit ostraváky s šizeným vínem? Slušelo by se ještě dodat, že film vznikl v roce 1976 díky režiséru Václavu Vorlíčkovi.
2: Dobrý den.
3: Dobrý.
2: Sopa.
3: Rádi bychom koupili trošku vínka, víte, tak 15 litrů.
2: Moment.
3: Pojď.
2: Ty, kvasnička, přijeli z Ostravy, potřebují trochu na švarbu a já mám sotva tak pro sebe.
4: Kolik?
2: Já si 15 flašek.
4: 15. Vem to místo.
2: Děkuji. Posaďte se.
4: Děkuji. Dej jim okoštovat, já to přichystám.
2: Jo. Tak poslušte si.
4: Prosím.
2: Děkuji.
5: No. Tak, na zdraví.
2: Zdravíčko.
3: Na zdraví.
5: To je ale víno. Sladké jako cumel.
2: Není špatné. Je vidět, že tomu rozumíte.

0: Nem jelentkezik.
1: Nem nyitom a deszkácsit.
2: A barátaim, Tomás Fókjaska.
3: Tak, tady to máte. Jsou po 16.
0: Vidíš, v krámě je za 19.
3: No a to ještě doví, co kupujete, víte?
0: To je pravda.
1: Tady je to ze záruku.
3: No tak z tohle sudu vám klidně záruku můžu dát, je to moje směska.
1: To teda je.
4: Josef Bejvl byl, jak už jsme řekli, herec s výrazným komediálním talentem, který velmi často vystupoval po estrádách a v estrádně laděných televizních pořadech. Byl oblíbencem i Zdeňka Podskalského, který ho párkrát obsadil i do svého televizního zábavného pořadu Kabaret u dobré pohody. Tentokrát mu přiskl opět Helenu Růžičkovou a scénka se jmenovala Sňatkový podvodník.
5: Slečna Violka Drobná!
6: Dobrý den!
5: Teď to, co? Tak co, budu potrestán nebo vyznamenán?
6: Slavný soude, tento bezcitný, nebezpečný svůdce nalákal mě a setřel můj dívčí pel. Zneužil mé mladické neskušenosti.
5: Slavíčku, Slavíčku, můj táčátko, moje koňadro, kolibříku můj sladký, tak si se mnou nemluvila. Tenkrát, onen májový večer, když jsme se seznámili, vzpomínáš ještě na ten blahý lásky čas?
7: Paní svědkyně, vy jste toho člověka krmila?
6: Ano, ano, slavný soude. Pekla jsem mu buchty, no řekni. Řekni tady, prosím, panu soudci, jaké byly moje buchty, no? Jaké?
5: No, tedy ty byly. Pardon, promiň, tedy ty byly. Hrozný, pane předsedo. Takhle jsem si doma rozsoukal klasníkem a drobil si je do kafe.
6: A likér se mu dávala, slavný souda. Ano, likér.
5: Jen jednu skleničku. Já ani víc nechtěl, to by mi tak scházelo, abych tohle viděl dvakrát.
7: Počkejte, počkejte, vraťme se k věci.
5: Prosím.
7: Sliboval jste manželství a svůj slib jste nedodržel.
5: Pardon, dovolte, abych se ohradil. Tedy je pravda, že jsem Violce slíbil manželství, ovšem pod jednou podmínkou. Ať řekne, pane předsedo, pod jakou podmínkou?
6: Ano, slavný soude, sliboval mě manželství pod podmínkou, že vyhraje první cenu v Matesu.
5: No, prosím, a vyhrál jsem? Nevyhrál, pořád na to čekám.
6: To jsem na mě.
5: Co chceš dělat, drahá?
6: Že tvůj slib stále ještě platí.
5: No, samozřejmě, přece nemluvím blbě.
6: Ach, ty můj.
1: Jako když mi sebře krajta tygrovita. Pane předsedo, buďte klidný, já Matesa nesázím. Děč, vzduch.
5: Miláčko, všem nevím, kdo teď bude s tebou sedat na kanapíčku, držet tě za ruku, když mě zavřou do temné žalářní kopky.
6: Ach, ne, bože, to jsem nechtěla. Slavný soude, beru žalobu zpět.
7: Prosím.
6: Viktorek se ke mně vrátí. No, peču mu boh, ty milou.
5: Nevyhrožuj, tady se všechno zapisuj.
6: Ach, ty můj.
5: Ach, ty moje.
6: Ty můj sladký ničemu. Poroučím se, pane předsedo. Má úcta, slečno. Počkám na tebe před soudem.
5: To jsou radosti.
4: Je čas, aby nám Josef Bejvl zase zaspíval. Písničku uslyšíte v zápětí.
8: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Ruska, Hlásníková dceruška, byla pana jako kvítek, útlých boků štíhlých lítek, inu jako z obrázku, stvořená jen pro lásku.

Měla svého mládenečka, který ji vklous do srdéčka, když šla jednou poraní. Od Ignáce zkázání, vždy když hlásný 12 troubil, ve věži se s panou snoubil, v komůrce s ní poseděl, aby hlásný nevěděl,

0: stačil dech, zběhy dolů po schodech, hlásí, že byl na dech krátký, volal, aby šli hned zpátky, že se dolů nepustí, že jim všecko odpustí. Mládenci dal panu krásnou a s ní i tu troudu hlásnou s milostivou dispensí. Odešel pak na penzí.
1: Dál pokračuje náš pořad, se kterým vzpomínáme a dáváme hold herci Josefu Bejvlovi.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Zahrál si mimo jiné i v Chalupářích. Ve slavném televizním seriálu, který se natáčel v létě 1974 na Příbramsku, ve Višňové. Vesnici, která byla vybrána nejen pro svou malebnou polohu, ale i pro výstavnost a estetickou úpravu obce. A co je pro dnešek pozoruhodné, že tehdy stál seriál 12 milionů korun. To by dneska nestačilo možná ani na jeden díl. Josef Bejvl si tu zahrál starousedlíka a když v hospodě řešili, co dát Bohoušovi jako dárek, zapřemýšlel také, jak je to vlastně s titulem Zasloužilý umělec. Mimochodem, on sám ho dostal už v roce 1966.
3: Ale chlapi, stejně zajímalo by mě, jak to je, když se jmenujou ty zasloužilí umělci.
4: No to někdo podá návrh. Jako tuhle makovec, že jo?
3: Co pak makovec je ve vládě?
4: No právě, to já myslím jako příklad. To se mi to navrhují organizace. Tak to přijde do vlády, vláda to projedná, schválí, ministr jim to potom předá, ale to jste přece museli vidět v televizi, ne?
3: Co pak tohle známe? Ale já myslím jako tohle, víš?
4: Co?
3: No, kolik to hodí? Co oni na to berou?
4: Nic. To je čestný titul.
5: Jsem tě.
4: Čestnej.
5: To by se tak někdo drál.
3: Boleťo!
5: Čestnej.
3: Prachy jde. Co, jak jste neviděli, že to berou v takový ty, jako rouře? Mm-hmm. Aha. Proč asi?
6: Roura, to je pouzdro.
3: Utrál.
6: No, na ten diplom, tam to mají napsaný. Že jo?
3: No, jestli. No. Viděla jste někdy, že by to nějaký ten umělec sám veřejně rozbalil?
6: Na co?
3: Kdo ví, co v tom je? Když fotbalisti vyhrajou nějaký zápas a dostanou skleněný pohár, tak ho taky hned zvedají nad hlavu, aby každý viděl, že je prázdný, že v něm nic není.
7: A když dostanou plechovej pohár, tak ho taky otočej takhle dnem nahoru, aby bylo vidět.
3: A přitom stejně všichni víme, že berou od zápasu za gol, kalorní, za tréninky. No a to je klub, který žije z příspěvků. Takový ministr, ten musí mít přece daleko větší možnosti.
1: Když se seriál Chalupáři natáčel, tak ve vesnici nesměli štěkat psy a jezdit traktory. Na herce se ve Višňové na Příbramsku nevzpomíná jako na nafoukané herce. Ale na druhou stranu kontakt s obyvateli nijak zvlášť nevyhledávali. V pauzách hráli karty a popíjeli, protože se natáčelo pouze za sluníčka. A podle pamětníků to bylo tehdy opravdu hodně horké léto. Ve Višňové se natáčely jenom exteriéry, tedy ne záběry z hostince ani vnitřek Humlovy chalupy, kterou filmaři trochu poničili, to proto, aby zapadala do jejich konceptu vesnického domku. Takže místo železného plotu postavili ten dřevěný, který znáte z obrazovky. V seriálu je také autobusová zastávka na místě, kde ve skutečnosti nebyla. A v hostinci tam pak měli herci maskérnu a něco, co bychom dnes nazvali jako catering. My se ale vrátíme do seriálu a opět za tvorbou dárku pro Bohouše.
3: Potřebuju obraz na dárek, víš. Musíme se nechat vidět.
8: Teda jako do kdy?
3: No do večera.
8: No stejno, to já bohužel nemám nic hotovýho. A do večera nemůžu jen tak něco, to nejde prostě, to nemůžu takhle tak snížit.
5: A děti, prosím tě, to bys mě otrávil. Nemám nic hotovýho.
8: No nemám, no.
3: Počkej, co je tohle tady, no? Třeba.
8: No tak to si u mě nechal dělat jeden od dráhy, ale 250 kámu bylo moc, tak mi to tu nechal. Pěkný, co? Hm.
3: To je... Že se mu ani nedivím.
8: Cože?
3: No ale že seš to ty, tak stovku ti za něj dám.
8: Jste dobrý.
5: Ovšem tu mašinu budeš muset přemalovat, víš? Tohle je vysloveně železničářský obraz.
8: Teda, strejdo, já nevím, jaký vy máte představy o malování,
5: ja.
8: Ale já nemůžu z lokomotivy udělat krajinku nebo moře, to dá rozum.
5: Já na tobě taky nežádám, abys maloval Vysoký Tatry nebo Máchovy jezero, že jo?
8: Tak.
5: Pojď sem. Hele, tohle přimaluješ, přimazni tady dvě srnky. Jedna, jak se pase, a druhá, jak se kouká.
8: Jo, kouká, jo. No. To je výborný. Zátiší, výborný zátiší. Lokomotiva se srnkama. Už jste někdy viděl srnky u trati ještě ke všemu, když tudy zrovna v tu chvíli projíždí lokomotiva?
5: A viděl jsi už někdy srnky na Benešovský dálnici třeba?
8: No, oni na Benešovský dálnici jsou srnky.
5: Aby nebyli, prosím tě. Ty tam mají svou vlastní značku. A ve skoku, aby uskočili, když jedou automobily. A je tam daleko větší provoz, než ta tyhle ty tvý trati.
8: A pro koho to je?
5: Pro Bohouše.
8: Je pro Boh.
5: Na tu dnešní oslavu, víš?
8: Ale Bohuš přece dostává orchestrion. Ne.
5: No to je zas jiná. Hele, ten obraz bude za naši rodinu.
1: Takový byl tedy seriál režiséra Františka Filipa. My se ale ještě na chvíli jedním budeme zaobírat, také slavným, z pera Jaroslava Dítla. Mluvím o slavné nemocnici na kraji města. Právě v tomto seriálu jsme totiž Josefa Bejvla, kterému se dnes věnujeme, mohli vidět naposledy. A to jako nemocničního zřízence. Tuto roli vytvořil krátce před svou smrtí v roce 1978. Tak si ji poslechněme.
9: Jaký loket se bude operovat? Jaký loket? Ten je přece už v pořádku, ne? Teď má přijít na řadu noha.
10: Něco se tam nepovedlo, tak se to bude dělat znovu. To se stává.
9: Že to se nesmí stávat, tohleto. Kvůli tomu, že vy si tady ze mě chcete udělat pokusnýho králíka, tak já tady budu vodu kdýl, jo? To teda ne, zavolejte primáře.
10: Pan primář není přítomen.
9: Tak někoho, kdo ho zastupuje.
10: To je doktor Schwarzmeier.
9: Tak toho.
10: Prosím.
11: Mladí muži, neberte si to tak. Oni pro vás chtějí jen to nejlepší.
9: Helejte, nemontujte se do toho, mě to nezajímá, táto.
11: No.
1: Takový byl tedy Josef Bejvl. Na filmovém plátně, v rozhlase, v divadle a na televizních obrazovkách. Vzpomínat na něj můžeme jako na šibalského dědečka, muže, který dokázal pobavit, a jako málo který herec i zpívat. Dodám ještě, že Josef Bejvl odešel 10. července roku 1978 v Praze. Měsíc po svých 72. narozeninách. Pro dnešek odchází od mikrofonu i Patrik Rozehnal a těším se příště u dalšího pořadu.

0: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov. Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Kvůli suchu vydal olomoucký magistrát zákaz odběru vody z Bystřice a dvou potoků. Šumperk rozšiřuje služby ve veřejné dopravě Šumbus. Dnes se koná večer lidí dobré vůle na Velehradě. Oblačno až zataženo, přehánky, občasný déšť, teploty do 24 stupňů Celsia, slabý postupně mírný vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Olomoucký magistrát kvůli velkému suchu zakázal odebírat vodu z řeky Bystřice, Trusovického a Dolanského potoka i jejich přítoků, například k zalévání zahrad a sportovišť, napouštění bazénů nebo umývání aut. Omezení má přispět k ochraně vodních živočichů, které výrazný nedostatek vody vážně ohrožuje. Nařízení platí až do poloviny září, píše se na webu magistrátu. Šumperk aktualizuje mobilní aplikaci, přes kterou můžou občané využívat tamní formu veřejné dopravy zvanou Šumbus. Jde o dodávku, která rozváží cestující mezi více než stovkou virtuálních zastávek. Pokračuje mluvčí radnice Jana Kaněvová.
2: Aktualizovaná aplikace Šumbus cestujícím umožní rezervovat si nejen místo k sezení, ale i jednu ze tří dětských sedaček. Současně bude možné zamluvit si prostor pro objemnější zavazadla, například kočárek, větší kufr nebo jiný rozměrný náklad.
1: Ve Velehradě se dnes a zítra konají Dny lidí dobré vůle. Pro poutníky a navštěvníky je připraven duchovní i kulturní program. Jeho součástí je dnes na nádvoří před bazilikou tradiční Večer lidí dobré vůle. Moderovat ho bude Marcela Augustová a Jiří Václavek z České televize. Na akci se těší.
3: Velehradský večer lidí dobré vůle je pro mě vždycky příležitost přepnout do jiného světa, potkat se s příjemnými a pozitivně naladěnými lidmi a na chvíli zapomenout na politiku a politické rozhovory. Ale to se nejvíc těším na zpěvačku Naďu Válovou, sourozence Ulrichovi a samozřejmě také na Hradišťana.
1: Ve dnech 13. až 18. července se Šumperk stane dějištěm 25. mezinárodního setkání mladých hasičů a mistrovství světa mládeže v klasických hasičských disciplínách. Pořadatelem jedné z nejvýznamnějších akcí pro mladé hasiče je Český národní výbor CTIF, který organizací pověřil Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Do České republiky přijedou reprezentace z 23 států. Celkem se akce zúčastní 770 mladých hasičů a dalšího doprovodu. Nad regulérností soutěže bude dohlížet 60 mezinárodních rozhodčích a na organizaci se bude podílet téměř 130 dobrovolníků. Sport. V Barceloně právě začíná cyklistická Tour de France. Na úvod čeká závodníky týmová časovka 113. ročníku. Se účastní tři Češi, Matyáš Vacek a dva závodníci z Olomouce, Pavel Bittner a Jakub Otruba. Titul bude obhajovat Slovinec Tadej Pogačar. Počasí. Zítra čekejte na střední Moravě oblačno nebo zataženo, přehánky, občasný déšť, teploty 20 až 24 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 15 stupňů, slabý západní vítr, postupně mírný severozápadní, místy může mít v nárazech 55-kilometrovou rychlost.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Dvě osobní auta se nabourala v Olomouci v Pražské ulici ve směru do centra. Nehoda se stala u obchodního střediska Olomouc City. Místo havárie je s opatrností průjezdné.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A
4: Připomínáme, že dneska se píše 4. červencový den roku 2026. Zajímavý, důležitý nejenom stran Tour de France, ovšem v Barceloně, no také samozřejmě spousta vašich blízkých, vzdálených může slavit cokoliv, nějaká výročí, společná výročí nebo narozeniny, a znáte-li jakéhokoliv Prokopa, tak to je potřeba také pořádně oslavit. Je dneska napsán v kalendáři vnitrostátní svátek, ale také Cyril a Metoděj, no a potom opravdový svátek mistr Janus 6. v pondělí. Včera ještě také Radek i Radka, Radomír, Radomíra, a necháme to na vás, komu necháte a co zahrát z lidovek, dechovek, cymbálových muzik. Vzpomeňte, opražte nějakou a nabídněte ji po telefonu 221 555 444.

0: Český rozhlas Olomouc a Bořek Volný.
1: Svátky, tedy prokopské svátky, ale samozřejmě narozeniny a cokoliv jiného. Pozdravení můžete směřovat na číslo 723 70 33 51. Písemně, anebo se ozvat a vybrat písničku na lince 221 555 444 a někdo volí ten první v tomto případě jmenovaný zdroj a máme prý tedy pozdravovat všechny, kteří budou zítra oslavovat společné výročí paní Marušky a pana Josefa v Přerově na zahradě a sjede se celá rodina, takže všechno dobré ke krásnému společnému výročí naší babi, našemu dědovi. V tomto ohledu připomínáme mimochodem také vysílání po 21. hodině v týdnu od pondělí do pátku všechny díly, tuším, že 45 dílů Zlaté lásky. Ta krásná výročí, ty krásné příběhy, večerní reprízy v rámci prázdninového vysílání i u nás v Českém rozhlase Olomouc, ale teď ještě přáníčko aktuálně, teď po 17. hodině v pořadu Hrajeme pro radost a pěknou písničku z Vesela máme zahrát taky dědovi Marťasovi za to, jak umí opět originální, nevšední a pestrý program připravit všem vnoučatům a už se mu tam sižití ze všech stran. Tak zdraví maminka Jiřka a zdraví především právě na prázdniny dědovi a taky strejdovi a tetiny svěřence. Moc pozdravujeme, hezké prázdniny přejeme a pojďme svižně z vesela.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Další porce muziky, kterou Český rozhlas Olomouc zaznamenal na loňském 6. ročníku Mohelnického folkfestu, nás čeká v pořadu Na cestě. Uslyšíme kapely, které zahrály na Morava scéně. Monogram, Terakota a Sebastelar s banjistou Davidem Bendou. Nebude chybět taky vystoupení Slávka Janouška. K návratu na folkfest na vlnách Českého rozhlasu Olomouc pořadu Na cestě v neděli 5. července po 15. hodině vás zve Jarka Nosková.
0: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
3: Správně, odborně, jde o hlásky nebo fonémy, nikoli o písmenka. Správně, odborně se to nazývá dyslálie, patlavost, vývojová porucha artikulace. Ale tak jako tak s tím pořád mají problémy další generace dětí. Hláskám r, l, ř nebo sykavkám jsme se věnovali s klinickou logopedkou doktorkou Lucií Vyhlídalovou v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc. A prázdninovou reprízu pro prázdninová procvičování nabídneme ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Zvesela s Moravankou, s Javorinou, s trumpetami, s fanfárami a za chvilinku třeba i s vámi. A teď v 17.24 také s těmi, kdo píší a pozdravují. Takže zahrát máme určitě z čísla 723 70 33 51 Jardovi k narozeninám. Hodně zdraví, hodně štěstí Jardovi, přejeme mi, ale především mamka z Otrokovic pěkně zdraví formou SMS pozdravu u nás v Českém rozhlase Olomouc. To Věra z Písečné míří s písničkou pro všechny, pro potěšení a také pro sebe. Věrušce, do Písečné rádi zahrajeme. No a spod Hostýna od Jany Jiřího jsou tu pozdravení dnes písemná pro Lidušku z Olomouce, pro Toničku z Ludmírova i Lidušku z Doubravice, Aničku Jarka z Jindřichova Hradce, taky Staňku z Lomnice u Rýmařova a Františka od Brna, taky Jiřímu z Litovletěm. Všem a mnohým dalším posílají písničku a krásná přátelská rozhlasová pozdravení. Jana Jiří z Roštění.
1: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu.

0: Ještě fanfárky na podvečer, když se kapela jmenuje Večerka a taky moc krásně umí, nejenom fanfáry, ale písničku o lásce. Měl jsem já frajárku krásně, nádherně Večerka kapela a večer oficiálně od 20. respektive ve vysílání i s průvodním slovem ve 19.30. Už dneska také přenos z Velehradu a také možná s paní Holubovou od Hradištěnu a s Jirou Pavlicou. Tak bychom si mohli i ten motiv s tou pozvánkou dát za chvíli, pozvánku na Velehrad do našeho vysílání, ale teď něco s cymbálem od podlahy, od Hradištěnu, od Alice Holubové pro další dámy, pro Lidušku a ještě pro někoho určitě, aby si mohli trsnout. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, pane Bořínku, já vás srdečně zdravím i všechny moderátory, posluchače v Českém rozhlase Olomouc. Dnes bych chtěla poslat písničku pro krásný večer mojí dceři Leonce Hrozanové a Kájovi. Děkuji jim za pozdravení. Dále Drahušce Odstrčilové, Věrušce Halouskové s Adámkem, Lidušce Uchytilové do Jeseníku, panu Jendovi ze Štětovic, Jiřímu z Kunštátu, Honzovi a Lidušce Vinařský, Mladičkovi z Tovačova a všem mým přátelům přeji krásný podvečer i vám, pane Bořínku. Mějte se moc krásně a děkuji vám a šťastný návrat domů přeji. Naschledanou.
0: Děkujeme též a kdo by si chtěl střihnout i trsnout, tak možná v finále dneska při večerním přenosu také v Českém rozhlase Olomouc, Brno, Zlín. Tady bude možná to finále pro paní Holubovou od Hradištěnu a pro Hradištěn jako takový. A i teď po 17. hodině 30. minutě je taková za chvilku pozvánka a teď i generálka, abyste si to vyzkoušeli. A hned budeme u vás, u dalších zájemců, jen co se rozblikalo číslo paní Lidušky. Hned tady byli v zápětí další za ní, tak hned budeme u vás, kdo vydržíte, ale teď ještě zdravíme pěkně od Aleše Pavlíka. Všem dobře zinky máme zahrát k podvečerní pohodě a pěkně je pozdravit. Zdraví a moc děkuje Aleš Pavlík. Zahrajeme od něj, od Aleše, dobře zinky k podvečerní pohodě. A ještě příjemný, krásný i ten sváteční čas přejeme i naší rodince a zítra se těšíme na krásné shledání po delší době z Čech, Moravy i ze Slezska. A to v Prostějově na zahradě, kde bude určitě nádherně, tak tam zdravíme a všechny ještě jednou zveme, píšou Svobodovi. I vás moc zdravíme.

0: trsla si děvčata, trsla si paní Alice Holubová, tak to zpěvačka, která jezdí z Hradiště nemá. Já si myslím, že by něco takového mohlo zaznít live živě při večeru dobré vůle z Velehradu i na našich vlnách. Ale teď v hlavní roli pan Toník z Bedihoště. Pěkně vás zdravíme, moc vás vítáme. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer všem posluchačům i Moravskému rozhlasu Olomouc. Vybranou písničku posílám do ústavu, které pečují o seniory, seniorky, do penzionu, pečovatelských domů, domovů důchodců. Přeji vám všem to nejlepší zdraví, štěstí, pohodu i spokojenost. Totéž přeji i všem pečovatelům, pečovatelkám i vedení ústavu. Toto vinčuje nemocný vdovec Antonín Pospíšil z Bedihoště. Moravskému rozhlasu patříme veliké díky a zatím nashledanou.
0: Děkujeme pěkně a vy pěkně hrajete a muziky taky budou pěkně vyhrávat teď díky panu Tondovi. A dál ještě posíláme písničku taky Marošovi k svátku, jo, ke krásnému svátku, který bude trávit s rodinkou alespoň při prodlouženém víkendu, skoro dovolené, která ho ale čeká v srpnu. Tak ho, rodinka moc zdraví a ten svátek, aspoň ten pondělek, volno si pořádně užijí, přejeme též my. A ještě máme zahrát také úplně všem, tentokrát zase na zahrádku, na dnešní krásnou sešlost, na vonavou grilovačku rybičky makrelky. Moc zdraví Libor a dělá nám teda chutě, ale pěkně zdravíme též. Dobré chutnání a bez toho zapříčení kosti v krku. Opatrně, opatrňoučko, voní to až sem. Písničkou prosím potěšte všechny, kteří budou zítra oslavovat taky babiččiny narozeninky, takže zdravíme paní Zuzanku, která právě slaviti bude všechno nejlepší a zjíždět se bude taky celá rodinka ze široka daleka, tak se moc těšíme, všechno nej a krásně zahrajte. Krásně zahraje pan Tonda a dál třeba i vy.
2: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.

0: tentokrát Detroubilo vyhrávalo a muziky taky pěkně vyhrávaly, stejně jako výběrčí ten, který nechával zahrát právě muziky pan Tonda. A dál už romantické nostalgické chaloupky pod horama a paní Staňka. Dobrý podvečer, pěkně vítáme.
1: Dobrý podvečer. Zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny posluchače. Tuhle písničku prosím nechat zahrát krásné pohodě všem lidem a tuhle písničku Janě a Jiřímu z Roštění, Lidušce z Jeseníku, Lidušce z Olomouce, Zdeničce z Unišova, Libuši Kvapirové Brudov a Zdeničce z Rochova. A mému synovi, prosím, který mě hodně pomáhá. Děkuji a tahle písnička je i pro vás a pro všechny z Českého rozhlasu. Děkuji vám a naslyšenou.
0: Tak dobrá, pěkně posíláme a za chvilku i vysíláme ty chaloupky české. Udělej, doufám, radost taky babičce Toničce, kterou moc zdraví rodinka. Jsme rádi, že je ti hodně, hodně líp, tak hodně zdravíčka. Drž se a moc se opatruj. Rodinka zdraví babičku Toničku. No a pak ještě krásné přání, poslání také. Ovšem z další zprávy SMS od vnučky Petry pro naši maminku, babičku do Chrudi, my do domova. Přejeme jí hodně zdravíčka a je ve 93 letech pořád spokojená. Moc děkuje a moc zdraví vnučka Petra, rodinka a taky celý Český rozhlas Olomouc. Za chvilinku mimo jiné také ta pozvánečka nejen na Hradiště, na večer, na Velehrad, na dny a večer lidí dobré vůle 2026 a předtím ovšem nikoli v cymbály, ale tyto trumpety podhorské.

0: atmosféru jedinečného koncertu Večer lidí dobré vůle i letos přeneseme z Velehradu až k vám domů.
1: Za vodou, za horou.
0: Hana a Petr Ulrichovi, Alfred Strejček a Jitka Molavcová, kytarista Štěpán Rak, Ivo Viktorín Band, Zlínská filharmonie Bohuslava Martinů, řada dalších skvělých hudebních hostů a hostitel Jiří Pavlica s Hradišťanem. Naladíme se hned po 19., kdy se projdeme historií a současností tohoto nádherného duchovního místa a jeho okolí. A užijte si s námi i přímý přenos slavnostního večera lidí dobré vůle na Velehradě už v sobotu 4. července od 20 hodin.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: já uskočím, až poletí kulíčka.
1: A ještě poletí písnička a udělá radost babičce Janulce, kterou zdraví Beník a taky malá Gia možná. Také uděláme ještě radost a poděkujeme pěkně za písničku, kterou poslala před pár minutkami Staňka z Lomnice, tak Staničce do Lomnice, pevné zdraví od Lidušky z Olomouce na oplátku, na revanš, ku radosti. A hrajeme pro radost ještě taky, když jsme měli spoustu babiček, ale i dědů, i společných výročí, tak teďka speciálně pro Honzu, nejlepšího dědu a nejlepšího autora programu na prázdniny. Zdraví všechna vnoučata!
2: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Prazvláštní zvířata, fascinující pokusy s obyčejným papírem a další zábavné zázraky přírody. ČT2. Příběh francouzského markíze, který se stal jedním ze symbolů amerického boje za nezávislost. Premiéra filmu Lafayette. A ČT Art. Život svérázného grafika a kreslíře Vladimíra Boudníka a jeho neméně slavných a svérázných přátel. Boleslav Polívka ve filmu Něžný barbar. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: Po červencových svátcích zůstanou obchody otevřené. Zábřeh hledá nového jednatele společnosti Zábřežská kulturní. Prostějov pokračuje v přípravách stavby nového bazénu. Oblačno až zataženo, přeháňky, občasný déšť, teploty do 24 stupňů Celsia, slabý postupně mírný vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobrý podvečer vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Obchody nad 200 metrů čtverečních můžou mít zítra i v pondělí otevřeno, přestože jsou státní svátky. Zákon o prodejní době v maloobchodě se na ně totiž nevztahuje. I tak bychom si měli před nákupem otevírací dobu ověřit.
4: Svátek Cyrila a Metoděje ani den upálení mistra Jana Husa nejsou na seznamu vybraných dní, kdy obchody ze zákona zavřít musí. I tak je ale možné, že některé prodejny dají svým zaměstnancům volno. Rozhodnutí je na provozovatelích. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy by si lidé měli otvírací dobu dopředu ověřit. Lišit se může i kvůli začátku prázdnin. Podle Prouzy totiž na nákupy v létě chodí méně lidí. Josefína Báčová, Český rozhlas.
3: Městská společnost Zábřežská kulturní, pod kterou v Zábřehu spadá nedávno zrekonstruovaný kulturní dům, kino retro, turistické informační centrum i městský zpravodaj, bude mít nové vedení. Současný šéf společnosti Zdeněk David vyhlásil výběrové řízení na svého nástupce, popisuje mluvčí radnice Lucie Mahdalová.
5: Nový jednatel se má funkce ujmout 1. listopadu letošního roku a přihlášky je možné podávat do 4. září. Podrobné informace o podmínkách výběrového řízení jsou k dispozici na oficiálních stránkách města Zábřeh a společnosti Zábřežská kulturní.
3: Během letních prázdnin se na centrálním hřbitově v Olomouci objeví další kamery. Provozovat je bude městská policie. Radní tak reagují na vandalský útok v areálu v září loňského roku. Podle náměstka primátorky Tomáše Sýkory z hnutí ANO už mají schválenou krajskou dotaci.
6: Z programu kriminality žádáme o dotaci 250 tisíc korun, která nám byla odsouhlasena, a v součinnosti s městskou policií Olomouc chceme kamery, ať už na bývalou evangelickou kapli, bývalou katolickou kapli a krematorium, aby ten prostor byl snímán a aby k tomuto vandalskému útoku znovu nedošlo.
3: Tréninkové centrum budoucích astronautů se během prázdnin mění interaktivní Olomoucké muzeum Pevnost poznání. Letní program s názvem Trénuj jako astronaut nabízí návštěvníkům možnost pocítit přetížení při startu rakety nebo ztrátu orientace v prostoru, uvedla mluvčí muzea Martina Vysloužilová.
7: Sport.
3: Fotbalisté Sigmy Olomouc porazili v dnešním přípravném utkání Kroměříž vysoko 5-1. V dopoledním duelu přehráli Banskou Bystricu 2-1. Olomoucká tenistka Karolína Muchová se neutká s Barborou Krejčíkovou o postup do čtvrtfinále Wimbledonu. Duel nasazené desítky Muchové s předloňskou šampionkou Krejčíkovou byl měl začít v neděli v poledne. 29-letá Muchová usiluje o třetí wimbledonské čtvrtfinále, kterým by si vyrovnala na trávě v All England Clubu dosavadní maximum. Zatím na turnaji ztratila ani set, postupně vyřadila Rusku Zacharovovou, Číňanku Chang Shuai a Manachaju Savang Keovou z Thajska.
2: Počasí.
3: Zítra čekejte na střední Moravě oblačno nebo zataženo, přeháňky, občasný déšť, teploty 20 až 24 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 15 a slabý západní vítr, postupně mírný severozápadní, místy může mít v nárazech 55 km rychlost.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
7: Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Kvůli práci na vozovce se jezdí dvěma pruhy na D1 na trase za Lipníkem nad Bečvou přes hranice do Bělotína v obou směrech mezi 32. a 312. kilometrem.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Setkání s literaturou Českého rozhlasu Olomouc.
8: Ano, bylo 18 hodin a máme dnes 4. července. Podvečer, tady je Český rozhlas Olomouc. Po celý červenec nás budou provázet povídky olomouckého prozaika, pedagoga, dramaterapeuta Milana Valentyerno, známého rodáka ze Šumperka, absolventa pražské DAMU i brněnské Masarykové univerzity. V současnosti docent Milan Valenta působí na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého. Věnuje se dramaterapii, ale také malířství, které je vedle psaní jeho velkou životní zálibou. Vydal několik románů, mnoho povídek a 6 z nich v našem cyklu tuto a další soboty v podvečer v premiéře. Poznáme, poslechneme si. Pro rozhlas je vybrala Eva Lenartová a tady jsou hned ty první dvě. V režii Michala Bureše čtou Petr Kubes a Vladimír Hrabal.
9: Osamělého archeologa. Jen zvolna procital v maringotce elokovaného pracoviště archeologického ústavu, když tu, jako velký prs mezi snem a skutečností, mezi tam a tady, popatřil nad sebou roh spacího pytle. I hned se mu vybavila noc strávená s gypsinou. Chtě nechtě se tak ocitl nenávratně v tady a teď, posadil se na polním lůžku a znamenal. Útěk dešťových kapek po plechové střeše, vrzavé kletby ohýbaného větvový bučiny, hraničící s odkrytým nalezištěm keramiky lidu lužické kultury. Slyšel beznadějný hukot vichru svištícího nad hladinou řeky a slyšel a cítil celé to samotářské prázdno, které podrážděná hanácká krabatina už po několik dní vyzařovala. Jen déšť s deštěm. Jakoby se všechny mraky světa smluvily, že se otevřou právě tady. Déšť na maringotku a déšť na výkopy s mazlavou hlínou, voda na odložené nástroje, na střepy pravěké keramiky a ledové kapky až do nitra hlavy, kde se z nich tvoří kaluže zbytečnosti a zmaru. Zašmátral v proutěném koši pod sebou pro láhev rumu. Vypil kalíšek, vypil druhý. Archeologie je náramné dobrodružství, čítal si dávno v jakési knize a se zatajeným dechem hltal příběh o objevení hrobky v egyptském údolí králů. Sebe si představil na místě Howarda Cartera, prolézajícího trhlinou ve stěně. A když z nenadání spatřil celou tu tajemnou krásu mrtvého krále pohřbenou po staletí v písku pouště, bylo rozhodnuto. Stane se archeologem a není těžké se dostat na prestižní studium, když je otec vyhlášeným odborníkem v plastické chirurgii, neboť vyhlášený odborník přes plastickou chirurgii je mnohdy víc než docent přes archeologii. Nalil si další odlivku a okoleno opřel kytaru. Profláknuté blues, jako by se narodilo v maringotce utopené v dešti. Celá krabatina byla laděná do blues. Blues byla loňská tráva podél polní cesty, vedoucí od nikud nikam. A blues byly rozbředlé a z mlhy se vynořující a v ní opět se ztrácející břehy říčních meandrů. Blues to byl také nepokoj posledních dní, který se vzal bůh ví odkud a usadil se v něm jako nemoc. To přicházení od ničeho k ničemu, bezcílné braní předmětů do rukou a jejich přemisťování z místa na místo, věčné váhání, zda jsou věci, jak mají být, nebo zda je všechno špatně. Blues to je deštivý den na tomhle Vystrkově. Když svítí slunce, je rýpání v hlíně rekviem za mrtvé lidi a věci,
10: pohřbené na pravěkém smetišti. Je to oběť nanesená neznámým božstvům s tisíciletým zpožděním. Pohřbívá přitom sám sebe, aby dal minulým věcem šanci života po životě, kdesi v zaprášeném depozitáři provinčního muzea. Proč to dělá? Pro lidstvo? Pro sbírky? Pro sebe? Sbírky jsou předspané keramikou. Lidstvo je daleko a on? Alkoholem nahlodaná stavba sebelítosti se drolila. Přesto se rozhodl opustit jistotu Maringotky a vydat se za gypsinou. Jako pokaždé. Ve chvíli, kdy si nazouval zaneřáděná bagančata, soukal na tělo rolák s vlhkou bundou a zamykal Maringotku, zbyl už jen vítr a stromy vysázené podél cesty syčivě přešlapovaly v řadě jako špalír funebráků po pohřbu okresního tajemníka. Vyrazil tempem kupředu levá, levá, zpátky ni krok, ale v blátivém terénu v tempu nevytrval. A tak ještě chvíli trvalo, než dočvachtal k řece. Když míjel sochu na mostě, zdálo se mu, že svatý Jan má kamennou tvář skřivenou utrpením. To nejspíš ze života tady, napadlo ho. Staré trnky podél cesty k tomu poznání významně mlčely. Knajpa u cesty naopak hučela hosty a větrákem chrlícím do šedavého dne kousky vět. Usedl u dveří naproti stolu, za kterým seděl zasmušlý muž s rysy potrhanými jako vlasce prutů nahozených v proudu po průjezdu vlečného člunu. Ponurý odlesk v očích. Ale jak tady taky jinak, že? Zvedl palec k výčepu. Servírka, co pivo přinesla, ukrývala pod namalovaným ksichtem docela pěkný obličej. Rozhodl se počkat na gypsinu před školou a pak ji doprovodit přímo do její garzonky, protože dívčí tělo je tím nejúčinnějším antidepresivem. Zatím se skupinka Vietnamců u okna chytila kolem krku z důchodci ze zahrádkářské kolonie a dala se do zborového zpěvu. Ještě když přebíhal čtyřproudovku, bylo ventilátorem slyšet jejich sopránky, že my jsme Valasi jedna rodina. Až ke kašně pronikl zvonek ohlašující světu, že na zvláštní škole skončilo vyučování. Snažil si představit příští chvíle, které prožije. Ale místo toho spatřil gypsinu, jak se noří z tmavého průjezdu spolu se staršími kolegyněmi. Viděl jejich pobledlé obličeje s kruhy pod uvadajícíma očima. Viděl rychlé kroky, viděl ženy s operovanými žlučníky, nervózní a vybuchující jako dvojtakt. Ženy s nechápajícími rodinami, zachytávající se kradmými pohledy ostrůvků mužství. Představil si gypsinu zvolna zrající do obrazu svých kolegyň a napadlo ho, že na tohle město se dá umřít. Dozvonilo. On zamířil k poště. Zavolat otci.

Přání potkat Valérii. Pozdní léto. Vymláceným polem kráčí vrána, kolíbá hlavou ze strany na stranu a nestačí se divit. Tam, kde ještě včera rostlo žrádlo pro celé generace havranů, vran a krkavců, lze dneska jen paběrkovat na vymlácených stvolech. Lidé všechno do mrtě kam si odvezli. Kousek za vyšisovaným polem se počínala enkláva pěstitelů ovoce a zeleniny. Za plotem kolonie vládl všeobecný blahobyt. V lupení se převalovaly růžovoučké dýně a vzduch vůkol voněl burčákem, kvašeným ovocem ze sudů a močovinou prostatických zahrádkářů. O kus dál bylo možno spatřit stužku dálničního přivaděče s benzínovým čerpadlem. Jožin uháněl MBčkem, kouřil Spartu a přemýšlel, co všechno ještě musí stihnout. Resty se vršily jako karty lizaného Mariáše, ale on měl stejně jako to slunce všechno na háku, tak co by musel? Ale tady to přeci znám, pomyslel si. Jestli je to ono, tak kousek dál je benzínka s občerstvením. Bylo to ono. Cesty, páně, jsou nevyspytatelné, říká se. O nás, smrtelnících, to platí tuplem. Kdybyste se zeptali Jožina, proč se tehdy rozhodl bloumat kampou místo chlastat baráčnické rychtě, pokrčil by rameny. Tehdy, když u řeky potkal Valérii. Valérie a týden divů. 7 dní a nocí ve Spartakiádní Praze překrylo tucet měsíců života odepsaných vojenskou službou u 38. dělostřeleckého pluku a načas zastavilo čas tak, jako žaludové eso na okamžik zastaví hru. Neznal její skutečné jméno, stejně jako ona to jeho. Od vášnivého líbání pod dohledem svatých Karlova mostu byla pro něj Valérie a on jí Orlíkem. Šprtna z dobré rodiny na malém městě, poprvé mimo domov a utržená z řetězu, i když ta rodina, jak pak později lepil střípek za střípkem vzpomínky, mu v něčem falírovala. A kdo by se obíral předky, když organismem příští mladé šťávy a tělo si žádá lásky? A tak ruku v ruce, na břichu břuch a jazyk až v krku jeden druhého dotančili nevědouce ani jak na parket jižního města, kde Valérie přespávala v bytě tetičky ze třetího kolena. Tetička odjela, takže se odehrálo vše rychle a spontánně. Byť Jožin byl ještě panic a Valérie tak činila poprvé. V zápětí podruhé a pak ještě, přičemž došla k poznání, že hele, celásenko, stačí jen brnknout o moje brádávky a je to. Ale to už byl nejvyšší čas nasoukat se do vycházkové uniformy halabala poházené po bytě a pádit na ubikaci zabezpečovací roty do ležení ve starých mlýnech, kde si na odvrácené straně města. A zítra repete, Valérie. Lásenko moje jediná, ve stejnou dobu na stejném místě. Jo, cesty, páně, jsou nevyspytatelné. Člověk míní, ale pán se tomu chechtá. Jižní město bylo zbudováno na jedno brdo k nelibosti dobrého stavitelství a k nevolí svých obyvatel, které kdyby nějaký zlomyslný černokněžník za noci přemístil z bytu do bytu z jedné ulice do druhé, asi by to ani nepoznali. A v tom byl kámen úrazu. Tahle ta křižovatka přede mnou jako by vylezla z té, co mám za sebou, brblal Jožin pod nos stále urputněji. Poznával místa, která poznávat neměl a nepoznával, co poznat chtěl. Vždyť já tu Valérii dnes snad ani neuvidím. Došlo mu po hodinách míjející marnosti. A bylo tomu tak. Neviděli ani toho dne, ani nikdy jindy. Po odchodu do civilu běhával ulicemi městečka, kde Valérie snad měla nějakou příbuznou, o níž se letmo zmínila. Běhával a opakoval si jako mantru do zblbnutí. Přeju si potkat Valérii, přeju si potkat Valérii, ze všeho nejvíc přeju si potkat Valérii. Marnost nad marnost. Sejde z očí, sejde z mysli, říká se. Ale není to pravda.
Nicméně oženil se s ženou, měkou na tři prsty všude, kam ruka dosáhla. Časem těch prstů přibylo a on sám nakynul k obrazu své ženy. Na tenisky už dávno padal v komoře prach, i na Valérii skoro zapomněl. Skoro. Teď odbočil z dálnice a zastavil auto u bystra. Malé posezení venku ještě pořád lákalo na kafe s cigaretou. U jednoho stolku družně mlčeli nad pivem dva důchodci. Do mlčení jim padalo listí z nedalekých olší zpevňujících břehy říčky. Na rantlu pískoviště dřepěla na bobku holčička s růžovou mašlí ve vlasech. V rukou provázek, na jehož konci byl přivázaný za nohu třaslavý ratlík. Co chvíli provázkem trhla a ratlík vstekle zavrčel. Jožin se posadil k volnému stolku, zapálil další spartu a pozoroval počínání holčičky. Podobně jako matrona rozměru obšírnějších svazků městské knihovny usrkávající brčkem malinovku. Basama, do tebe, děvče, to musí svého psíka tak oštívat. Nevydrželo to po chvilce matrona. Kde pa máš rodiče? To není můj pes. A rodiče mám na hřbitově, ocekla holčička s mašlí. Šli někoho navštívit, co? Tak proč nejsi s nima? Ale nešli. Leží tam v hrobě vedle sebe. Leží a přemýšlejí, jak by se z té šlamastiky vyhrabali. Matroně naskočili na tvarohovité tváři rudé skvrny. Několik okamžiků na holčičku civěla, ale pak jí to nedalo. To jsi jako sirotek? Jako jo. A kdo pa se o tebe stará? Tetička a málka. Ale to je teď se šamstrem. A já tu musím čekat. Chudinko. A nemáš hlad? Docela jo. Tak počkej. Zvedla se matrona od stolku a odplula k bystru. Netrvalo dlouho a z bystra vyšla číšnice. S hotdogem v ubrousku si to zamířila k holčičce. Děkuju, Gábinko, pokynula jí matrona blahoskloně. Takže Gábina. Snažil se, aby jeho hlas zněl jako tehdy, ale asi nezněl. Číšnice zopakovala jedno kafe, jedno pito a usmála se profesionálně a odkráčela krokem, který dal nejlépe vyniknout zadečku upnutému v sukince. Ve dveřích bystra se minula s postarším mužem v baretu. Ten nejdříve zkoumavě přeměřil podvečerní nebe a pak houkl k pískovišti. A málko jdeme, máma už nás čeká s večeří. Vzal holčičku za ruku a společně odcházeli k sídlišti ratlíka v patách. Holčička se otočila a na matronu vyplázla jazyk. Teda tohle to... Z tebe jednou vyroste pěkná mrcha, ulevila si. Tak co už zbývalo? Nic, snad jen vytratit se jako duch, neboť ze všeho nejméně si přál potkat Valérii. Tedy, aby ho Valérie, jejíž jméno je Gábina, nakonec ještě poznala. Sedl do MBčka, otočil klíčkem zapalování. Motor naskočil na první dobrou. Vyrazil za sluncem, mizejícím rychle na hraně Krabatiny.

0: premiéra dvou lehce humorných povídek o outsiderech, vyděděncích z našeho regionu, blues osamělého archeologa a přání potkat Valérii. Autorem povídek olomoucký prozaik Milan Valenta, pro rozhlas vybrala Eva Lenartová, technicky spolupracoval mistr zvuku Zdeněk Prchlík, hudební spolupráce Jakub Rataj. V režii Michala Bureše četli Petr Kubes a Vladimír Hrabal, natočeno v Českém rozhlase Olomouc v letošním roce. A z příběhy Hanáků z této části společnosti se znovu v našem vysílání potkáme příští sobotu, krátce po 18. hodině.
1: Posloucháte Podvečer s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Rozhlas, to je výhra!
3: Český rozhlas Olomouc pro vás připravil na první prázdninový měsíc 33 cen, o kterou si stačí prostě jen zavolat. Jakmile v našem vysílání uslyšíte signál...
2: Rozhlas, to je výhra!
3: Volejte 221 555 444. Stačí správně vybrat číslo od 1 do 33, které nikdo jiný před vámi nevolil, a výhra je vaše. Více informací najdete na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz a nezapomeňte...
2: Rozhlas, to je výhra!
4: Nezmaři už svým jménem potvrzují, že 50ka na scéně, která je na dohled, navíc prakticky v nezměněné sestavě, bude velká. A pořád jim to skvěle hraje, což potvrdili i na loňském Folkfestu. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Nezmaři.

0: letní noci, muzikál Amerika. John Travolta, Olivia Newton-John. No a v zápětí ještě trošku hlouběji do světové pop music do let 50.
1: Hodně pohodových zážitků s právě začínajícími hudebními vzpomínkami na světová muzikantská léta minulá přeje všem posluchačským příznivcům svého v tento den i v tuto hodinu už více než tradičního mírně připomínacího pořadu Jaroslav Vikrent. Pokud máte, přátelé, zájem, v nejbližších necelých 30 minutách si můžete společně se mnou melodicky vychutnat několik málo letitých songů někdejšího amerického vokálně-instrumentálního dua McKay and Sylvia. Jemuž bylo v druhé polovině 50. roků konce minulého milénia a ještě i v prvních dvou letech desetiletí následujícího showbiznisově dopsáno zapsat se několikrát do příslušných hitových žebříčků vyhlášeného zaoceánského hudebního

Přestože bych měl v rámci společenských pravidel dát vážení a milí v tomto okamžiku přednost dámě, dovolím si svou dnešní hudebně vzpomínkovou cestu za někdejším americkým duem Mackey and Sylvia zahájit u jména jejího mužského člena Mack Houstona alias Mickeyho Bakera. Neboť právě tento pán, pocházející z kentuckého Louisville, datum narození 15. října 1925, zřejmě vznik oné formace inicioval. Už v roce 1949 měl totiž své vlastní kombo, s nímž ale nijak neuspěl, a v polovině 50. let, kdy si k sobě jako učitel hry na kytaru kumštýrsky přibral svou o 11 let mladší studentku Sylvie Vanderpoolovou, už byl vyhledávaným studiovým muzikantem, gramofonově spolupracujícím například s The Drifters, s Rayem Charlesem, Big Joe Turnerem, Louisem Jordanem nebo vys následující malá dokumentační ukázka s Ruth Brownovou.

přes své relativní mládí byla, vážení a milí melodičtí staromilci, svým způsobem showbiznisově zkušená i někdejší muzikantská kolegyně Mickeyho Bakera Sylvia Vanderpoolová. Neboť tato newyorská rodačka, spatřivší světlo světa 6. března 1936, už jako 14-letá studentka Washington Irving High School za doprovodu orchestru Nelsona Clarka pod zdrobnělým kumštýřským jménem Little Sylvia gramofonově debutovala na značce Columbia Records po boku černošského swingového trumpetisty a talentovaného bluesového zpěváka Hot Lips Page.

0: that a girl at the age of 10.
1: Daddy told me to be careful.

věcí obeznámení hudební kritikové zaznamenali, že se Sylvia Vanderpoolová s Mickeym Bakerem setkala prvně na jedné ze svých začátečnických pěveckých studiových frekvencí a že se u něj posléze začala učit hrát na kytaru. Své budoucí muzikantské propojení si pak oba uvedení aktéři představovali zpočátku zřejmě poněkud jinak, soudě alespoň podle toho, že jejich premiérový společný singl na značce Cut vyšel v roce 1954 pod kumštýřskou firmou Little Sylvia Vanderpool and Mickey Baker and His Band.

Ať už byly původní muzikantské záměry mých dnešních hudebně vzpomínkových hostů takové a nebo makové, pravdou je, že léta páně 1955 se oba na věci zainteresovaní kumštýři nechali jak formou, tak i repertoárem inspirovat tehdy velice úspěšnou zaoceánskou dvojicí Les Paul and Murray Ford. Takže jejich další gramopůsobení až do několika prvních let šesté dekády konce minulého století už pak a pokračovalo téměř výhradně pod hlavičkou dua Mickey and Sylvia.

Svého vůbec největšího hitového úspěchu dosáhlo, přátelé, někdejší zaocánské duo Mickey and Sylvia začátkem roku 1957, kdy se s následujícím bláznivým songem Láska je zvláštní, o který se rozhodující měrou, byť pod jménem své manželky Ethel Smithové, postaral autorsky legendární rhythm bluesový zpěvák a kytarista Bo Diddley, ocitlo na 11. billboardové pozici hot stovkové a na 2 týdny zároveň i na tamnějším vůbec nejvyšším šlágrovém stupínku rhythm bluesovém.

přes několik dalších zaoceánských hitových zápisů, i když snad až na jednu výjimku, kterou si za nějakou tu chvilku společně melodicky dopřejeme, už zdaleka ne tak výrazných, jako v případě právě doznělého kousku, se nakonec i americké duo Mackey and Sylvia zhruba v polovině 60. let závěru minulého milénia showbiznisově definitivně rozešlo. Mickey Baker, považovaný dnes za jednoho z nejlepších kytaristů své doby, pak našel svůj nový muzikantský domov na delší dobu ve Francii, zatímco Sylvia Vanderpoolová od roku 1964 po příslušném sňatku Sylvia Robinsonová se autorsky, interpretačně a nakonec i producentsky dokázala i nadále úspěšně prosazovat rovnou za velkou louží.

Dřív než se dnes, vážení a milí melodičtí staromilci, s někdejším zaucánským duem Mackie and Sylvia hudebně vzpomínkově rozloučím, dovolím si ještě telegraficky připomenout nejenom to, že Sylvia Robinson je díky své mnouž avizované producentské činnosti považovaná mnohými za matku moderního hip-hopu, ale také to, že největší šláger jejího bývalého kumštýřského spojení s Mickeym Bakerem, song Láska je zvláštní, díky svému zařazení do kultovního filmu Hříšný tanec, znovu v roce 1987 oživl a dočkal se další řady různých cover verzí, což nás, pamětníky, určitě docela těší a navíc snad ještě i inspiruje k tomu, abychom se za týden na stejných rozhlasových vlnách a přibližně i o stejném čase Jaroslav Vikrent jméno mé zase příslušně starožitně melodicky sešli. Takže naslyšenou.

0: narozený syn.
1: 19 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Zákaz odběru vody z Bystřice a dvou potoků vyhlásil kvůli suchu olomoucký magistrát. Olomoucký kraj investuje na Jesenicku do rozšíření výjezdových základen pro záchranáře. Strážníci přerovské městské policie v červenci kampaní podpoří darcovství krve. Oblačno až zataženo, přehánky, občasný déšť, teploty do 24 stupňů Celsia a slabý postupně mírný vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobrý večer vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Olomoucký magistrát kvůli velkému suchu zakázal odebírat vodu z řeky Bystřice, Trusovického a Dolanského potoka i jejich přítoků, například k zalévání zahrada sportovišť, napouštění bazénů nebo umývání aut. Omezení má přispět k ochraně vodních živočichů, které výrazný nedostatek vody ohrožuje. Nařízení platí do poloviny září, píše se na webu magistrátu. Olomoucké hejtmanství plánuje modernizaci výjezdových základen pro záchranáře v Jeseníku a Javorníku. Současné prostory už nevyhovují. Kromě toho vznikne, podle mluvčí kraje Evy Knajblové, nová základna v Mikulovicích.
3: Mikulovice kraj vybral kvůli lepší dostupnosti. Nová základna umožní rychlejší výjezdy nejen na Zlatohorsko, ale i směrem na Vidnavu. V Jeseníku vznikne větší výjezdová základna, která bude zároveň sloužit jako školící centrum pro krajské záchranáře. Půjde o investici za zhruba 150 milionů korun. Základny by měly začít fungovat do roku 2030.
1: Daruj krev, zachraň život, to je název kampaně na podporu dárcovství krve, která od začátku letošního roku probíhá v Přerově. Organizuje ji město spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Přerovské nemocnice. Zapojují se do ní každý měsíc firmy, instituce i osobnosti. Červencovým patronem se stává městská policie Přerov. Krev už darovala téměř polovina strážníků, pokračuje mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.
4: Největším rekordmanem v počtu odběru je mezi strážníky zástupce ředitele Miroslav Komínek. Krev daruje už od roku 1996 a letos tak slaví třetí kulaté výročí. Za sebou má úctyhodných 335 odběrů a je držitelem plakety Českého červeného kříže Dar krve, dar života.
1: Během letních prázdnin začne revitalizace zahrady mateřské školy v ulici Holečkova v Olomouci. Bude trvat 4 měsíce.
5: Součástí bude venkovní učebna, malé dopravní hřiště i pískoviště. Dalšími herními a edukativními prvky budou mlahoviště, výukové tabule, ptačí budky, ježkovník, hmyzí domek, kuchyňka, amfiteátr, xylofon, naučná geologická stezka i pocitový chodník. Z Olomouce Blanka Mazolová, Český rozhlas.
2: Sport.
1: Předovská tenistka Linda Nosková porazila Rumunku Kirstajovou, postoupila po druhé za sebou do osmifinále Wimbledonu. Stejně tak se zadařilo i Jiřímu Lehečkovi, ten prošel přes Munara, příště vyzve Zvereva. V přípravném fotbalovém utkání ve Slatinicích dnes Sigma Olomouc vyhrála nad Banskou Bystricí 2-1, v odpoledním duelu porazila Sigma Kroměříž Vysoko 5-1.
2: Počasí.
1: Zítra čekejte na střední Moravě oblačno nebo zataženo, přehánky, občasný déšť, teploty 20 až 24 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 15, slabý západní vítr, postupně mírný severozápadní, místy může mít v nárazech 55-kilometrovou rychlost.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Dvě osobní auta se nabourala na silnici z Prostějova do Kostelce na Hané, na křižovatce na Smržice. Pozor, odstavené auto budete mít na D35 za 240. kilometrem za exitem Loštice.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553.
6: Příjemný večer, jsme moc rádi, že jste s námi i teď, 4 minuty po 19, kdy začíná ve společném vysílání regionálních stanic Moravy a Slezska výjimečný večer. Než se po 8. připojíme živě ke koncertu z Velehradu, ke každoročnímu večeru lidí dobré vůle, vezmeme vás na místa spojená s naší historií. Projdeme se Velehradskou bazilikou a připomeneme i příběh svatých Cyrila a Metoděje. Redaktorka Českého rozhlasu Petra Sedláčková se letos připojila k velehradským poutníkům ve čtvrtek na svatém Hostýně, co během 3 dnů na cestě dlouhé téměř 70 kilometrů zažila. I to se dozvíte v této hodině. Nejdřív se ale zastavíme u speciálních přímluv zdravotníků při tradiční modlitbě za vlast. Na místě je poslouchá i naše reportérka Michaela Kočendová, se kterou se už za pár minut spojím živě. A pak taky vyspovídám jednoho z moderátorů koncertu a zároveň moderátora České televize Jiřího Václavka. Ať je vám s námi při tomto výjimečném večeru dobře, to přeje za celý tým, který se na dnešním vysílání podílí, Markéta Janíková.

0: 8 minut po 19. dospíval Miroš Birka ve společném vysílání regionálních stanic Moravy a Slezska. Ve Velehradě dnes začaly Dny lidí dobré vůle, které doprovázejí oslavy výročí příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Každoročně oslavy navštíví kolem 30 tisíc lidí. Letošní ročník je věnovaný zdravotníkům a nese motto srdcem i rukama a neb ve službě životu. Zdravotníci dnes čtou také speciální přímluvy při modlitbě za vlast. Na místě poslouchá i naše reportérka Michaela Kočendová. Míšo, dobrý večer.
1: Pěkné pozdní odpoledne.
0: V jaké fázi je teď na místě modlitba za vlast?
1: Modlitba, která se připravovala ve spolupráci s armádou, před malou chvílí skončila. Účastnili se jí představitelé státu, hasiči, zdravotníci, policisté i tisíce lidí. Herec Igor Bareš při ní připomněl lékaře a zdravotní sestry, kteří za války nebo během komunistického režimu sloužili své vlasti. Do modlitby se zapojili také současní lékaři, medici či zdravotní sestry, kteří na místě četli přímluvy. Právě teď už si návštěvníci můžou pochutnat také na chlebu republiky, který se po loňském úspěchu na Velehrad vrátil. Jak vzniká, vysvětluje tajemník Dnů lidí dobré vůle Josef Kořenek.
2: Svaz cukrářů a pekařů i v letošním roce upeče speciální chléb republiky, který bude seskládán z mouky a z vody ze všech našich klíčových krajů a ze všech našich klíčových vod.
1: To znamená například z vody z řeky Labe, Moravy nebo Odry.
0: Míšo, prosím, připomeň, co v dnešním programu pak bude následovat.
1: Od 8 hodin večer bude areálem znít benefiční koncert Lidí dobré vůle. Tradičně na něm vystoupí cymbálová skupina Hradišťan v čele s hudebníkem Jiřím Pavlicou, který si na pódium pozve například sourozence Hanu a Petra Ulrichovi, herce a hudebníka Vladimíra Javorského, kytaristu a skladatele Štěpána Raka a další. Kam půjde výtěžek z koncertu, říká Josef Kořenek.
2: Stanice Naděje, která plní přání lidem, kteří jsou v určitém zdravotním stavu a ještě by chtěli něco prožít, a druhá část výtěžku půjde nadačnímu fondu Adiuvare, který se stará o děti z vícečetných rodin.
1: Koncert posluchači uslyší 3 minuty po 8 hodině večer i na všech regionálních moravských a slezských stanicích Českého rozhlasu. Na místě už na něho na Velehradském náměstí čeká několik tisíc lidí a zrovna v tuto chvíli mě skupina mladých lidí svou karimatkou odstrkuje o kousek dál, aby se měla na ten koncert pěkné místo.
0: Ano, slyšíme velice dobře, že kolem tebe je plno. To byl tady sobotní program. Co čeká pak návštěvníky zítra?
1: Neděle bude patřit hlavně národní cyrilometodějské pouti a slavnostní mši. Ta začne v 10:30 na nádvoří před bazilikou. Hlavním celebrantem bude pražský římskokatolický arcibiskup Stanislav Přibyl. Kázání pronese brněnský biskup Pavel Konzbul. Mši bude předcházet tradiční průvod poutníků v krojích z celé České republiky. Po celý víkend si lidé budou moct v královské kapli Velehradské baziliky prohlédnout také lebku svaté Lukáše, která na Velehrad výjimečně připutovala ze svatovíckého pokladu v Praze jako symbol letošního ročníku věnovaného zdravotníkům.
0: Říká reportérka Michaela Kočendová přímo z náměstí Velehradu, kde jsou dnes a zítra Dny lidí dobré vůle. Díky za podrobnosti a krásný večer na Velehrad.
1: Naslyšenou.
3: Český rozhlas, rádio vašeho kraje.

0: Ve společném vysílání regionálních stanic Moravy a Slezska dozněla kapela Hradišťan, mimochodem jeden z hudebních hostitelů dnešního koncertu, který budeme poslouchat krátce po 8. No a večerem Lidí dobré vůle ve Velehradě a benefičním koncertem budou už za téměř pár minut provázet moderátoři České televize Marcela Augustová a Jiří Václavek. A právě s Jiřím Václavkem jsme teď v telefonickém spojení. Přeji dobrý večer na Velehrad.
1: Hezký večer z Velehradu.
0: Tak první otázka je na snadě. Určitě ne dnes. Kdy tedy pro vás začíná příprava na moderování koncertu?
1: Tak abych to vzal postupně, to první očekávání z dramaturgie začíná tak měsíc nebo měsíc a půl dopředu. To jsou ale jenom vstupní informace o tématu. Večera Lidí dobré vůle o hudební hosta, spíš taková uvedení do kontextu. Ten vlastní scénář potom s Marcelou Augustovou dostaneme týden, maximálně 10 dnů dopředu. No a každý si potom sedneme doma, rozdělíme si repliky, tedy to, kdo co chce říkat, a potom začíná obrušování, doplňování textu, tak aby jednotlivé vstupy na sebe dobře navazovaly, aby nám šli hlavně dobře do pusy. No a jsem rád, že právě jako moderátoři můžeme zasahovat i do toho samotného textu, což mě hrozně baví. No a na Velehradě se potom sjedeme vždycky večer předem. Začínáme s kuskou s režisérem Adamem Reskem a Jiřím Pavlicou z Hradišťanu, který má pod palcem hudbu. Procházíme text, ještě upravujeme, ladíme. A v den koncertu potom dopoledne se s Marcelou každý zvlášť pokoušíme dostat ten text přirozeně do hlavy. Spoledne máme takovou malou pauzu nedaleké vinici na oběd, no a odpoledne už to fičí. Zvuková zkouška, generální zkouška, no a přenos, který nás čeká za pár minut.
0: To jste nám dal hezky nahlédnout do vaší moderátorské kuchyně. A jak je potom tak těžké přepnout z vážných, často vyhrocených rozhovorů z politiky, které jsou pro vás častým chlebem na akci, která má takto duchovní a kulturní rozměr?
1: Já se přiznám, že pro mě je to především příjemná změna, na kterou se vždycky obrovsky těším a kterou vám si tvrdit, že se stejně těší i Marcela Augustová. Letos je to o to víc markantní, že jsem teď měl asi 6 nebo 7 intervií ČT24 za sebou, což je opravdu výsostně politický pořad. A osobně mám potom možná trošku problém přepnout právě se takové té zpravodajské strohé řeči, strohého zpravodajského stylu do toho přívětivějšího stylu, tak mě držte palce, ať se mi to podaří.
0: Tak to určitě. Konec konců už za chvilku po 8. to budeme moci porovnat. Mým hostem je teď Jiří Václavek, který bude jako moderátor večerem Lidí dobré vůle na Velehradě provázet. Ještě na chvilku budu nahlížet do té vaší kuchyně na přípravy. Posloucháte si, pane Václavku, záznamy z minulých ročníků a přizpůsobujete také přípravy tomu, aby letos bylo třeba moderování jiné?
1: Já nevím, jak to máte vy, ale já se hrozně nerad poslouchám, vlastně nerad se na sebe dívám, takže opravdu velmi nerad to dělám, ale na druhou stranu je to v té přípravě nutné. Ale současně přiznávám, že spíš než na to, abych vyzobával, co už jsme měli a co jsme ještě neměli, co vyzkoušíme, tak dám spíš na intuici a cit a zatím to celkem vychází.
0: No, my to máme v rozhlase podobné, jen bez toho dívání. Ale pane Václavku, jak velký prostor je pro improvizaci při moderování takovéto velké akce, navíc v přímém přenosu?
1: Já myslím, že s Marcelou jsme na improvizování celkem zvyklí právě z těch politických debat, ale u moderování formátu Večera Lidí dobré vůle na improvizaci moc velký prostor není, protože to má být především důstojné a taky nás dost svazuje čas. Na druhou stranu, pokud se něco nepodaří, někde se stane lidově řečeno bourák, tak potom improvizace pochopitelně nastupuje. Ale není to to prvoplánové, jak bychom postupovali tím večerem.
0: A teď ještě jeden detail. Působíte jako sehraná dvojice. Máte s Marcelou Augustovou domluvené nějaké signály během přenosu?
1: Tak především mám s Marcel obrovskou oporu, protože Marcela je obrovská parťačka. Když jsem vedle ní stál na tom pódiu na Velehradu poprvé, tak jsem měl obrovský respekt. Za těch 6 let jsme se sehráli, takže možná bych neřekl, že bychom měli nějaké signály, ale stačí, když se na sebe podíváme, tak trochu vytušíme, co ten druhý má dělat nebo jak pokračovat dál.
0: Říká moderátor České televize Jiří Václavek, zároveň také moderátor Večera Lidí dobré vůle. Jiří, na co se z letošního programu nejvíc těšíte?
1: Musím říct, že jednoznačně na Naďu Válovou, zpěvačka s nezeměnitelným hlasem, jejíž alba poslouchám dost často, když jezdím z Prahy do svého rodného Brna při cestování autem, a taky na sourozence Ulrichově. Hlavně Hanu Ulrichovou mám obrovský rád, obrovsky si ji vážím a jsem taky rád a vážím si toho, že se známe a že si tykáme.
0: Říká Jiří Václavek, který bude společně s Marcelou Augustovou už za necelou tři čtvrtě hodinku provázet dnešním slavnostním večerem Lidí dobré vůle ve Velehradě. Přímý přenos koncertu pak uslyšíte v našem vysílání hned po 20. Já vám moc děkuji, že jste se s námi podělil o přípravy. Těšíme se společně s vámi, také držíme pěsti. No a přejeme nádherný večer. Naslyšenou.
1: Já taky děkuji, hezký večer a držte palce.
0: Držíme.
2: Český rozhlas, rádio vašeho kraje.

0: Karel Gott dospíval ve výjimečném společném vysílání Českého rozhlasu Brno, Zlín, Olomouc a Ostrava. No a my se teď znovu vrátíme na místo, odkud bude už za půl hodinu znít dnešní slavnostní koncert. Historie Velehradské baziliky se začala psát před více než 8 staletími, kdy do údolí říčky Salašky přišlo prvních 12 cisterciáckých mnichů, aby tam vybudovali klášter. Místo navázalo už svým názvem na tradici Veligradu, centra Velkomoravské říše, které se nacházelo na území dnešního Starého Města. Ve Velehradě v bazilice na Nanebevzetí Panny Marie a svatých Cyrila a Metodie natáčela redaktorka Českého rozhlasu Zlín Markéta Macháčková.
1: Bazilika na Velehradě je titulovaná Nanebevzetí Panny Marie, ale dnes ji víc chápeme jako zasvěcenou svatým věrozvěstům Cyrilovi a Metoději.
2: S duchovním správcem farnosti Josefem Čunkem stojíme před monumentální bazilikou v jednom z nejvýznamnějších poutních míst ve Velehradě. Vystavěna byla ve 13. století v románském stylu jako chrám pro potřeby přilehlého kláštera.
1: Cisterciáci mniši, kteří stavěli tyto kláštery a tyto chrámy, tak oni je vždycky zasvěcovali paně Marii. No jenomže Velehrad je Velehrad a postupně rostla ta úcta k těmto našim věrozvěstům, tak byla přidána i tato titulatura, tedy bazilika též svatých Cyrila a Metoděje.
2: Vstupujeme do trojlodního barokního chrámu. Hlavní loď obklopují boční lodě s kaplemi.
1: Církev žije v tom společenství a to základní společenství se nazývá Communio Sanctorum, ano, společenství svatých. Takže zde jsou kaple zasvěcené různým světcům. Můžeme si všimnout, že jsou to vždycky ženy a muži na střídačku. Kateřina Barbara, Cyril a Metoděj. První je andělům strážným. Na druhé straně cisterciáci udělali kapli svým vlastním světcům. Ten obraz znázorňuje světce cisterciáků. Nejznámější z nich je svatý Bernard.
2: V interiéru velmi zaujmou tyto vyřezávané lavice. K čemu sloužily dřív?
1: Říká se tomu perla Moravy, těmto lavicím. V každém klášterním kostele najdeme tyto chórové lavice, ve kterých se setkávali ti mniši nejméně čtyřikrát denně. A vždycky byly dva chóry, tedy dvě skupiny. Jedna se modlila jeden verš z Bible a druhá odpovídala tím druhým veršem.
2: Tyto lavice nejsou jedinou věcí, která upomíná na klášterní život na Velehradě.
1: Bazilika samozřejmě, to je titul, který je nový, který dávají papežové význačným chrámům. Ale toto ze začátku byl normální klášterní kostel, takže ho stavili tím mniši, kteří tady zůstávají uchováni v podobě soch. Hnedka tady na těch chorových hlavicích je zakladatel Robert z Molezme, potom je tady nejvýznačnějším svatý Bernard z Clairvaux.
2: Stojíme právě před hlavním oltářem v bazilice na Nanebevzetí Panny Marie a svatých Cyrila a Metoděje. Vidíme i sousoší věrozvěstů.
1: Takovým srdcem té baziliky je kaple Panny Marie, Panna Maria Matka Jednoty. Symbolizuje úžasné dílo svatých Cyrila a Metoděje. Přišli z východu na západ, sem, tím pádem vytvořili jakýsi most právě mezi těmito dvěma bloky a tito bratři jsou patroni jednoty.
2: Kde najdeme kapli?
1: Kapli najdeme nalevo od oltáře. Před ní ještě je ale kaple královská. Tam měl být pohřben jeden ze zakladatelů tohoto chrámu, markrabě moravský Vladislav Jindřich, bratr Přemysla Otakara I. Nyní v té královské kapli je ale sarkofág, je tam pohřben arcibiskup Stojan, velmi vyznačný člověk 20. století.
2: Říká duchovní správce farnosti Josef Čunek a prohlídku končíme za hlavním oltářem u místa posledního odpočinku kardinála Tomáše Špidlíka, jednoho z největších propagátorů křesťanské jednoty. Z Velehradu Markéta Macháčková, Český rozhlas.
0: A nalákám i na naše další téma. Pěší pouť ze svatého kopečku u Olomouce přes svatý Hostýn do Velehradu měří 115 kilometrů. Dnes ji poutníci zakončili ve Velehradě na národní pouti a dnech lidí dobré vůle, které každoročně připomínají právě odkaz svatých Cyrila a Metoděje. Redaktorka Českého rozhlasu Petra Sedláčková se připojila k poutníkům ve čtvrtek na svatém Hostýně, co během 3 dnů na své cestě zažila. To se dozvíte hned po písničce.

0: Ve společném vysílání regionálních stanic Moravy a Slezska se teď téměř 7 minut po půl osmé vypravíme na pěší pouť. Do Velehradu každoročně totiž přijíždějí desítky tisíc lidí, aby se zúčastnili národní pouti a dnu lidí dobré vůle, nejvýznamnější cyrilometodějské slavnosti v České republice. Ale do Velehradu je možné dojít také během pětidenní pěší pouti, a to ze svatého kopečku u Olomouce. Regionální stopařka Českého rozhlasu Petra Sedláčková absolvovala druhou etapu této poutní cesty, konkrétně ze svatého Hostýna do Velehradu. Během 3 dnů a 68 kilometrů zachytila atmosféru pouti, příběhy poutníků i to, proč lidé v dnešní době dobrovolně vyrážejí na několikadenní pěší cestu. Poslechněte si její reportáž.
1: Poutníci kam pak?
2: Na Velehrad!
3: Společně s asi 90 poutníků jsem se ve čtvrtek vydala na druhou etapu pěší pouti nazvanou Moravská Kompostela. Celá trasa pouti, která začíná na svatém kopečku u Olomouce a končí na Velehradě, měří přes 115 kilometrů. Název Kompostela odkazuje na slavnou svatojakubskou poutní cestu do španělského města Santiago de Compostela, na které je potřeba ujít minimálně 100 kilometrů pro získání osvědčení poutníka. Jaký je ale rozdíl mezi Moravskou a Španělskou Kompostelou?
4: Tady ta pouť je skupinová, zástup lidí, to je něco jiného než menší skupinky v tom Španělsku. V té menší skupince se lépe domlouváte, lépe se hledá ubytování a zase té velké skupině je to větší síla, že někdo vás podpoří a poznáváte nové lidi.
3: Říká farář Petr Balác z Budišova u Třebíče, jeden z účastníků poutě. Všichni poutníci se podobáme jedním společným znamením. Na krku neseme dvouramenný cyrilometodějský kříž. Ne každý jej má ale stejně velký, jak mi vysvětluje 77letá poutnice Anna ze Zlína, která se zúčastnila všech 19 ročníků pouti.
5: Když absolvujete zhruba 10 poutí, tak dostanete tento větší kříž.
3: Za 3 dny putování jsem měla možnost poznat spoustu zajímavých lidí i životních příběhů. A samozřejmě také důvod, proč se podobných poutí účastní. Povídala jsem si s Luckou z Olomouce.
6: A když jsem šla asi po druhé, já jsem tady byla se sestřenkou a byli jsme odmítli staršíma. A jediný pan, který nás tak jako přijal, byl pan, který měl asi 85. Chodil poutě pravidelně, měl zlatý poutnický kříž za 50 poutí a já jsem mu tam slíbila, že těch 50 poutí ujdu, takže ještě 42krát.
3: Dalším účastníkem byl třeba Honza z Mariánského údolí u Olomouce.
7: Je to duchovní, je to turistické, je to o přírodě, je to o společenských aktivitách.

Zítra je státní svátek, den slovanských vierozvěstů Cyrila a Metoděje. Ve Velehradě se už ode dneška konají velké cyrilometodějské oslavy, které v neděli zakončí národní pouť. Víc o bratrech ze Soluně se dozvíte hned po písničce. Nejprve ale hlas, který bude dnes na koncertu také znít. Zlínský zpěvák Ivo Viktorin tady v nahrávce s kapelou AG Fleck.

Žádný slib z těch, co jsem ti dal, nejde vyplnit a nejde vzít zpátky. Tak ať točí se svět, mladší o 10 let a 10 četroutá. Ať platí aspoň dnes, co dřív jsem jen lhal, carpe diem, život je krátký, v tvých očích je klid.

0: Hlas Ivo Viktorína, ktorý bude spívať i dnes na koncertu Večer lidí dobré vůle na Velehradě. No a posloucháte stále společné vysílání regionálních stanic Moravy a Slezska i teď 3 minuty po 7:45. Bratři ze Soluně, Cyril, původním jménem Konstantin a Metoděj, byli byzantským císařem vysláni na Velkou Moravu, aby tam srozumitelným jazykem šířili víru. Kdo byli ti to muži a jak naplnili své poslání? Zjišťovala to redaktorka Markéta Macháčková.
1: Ve škole jsme se asi všichni učili, že Konstantin a Metoděj přišli na Velkou Moravu v roce 863 a přinesli nám písmo. Historikové toho ale o nich vědí mnohem víc. V památníku Velké Moravy, Cyrilometodějském centru, jsme s Tomášem Chrástkem. Kdo to byli Konstantin a Metoděj?
2: Pocházeli z byzantského města Soluně, jejich matka se jmenovala Mária a důležité je, že jejich otec Lev byl významným vojenským hodnostářem, což oba dva vlastně předurčovalo nějaké politické kariéře. Metoděj byl z obou sourozenců starší, narodil se někdy před rokem 820, Konstantin byl mladší, narodil se v roce 827. Metoděj nastoupil politickou kariéru, stal se správcem provincie Strymon. Konstantin po smrti svého otce odchází do Byzance a později se stává univerzitním profesorem.
1: Říká archeolog Tomáš Chrástek. Víme, jak vypadali?
2: Jejich podobu si můžeme představit jenom na základě dochovaných fresek. Jednu z nich máme v naší expozici Příběh Konstantina a Metoděje v památníku Velké Moravy v Cyrilometodějském centru a její originál se nachází v bazilice svatého Klimenta v Římě.
1: Proč přišli Konstantin a Metoděj z řecké Soluně k nám na Velkou Moravu?
2: Přicházejí z pověření byzantského císaře na základě žádosti knížete Rostislava. Žádal císaře o vyslání učitelů, kteří by šířili víru v jazyce srozumitelném místnímu lidu. Zájmy byzantského císaře byly samozřejmě trochu jiné, měl tam své politické zájmy a nakonec se ukázalo, že i zájmy Konstantina a Metoděje byly trochu jiné a rozhodli se vlastně celou tu misi na Velkou Moravu pojmout velkoryseji a vytvořit si vlastní zcela inovativní kulturní projekt. Jehož součástí bylo i vlastně vytvoření písma a vlastního jazyka staroslověnštiny.
1: K čemu to písmo používali?
2: Písmo, které oni vlastně přinesli Slovanům, se jmenuje, my mu dnes říkáme glagolice původně. Oni samozřejmě nepřinesli jenom to písmo, ale to písmo sebou neslo i to, že měli možnost překládat náboženské texty, vytvářet první písemné památky Slovanů, takže považujeme to za počátek slovanského písemnictví.
1: Jak pokračují jejich osudy po misi na Velkou Moravu?
2: Konstantin a Metoděj strávili na Velké Moravě 40 měsíců. Poté se vydávají do Říma, kde je vítá papež Hadrián. Zde potom končí životní osud Konstantina. Díky chatrnému zdraví onemocní a 14. února roku 869 umírá.
1: Své poslední dny strávil v klášteře, kde přijal řeholní jméno Cyril.
2: Metoděj se později vrací zpět na Velkou Moravu, kde působí jako arcibiskup a pokračuje v misi, kterou začal se svým bratrem až do okamžiku jeho smrti v roce 885. A když jsme u jeho smrti, tak se nabízí ještě otázka místa jeho posledního odpočinku. To my známe úplně přesně. Metoděj je pohřbený ve velkém chrámu moravském po levé straně za oltářem svaté Bohorodičky. To, co jenom nevíme, je, o který velký chrám moravský se jedná.
1: Říká o osudech Konstantina a Metoděje Tomáš Chrástek z památníku Velké Moravy Cyrilometodějského centra ze Starého Města. Markéta Macháčková, Český rozhlas.
3: Posloucháte společné vysílání regionálních stanic Moravy a Slezska při příležitosti Večera lidí dobré vůle na Velehradě.

Další hlasy, které už za pár minut uslyšíme živě, to byly Hana a Petr Ulrichovi. Koncert Večer lidí dobré vůle se koná už tradičně u příležitosti oslav zítřejšího státního svátku, dne slovanských věrozvěstů svatého Cyrila a Metoděje. Samotné dny lidí dobré vůle letos na Velehradě probíhají už po 27. a jejich součástí je právě slavnostní benefiční večer, na kterém už za moment vystoupí Hana a Petr Ulrichovi, Alfred Strejček a Jitka Molavcová, kytarista Štěpán Rak, Ivo Viktorin Band, Zlínská filharmonie Bohuslava Martinů a s nimi i řada dalších skvělých hudebních hostů, no a samozřejmě tradiční hostitel Jiří Pavlica s Hradišťanem. Výtěžek z koncertu i letos poputuje na podporu vzdělávacích a charitativních projektů, které se během večera představí. Užijte si tedy s námi živě večer z našeho nejvýznamnějšího poutního místa, spojeného s cyrilometodějskou tradicí. Začínáme už za několik minut, hned po 8. ve společném výjimečném vysílání regionálních stanic Moravy a Slezska.

0: Bylo 20 hodin.
1: Český rozhlas, rádio vašeho kraje.
0: Večer lidí dobré vůle je každoroční významnou kulturně společenskou událostí, o které se už několik let společně tradičně setkáváme i na našich regionálních stanicích. Koncert se koná vždy u příležitosti oslav zítřejšího státního svátku Dne slovanských věrozvěstů svatého Cyrila a Metoděje. A letos to bude už po 27. Součástí Dnu lidí dobré vůle je tedy i letos slavnostní benefiční koncert a jeho dnešní výtěžek už tradičně poputuje na podporu vzdělávacích a charitativních projektů, které se během večera představí. Vychutnejte si dnešní koncert a také možnost být u něm v přímém přenosu našich stanic už za několik minut. Krásný nejen hudební zážitek vám přeje Markéta Janíková.

0: Přivítejme moderátory dnešního večera, Marcelu Augustovou a Jiřího Václavka.
1: Dobrý večer, milí přátelé, vítáme vás všechny na Velehradě, kde zvony zdejší baziliky právě oznámily, že začíná večer lidí dobré vůle. Je to ten okamžik, na který se my dva s Marcelou těšíme těch 365 dnů a doufáme, že to máte stejně.
2: Dobrý večer vám všem, děkujeme za vaše přivítání. Vám všem, kteří jste na Velehrad dorazili osobně, velmi si toho vážíme a samozřejmě zdravíme i vás, kteří nás sledujete prostřednictvím České televize anebo Českého rozhlasu Brno, Zlín, Olomouc či Ostrava.
1: Text písně, která zazněla hned v úvodu po velkomoravském chorálu v podání Alice Holubové, Jiřího Pavlici, Hradišťanu, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, Slováckého orchestru mladých s Jiřím Pospíchalem, to všechno pod taktovkou Stanislava Vavřínka, napsali dva kněží. Dvě velké osobnosti českého duchovního života druhé poloviny 20. století. Anastas Opasek a Josef Veselý. Jmenuje se Nebe se otvírá a je to píseň o naději, kterou máme nebo aspoň chceme mít my všichni.
2: A naději předávají i ti, kterým především tenhle večer patří. Letošní dny lidí dobré vůle se nesou v duchu hesla srdcem i rukama aneb ve službě životu a jsou poděkováním lékařům a vůbec všem zdravotníkům.
1: Možná bychom, Marcelo, mohli připomenout, že patronem zdravotníků a lékařů je svatý Lukáš, o kterém svatý Pavel v listu Kolosanům mluví jako o milovaném lékaři. Lebka svatého Lukáše je součástí svatovítského pokladu. Do Prahy ji z italské Padovy přivezl v roce 1357 císař Karel IV., ten velký sběratel a ctitel ostatků svatých. My to říkáme hlavně proto, že letos na Velehradě máte jedinečnou možnost lebku svatého Lukáše uctít i vy. Dnes do půlnoci ve zdejší bazilice, zítra potom v průběhu poutní bohoslužby.
2: I letošní výtěžek z tohoto koncertu obohatí konto lidí dobré vůle. Podporovanými projekty jsou nadační fond Adieu Vare a Sanitka Naděje. My vám s Jiřím oba v průběhu večera představíme a nakonec všechny náležitosti k té sbírce už teď vidíte na obrazovce.
1: A teď ale půjdeme k další hudbě. Herec a muzikant Igor Orozovič složil v době pandemie COVID-19 píseň Hippokratova armáda. Touto pomyslnou armádou myslel lékaře a zdravotníky, kteří tehdy bojovali o život všech nakažených koronavirem.
2: No a své síly přitom spojil s kolegou z Národního divadla, s hercem a hudebníkem v jedné osobě. Takže dámy a pánové, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, Slovácký orchestr mladých a Vladimír Javorský.

Král s černou korunou uchvátil naši zemi a život zamřel v černé věži. Ach, zachraň dceru mou, tak těžko dýchá se mi, krajinou poslové běží. Vstaň, bílí rytíři, a probuď bratry svoje, to není rozkaz, ale prosba. Dutý hrot namíříš do nerovného boje, ve vzduchu víří opří mikrohrozba. Tak takhle vypadá jediná armáda, které žolt nesplatíš zlatý.

Merlinem medicum zbraň nezahálí. Zachrání princeznu, jak přísahali. Navlékneš bílý plášť, vytrhneš bílé ruce, vypiješ další černou kávu. Svůj spánek dětem dáš, a jestli vyjde slunce, nasadíš za mě svou hlavu. A snad toho máš dost, a za svůj strach se stydíš, slyšíš pochybností hlasy. Získáš však váženost a vděčnost všech těch lidí.

zlatému. Riskuješ život za pětník, za to dík. Děláš to pro mě, ne pro podnik, za to dík. Kéž tvé kroky rytíře strážej, Kosma, Damián, Lukáš, Blažej.

žolt nesplatíš zlatem.

A rytíř s červeným křížem staví se koruně černé. Zvládne to lehce. Princezně už je blíže. Zvítězí srdce věrné a desinfekce.

0: Hippokratova armáda, Zlínská filharmonie, Slovácký orchestr mladých a Vladimír Javorský. Děkujeme mnohokrát.
1: Dámy a pánové, dovolte, abychom tady na Velehradě přivítali vzácné hosty. Jsme rádi, že na Velehrad zavítali předseda Senátu parlamentu České republiky pan Miloš Vystrčil, vicepremiérka a ministrně financí paní Alena Schillerová a hejtman Zlínského kraje pan Radim Holiš, který je taktéž předsedou Rady asociace krajů.
0: No a náš pozdrav samozřejmě patří taky dalším senátorkám a senátorům, poslankyním a poslancům, kteří jsou tu přítomni, zástupcům vlády i zástupcům krajských a obecních samospráv. Vážíme si toho, že tu s námi jsou představitelé armády, policie a vězeňské služby České republiky, stejně tak celní správy i reprezentanti akademických a vědeckých institucí.
1: Chybět nemohou ani čeští a moravští biskupové v čele s olomouckým arcibiskupem Josefem Nuzíkem, který je taktéž naším hostitelem. Děkujeme za to. A zdravíme samozřejmě taky Stanislava Přibyla, poprvé v roli arcibiskupa pražského a primase českého, navíc v týdnu, kdy od papeže Leva 14. převzal arcibiskupské pálium.
0: Vítáme všechny další osobnosti veřejného a kulturního života. Vítáme dobrovolné hasiče, skauty, členy Orla a samozřejmě už zmiňované lékaře a zdravotníky. No a zapomenout nemůžeme ani na naše handicapované přátele, kteří se tady na Velehradě pravidelně scházejí už 26 let. Vítejte.
1: Ještě jedno přivítání máme, a to přivítání pro krojované páry, které přijeli z celého Česka a taky ze Slovenska. Dámy a pánové, ať už jste sem na Velehrad přijeli odkudkoliv, přejeme pěkný večer.
0: Dodám rychlou navigaci, jak můžete přispět na konto lidí dobré vůle, buď pomocí mobilu, do nějž zadáte zprávu ve tvaru, který vidíte, tedy DMS Velehrad a potom částku, kterou chcete přispět. 30, 60, 90, 190, 290 nebo 490 korun a to prosím pošlete na číslo 87 777. Pokud chcete pomáhat dlouhodobě, taktéž pro vás máme řešení, pak ta zpráva vypadá DMS, TRF, Velehrad, no a pak už je to všechno stejné, takže vidíte, že to je naprosto jednoduché, stačí se jenom rozhoupat a ta správná chvíle je právě teď. A nebo můžete klidně, úplně postaru a klasicky přispět na účet, který má číslo 77 77 11 22 22 lomeno 0800.
1: A právě pro tento případ mám taky jednu vychytávku, to když nás sledujete v České televizi, stačí naskenovat QR kód, který vidíte před sebou na obrazovce, to prostřednictvím svého mobilního bankovnictví a peníze na sbírkový účet poslat takto. Přednastavenou částku můžete samozřejmě libovolně měnit.
0: No a sluší se v tento okamžik poděkovat taky těm, jejichž zásluhou a přičiněním se tady na Velehradě scházíme. Našimi generálními partnery jsou skupina ČES a T-Mobile Czech Republic. Děkujeme.
1: Poděkovali jsme všem, Marcelo, tak si myslím, že nazrál čas na další hudební vystoupení, o které se postará Adéla Orlová, zpěvačku, kterou zcela jistě znáte z kapely Jelen. Adéla už ale odstartovala i vlastní pěveckou dráhu. Už teď patří k zajímavým novým tvářím české hudební scény. Říká, že chce, aby její písně byly pro posluchače pohlazením po duši do neklidné doby.
0: Z písní Hrdina, tedy přichází Adéla Orlová.

0: Adéla Orlová, Filharmonie Bohuslava Martinu Zlín, Slovácký orchestr mladých, to všechno pod taktovkou Stanislava Vavřínka.
1: Prvním projektem, který tedy dnes večer můžete podpořit, je nadační fond Adiuvare. To sloveso Adiuvare znamená v latině podporovat, pomáhat. A zmíněný fond to činí ze všech sil, protože za dobu své existence už pomohl desítkám studentů z vícečetných anebo sociálně slabších, hůř situovaných rodin ke středoškolskému nebo vysokoškolskému vzdělání.
0: Máme ale ještě jeden projekt, který dnes večer můžete podpořit, a je to organizace Sanitka Naděje. Ta už 2 roky pomáhá těžce nemocným dětem i dospělým, kteří jsou odkázáni na pomoc ostatních, bez které by nemohli opustit ani svůj domov nebo zdravotnické zařízení. Pomáhá jim plnit jejich přání. No a jak tato přání mohou vypadat? Například setkání s přáteli nebo výlet na oblíbené místo.
1: V českém prostředí je tahle parta lidí výjimečná tím, že některým klientům plní jejich přání i opakovaně. A pobočky má kromě Prahy taky tady na Moravě, v Olomouci a v Bílovicích nad Svitavou.
2: Každá cesta začíná dopisem. Dobrovolníci ho pošlou nebo osobně přivezou.
3: Dobrý den. Jak se máte?
2: Ludmila Pechová je po operaci odkázaná na pomoc druhých. Bez sanitky už by se na výlet s manželem nevydala.
4: Dojdu tady k umyvadlu, ale musí jít se mnou. Jo, nemám stabilitu.
2: Jejím velkým přáním bylo podívat se ještě jednou na Radhošť. Vrátila se tam skoro po 70 letech.
4: Tak já si to pamatuju. Taková malá, to bylo dřevěný, a i ten vršek. A i počasí nám vyšlo, že...
5: Tak běžte blíž k sobě trošku.
6: Ještě blíž.
2: Za 2 roky splnila Sanitka Naděje přes 80 podobných přání. Mnohá z nich byla ta poslední. I tak ale mají smysl. Pro klienty představují aspoň chvilkový útěk ze stereotypu.
7: To, že jim dáte pocit, že se mají na co těšit a řešíte kvalitu zbytku toho života nebo nějakého času, co zbývá, tak to je v podstatě ten největší lék. Momentálně zvládáme plnit zhruba 2 přání za týden. Ta letní sezóna je trošku nabitější, přes zimu to potom trošičku ustane, ale mění se to v období Vánoc, kdy vlastně vozíme lidi na přání na Vánoce domů.
3: Vzali jsme to, zvládli.
7: Některá přání jsou domluvená například i půl roku dopředu. To jsou většinou klienti, které vozíme opakovaně, a potom jsou to přání, která nepočkají. To jsou většinou poslední přání a tam je to v řádu hodin, někdy dnů.
2: S logem Sanitky Naděje aktuálně jezdí auta 2. Jen jedno je ale skutečně schopné provozu. To druhé přivezl jeden z dobrovolníků z Rakouska, kde před vyřazením sloužilo tamní zdravotnické záchranné službě. Teď ale potřebuje nové vybavení.
8: Nový lehátko, kde by ti pacienti měli větší pohodlí, zároveň i pro naši manipulaci s něma při přáních, která je občas velice náročná v terénech. S čím souvisí i přebudování sanitky, kde bychom potřebovali novou nájezdovou rampu. Dále už se bavíme o nějakých zdravotnických pomůckách, jako je třeba do vybavení zdravotnických batohů, kyslíkovou terapii zajistit.
7: Dvě sanitky jsou málo. A ono v České republice je několik těch projektů a myslím si, že i kdyby jich bylo víc, tak těch klientů je taková řada, že to vlastně ta poptávka velmi převyšuje tu nabídku.
0: Letošní rok, dámy a pánové, je rok svatého Františka. Připomíná 800 let od narození tohoto dodnes inspirativního světce. Krásnou výpovědí o tom, jak svatý František vnímal boží stvoření, s jakou radostí, s jakou vděčností je jeho píseň tvorstva.
1: Tu nám přednesou Jitka Molavcová a Alfred Strejček. No a samozřejmě nemůže chybět ani kytarový virtuos Štěpán Rak, protože s Alfredem Strejčkem sestavili spoustu báječných literárně hudebních projektů, z nichž asi nejznámější je Vivat Comenius. Takže program, následující program v tomto pořadí. Nejprve kytarové fanfáry, potom ona píseň tvorstva v předtočeném videu, a to z důvodů, kterým všichni rozumíme, a potom opět mistrovská kytara a píseň pro Davida.

0: Svatý František z Assisi.
1: Píseň tvorstva.
0: Nejvyšší všemohoucí dobrý pane, tvé jsou chvály, sláva, čest a všechno požehnání jenom tobě patří, nejvyšší ty. Oslovit tě jménem žádný člověk hoden není.
1: Chválen buď můj pane mnou a všemi stvořeními a především panem bratrem Soluncem, jenž přináší den a jímž nás osvěcuješ.
0: Chválen buď můj pane skrze sestru Lunu, skrze hvězdy. Na nebi stvořil si je jasné, jako drahokamy krásné.
1: Chválen buď můj pane skrze bratra oheň, který poskytuješ našim nocem a je krásný, radostný a mohutný a silný.

0: Chválen buď můj pane skrze sestru vodu, která je tak užitečná, dobrá, pokorná a čistá.
1: Chválen buď můj pane skrze ty, kdo z tvé lásky odpouštějí a snášejí nemoci a protivenství. Blažení jsou ti, kdo věrně v míru setrvají, neboť ty je budeš korunovat v nebi.
0: Chválen buď můj pane skrze naši sestru, matku zemi, která dává život a jež vládne nade všemi a jež rodí různé plody, trávu a barevné květy.
1: Chválte mého pána, blahořečte.
0: Děkujte mu a s velikou pokorností
1: sloužete mu.

0: Štěpán Rak, děkujeme pěkně.
1: Dámy a pánové, pojďme připomenout, že i letos poputuje výtěžek Večera lidí dobré vůle na konto lidí dobré vůle. Tak jsme moc rádi, že spolu s námi pomáháte třeba DMS-kami anebo zasíláním peněz přímo na sbírkový účet. Připomenu tu vychytávku QR kód, který vidíte na svých obrazovkách. Pokud nás sledujete prostřednictvím České televize, tak můžete otevřít své mobilní bankovnictví a QR kód naskanovat. Nevede vás přímo na sbírkový účet.
0: Pozemský prach a boží dech. To je projekt Michala Horáčka. V básních, povětšinou koncipovaných jako promluvy anebo dialogy nejrůznějších biblických postav, celkem ve 40 zastaveních přibližuje starý i nový zákon. A to jak pohledem všeobjímajícím, tak zároveň pohledem hluboce osobním a niterným.
1: Tyto básně mají i svoji hudební podobu, a to díky Ivu Viktorinovi a jeho kapele a dalším autorům. A za chviličku uslyšíme dvě z nich. Ta první, Hříšnice, odkazuje na Máří Magdalenu. Ta druhá, Ukázal na mě, potom na Matouše. Apoštola

Zůstal jsem opustil labirint bludných kruhů. Jako člen skupiny 12 dobrodruhů pohřbili bezradnost, díky jemu nečekaně našli cíl, našli směr. Ukázal přece na ně.

0: Děkujeme.
1: Nadia Válová, Ivo Viktorin, jeho kapela. Děkujeme.
2: Zajímavý pohled na to, jak dnes vnímáme Den slovanských věrozvěstů, Cyrila a Metoděje, tedy státní svátek, který připadá na zítřek, přinesl loňský průzkum veřejného mínění. Česko je sice vnímáno jako země, řekněme, nábožensky vlažná, ale tenhle průzkum ukázal, že i dnes má pro většinu veřejnosti tento den pořád velký význam.
1: Já se přiznám, Marcelo, že mě to číslo poměrně překvapilo. Dámy a pánové, 70% respondentů odpovědělo, že tento svátek si spojují s křesťanstvím a taky vzdělaností, tedy s tím, co právě sem do českých zemí přinesli Cyril a Metoděj. Nechci, aby to znělo příliš pyšně, ale troufám si tvrdit, že je to taky díky velehradským dnům lidí dobré vůle. A taky díky tomu, že tento večer, tento koncert a zítřejší bohoslužbu rok co rok přinášejí svým divákům a posluchačům česká veřejnoprávní média, Česká televize a Český rozhlas.
2: Velehrad, děkujeme.
1: Děkujeme.
2: Velehrad se hrál mnohokrát důležitou roli v životě církve, národa i konkrétních jednotlivců. A bylo to právě díky těm jeho pevně zapuštěným kořenům a díky skrytým pramenům, ze kterých lze i dnes čerpat energii a naději. Právě sem do Velehradské baziliky se v létě 1939 přijel rozloučit s vlastí Jan Antonín Baťa, když utíkal před nacismem.
1: Později na to vzpomínal takto. Modlil jsem se, nevím, spíše mi zněla hlavou píseň moravských učitelů. Moravěnko, drahá máti, o jak krásná si ty zem, jak tě nemá drahá milovati tomu, komu si domovem. A my jsme moc rádi, dámy a pánové, že dnes večer do domova svých předků zavítal další potomek rodu Baťů, konkrétně vnuk Antonína Tomáše Bati, John Nash s manželkou. Johne, dobrý večer, vítejte na Velehradě.
2: Domovem našeho dalšího hudebního hosta je poutní místo, které sice nemá tak dlouhou tradici jako Velehrad, ale dnes patří k nejnavštěvovanějším na světě a proslulo zjevením Panny Marie. Z Medjugorje v Bosně a Hercegovině přijela muzikantka, zpěvačka, která se dokázala s duchovní hudbou prosadit v televizních soutěžích, jako je Supertalent anebo Voice of Croatia. A dokázala to proto, že se umí dotýkat srdcí. Jmenuje se Daria Ramljak.
1: A zaspívá dvě písně, tu první Bože dělo za doprovodu své sestry Anny Marie, tu druhou Blagoslov potom zaspívají obě sestry za doprovodu orchestru. Dámy a pánové, sestry Ramljakovi.

0: si, Božie.
1: Thank you.

0: sestre Ramliak, jak si říkají ve svém rodném jazyce. A pro vás krátké repete, jak pomoci kontu lidí dobré vůle, jednak dárcovskou SMS-kou, jejíž tvar dobře znáte a nakonec ho sami vidíte, anebo příspěvkem na účet číslo 7777 11 22 22 0800, anebo skrze QR kód ve vašem mobilním bankovnictví.
1: Říká se, přátelé, že lékař léčí, ale uzdravuje příroda. Je to známé latinské rčení, ke kterému středověk ještě doplnil, že Bůh přináší spásu. Medicus curat, natura sanat, Deus salvat. Tak či onak, jeden takový přirozený lék máme ve svém těle vždy poblízku. Možná o tom ani nevíme, máme ho ve svém krku. Je to náš hlas, protože vědci zjistili, že zpěv pomáhá snižovat stres, podporuje imunitu a zvedá náladu.
0: No, my vás s Jiřím nebudeme rozhodně o pozitivních účincích zpěvu přesvědčovat, ale upoutáme pozornost k tomuto sboru, protože to jsou lidé, kteří si oblíbili zpěv a přitom sami pomáhají chránit a zachraňovat zdraví a životy jiných. Přivítejme tedy společně sbor lékařů z Čech, Moravy a Slovenska, který si říká Čolek. V následujících minutách ho povede sbormistr Kento Satsuma a předvedou se nám v písni Akási mi krásna, ty rodná zem moja.

0: Váš potlesk patří sboru Čolak, sboru lékařů z Čech, Moravy a taky ze Slovenska.
1: A váš potlesk si samozřejmě a nepochybně zaslouží taky olomoucký arcibiskup Josef Nuzík. Mimochodem za 3 týdny 60 let narozeniny, tak už dopředu všechno nejlepší, blahopřejem.
0: Děkuju. Pane arcibiskupe, všechno nejlepší. My vám dnes především děkujeme za to, že můžeme být vašimi hosty tady na Velehradě. Vy jste naším hostitelem. Z Velehradu letos odchází ale jedna zásadní výzva. Výzva ke smíření a výzva k porozumění. Tak mě zajímá, jestli k té výzvě připojujete taky praktický návod. Jak na to? Jak dosáhnout smíření a porozumění?
2: Já jsem během dneška dostal několikrát otázku, co má dělat takový člověk dobré vůle. A já bych na to odpověděl pomocí té velehradské výzvy. A připomenul bych ji, nezapomenujte si všechny ty body, ale třeba si vyberte jeden, anebo se podívejte na stránky Dny lidí dobré vůle Velehrad, nebo církev.cz, nebo na sociální sítě. A jak ta výzva zněla? Měj úctu ke každému člověku, i když smýšlí jinak než ty. Hledej vždy to, co spojuje, ne to, co rozděluje. Naslouchej dříve, než odpovíš. Buď první, kdo nabídne smíření. Přinášej naději, modli se a pracuj pro pokoj. Myslím, že by to byl pěkný dárek, kdybychom si takový jeden bod vzali do našeho všedního života, do naší rodiny a potom by to bylo možná vidět i v celé společnosti. Pokusíme se o to? To je moje otázka.
1: Pane arcibiskupe, děkujeme moc a věříme, že velehradská výzva tedy padne na úrodnou zem.
0: Olomoucký arcibiskup Josef Nuzík, moc děkujeme. Já se přiznám, Marcelo, že mě asi nejvíc oslovil ten čtvrtý bod, buď první, kdo nabídne smíření, možná proto, že to opravdu neumím, ale tak nějak uvnitř cítím, že to je hrozně důležité. S čím odjedeš ty z Velehradu?
1: Já bych si z těch 5 bodů vybrala ten o trpělivém naslouchání druhým, jako takovou obranu před tím, jak často si dnes skáčeme do řeči a přitom máme zabetonované uši. Ale teď, dámy a pánové, přichází důležitý okamžik, abychom se podívali, kolik jsme během dnešního koncertu vybrali na dárcovských SMS-kách. A ta suma převyšuje 700 tisíc, je to 723 tisíc korun. Díky moc.
0: Děkujeme.
1: Ale je důležité říct ještě jedno, že ta skutečná částka je ještě vyšší, protože toto jsou jenom DMSky a řada z vás přispívá buď přes QR kód, anebo prostě příspěvkem na účet.
0: A navíc je to pouze startovní částka, protože DMSkami můžete přispívat až do konce tohoto roku a na sbírkový účet potom neomezeně kdykoliv, jak budete chtít.
1: Milí Velehrade, máme před sebou poslední písně Ideál a za svou pravdou stát. Ve mně osobně jejich názvy vyvolávají vzpomínku na největší nebo jednu z největších událostí v české církvi za posledních 30 let. A to nedávné blahořečení kněží Jana Buly a Václava Drboli.
0: Tak to pojďme říct jasně. Jejich ideálem byl Kristus, kterému zůstali věrni i v době tvrdého pronásledování církve za totalitního režimu. A to až do konce svého života. Byli příkladem odvahy, věrnosti a služby druhým, zvláště mladým lidem.
1: No a tady na pódiu už jsou Hana a Petr Ulrichovi, k nimž se postupně společně přidají všichni účinkující tohoto dnešního koncertu, který, jak jsme říkali několikrát, byl poděkováním lékařům a všem zdravotníkům.
0: My dva s Marcelou moc děkujeme, že jsme i letos mohli být spolu s vámi tady na Velehradě. Díky.
1: A krásný večer.
3: Krásný večer i od nás. My všichni tady na podiu a určitě i vy v hledišti máte v sobě kousíček toho, čemu se říká mladistvé ideály. Nebo, že by ideály byly dnes už odložená vetež? tak proč se nám občas zdá, že mezi nemilosrdnými hlasy aut slyšíme něco jako krotký klapot koňských kopyt. To je přece on, za všechny, co ještě věří v ideály, znova a znova zvedá svůj dřevec.

0: První den už 27. dnů Lidí dobré vůle na Velehradě pomalu vrcholí a ve společném vysílání regionálních stanic Moravy a Slezska právě skončil živě přenášený slavnostní večer spojený s prezentací vzdělávacích a charitativních projektů. A na tomto výjimečném poutním místě zůstaneme i v dalších minutách. To, co jsme dnes, jsme díky kořenům, jimiž jsou svatí Cyril a Metoděj, říká katolický kněz z Velehradu Josef Čunek. Víc povíme už za chvíli.
1: Čiže

0: jsme na Moravě a měli bychom vědět, že jsme potomci Velké Moravy. A to, co jsme dnes, tak prostě jsme skutečně z těch kořenů, jimiž je cíle Metoděj. No a to je problém dnešní doby, ve které žijeme, tedy respektive celého 20. století, které si myslelo, že kořeny nepotřebujeme. No ale oni naštěstí jsou a někteří lidé ještě o tom vědí a snaží se znova napojovat, roubovat na to, co je skutečné. Takže Cyrila a Metoděj jsou naši skutečně otcové, se říká jednoduše věrozvěstové, hlasatelé evangelia, ale to znamená také, to jsou otcové naší kultury a naší civilizace.
1: Jaká část z jejich života ta zmapovaná je z vašeho pohledu taková ta nejzásadnější pro nás? Teď jste to zdůraznil, že se to hodně týká teda nás, Moravanů.
0: No nás, Moravanů, ale my bychom na to měli být hrdí, ale to se týká samozřejmě všech Slovanů, pokud bychom nějaký takový útvar znali, ale to se týká také Prahy, která tenkrát ještě nebyla, ale byla Velká Morava, nebyla tak slavná jako dneska. Přemyslovci, Ludmila, Bořivoj byli pokřtěni tady Cyrilem a Metodějem a tak dále. Takže to důležité máme o nich zmapované. Kromě toho třeba, jak žili doma, já nevím, kolik měli služebnictva v Soluni a tak dále, to úplně přesně nevíme, jak se vyvíjel jejich dětský a potom dospívající život. Jenom víme, že z nich vyrostli tak kvalitní lidé, kteří tady byli, si představme, oni tady byli pár let a my z toho žijeme již 1100 let.
1: A co je toto? Z čeho my žijeme? Tedy žijeme, ano.
0: No z jejich příchodu a z jejich schopností. Všichni nejvíce, jakoby, když se řekne, že Cyril a Metoděj nám přinesli písmo, tak především bychom měli vědět, že to je ta nedostatečná informace, která je jenom napůl pravda. Protože jim nám donesli písmo svaté. Kvůli písmenkám k nám šli? Ne. Důležitá je pravda, důležitý je smysl života a to oni nám přinesli. No, a to je dílo ale Konstantina, kterého známe více jako Cyril. A Metoděj to byl zase, řekněme, právník, manažer. On nám přinesl první pravidla lidského civilizovaného života.
1: No, mluvíte velmi, velmi nadšeně o těchto dvou svědcích. Patří oni mezi takové ty vaše srdci blízké?
0: No jistě, no tak zvlášť, když jsem tam tedy teď poslán, ale to je takové velice zajímavé s námi a s tou naší kulturou a s našimi kraji a místy, kde se člověk narodil. Když se člověk narodí ve Zlíně, jako my jsme se zde narodili, tak této části je bližší Hostýn. Ale všichni víme, že máme za zády Velehrad. Ano? Mm-hmm. A tak na Hostýn se chodí dost často, ale na Velehrad se chodí, když o něco jde. Ano, když o něco jde. A tak to šlo v roce 1985 a šlo o to v roce 1990, když tam byl poprvé papež, tedy poprvé tady v Československu vůbec. A šlo o něco v tom roce 863, když oni přišli. Takže Velehrad to je něco velice hlubokého.
1: Proč papež tehdy nejel na Hostýn? Víte to?
0: No tak vím, že protože přijel do Československa a přijel do Prahy a do Bratislavy. Ale jeho vlastní přání bylo být na Velehradě. Protože, víte, to jsou ty skutečnosti, které by se měly psát třikrát denně v novinách a tak dále a učit do nekonečna ve školách, protože to bylo vymazáno. Velehrad, to je to centrum, ze kterého se tato část Evropy stala civilizovaná. Tady přišli Cyrila a Metoděj, donesli nám písmo svaté, kulturu, civilizaci a odtud to šlo do Polska, do Ruska a do Bulharska a do všech částí. Této části Evropy.

s velehradským knězem Josefem Čunkem o odkazu svatých Cyrila a Metoděje mluvila Andrea Kratinová. Loni se veřejnosti znovu otevřela kaple svatého Jana Nepomuckého ve Velehradě. Památka z roku 1715 byla postavená už 14 let před Nepomuckého svatořečením. I tam vás vezmeme už za pár minut.

0: Stále posloucháte společné vysílání regionálních stanic Moravy a Slezska a po živě vysílaném koncertu Večer lidí dobré vůle i dál zůstáváme na našem významném poutním místě, spojeném s cyrilometodějskou tradicí. Kaple svatého Jana Nepomuckého ve Velehradě na Uhersko-Hradišťsku byla od roku 1948 nepřístupná. Olomoucké arcibiskupství ale barokní památku zrekonstruovalo a v loni opět otevřelo veřejnosti.
1: Krásné, nádherné. Máme tu skvost.
2: Obdivuje interiér kaple Miloslava Vrzalová, která se přišla podívat s manželem Pavlem.
1: Můj muž je v Velehradě.
3: Já jsem narozený na Velehradě a na důchod jsem přišel sem a už je mě dost roku, ale já vám řeknu, že jsem tady v té kapli nebyl ani jako kluk. A vždycky jsem to viděl jenom, že to bylo škaredé a oprýskané a viděl jsem, jak ty dveře tady chátrají. A teď, když jsem k tomu přišel, tak mě oslovili ty krásně restaurované dveře.
4: Kaple byla nepřístupná od roku 1948.
2: Říká Šárka Brantalová ze stavebního oddělení Olomouckého arcibiskupství.
4: Byla, dá se říct, ve velmi špatném stavebně technickém stavu. I co se týče toho vizuálního stavu a vhodnost pro bohoslužby, prostě to nebylo možné.
2: Co je tedy vlastně takového nejzácnějšího v té kapli? Dá se to tak vůbec říct?
4: Dá se to říct těžko, ale určitě asi obraz svatý Jan Nepomucký udělí milodary chudým, který namaloval Ignác Ráb.
2: Podle Petra Hudce z Matice Velehradské je kaple významná už jen dobou svého vzniku.
5: Protože byla postavena 14 let před svatořečením svatého Jana Nepomuckého, takže to je vlastně významný doklad svatojánské úcty ještě předtím, než byl oficiálně jmenovaný mezi světce.
2: Celá kaple má hvězdnou symboliku, vysvětluje Petr Hudec.
5: Když bylo nalezeno jeho tělo, tak podle legendy kroužily kolem něj hvězdy, takže kaple má hvězdný šestiboký půdorys a celá klenba je zdobena znameními zvěrokruhu a k tomu jsou tematicky vázány další malby.
2: Co vlastně znázorňují?
5: Je tam vyobrazený, nadneseně řečeno, barokní komiks, příběh Jana Nepomuckého od chvíle, kdy získal své první vzdělání v pomuckém klášteře, jak se stal spovědníkem královny Johany, jak byl mučen kvůli tomu, že nechtěl prozradit spovědní tajemství, až k tomu, že byl teda schozený z mostu do Vltavy.
2: Navštívit kapli bude možné jako součást komentovaných prohlídkových okruhů nebo při zvláštních příležitostech, jako jsou Noc kostelů, Víkend otevřených zahrad nebo Dny lidí dobré vůle. Z Velehradu Michal Sladký, Český rozhlas.

0: I dál posloucháte naše společné vysílání regionálních stanic v předvečer státního svátku. Je čas na příběh osobnosti, která je s moravskými poutními místy úzce spojená. Byl známý svou štědrostí a laskavostí a hlavně proto ho lidé nazývali tatíčkem Stojanem. Antonín Cyril Stojan se narodil 22. května roku 1851 v Beňově na Přerovsku. I když byl vysokým církevním hodnostářem, aktivně se zapojil do politiky a i v parlamentu prosazoval potřeby nejchudších. Položil základy pro vznik České katolické charity a jeho přičiněním znovu ožila dvě poutní místa na Moravě, svatý Hostýn a Velehrad. O olomouckém arcibiskupovi Antonínu Cyrilu Stojanovi natáčela redaktorka Silvie Pospíšilová.
1: Takhle krátce, kdybychom ho měli charakterizovat, tak ho asi charakterizuje dobré srdce, že to byl člověk velice srdečný a někdo, kdo měl, jako, jak se říká, srdce na dlani, proslul tím, že velice se uměl dělit a rozdávat.
2: Říká Petr Hudec, autor knihy Velehradský unionismus. Publikace vyšla ke stému výročí úmrtí olomouckého arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana. Stojan se narodil 22. května roku 1851 v Beňově na Přerovsku do chudé domkařské rodiny. Na tom, aby mohl mladý Antonín vystudovat, měl významný podíl jeho strýc Fabián.
1: Protože rodiče by na hrazení jeho studií neměli prostředky, ale samozřejmě to jeho rozhodnutí tak vycházelo z nějaké jeho životní orientace, kterou formoval třeba také místní pan farář a třeba zkušenost poutí na svatý Hostýn, anebo také na Velehrad.
2: V roce 1876 byl vysvěcen na kněze. Během let působil v několika farnostech, ale nejdéle se zdržel v jihomoravských Dražovicích, kde kázal celých 20 let. Jeho životním krédem bylo mám, co jsem dal druhým. A také proto ho prostí lidé nazývali tatíčkem Stojanem.
1: Existují stovky příhod o tom, že chudému člověku dal i vlastní boty a nezbylo mu než chodit v domácích papučích. Co mohl, tak rozdál. Farní hospodyně třeba nachystali nějaké pamlsky na nějakou slavnost, tak on pozval děti a děti všechno snědly.
2: Přibližuje Hudec. Aby mohl Stojan ještě víc pomáhat potřebným, vstoupil do politiky. Ve volbách roku 1897 byl zvolen poslancem Hříšské rady.
1: On si velice dobře uvědomoval těžké životní podmínky, zejména dělníků, takže ta jeho politická angažovanost spočívala vlastně v neskutečných intervencích, že z něho pomalu jakoby měli strach ti ostatní poslanci, nebo si ho dobírali, a ten jde zase o něco jako žebrat, aby se zase někomu někde pomohlo. On nezapomněl třeba z Moravy přivést slivovici, takže pánům poslancům tam třeba zavdal slivovice a jak tím laskavým jednáním, tak třeba i tady tímhle lákavým nápojem otevíral srdce vlastně těch mocných, aby dokázal pomoct lidem, kteří k němu opravdu houfně přicházeli a žádali ho o přímluvu.
2: Antonín Cyril Stojan založil arcidiecézní charitu Olomouc a položil tak základy pro pozdější vznik celostátní české katolické charity. Po celý život měl velmi blízko k nejznámějším moravským poutním místům, svatému Hostýnu a Velehradu. Když byl roku 1921 jmenován olomouckým arcibiskupem, zásadním způsobem se podílel na jejich obnově. Ve snaze o opravu a rozvoj obou poutních míst ale překročil rozumnou mez výdajů a přivedl do té doby finančně dobře si stojící arcidiecézi na pokraj úpadku.
1: On se řídil heslem, velice inspirativním pro každého z nás, mám, co jsem dal druhým. A ta štědrost toho jeho rozdávání skutečně nabrala na obrátkách, když se na krátký čas, necelé 3 roky, stal olomouckým arcibiskupem. A ta jeho štědrost skutečně byla tehdy jakoby nad poměry. Ale co rozdal, tak to potom neschvátili totalitní režimy, ať už ten nacistický nebo ten komunistický. Takže z tohoto pohledu to byly velice dobře investované prostředky. No a ta druhá věc je, že přece ten jeho mandát biskupský přišel do doby pozemkové reformy, kdy nejenom šlechtě, ale také církvi byly odňaty mnohé majetky, pozemky a tak dál. Takže to schudnutí olomoucké arcidiecéze přece přineslo ten politický vývoj, nejenom ta jeho štědrost.
2: Olomoucký arcibiskup Antonín Cyril Stojan zemřel 29. září roku 1923. Silvie Pospíšilová, Český rozhlas.

0: Dnešní výjimečný večer ve společném vysílání regionálních stanic Moravy a Slezska patří dnům lidí dobré vůle a Velehradu. V závěru se ještě projdeme po dominantách i méně známých památkách tohoto poutního místa. Provede nás Věra Hotařová.
1: Mezi kopci a loukami Zlínského kraje.
2: Dominantou Velehradu je bazilika na Nanebevzetí Panny Marie a svatých Cyrila a Metoděje. Její věže tvoří známé panorama obce a spolu s rozlehlým komplexem klášterních budov nechybí skoro na žádné pohlednici tohoto u nás jednoho z nejvýznamnějších poutních míst. Stejný a úchvatný obraz uvidíte při příjezdu do Velehradu od Starého Města. Když tu krásu pak spatříte zblízka, určitě vás nepřekvapí, že se o ní mluví jako o historickém i architektonickém skvostu. Ovšem hodnotných památek je ve Velehradě celá řada. Třeba kostel Cyrilka, kaple svatého Jana Nepomuckého nebo svatého Vendelína, ale i další. V roce 2012 přibyla známému moravskému poutnímu místu nová zajímavá stavba. Spojila se v ní současnost s historií. Je to takzvaná ohradní zeď, nebo taky galerie svědců. Je dlouhá necelých 70 metrů, uzavírá prostor severního nádvoří areálu a zároveň ho odděluje od silnice, proto ohradní zeď. Galerie svědců zase podle toho, že v ní našli nové místo sochy svědců z konce 17. století. Pokud znáte historii Velehradu, tak jsou to přesně ty dvojice svatých, které byly původně ve výklencích na průčelí baziliky. Svatý Benedikt se svatým Bernardem, svatý Jan Křtitel s Janem Evangelistou, svatý Petr a Pavel a taky svatý Cyril s Metodějem. Kostel zdobili až do roku 1900, do okamžiku, než se začala opravovat jeho fasáda. Po skončení prací je nahradili nové plastiky, protože ty původní se prý věřícím už nelíbily. Na silnici, která vedla ke kostelu, postavili ohradní zeď a tam je přemístili. Poutníci je tak měli přímo na očích celých 90 let. Zeď byla zbourána až v roce 1990. Bylo to před návštěvou papeže Jana Pavla II. Podle průzkumu se na setkání s hlavou církve chystali desítky, ne-li stovky tisíc věřících. Kvůli ohradní zdi by se na prostranství před bazilikou nevešly. To byl důvod, proč musela být zbourána. Sochy byly uložené, ale nechráněné v zahradě u kostelíku Cyrilka. Trvalo 22 let, než se pro ně našlo nové místo. Při opravách baziliky a plánování úpravy celého poutního areálu to byla dokonce jedna z podmínek. Zrestaurované přes 3 metry vysoké historické plastiky byly pak instalované v nikách nové ohradní zdi. Hezký den přeje Věra Hotařová.

0: Díky, že jste dnešní výjimečný večer strávili ve společném vysílání regionálních stanic Moravy a Slezska společně s námi. Vydali jsme se na místo, odkud pocházejí jedny z našich kořenů, díky kterým víme, kým jsme. Příjemné sváteční dny a příjemný poslech i dál. Loučí se Markéta Janíková.
1: Český rozhlas, rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Velké obchody v celé České republice zůstanou po oba sváteční dny otevřené. Vedení radnice v Prostějově pokračuje v přípravách výstavby nového plaveckého bazénu a počasí zítra převážně velká oblačnost, k tomu časté přehánky, maxima kolem 22 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Obchody o velikosti přes 200 metrů čtverečních mohou zítra i v pondělí zůstat otevřené, a to i přesto, že jsou státní svátky. Zákon o prodejní době v maloobchodě se na ně totiž nevztahuje. I tak by si lidé měli před nákupem otevírací dobu vždy ověřit.
2: Svátek Cyrila a Metoděje ani den upálení mistra Jana Husa nejsou na seznamu vybraných dní, kdy obchody ze zákona zavřít musí. I tak je ale možné, že některé prodejny dají svým zaměstnancům volno. Rozhodnutí je na provozovatelích. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy by si lidé měli otvírací dobu dopředu ověřit. Lišit se může i kvůli začátku prázdnin. Podle Prouzy totiž na nákupy v létě chodí méně lidí. Josefína Báčová, Český rozhlas.
0: Zástupci prostějovské radnice chtějí zhruba do měsíce vypsat výběrové řízení na firmu, která ve městě postaví nový plavecký bazén. Práce by mohly začít v zimě nebo nejpozději v příštím roce. Řekl to Českému rozhlasu náměstek primátora Jiří Rozehnal z hnutí ANO. Město podle něj počítá s investicí více než 700 milionů korun. Každý další měsíc ale tato cena narůstá.
3: Bohužel meziroční růst prací ve stavnictví je 5-13%. Díky zdravotní krizi ten růst je daleko větší a my každý měsíc vlastně toho prodlení, což nastalo půl roku zpoždění, tyhle ty záležitosti smutné, které nastaly, a nás to přišlo na nějakých pěkných pár milionů korun, které bohužel musíme zaplatit navíc.
0: Rytířské turnaje a představení uvidí také zítra návštěvníci hradu Valdštejn v Českém ráji. Každou hodinu je čeká vystoupení šermířského a divadelního souboru Nostra Ex. Zájemci si mohou prohlédnout také novou stálou expozici barandovských kostýmů, které se objevily v nové pohádce Princezna stokrát jinak. Upřesní Radim Štícha ze zprávy hradu.
4: Hrad Valdštejn se stal vůbec první památkou, která má kostýmy z této pohádky v zápůjčce. Kostýmy doplňují interiéry klasicistního domu a návštěvníci mohou nahlédnout i do zákulisí filmové tvorby. Výstava potrvá do konce srpna.
1: Sport.
0: Fotbalisté Maroka postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. Kanadu porazili 3-0. Od 23 hodin se bude hrát další dnešní osmifinále Francie-Paraguay.
1: Počasí.
0: V noci čekáme oblačno až zataženo, zpočátku místy postupně, na většině území s občasným deštěm, jen na jihozápadě republiky srážky ojediněle. Nejnižší teploty nad ránem mezi 16 a 11 stupni. Zítra přes den oblačno až zataženo, na většině území déšť nebo přehánky ojediněle bouřky. Večer, a to hlavně na Moravě a ve Slezsku, ubývání srážek. Zítřejší maxima mezi 19 a 24 stupni. Na jihu Moravy může být až 26. Mírný severozápadní až západní vítr, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu, večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Pozor teď na silnici číslo 27 z Plzně do Klatov. Mezi nájezdem z dálnice D5 a sjezdem na Dobřany je po nehodě dvou osobních vozidel stále neprůjezdný levý jízdní pruh. Zpomalte tam. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Právě začínají hvězdné návraty. Přejeme vám příjemný poslech.
1: Hvězdné návraty.
5: Často říkáme s Píchou, že jsme jako Češi národem humoristů. Oháníme se takovými jmény, jako je Havlíček, Hašek, Poláček, Jirotka a další. Ale platí to o nás i dneska? Jsem přesvědčen, že ano, a důkazem je i tento pořad s už stovkami odvysílaných dílů. A to vždy s jednou osobností českého humoru. Ten seznam dneškem rozšíříme o další jméno a doplníme i o důkazy. K poslechu vás srdečně zve Patrik Rozehnal.
6: Říkal jsem si, dneska přijdou jenom skalní.
5: Proč myslíte?
6: Televize je totiž fotbal.
5: Já myslel, že řeknete kvůli muži, který se narodil 9. července 1943 v Praze. Mluvím o vás. Ale ono to bude tím počasím venku, co?
6: Teplo, Žár.
5: Tak si dopřejme další porci klasiky českého humoru. Nachystány jsou ukázky z televize, rozhlasu i filmových komedií.
6: To všechno vám umožní odreagování, jaké může poskytnout pouze hladovému jídlo, žíznivému roušek, básníkovi čistý list papíru a neukojenému žena.
5: Prosím vás, jak jste na tohle přišel?
7: To jsem viděl v televizi.
5: Tak pane Čechu, tady jste v rozhlase a začíná pořad s vámi, s Františkem Ringo Čechem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Jsem rád, že František Ringo Čech už k nám dorazil, tedy díky písni. Mimochodem, tento muž má tolik přívlastků jako snad nikdo jiný, kdo v našem pořadu už byl. Nazvat ho můžeme scénáristou, zpěvákem, hercem, spisovatelem, malířem, fotbalistou, muzikantem, principálem, kapelníkem, ilustrátorem, komikem a třeba i bubeníkem. Ale v téhle chvíli je i naším hostem, protože usedá k mikrofonu pořadu
1: Hvězdné návraty.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače a zvu je k poslechu našeho vynikajícího programu.
0: Už víme, že jste se narodil 9. července roku 1943 v Praze, ale co ještě nevíme, čím byli vaši rodiče?
2: Můj tatínek byl profesionální hudebník, absolvent Vídeňské konzervatoře na housle a moje maminka byla švadlena.
0: Šila i na vás doma?
2: Já jsem maminku jako švadlenu nikdy nezažil, protože ona byla vlastně v domácnosti. Od okamžiku, kdy se provdala, tak nevytáhla paty z baráku a starala se o mě a o bráchu.
0: No a tatínek byl ten, který vás ovlivnil. Právě od něj můžeme odvinout ty vaše hudební touhy?
2: Tak samozřejmě rodina, ve které vyrůstáte, vás strašně ovlivní. Jo. To znamená, když vyrůstáte v herecké rodině, když vyrůstáte v hudební rodině, když vyrůstáte v lékařské rodině, už je to tak jako částečně předurčeno. Není to, nevíde to vždycky, ale tak já jsem vyrůstal v muzikantském prostředí a protože jsem já i brácha měli hudební sluch, můj brácha dokonce absolutní, tak bylo jasné, že se budeme věnovat hudbě.
0: Co tedy rozhodlo, že jste začal studovat toho radiomechanika a televizního opraváře?
2: Protože můj tatínek měl tatínka v té Vídni, to byl umělecký truhlář, který zastával názor, že teda člověk by měl dělat něco pořádného, než se věnuje umění, tak tatínkovi řekl, že ho bude podporovat na konzervatoři, když se vyučí truhlářem. Tak tatínek se u svýho tatínka vyučil truhlářem a když dostal výuční list, tak šel na konzervatoř a vystudoval jí. No a samozřejmě nechalo ho, inspirovalo ho to, přestože já jsem v mládí slyšel na dědečka výtky a zlobení, co to vlastně, jak ho připravil o 4 léta učení, tak mě pak udělal úplně to též. Se to opakovalo, akorát mi chtěl polepšit, tak mě nechal vyučit televizním mechanikem a radiomechanikem.
0: No a my se teď do televize, nebo raději do filmu, také podíváme. Na začátku 80. let ho totiž do své úspěšné komedie obsadil i Dušan Klein. Ano, jak svět přichází o básníky. František Ringo Čech se tu představil jako muzikant, zpěvák, ale pozor, také jako vedoucí sauny, kam přichází i Štěpán a Candy.
3: Co to je?
4: Nemluvit! Pravidelně dýchat! Musí se vám prohřát! Musí se vám prohřát v plicích krev a kosti!
3: On nás zavřel! Otevři, Paganini, nebo to vyrazím.
4: Vaše poznámka svědčí o tom, že ještě nemáte prohřáté hlavové kosti. Dávám vám ještě 2 minuty k dobru, chlapci.
3: Hajzl, ten bude hrát divadlo, i kdyby byl hluchoněmý.
5: Za tenhle horor mu to vystavím politicky a nevykroutí se. Bude fidla třeba i na jevišti. Mrzák.
4: Ještě minutu, chlapci!
5: Takový morbidní nápady může mít ten vygumovaný, vykastrovaný eunuch Bouchal.
3: Stejně neumíš hrát na housle, ty srabe.
4: 4, 3, 2, 1!
6: Tak to vidíte, chlapci. Zbavení bolestí střev a zubů, trudovitosti kůže. Odevzali jste špatné a přijali dobré v nejdemokratičtějším chrámu, jaký lidé postavili.
0: A zpátky do života Františka Ringo Čecha. Po vyučení odešel studovat na státní konzervatoř v Praze, kde vystudoval bicí nástroje u profesora Vlasáka
7: a folklor u profesora Pecky.
0: Františku, kde ale bylo to první profesionální setkání s hudbou?
2: No, nezapomeňte, že my jsme všichni začínali už ve škole, jo. To nám komplikovalo taky ty studia, protože už jsme začali vydělávat peníze. Já jsem velmi brzo začal hrát tradiční jazz. Hrál jsem u Smetáčkovců ve studijní skupině tradičního jazzu. Hrál jsem v Dixielandu Herberta Warda, amerického basisty. To mi dalo strašně moc. Takže vlastně hrál jsem při škole až do třetího ročníku. Pak mě komunisti zavřeli do vězení, dostal jsem 3 roky za hanobení republiky, urážení představitelů strany a vlády a členů socialistické soustavy. To bývaly ty majáles na Petříně a já jsem je organizoval a taky jsem za to byl potrestán.
0: To je pravda. V roce 1965 ho během majálesu kdosi udal a František Čech strávil 4 měsíce ve vazbě. Podmíněně byl odsouzen za podvracení republiky na 3 roky vězení. Nicméně ještě týž rok dostal dispens a odjel do Spojených států. K tomu se také dostaneme, ale teď nás čeká ukázka ze zábavného pořadu Mr. GS, kde byl František Ringo Čech také hostem.
7: Dámy a pánové, František Ringo Čech.
8: Já už už mám všechno, to víš, vždyť už snažím se být dotřilý.
9: Ahoj.
8: Ahoj.
9: Díky.
7: František Ringo Čech. Vlastně ty se pohybuješ už dlouho, že jo? V muzice a v umění.
9: No, když jsem maturoval s Hermanovou.
8: Skoro.
7: Kdo tě objevil? Vím asi sám, jasně.
9: Geniové se objevují sami. Prostě přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem. Přijdeš a vidíš, že jsi lepší než ty druhý. Ale zase, když jsi opravdu dobrý, neopovrhuješ těma druhejma. Prostě říkáš si, měli smůlu, jsou mým talentovaný, jsou trošku hloupější, blbečkové jsou to, ale mají právo na život stejně jako ty. A ty jsi tady proto, abys je potěšil, aby si přinesl radost a za to dostal nějaký peníze od nich.
7: Ty jsi psal texty, že? Hodně textů pro písničky, to bylo jako takový, jako byly vtipný, s nadsázkou, ale dneska už takový texty nejsou.
9: No víš, kolik jsem jich udělal, Geňo?
7: Typni Nevím,
9: si. Kolik jsem, ptám. Pod čím jsem podepsaný, typní číslo. Teď mi to vyjeli v rádiu z počítače. Přes 1300.
7: Textů?
9: Představte si, jak jsem byl dlouho ve studiu. Když si vemete muzik, jedna písnička, 4 minuty, jak jsem byl dlouho ve studiu. 1300x4.
7: Co jde?
9: Dobrý počtač.
7: No dobře, no když vezmeme ty tvoje nejslavnější texty, že jo? Nebo pro nás, že jo?
10: Že jsi dělal různý texty, že jo? Že jsi dělal pro Gota.
7: Nápoj, lásky, číslo, dát.
9: Pro božskýho Karlušu jsem jich udělal 14. A pro něj je těžký dělat. To je samá dlouhá A, E, I, O. Jiný písmena, ne? Když děláš 14. text a furt jenom A, E, I, O.
10: No, pojedeme dál, jo? Máš třeba víc drážistů?
9: No, asi ne.
7: Na co? Ne, vypadá to jako, že jsi změnil jako image, řekl jsi jako dlouhý vrasy, zarůst, jo?
9: Ne, to je...
7: Je živej ten vizážista?
9: Vizážista. Vizážista je zbytková profese změkčilý civilizace. Prostě, kdo se neumí učesat, je kretén.
0: Tohle byla ukázka pod režijním dohledem Ondřeje Sokola. Ale když se vrátíme k té hudbě, Františku, která byla ta první skupina, kde jste se nějak projevil?
2: První skupina byla Dixielandová skupina Storyville Jazz, kde jsem se poprvé sešel v 16 letech s Ivo Pešákem a s Ivanem Látkem. My jsme tak jako Beatles začínali spolu na škole, tak my taky jsme takhle hráli Dixieland a tradiční jazz, to byly moje začátky, no.
11: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: František Ringočech nás dnes baví a společně s ním vzpomínáme i na jeho bohatý život.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Za svůj život nahrál více než 32 LP desek a 217 těch krátkých. A hudební archív Českého rozhlasu eviduje více než 1300 titulů, u kterých najdete jméno Ringo Čech. Dozvěděli jsme se, že začínal v kapele s Ivanem Mládkem. Františku, kam jste ale pokračoval dál? Kam šel ten hudební vývoj? Jak jste se měnil?
2: Vyvíjel jsem se i já. Ten tradiční jazz miluju, dneška mě velmi jaksi uspokojuje, ale chtěl jsem dělat hudbu živou, taky náhoda hodně. Mirek Klempíř, můj spolužák z konzervatoře, mě přivedl do skupiny, která se zakládala, a to byl Olympic právě. Tam jsem poprvé viděl Jandu, Chrastinu, Berku, Klempíře. Klempíř mě tam teda přivedl, no, takže jsem, a to se mi líbilo, rock and roll byl živá muzika, takže jsem ji začal hrát a taky jsem na to měl techniku, já jsem byl technicky velmi zdařilej, povedený kluk, a pak přišli Beatles a zcela jsem tomu propadl. Já jsem pyšnej na to, že jsem generace Beatles, to je největší kulturní událost minulého století.
0: Jak k vám pronikali tehdy Beatles v tom socialistickém bloku?
2: Jednak jsme poslouchali Luxemburg, Pavel Bobek ho dokonce nahrával, vedl si poznámky, kdo je hrál, jak se hrajou, hodnotil je. No a pak prostě tak poslouchali jsme zahraniční rozhlas a v Praze v kině u Hradeb byl týden anglického filmu a ten týden začínal, taky tam dávali zvětšeninu, no ale ten týden začínal perným dnem Hard Day's Night. A taky jsme šli, celý Olympik jsme si koupili lísky a já jsem tam úplně zešílel, když se ozval ten první akord, ten

0: Já jsem myslel, že se mi to zdá. Já jsem byl tak rozrušený a tak vzrušený, že vlastně v životě jsou tři takhle silný emotivní zážitky. Jo. Právě jeden z nich je teda to, když jsem viděl Beatles poprvé, Hard Day's Night, druhý, když Slávie vyhrála ligu ještě za Cypra poprvé a potom Nagano, vítězství hokejistů v Naganu, to byly tři moje největší emotivní zážitky v životě. A to počítám v to s taky svatbou a tak dále.
1: Máš nějaký zvíře na baráku?
2: No, měl jsem, ale já mám alarm a když máš alarm, tak buď alarm nebo zvíře. Protože když máš zvíře, tak ho nemůžeš zapnout. Měl jsem kocoura Mikeši a když jsem každý druhý den přijel, tam byla 158 se samopalama a za oknem Mikeš takhle. Tak...
1: Mikeš Botáš
2: asi. Říkal Mikeši, musíš z baráku.
3: Co jsi s ním udělal s Mikešem?
2: No tak jsou lidi, kteří jedí zvířata. To je prostě... To nepřijde na zmar.
4: To byla krátká ukázka z pořadu Mistr GS z televize Nova. Františka Ringa Čecha si teď ale představíme jako malíře. Maluje už delší dobu. Dokonce vystavoval více než 50krát. Jeho obrazy jsou v soukromých sbírkách v galeriích v Praze, Paříži, Berlíně, Varšavě, Moskvě, Frankfurtu nad Mohanem, také ve Vídni, Torontu, Remeši, Lausanne, Lyonu, Tokiu, Kyotu nebo Madridu. Ale Františku, co vás k tomu vlastně přivedlo?
0: To je strašně dlouhý a přivedla mě k tomu v podstatě moje žena, která mi koupila v Holandsku, ovlivněná svým kolegou z Černého divadla Jiřím Andrlem, mi přivezla malířské potřeby a od té doby maluju, čili přes 35 let maluju a po těch 35 letech už vás začnou brát na vědomí, i jako naivistu. No. Tak malování vlastně ze všech činností, které vykonávám, mě nejvíc živí, ale nejvíc miluju literaturu, psaní knížek, to je, já miluju prostě knížky, no, přestože umírají jako takový, tak a já mám rád věci, které odcházejí, nakonec já už jsem taky na odchodu, tak prostě, tak já miluju knížku, já se cítím být literátem, víc než hudebníkem.
4: Dobrá, tak odteď je tedy František Ringo Čech pro nás literát, ale také malíř, protože, jak řekl, ho to dobře živí. To i Karla Gotta. Oba se kdysi setkali v pořadu horoskopy činy Karla Šípa.
5: Františku, já jsem tě tady představil jako malíře, tady visí tvůj obraz, vlastně visíš vedle Karla Gotta. Já bych ale nic se chtěl zeptat naopak Karla. Karle, když tady vidíš Frantův obraz, ty jako znalec umění, mohl by ses k tomu nějak detailněji vyjádřit, protože vím, že malířství rozumíš té technice nebo...
6: Ale to je nějak... Peter Bruegel.
5: Cože to je?
6: To je Bruegel.
5: Je to takový Bruegel, on nic jiného nemaluje, Franta. Takovej, nevyzná se v tom člověk.
6: To je spíš Frantův naivní pohled na ten Bruegel.
5: Ano, ale to snad není špatně,
6: Franta. To je ten tanec sedláků známý, kde jsou asi zakódovány ta přísloví.
5: Ano.
6: Myslím, že tady je to hlavou zeď neprorazíš, kdo jinému jámu kopá. Je to tak. Ano, a pak je tady ten...
5: Chromý vede slepého,
6: holub na střeše, lepší bravec v hrsti a tak dále. Je tady ještě něco?
5: Ne, no,
6: a ty takový filozof, proč jsi za vlastně předlohu Bruegla?
5: Já to má zvláštní osud, zvláštní historii. Já jsem původně chtěl malovat Karlův most. A ten se tam nevešel, ale ten Bruegel se tam vejde, tak jsem namaloval toho Bruegla.
7: A ty maluješ víc takhle klasiků, jako podle předlohy nějakých slavných obrazů. Proč to děláš, Františku?
5: Ano, to je, jak směřujeme do Evropy, tak já se snažím ukázat, že ani Bruegel, ani Picasso, ani Rembrandt nebyli tak veliký, abychom my Češi to je dokonalá kopie, Karle.
7: Ano. A levnější než ten Bruegel.
5: A barevnější.
7: Ano, ano. A kolik můžeš prozradit, za kolik tak by si prodal takovýhle obraz?
5: 10 deka jako kilo svíčkový, to je moje cena. Ty nevíš, kolik stojí kysničkovány. Já taky ne.
7: Ne. Františku, tady visí obraz Karla Gotta.
6: No.
7: Tebe pochválil, tak. Vyjádři se k jeho malířské technice. A řekni nám, co se ti na tom líbí, co mu závidíš.
6: Řekni upřímně,
5: to je nádhera.
7: Toho neumíš.
5: To je
3: Teda, Karle, to je nádhera. Já jsem úplně konsternovaný. Můžu něco říct?
8: Ano.
6: No prosím.
3: Karle, ty nejseš jenom Goldene Stimme Ausprag. Ty seš Goldene Štětec Ausprag.
4: Majitelům obrazů Františka Ringo Čecha patří třeba režisér Roberto Enrico nebo herec Jean-François Balmer, tenistka Martina Navrátilová, prezident Václav Havel, herečka a ambasadorka Shirley Temple Blacková, profesor Texaské univerzity dr. Rones Vostrovsky, bývala to i herečka Annie Girardotová anebo vnučka generalisima Franka. Nevím, jestli to byl záměr, ale jako milovník umění se František Ringo Čech představil i v hudební komedii pro mladé Mezi námi kluky, kde si zahrál jakéhosi kustoda v galerii umění. A byla to role zpívaná. No a co nás teď čeká?
9: Tak si teď umyjete uši a za 5 minut se sejdeme před internátem. A ve svátečním, aby bylo jasno.
4: Doplním, že režíroval Radim Cvrček.

0: A teď už budeme pokračovat další písní Františka Ringo Čecha.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: František Čech. Tak se jmenuje komik, herec, muzikant, jak jsme řekli, hlavně literát. Ale mezi ta dvě jména se vkládá ještě jedno. Ringo. Františku, jak jste k němu přišel?
2: Když jsem přijel z Ameriky, tak jsem měl jsem nový bicí Rogers. Já jsem chodil na hodiny k Buddy Richovi, k jedinému bubeníkovi bílýmu, běložskému, kterýho černoši jako uznávají. A tak jsem přijel do Prahy a vymykal jsem se tím nádherným nástrojem a tím, že jsem přijel z Ameriky, kde jsem strávil 14 měsíců a Jan Křídil Sýkora, hudební publicista, mě vyzval, že bych neměl mít jenom dvě jména, když jsem takhle významný člověk s bubnama a vrátivší se z Ameriky.
1: Tak jste si ho vybral sám, nebo někdo ho určil?
2: Já jsem Ringa napodoboval. Česal jsem si jako on, házel jsem vlasama jako on, hrál jsem jako on, držel jsem paličky jako on. A prostě takže přidal mi doména Ringo a já jsem na to byl pyšnej a už mi to zůstalo dneška.
3: To je zajímavý. Ať řekneš sebevětší pitomost, když to podáš náležitě vědecky, vždycky se najde nějaký blbec, který ti zatleská.

0: Neměl jste pak problémy s tím, že jste byl v té Americe?
1: Já jsem tam byl s Černým divadlem, takže já jsem tam byl oficiálně jsem pracoval jako člen Černého divadla Jiřího Sence. Takže s tím jsem problémy neměl. No, měl jsem problémy potom s vlasama, jako všichni za bolševika s rock'n'rollem byly velký problémy, ale tak byli jsme mladí, mladýmu člověku hodně věcí nevadí. Dneska bych se asi hodil mašly, ale tenkrát jsme se tomu smáli a bolševikovi jsme se posmívali. Tak nezapomeňte, že já jsem zažil bolševika, když už modral, když už se přestali zabíjet mezi sebou, už 50. leta byli pryč, přišli 60. 70. a to už bylo o něčem jiným.
0: V té Americe, když jste tam přijel, bylo něco, co vás překvapilo, na co jste nebyl připravený, nebo naopak udělal jste třeba nějakou chybu, kterou byste dnes už po těch zkušenostech napravil?
1: No, já si do dneška nejsem jistý, jestli jsem neudělal chybu, že jsem se vrátil. I když vlastně já jsem spjatý s češtinou, jo, já si neumím. No, ale pokud bych se naučil tak dobře anglicky, tak podívejte se Forman, jak prostě uspěl. To je naprostý totální úspěch. Hodně Čechů v zahraničí. No tak, ale chybu jsem udělal, chybu, že jsem místo, aby jsme se rozdělili, šli bydlet, já to byl s manželkou, šli bydlet každý jinám, tak jsme celý ten svobod bydleli pohromadě, takže jsme byli v Češi v jednom baráku a místo, abych se pořádně naučil anglicky, tak jsme mezi sebou mluvili česky, takže možná, že jsem tam měl zůstat v tom Vegas a možná, že jsem se měl naučit líp anglicky, no.
2: To by se mu určitě hodilo i v jeho pozdější politické kariéře, protože v roce 1991 František Ringo Čech vstoupil na politickou scénu, a to jako nezávislý kandidát za KAN. Tehdy volby prohrál, ale po třech letech vstoupil do ČSSD a vyhrál pražské primárky. A konečně v roce 1996 se stal poslancem parlamentu České republiky a také členem jedné komise.
3: To nás hodně zajímá. Člen komise zápor Evropské unie v Paříži pro letectví a astronautiku.
4: Ano, nádhera. Bylo nás tam pět, Češi, ani jeden neuměl francouzsky. A já ti říkal, kluci, o čem to mluvěj? A oni říkali, my nevíme, pane poslanče, taky.
3: Takže nejenom, že jste neuměli francouzsky, ale ještě to bylo o letectví a astronautice.
4: No to jsme věděli, že to je o astronautice. Ale
3: ty k tomu máš nějaký vztah?
4: Co si říkaj?
3: Ty k tomu máš vztah nějaký?
4: Ne, to se losovalo. Někdo dostal astronautiku, někdo dostal životní prostředí, někdo uhlí, já jsem měl štěstí, protože ta astronautika mě přišla, připadal jsem si jako, že jsem hodně dobrý. Potom já jsem si ty spisy, měl jsem vyčítky prostě, že za peníze pracujícího lidu tam jenom čumím. Tak jsem si vzal ty materiály domů a že mi to dcera přeloží z francouzštiny a v Praze jsem zjistil, že jsem si vzal ty materiály z toho životního prostředí.
0: Když jsme u těch televizních pořadů, napadá mě Sešlost, Luďka Nekudy, to bylo období, kde vám také, nebo vás zakázali představit s tím ringem uprostřed. Je to tak?
1: Ano, já jsem byl dlouho FR Čech, F.R. Čech. Tak všichni věděli, co je to RT. Já jsem vlastně oproti třeba Rangers, kteří se museli změnit v plavce a dalších, jsem z toho vyšel poměrně dobře s tím FR.
0: Jak vzpomínáte na Luďka Nekudu?
1: Byl to velmi vtipný člověk, velmi kultivovaný, milej. Byl to můj kamarád. Byl to můj kamarád, on miloval Suchýho, on se viděl v semaforu a myslím, že se taky hodně přiblížil té poetice. Malých. On je jeden z těch, který ještě uměli, jako třeba já dneska, nebo Uršula Kluková. Ona už nás moc není. My, co umíme dělat malý formy.
5: František R. Čech. Že by snad muž, který za každých okolností překvapuje? Ano! Ano, to je ten pravý slogan. František Čech.
6: Děkuji Luďkovi za takové hezké uvítání. Já akorát jsem chtěl vyjádřit takovou malinkou nelibost nad tím, že při tolika titulech, kterými mě poctil, zapomněl na ten, který já mám vlastně nejradši a který si nejvíc vážím, a to je, že já jsem vlastně taky fotbalista, že já jsem hlavně fotbalista. Já se velice rád čistě a pečlivě oblékám na fotbal a jak vidíte, budím respekt. Když přijdu na hřiště, tak soupeř ten je z toho vedle. Hned mě taky hlídají tři, protože já jsem pravý křídlo klasický, tak mě hlídá levej back, levej half, i levý křídlo stojí u mě, nehnou se ode mě, říkají si, to je řízek. To bude jízda. Ale nic, přátelé, já tam stojím, podepisuju památníky, bavím se s lidma na tribuně, hledám čtyřlístky a tak pomalinku ode mě odcházejí a nakonec tam zůstanu sám. Na tu šanci čekám, v ten moment mi záložník posílá míč, bývá to zpravidla někdo z rychlých záložníků, Jarda Satoranský nebo Roman z Kamene. Ten míč mi jde přes hlavu, já ho chytnu takhle, ňaf, to se nepovedlo, ale prostě takhle ho chytím v letu, pošlu si ho k rohovému praporku, tam

0: je ten naservín, to je přinesený balón. Já totiž, jistě jste slyšeli, říká se tomu Didyho padající list. Já mám podobnou specialitu, málo kdo to umí kopnout. Těch 25 metrů z toho rohu do toho velkého vápna říká se tomu Čechův kravinec. Já vím, možná, že vám to přijde trochu vulgární, ale je to podle typického zvuku dopadnutí míče, páč on letí a udělá... Zůstane stát, neodrazí se. Je to těžký to tak kopnout a z toho moji spoluhráči velice, velice snadno dávají branku. Když se stane, já i taková je to, že nejsou disponováni fotbalově, tak já se tam vracím pomalinku z toho křídla a ze země, přátelé, dám hlavou takovou pecku, že to se nedá chytat.
1: Mimochodem, poté, co se František Ringo Čech vrátil ze Spojených států, hrál 2 roky po jazzových klubech západní Evropy a po návratu domů do Československa založil i vlastní rockovou skupinu Shut Up. Současně se stal šéfem orchestru divadla Semafor v Praze, kde účinkoval v představeních Šimka a Grossmana. A jako hráč na bicí nástroje vystupoval i s Jiřím Šlitrem ve hře Ďábel z Vinohrad a s Rudolfem Roklem v pásmu Tak co, pane barone? Tak... Co si teď dát zase nějakou muziku?
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

zahraniční písni od skupiny Queen of Hearts. Napsal český text František Ringo Čech a zpívala Barbora Lišková. A my se těm zahraničním písním budeme ještě věnovat i teď s Františkem Ringo Čechem.

0: Čudné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Když jste mluvil o tom, že jste si písně vybíral z těch cizích, to prostě šlo, že jste si řekl, tuhle udělám, vyrazil jste do vydavatelství a řekl, já chci dělat tohle.
2: No tak já jsem šel, doba byla taková, přišel jsem do Suprafonu, řekl jsem, chtěl bych točit ten a ten titul a natočili jsme ho. Ten text musel projít schvalovacím řízením, většinou ty texty mě spíš vytýkaly to, že jsou lascivní a ubohý a primitivní a blbý, což bylo programový ode mě, já jsem vždycky chtěl dělat takovou bluesovou, jednoduchou formu textovou, ale a ideologicky já jsem s nikým nebojoval. A když jsem chtěl vlézt bolševiky do prdele, tak se vždycky to bylo příšer, vždycky se tomu vysmáli. Když jsem třeba udělal text o utrpení černého lidu, chtěl jsem se zavděčit, mě byl nějaký Malér se Schlegrem, tak jsem dělal text, jak bílý otrokář zabíjí černošský malý děti a jejich maminku snad taky zabije a oni všichni se smáli, mohli se potrhat smíchy, já to prostě neumím. V tom Supraforu se tomu smáli, nebo protiválečná píseň, když jsem napsal, hej amíku, puč mi píku, já tě píchnu do pupíku. Oni to nebrali jako protiamerickou píseň, takže, ale tohle byl, to byly jen ojedinělý pokusy, já jsem na tohleto pole, jako na pole kapitána Mynaříka jsem nikdy nevkročil.
1: František Ringo Čech byl také v polovině 70. let rozhlasovým redaktorem Mikrofóra. A na začátku 80. let začal dokonce organizovat a uvádět i rockové festivaly, třeba takový Beat Salon. A několik let intenzivněji zpíval a vystupoval také s karlovarskou skupinou Metronom. Tak mě napadá, Františku, ukradl vám někdo někdy námět na nějakou skladbu, píseň?
2: Ne, já naopak, já jsem kradl.
3: Komu?
2: Myslím, že chudák Karel Šíp, ten to odnes jednak se Schlegrem, čmajznul jsem mu Schlegra a myslím, že dělal nějakou písničku Moudrý strýček Véna se to jmenovalo. Bylo to o jídle, tak já jsem hned šel domů, udělal jsem písničku, jak co všechno jí. Takový blábol, prostě všechny jídla, které mě napadly, jsem seřadil. A to byla taková legra, že my jsme se na sebe nezlobili.
1: Když už jste narazil na toho Karla Šípa, kdy jste se potkali poprvé?
2: Já jsem zjistil, že existuje Karel Šíp a Uhlíř, až když Pavel Chrastina za mnou přišel, říkal, hele, ty chceš se rozejít se Sodomou, chceš dělat rockovou, tvrdou muziku a já znám nějakého Schlegra, ten je stejně nespokojený ve skupině Faraon, která sice je dobrá, ale on nechce zpívat Dráty pletací a René a Rudolf, chtěl by taky dělat rockovou muziku, tak nás seznámil v Dynakordu na Vinohradech. A hned jsme si s Jirkou Schlegrem padli do oka a řekli jsme si teda, že budeme dělat spolu a už za týden jsme byli Jirka u mě v kapele.
1: No a teď by mohla následovat logicky ukázka z Šípova pořadu Všechno party, kde byl několikrát hostem i František Ringo Čech. Dokonce i tehdy, když se mluvilo o počítači. Za režijním pultem byl tehdy Viktor Polesný.
4: Teď mě opravuje furt blbeček, já ho nemám rád. Mezi náma teď je takovej, to je válečný stav. My jsme teď jako, jestli jste viděli Válka Rozehových, než se zabili. Tak já třeba, on mě furt poučuje.
5: No.
4: Furt mi opravuje mi pravopis, to já neznám.
5: Já počítač myslíš, ne Novotný?
4: Ne Novotný může, ale ten počítač furt mi podtrhává a já napíšu třeba Salvátor, Allende vypálil kulku dum-dum. A on mi napíše dum-dum. A já dám delete, dum-dum a zase dum-dum. Hrozný.
5: On neví, co je dum-dum.
4: Ano, nebo napíšu mailoval. On mi to počkrtne a nabídne mi alternativy. Víte jaký? Aby si byl, jak je blbej. Mailoval mi potrh, miloval, mašloval, maloval. To je přece idiot. No, co je, a já napíšu třeba napíšu, dělám mu na schvály, jo, napíšu, smrdíš čipovej hnuse a on to musí vytisknout, protože jsou, ale už na něm vidím, jak to dělá nerad, jak se v něm ty koncový elektronky, ty, jak se mu ten transformátor přehrývá. Ale musí to vytisknout.
5: Ano.
4: A já říkám, počkej, ještě vypnu, poliju tě kafem. A když ho zapnu, on nebude vědět, kdo mu to udělal. No. A teďka já, dneska jsem mu dal ránu teda. Nechci se chlubit, mám nad ním trochu vrch, jo. Napsal jsem mu před del pr.
5: Jako na té klávesnici.
4: Ano, ano. Ať vidí.
5: Já musím vysvětlit, že ty jsi si přinesl tenhle ten tahák, to má svoji logiku, protože ty jsi věděl, že tady mluvíme o počítači.
4: To je obžaloba, to je super.
5: A ty momentálně píšeš nějakou knížku, nějaký cestopis, jestli...
4: Ano, my píšeme s Novotným cestopis.
5: Ano.
4: A já ho teda musím psát na něm.
5: Na počítači.
4: Na počítači, no a...
5: Ty mu nemůžeš přijít na jméno.
4: No, no protože to je, on mi, já píšu v pohodě a teď chci skončit a on mi napíše, chcete uložit změny? Jaký blbečku? Já jsem žádný nedělal. Já píšu svoji knihu. Jaký změny, pitomče? Tak ne, a on mi vymaže všechno, co jsem napsal za ten den. Všechno. Pořád mě obtěží, najednou vyjede bublina. Jestli do 7 vteřin něco neudělám, ztratím všechny uložený data a neřekne co. A teď počítá 7, 6, 5, 4 a já udělám teda něco. Klik, všechno vymazaný. Já tu knihu píšu furt první 3 řádky.
1: V roce 1985 přestává být hudba pro Františka Ringo Čecha hlavní profesí a zakládá Čechovo prozatímní divadlo, jehož je protagonistou a ředitelem. Jde o divadlo autorské, napsal pro něj spoustu her, třeba Loupežníci na chlumu, Dívčí válka, Titanic, Smích se Shakespearem, Sjezd za vaše peníze nebo Oheň a voda. Františku, jak to tehdy šlo za socialismu založit divadlo?
2: Tak on nezapomeňte, že komik... Jaksi není co do vážnosti, nemáte takovou váhu, prestiž společenskou, tak jako spíš se nad váma, tak jako ušklívají. Na druhou stranu to má tu výhodu, že zase vám trošku dají pokoj. Já pokud jsem něco neprovedl, vyloženě se mi nějak nenasral, tak mě komunisti dali pokoj. Zkoušeli to třeba každý druhý, třetí rok přišel agent. Pro informaci, jestli bych náhodou se nestal informátorem, já jsem na to měl poměrně slušnou obranu. Já jsem řekl soudruhu, já bych velmi rád, to prostě to dokonce považuji za svoji povinnost jako socialistického mladého socialistického člověka, abych střežil prostě společně s vámi ten socialismus, ale já se vám musím přiznat, já šíleně chlastám a já se vožeru všechno vykecám, já vyzradím vaše jméno a styčný důstojníky. Já prostě, když se vopiju, já vůbec nevím, co dělám, no tak to oni nade mnou vždycky mávli do koup, že ožralu do svých řad nechtěli.
4: Teď to spustíme a já vám přeju příjemnou zábavu. Díky.
1: Čeká nás tedy poslední ukázka a ta je z autorské hry Dívčí válka, kde si František Ringo Čech zahrál Ctirada. Šárku bude hrát Sabina Laurinová.
4: A už to bez ní nemůžu vydržet. Šárko, kvítečku, lásko moje milovaná.
3: Ach, Ctirade, ani nevíš, jak se mi po tobě stýskalo.
4: Mně taky, Šárko, mně taky. Pojď, půjdem spolu běhat do Březového háje.
3: Co zase běhat do háje? Vždyť jsme tam běhali včera. Já mám lepší nápad. Ctirade, dej mi hubičku.
4: Fuj! Hubičku. Vždyť ještě nejsme svoji. A potom... Mohla bys mít miminko.
3: Cože? Po hubičce, jo? Ty blbečku.
4: Jen nech bejt. Víš, co říká moudrý Lumír? Když Perun dopustí, i sukovi se spustí. Počárko, půjdeme běhat do Březového háje a když tě chytím...
3: No když mě chytíš, tak co?
4: Ale já tě stejně nedohoním.
3: No tak Ctirade, co když třeba náhodou upadnu? Co když zakopnu a upadnu, co potom? No?
4: Když tě chytím... Já můžu říct, to je hrozně zprostý.
3: Tak ctirade, já se teda otočím,
6: tak
3: jo?
6: Tak se otoč.
3: Tak.
6: Ale je to fíla, Šárko.
3: Jen do toho, miláčku, jen do toho.
6: Když tě chytím, taková čuňárna. Musíš mi dát květinu.
3: Víš co, do toho háje si jdi sám.
6: A kam půjdeš ty, Šárko, kam půjdeš?
3: Nikam. Budu dnes sama doma. Naši jeli na říp. Jestli chceš, můžeš přijít k nám.
6: Zbláznila jsi se, když vaši nejsou doma, když jsou na řípě.
3: Na řípu jako na hradu.
6: Když říkám, když jsou na řípě jako na hradě. Šárko, co by tomu řekli sousedi?
3: Myslíš Germáni?
6: Ne, myslím sousedy na vedlejší větvi. Už to mám, Šárko. Půjdeme k vám do srubu a vezmeme sebou Lumíra. Je takový moudrý. Budeme se od něho učit jeho slovanské moudrosti.
3: Moudrosti toho domýšlivého starého papriky. Nerozumím mu ani slovo říká samý blbosti.
6: Hrložeš! Lumír je boží pěvec a jeho ústy k nám hovoří Perun a ostatní slovanští bohové.
3: Medovina z něho mluví a ne slovanští bohové, zvochla jste jednoho.
1: František Ringo Čech, náš dnešní host. Já mám pocit, Františku, že ať už děláte cokoliv, malujete, píšete, zpíváte, hrajete, že je pro vás vždycky důležitý humor.
2: Já mám pocit, že to tak má být, že to lidi nejvíc potřebujou. Umírání, týrání, teror, lidi toho mají plno, ale humoru je málo.
1: Tak já vám za ten humor, který máme my díky vám, moc děkuju, přeju hodně spokojených posluchačů, diváků a čtenářů a těším se zase někdy naslyšenou v našem pořadu.
2: Děkuju a hodně štěstí všem.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Hodina před půlnocí, posloucháte společné regionální vysílání stanici Český rozhlas Pohoda. S vámi je Český rozhlas Honza Macoun a na dálku z Prahy od mixážního pultu taky Petr Kubala. Tak jemu mávám a mrkám a vám taky přeji dobrý večer, pěknou noc, klid, pohodu, úsměv a hlavně konečně klid bez těch vašich obsesí, bez těch vašich úchylek.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Sobotní noční linka na téma moje úchylky. Mimochodem, aby to bylo kompletní, Borku, jsem rád, že posloucháš. No ne, je třeba vědět o tom, že i moderátoři ostatní tohoto pořadu poslouchají, vnímají a čekají na nějakou tu výzvu. Tak prosím pěkně, pojďme si
2: předat pomyslné žezlo. Protože tu příští noční linku pro vás bude moderovat Honza Macoun už za 22 hodin a 5 minut a jejím tématem bude, cituju, moje úchylka. Poslechnu si aspoň začátek.
1: No tak budu rád, budu moc rád. A jestli, Borku, posloucháš, zajímala by mě i ta tvoje úchylka. Nejenom od posluchačů. K tomu budeme říkat jakkoliv, o tomto dnes v následujících 2 hodinách vysílání bude. Ještě jednou zdraví Honza Macoun a posílám na úvod Ivonu Přenosilovou.

0: Máte nějaký divný zvyk? Rovnáte věci podle barev? Kontrolujete zamčené dveře? Vadí vám špatně zavřená skříň? Sbíráte podivné věci nebo mluvíte sami se sebou? Můžete taky čichat ke knihám? Milujete vůni benzínu? Máte vlastní hrnek? Hlídáte si své místo u stolu? No nedej bože, kdyby si tam sedl náhodou někdo jiný, to by byl velký malér. Možná ne, tak jako veřejně, ale v té vaší duši musí být hrozný hokej. Já se vás ptám, jakou máte úchylku a ven s tím.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Noční linku otevírá Iveta. Zdravím vás, pěkný večer.
2: Dobrý večer, krásnou noc. Zdravím všechny posluchače, co mám ráda, co slyším. Tak, Honzičku Macoune, já vám něco povím. Já mám takovou uchylku, já miluju boty.
0: Boty? A má to nějakou boty. Konkrétní věc, jako boty z kůže nebo boty z falešné kůže?
2: Nádherný boty, já nevím, třeba od Batí, jo. Ale byla jsem v Řecku a byla jsem mladá kočka, a koupila jsem si nádherné lodičky s vysokým podpatkem, takový růžový sametová kůže. Jo, to byly boty nádherné. Byly drahé. No. A já jsem si je přivezla z té dovolené z toho Řecka. A já miluji krásné boty, ale teď už nenosím ty vysoké podpatky. Jo, to bejvávalo. Bejvávalo, jo, když jsem byla mladá kočka. Já jsem nosila mini sukně, měla jsem krásné nohy a nosila jsem nádherné lodičky, třeba otevřený, zavřený, uzavřený, kožený, na vysokým podpatku. No kočka, jak bič.
0: Jo? Jinými teď slovy už se dá říct, že máte fetiš na boty.
2: Na boty, no. A ještě miluju krásné kabelky. Krásný kabelky, to je taky moje uchylka. Jo, nádherný kabelky. A
0: no, tak to máme jako do úvodu docela dost co říct. V tom případě píšu si u vás. Iveta, boty a kabelky.
2: Něco dopočítat. No, a potom ještě mám jednu uchylku. Krásný chlapi.
0: No tak děkuju pěkně, že jsme ve spojení hned. Takhle chlapa. Na úvod beru si to trochu osobně.
2: Když vidím krásného chlapa, musím mít malý zadeček, jo. Já jsem sportovala, já jsem byla taky krásná kočka. On musí mít krásné nohy a krásný zadeček.
0: Tak to asi mluvíte tady o mém kolegovi Petru Kubalovi, protože tady v tom závěru už jste si to trochu pokazila. V tom případě si myslím, že by to bylo dobrý, kdyby jsme to uzavřeli taky písničkou, která je připravena od Karla Gotta, Marcely Holanové. Čau, lásko. Iveto, dobrou noc a děkuju.
2: To je dobrý. Zdravím všechny posluchači, já je miluju. Já je poslouchám. Tak, Honzičku Macovne, dobrou noc.

0: Dneska se ptáme na malé lidské úchylky, ne na nic temného nebo nebezpečného, ale na takové státní zvyky, domácí rituály, takové drobné posedlosti a věci, které ostatní třeba nechápou. Někdo musí mít doma všechno přesně srovnané, jiný si schovává účtenky, krabice, staré časopisy nebo igelitky, někdo nesnese drobky na lince, jiný... No, moment, drobky na lince, já nesnáším úplně kolečka od nápojů, od těch sklenic, no tak to by mě nedořezalo. Teda spíš to by mě dořezalo, jakmile si toho všimnu, tak to umírám, moje duše přestává fungovat a nemůžu se soustředit. Ale někdo nesnese i jiné maličkosti, třeba někomu se takové ty věci zdají až kravinoidní, takové zbytečné, ale pro toho druhého můžou být součástí jeho vlastního světa dost podstatné a může mu to zničit v ten daný okamžik třeba náladu anebo soustředění, protože jakmile vidí, že něco není podle jeho správnosti, tak to může být docela pěkný faul. Telefon do studia 731 800 900. Psát můžete na linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Ještě jednou připomínám noční linka dnes při sobotě, ano, sobotě 4. července 2026 na téma Moje úchylka. Před chviličkou jste taky slyšeli, před písničkou, předchozím vstupu, taky štěknutí, ano, tím se ozvala taky Bára, protože tu jsem nevzpomenul do vysílání, byl to mimochodem první historický okamžik, kdy byla slyšet do vysílání s tímto zvukem, protože jinak je hodná, spinká pod stolem, ale tentokrát si chrání svého pánička, který na dálku do Prahy zdraví a do České republiky. Tak pojďme k telefonu, kdo nám volá, dobrý večer. Já vás poslouchám.
1: No, tak jestli to jsem já.
0: No to jste vy, úplně celá vy, ale nevím která, protože vás je
1: tak
0: moc.
1: Mě, to jsem já s delší odmlkou, protože jsem měla telefon zase kolaps s telefonem.
0: Nevadí, já mám možná kolaps připojení, jenom prosím představte se nám, ať víme všichni, kdo jste.
1: Jarmila z Vysočiny.
0: Zdravím.
1: A stišu rádio hnedka.
0: Ano, prosím pěkně, nejenom pro vás, ale i pro ty, kteří jenom tak pasivně poslouchají a třeba se dneska přemůžou a zavolají rádio vypnout. Jarmilo, ven s tím, co máte za úchylku? Já si to potřebuju poznamenat.
1: Ježíš, já mám úchylek.
0: No tak prosím, já si otevírám úchylku?
1: A3. Já si myslím, že úchylky máme všichni. Všichni. A buď je to nevědomky, že si to třeba ani člověk neuvědomuje, nebo jako...
0: No, my vám rozumíme, ale taky se nedokážu teď rozpomenout, ale chápeme se.
1: Ano. A s tím, že teda já mám úchylky už odmala.
0: No ani tak kolik. Píšu si.
1: Takže já třeba, když jsem byla malá, tak prostě, když jsem šla někam po cestě, tak jsem viděla kamínek a prostě ten mi padl do oka, ten jsem musela mít, ať byl za plotem nebo kam, kdekoliv. To, když se mi to líbilo, tak prostě to muselo být.
0: Přemýšlím, že nejste kameníkem.
1: Ne, nejsem, ale jsem takovým sběratelem. Až někdy mi děti nadávají a teďka, jak mám tu nemoc vlastně, takovou dost špatnou, že mi tečou nohy, ale už se to uzdravuje. Zrovna teď mám tady nahoře, nad hlavou, abych to měla dobrý. Takže já mám takovou fantazii, že prostě když něco vidím, a i třeba staniol nebo něco, papírek od bonbonu, já vím, co z toho bude, já totiž dělám aranžma a já už vím, co, kam to dám, jenže hned se na to nedostanu, takže se to tady hromadí, ale jak udělám se dost, že to mě strašně naplně a
0: taky vám rozumím, jakoby... taky bych to nevyslovil.
1: Odreaguju a prostě dělám.
0: Ano. Ale. Už nejsme ve spojení s Jarmilou. Těch úchylek, která bylo, já si to znamenal, zdárně, ale ty kamínky, vidíte, to by mě nenapadlo, že by na to někdo mohl mít nějaké duševní tnutí. A co vaše duševní pnutí, jaké máte? Zdravím všechny posluchače, ať už nás posloucháte v práci, doma na cestách nebo kdekoliv. Tady je Český rozhlas, Honza Macoun a hlavně vaše příběhy v Noční lince dnes na téma Moje úchylka.

0: Honza Macoun na jedné straně, na té druhé Petr Kubala, ten to všechno odmačkává, technicky spojuje, doufám, že spojení vydrží a doufám, že se uslyšíme i s Brnem. Kdo nás tam poslouchá?
1: Dobrý večer, Honzíku. Tady Ludmila z Brna.
0: Má láska z Brna. Ludmila, dobrý večer. Povídejte.
1: Já vám řeknu, že já jsem byla odmala taková, že jsem přišla třeba domů z toho ze školy nebo z učení a vyslíkla jsem se a jak jsem si vyslíkla náruby, tak jsem to nechala ležet. Moju mamku to tak strašně vytáčelo a že vždycky mě říkala, Ježíšmarjana, já chcu, vždycky na mě volala, Liduša, pojď sem, okamžitě si to uklid, já chcu zvědavá, jaký bude tvoje, až se vdáš, jaký budeš ty mít domácnost. No tak to jsem si vzala k srdci a teďka jsem blázen, uklízím, pořád uklízím, jak jsem měla malý děcka a v těch 70 letech, tak tam byly moderní na pohovkách a na křeslách to leckýmo.
0: Ježiš Mariano, to si teda, to byla hrůza dneska v očích.
1: No a takže já jsem to měla taky. A když jsem šla spát, tak jsem to všechno narovnala. Ráno vstanu, děcka byly tří vzůru než já, oni to poskákali. Oni do dneška, dneska je jim 50, kolem 50, a oni do dneška mi říkají, onko, ty jsi byla blázen. My jsme chudáci museli sedět na zemi, aby jsme ti to nepomačkali.
0: Helejte, a dneska, když někam přijdete, nebo přijdete domů, když budu teda konkrétní, odhodíte to oblečení a necháte ho tam?
1: Ne, to nedělám. To ne.
0: Vysrabe.
1: To nedělám, ale já vám to řeknu, ale zase mám, já bydlím sama, takže mám uchylku, že si vykládám sama pro sebe. Ano. A to ještě, když jsem měla chatu, takže kousek, já nevím, třeba 20 metrů nebo 30 metrů ode mě měli chatu kamarádi a ten pán tam většinou jezdil sám a vždycky na mě volal. Lidu, no, pojď na kafe. A já vždycky, jo. A pořád jsem něco dělala. A on mi říká, co říkáš? Ježišmarja, ona si vykládá sama pro sebe. A já říkám, no co, když teď nikoho nemám, tak co? No a teď teda, když ke mně přijde kamarádka, takže já mám polštářky na čančany, jo, a ona přijde a říká, já si tady u tebe lehnu. A já říkám, jsi normální, Maruno? Tak to teda ne, přišla jsi na návštěvu, takže nebudeš mě tady kazit ty moje polštářky. A ona, a protože jde mě pokoj. Ona mě vám to rozháže, já jsem z toho tak nervózní. A když odejde, prvně si to zase všechno naskládám. A druhá, ta zase přijde na návštěvu a nosí si oblečení. Ona přijde a převlíká se u mě.
0: Ale to je ještě v pořádku, to, že se převlíkne, to je ještě dobrý, ale my jsme třeba měli sousedy na proseku, ještě když jsem byl malý, Hruškovi se jmenovali, to si pamatuju do dneška, a když přišli na návštěvu, tak protože panu Hruškovi strašně, no vlastně nevím, jestli, no, tak se na to neposlouchá, ale tak trošku mu byly cítit nožky, tak no. Proto, aby měl vstupenku do našeho bytu, musel si vždy dát nohy do igelitového pytle.
1: No a taky nesnesu ty drobky na té lince a nešla bych spát, když, já mám teda myčku, takže když tak si to nadkládám do myčky, ale nešla bych spát, kdybych neměla srovnaný polštářky, umytý všechno po lince, poskovávaný a teprve potom si můžu jít lehnout.
0: Až o vás řeknu, že byste byla opravdu dokonale trošku hrábnutá, tak to byste ještě musela mít ve finále ty hrnečky daný ouškem doleva nebo doprava, do toho správného směru.
1: Jo, to mám.
0: Ježišmarja, tak vám hráblo taky, těší to mě.
1: Hoziku, ale já vám něco řeknu. Já jsem ve znamení paní a pana je puntičkářka. A to je asi ono.
0: No, nevím, ale evidentně bychom se zabili. Zajímě. Moc děkuju za zavolání. Byly to hezké úchylky, na to mi nestačí ani A0. Děkuju, znamenám si, píšu si a co je ostatní. Milí posluchači, děkuju, že zavoláte už dopředu. Dobrou noc.

0: Každý člověk má nějaký vnitřní systém. Někdo ho přizná, někdo se tváří, že žádný nemá, jenže běžný život je plný takových těch malých pravidel, ze kterých se to všechno skládá. A ty si vytváříme kvůli klidu. Tohle bylo velmi neklidné, tohle mi připomíná, no to je vytáčený internet. Ahoj pane Honzo, ahoj pane Kubalo, mistře zvuku, já mám divný zvyk. Vystavuji si krabičky od telefonu a na zdi mám diskety a staré takové věci, které se dají pověsit na zeď. S pozdravem Lukáš z Železné Rudy. Lukáši, zdravím. Lukáši, disketa. To už dneska snad nikdo ani neví, co to disketa je. Že byly ty velké, na které se vešlo nic, a větší nic se vešlo na ty malé potom, nebo menší. Bože, to je pravěk internetový. No, dneska prosím vás, bavíme se na téma lidské úchylky nebo duševní úchylky, vaše úchylky. Říkejte tomu, jak chcete, třeba duševní porucha, to je ve své podstatě jedno, protože stejně ve finále to potom bude znamenat jedno a to samé. Třeba mám kamaráda a ten kamarád má rád maliny, jo, maliny. Dokáže jich sníst chlapec mnoho, dejte před něj kýbl malin, no vůbec, jako kdybych měl plantáž malinovou, vůbec si ho tam neberu jako brigádníka, protože on víc by sežral, než by si vydělal.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Malinové, pardon, to už jenom síla zvyku od kamaráda. Vidíte, a já na něj častokrát myslím, protože když jdu nakupovat a vidím někde něco malinového a může to být cokoliv, a začíná to malinovou štávou, kterou si mimochodem taky dokázal vylít po celé domácnosti, jenom protože je velký neštika na otevírání čehokoliv. Taky myslím, že za historii, co se známe, jsem mu koupil malinovou vůni do zásuvky. Ten byt malinově provoněný vůbec nebyl, ale evidentně z toho vrněl blahem. Co všechno může být malinového, věřte tomu, že co uvidím, to koupím, protože už jenom pro tu prču tu stojí za to. Telefon do studia 731 800 900. Peťa Kubela, jakmile někdo zbystří, tak okamžitě bude ťukat, přepojí do vysílání, protože bych se rád seznámil i s těmi, kdo pasivně poslouchá. A třeba jen tak, jako se říká, ne, nebudu volat. No to teda jako okamžitě zvednou telefon, ať už pevnou historickou linku, ťukejte, vytáčejte číslo, které jste slyšeli, anebo pište na linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Kdyby vás zajímalo, co je mojí úchylkou, tak to bychom tady byli hodně dlouho. Myslím, že kratší bude písnička Michala Davida.

0: posluchačka Jarmila by měla být na druhé straně. Zdravím vás, kolega Petr Kubala.
1: Jana.
0: Mi stačil. Jana, tak on nejenom, že on mi neumí ani říct přesné jméno, kdo volá, tak to se omlouvám. Já ho zabiju, až ho uvidím osobně. Omlouvám se vám hluboce do Brna.
1: Nesnáším špinavé ruce. Prostě
0: no.
1: Je to hygienický návyk asi, jo. Doma vždycky přišli jsme domů, umyli jsme si ruce. Takže nesnáším svoje, nebo meju si častokrát, nebo několikrát za hodinu ruce. Ten pocit, jako že mám špinavé ruce, anebo i u ostatních. To jako asi je to úchylka nebo spíš hygienické.
0: Používáte takové ty vlhčené ubrousky?
1: No tak nejhorší.
0: Používáte třeba vlhčené ubrousky anebo nejhorší, jo?
1: Ale jinak umejte ruce, přijdu domů, no, umejte ruce. Když ruce, se dívám ruce. Na filmy.
0: Kolikrát denně to...
1: No to nevím.
0: Kolikrát za den dokážete umýt ruce a kolik máte spotřebu mýdla?
1: Ale to tak, kápnu si mýdlo, to vůbec není podstatný, ale jako si je opláchnout aspoň, no. Ale v současných vesilných...
0: Ale je to věc, která vás trápí, předpokládám.
1: No, trápí mě to, nebo ukazuju se ve filmech, inscenacích a kdekoliv. Přijde žena domů, ruce si neumeje, šahá na jídlo, šede do ledničky, já nevím co. Prostě nelíbí se mě to. No, tak to by byla jedna uchylka, no, možná hygienický návyk. A potom mě vadí zarostlí muži, kteří mají strniště, ani vous, ani nejsou oholení. Připadá mě to nedbalý, nehezký. Dělá je to starší.
0: Jako... No, tak v tom případě buďte ráda, že na mě nevidíte.
1: No, tak máte strniště, anebo... A nebo trošku další.
0: No mám, ale mám čisté ruce zase.
1: No, tak aspoň to. No. Nedbalé oblečení.
0: Děkuju pěkně. Ano.
1: No dobře, tak jo. Tak dobrou noc.
0: Ne, to je v pořádku. Omlouvám se případně za to, že když tak přeskočím, přemluvím nebo skočím do řeči, dneska to spojení je takové lehce opožděné, takže za to se případně omlouvám, i když někteří z vás to berete jako takovou tu nevrlou normu, když vysílá Honza Macoun. Každopádně dnes na téma sobotní noční linky, moje úchylka, ale dokážu to pochopit. Nečisté ruce a duševně je třeba si mít ruce a to už potom člověk možná ani nevědomky dělá, musí stále jít do té koupelny nebo k tomu umyvadlu, protože jinak hlava nedá pokoj. Je pravda, že ale dokáže hlava zazlabit i s jinými úchylkami nebo s jinými takovými zlozvyky, i když úchylka není zlozvyk. Jo? To zase je taky pravda. Na druhou stranu je to věc, která vás zaměstnává duševně. Budu rád, když zavoláte 731 800 900 anebo taky napíšete a píše vás poměrně dost. Už se na to dívám tady do systému. Ano, do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání píše se zde třeba. No, ahoj pane Honzo a pane Kubalo. Já jsem úchylný tak nejspíš na to, aby si lidi dávali cokoliv před ústa, když kašlou nebo kýchají. A na to jsem velmi alergický a někdy mi to i vyčítali, že jsem s tím až otravný, ale já to učím i děti svých kamarádů, i v rodině, protože podle mě je to základ ve výchově dětí a měli by se to učit už od malička. A hned by bylo o hodně míň nemocí. Je nechutný, když stojí skupinka lidí povídající si a jeden z nich bez ruky a do celé té společnosti kýchne. To je podle mě vrchol, tak s tím všude otravuji a všechny tím prudím. A je mi to jedno, protože si na to potrpím. Vle, já nebudu kýchat teď. Rozumím vám, o co vám jde a čemu chcete zabránit. Na druhou stranu... No, když jsou nevychovaný, tak co s tím naděláte? Musíte zasáhnout. Jedině Pavel ze Židlochovic.

0: Kdyby se vám náhodou zdálo, že slyšíte z toho okolí tady z mého prostředí, ze kterého pro vás vysílám nějaké dunění, štěkání, případně kokrhání nebo dobrý večer, tak prosím vás, nelekejte se, otevřel jsem si okna a úplně to není nejideálnější, jak zjišťuji, tak berte to prosím jako letní omluvu jednoho prostého moderátora z Prahy, který nyní v Praze není, ale má v Praze spojku, která pustí do vysílání teď koho. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Jarmila, Český Třebový.
0: Zdravím vás do Třebové, jak se tam máte?
1: No, máme se dobře, dobře se máme. Prší bez tak asi, jo. Ale chtěla jsem vám říct moji úchylku, která není
0: no, tak
1: stará.
0: S ní. No tak.
1: Na rozdíl ode mě, já jsem ročník 50 a moje úchylka je stará asi tak pár měsíců, nebo tak nějak. Ráda jezdím na kole a když jedu na tom kole, tak já sčítám všechna čísla, která jsou na autech. Jak je značka?
0: Ano.
1: No a to je moje úchylka, tak vždycky 7, 8, 5, 6, čiže šup. A když to nestíhnu, tak se ještě otočím, abych si všechna čísla dala dokupy. A tohle dělám no. Já.
0: Počkejte, a to jako to jenom tak, to přišlo jako blesk z čistého nebe, nebo
1: ano,
0: jste učitelkou
1: ano,
0: matematiky?
1: Ano, z plezíru, z radosti, jenom že prostě jedu a zkouším to velmi rychle, to spočítat a to je
0: co děláte s těmi písmenky?
1: Písmenka ne, ty vynechávám.
0: Jenom tak ty hodíte někam do skladu, nevšímáte si. A co je výsledkem? Jenom to číslo nebo sčítáte a
1: ano,
0: jako
1: prostě pršíte? Jedu a kolik jsem jich asi sešlo, nebo vidím řadu aut a říkám, tak tam bude 11 aut a je jich tam třeba 12.
0: Jak vás to moc zatěžuje v té hlavě?
1: Prosím?
0: Jak vás to zatěžuje, jako duševně, protože třeba jako může se stát, že...
1: Je to činí veliké potěšení.
0: Yeah,
1: já jsem z toho úplně vedle, jak já to spočítám a teďka jedu dál a mám další a další.
0: Kdybyste byla dobrá sčítačka provozu automobilů na silnicích nižších tříd, které se dělá, myslím, jednou do roka nebo dvakrát do roka.
1: No, a kdybych znala tak numerologii, že bych věděla, co znamená to výsledný číslo, tak to teda by bylo něco.
0: No, ale to vy máte za ten den, máte ale potom moc čísel, jako, nebo...
1: Nevadí. Já jsem úplně šťastný člověk, když to všechno spočítám. To je...
0: No, a teď jde o to, kdybyste to spočítala třeba babě, je to možný? Stane se něco v té hlavě?
1: A připomíná mi to Malýho prince, jak tam ten chlap pořád na týden planetě počítal. Ale to nevadí.
0: A je to hezká úchylka. Řekněme si na rovinu, ta nikomu neškodí a nikomu neublíží a ani vám v duši, protože evidentně z toho máte radost, jakmile dojedete do nějakého cíle.
1: Ano, moc děkuju, že jsem se dovolala, pane Honzo, je to super. Já se dneska bavím, taky. Fakt, že jo.
0: Jo, já se jako bavím o trošku míň, protože nevím, vlastně nemůžu moc jako úplně zasáhnout do všeho, do čeho bych chtěl, ale počítejte si. Udělala jste mi takovou radost,
1: klidně
0: že mám z toho úsiku.
1: Klidně mě vohodnoťte jako lekvíťo píďo.
0: Ne, já jsem spokojený v České Třebové, jsem rád, že posluchači nejenom poslouchají, ale taky volají a nejsou úplně normální, protože jinak bychom si neměli co říct.
1: Ano. Děkuji vám.
0: Já taky děkuji. Dobrou noc.
1: Jo, dobrou noc. Nashledanou.
0: A já ještě doplním, v případě, kdybyste chtěli zavolat, tak a nepamatujete si ta čísla, jo, tak ještě jednou, nejenom do Třebové, pojďme si připomenout linku do studia.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Jinými slovy, páč to bylo krátké povídání, tak můžeme klidně přihodit ještě další, Péťo, kopni dalšího volajícího sem do prostředí.

0: prostoru našeho, ve kterém vysílá Noční linka, společné regionální vysílání a stanice Český rozhlas Pohoda. Dneska se bavíme na téma úchylka. Jo, nebo úchylky, kdo jich máte víc, klidně jsem s tím. Jestli je to tak zásadní i pro mě, to vám řekne husík kůže i z mé jizvy po mé levé ruce, nebo na mé levé ruce. Zlomená ručička na třikrát, helejte se, dokážu odhadnout všechno. Dobrý večer, kdo nám volá? Haló, haló, kdo je tam, kdo je na druhé straně? A neslyším nic. Určitě tam někdo je. Zkuste aspoň vzdechnout. Ani to ne. Řekli by Němci, šáde, Péťo, dáme jiného posluchače nebo posluchačku, zkusíme mluvící, dokážeš to nějak zařídit? Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Ano, kdo pak je tam?
1: No to jsem zrovna znova já, protože já se tady povídám. Mě vypl, se úplně vybil telefon, to je Jarno z Vysočný.
0: Ano, zdravím, takže zdravím, zdravím.
1: Já jdu stišit rádio, rychle.
0: Ano. Máte to daleko?
1: No,
0: jo, vypadá to, že to je ještě do jiného patra. Ne, dobré, dobré, dobré. Tak povězte, no, jak to tam máte.
1: Já si tady tak povídám a pak říkám...
0: Ano. Jste z dálky, jako kdyby na mě mluvil Krakonoš.
1: No, teď už jsou blíž, už jsou blíž.
0: No, já už jsem s vámi, já vás chcu, tak povídejte.
1: No, tak. Já nevím, co jste ode mě slyšel naposled.
0: No,
1: já jsem tady povídala, jak mi se mě všechno hodí, protože dělám různé věci.
0: A ano.
1: Děti mi nadávají, že všechno, že jsem takový sběratel všeho.
0: Ano.
1: A že už bych měla přestat. Tak já vám tady vykládám, jak jsem tady co a co dělala, nebo co jsem si pozbírala. A říkám, slyšíme se a ono nic.
0: No, jo. Takže sběratelka čeho konkrétně?
1: Sběratel, třeba jdu po cestě a vidím tam pěkný kamínek, nebo odhozený papír, staniol, takže si to taky vemu, že jo, mám takový košiček nebo kabelku, tu nosím pořád. Ano. A musím, a jako dřív jsem nosila hůlky, jako klacky jako hůlku, takže se pěkně jako tohle. A když se nechci vohnout, tak si klacíkem do toho šťournu. A když se mě to líbí a vidím tam nějaký obrazec, tak to je moje, že jo?
0: No. A co s tím děláte potom? Jako kam to dáváte?
1: No, já mám totiž, ani když jsem neměla tu rekvalifikaci, já mám rekvalifikaci na aranžmá a pomáhám, že dcera je vyučená zahradnice a má taky hrad aranže skate.
0: Ano, jako rozumím.
1: Takže děláme vazby, různé svatby a to byl vždycky můj vášnivý koníček, dělám různé vazby na dušičky a na Velikonoce a jezdíme po burzách nebo s přítelem vlastně.
0: A jo, no, jsem chtěl říct, a s těmi kamínky co? Jako to děláte komu potom radost?
1: No, dělám vazbu nějakou, tak třeba osázím mísu s netřeskama, že jo, nějakou a dám tam kamínek, mušličku. A prostě vezu to třeba paní sousedce do Brna, ta má to hrozně ráda, jo. A když třeba nějakou kytku, jak jsem tuhle volala do rádia k vám, tak taky ty kytky, jak trhám po struhách, tak taky to nikomu dám prostě s tím, že teda má někdo radost, no.
0: Ale to takže u vás, říct. Ano, povídejte.
1: No, dopovězte, já to...
0: No, no, tak jenom jsem si říkal, že jako jestli to začíná kamínkami nebo dalšími věcmi, které máte ráda, které tak jako sbíráte, jako co by se vám v té hlavě odehrávalo, kdyby náhodou, nechci to převolávat, ale třeba...
1: Já mám takovou představivost, takovou ano. Velkou představivost, že prostě se mě hodí asi všechno, by se mě hodilo aj...
0: Jo, tím pádem ještě víc nabývá ta moje otázka, na kterou jsem se chtěl zeptat. Kdybyste vyhořela, tak to máte v duši, ale jako úplně, to byste měla guláš. Ještě
1: no,
0: větší.
1: To guláš, no. A přitom si tak jako hodně pamatuju, jo. Já jako třeba žaba, tak jak se hrávalo za nás, za totáče, ještě když jsme chodili do Měšťanky, třeba ty čísla na autech, 2-2, neštěstí, 3-3, mátě rád, 4-4, rande, jo, 5 polibek a takový. A nebo ty koprtiny, jak se trhlo, mám tě rád,
0: no,
1: to, ježíš, to, tím jsme se zabývali a já jsem na to věřila, jít přes kanál, šlápnout, je, to neštěstí. To jsem se vyhybala, jak šel kříže a 13. v pátek No to je hrůza, katastrofa, černá kopta. A teď je to u mě, prosím vás, všechno naopak.
0: Fakt?
1: Já to prostě mám všechno naopak, jak ten můj organismus, jo. Takže a vůbec mě to nevadí a vždycky jsem telefon zvonila, já jsem letěla, když jsem se nepřerazila. A teďka říkám, když mě někdo bude chtít a něco potřebovat, tak si zavolá znova.
0: No, ale čím to je, co se vám odehrálo v životě, že jste na to takhle přišla, nebo jste dospěla do této fáze?
1: Prosím vás, mně se stalo totiž před 2 rokama, už musím říkat skoro, že jsem teda byla s přítelem, co jsme se potkali v tom lese úplně osudově, kam jsem dostala, no teď to neřeknu to slovo, houbařskou. No.
0: Já si teď přeběžím, co jste v lese mohla dostat.
1: No, přednášku, že všechny houby fialový jsou jedlí, což jsem nevěděla, jo. A to byl takový starší pán. A my jsme se potkali prostě, a on mi povídá, nebo já mu povídám, říkám, tak tam, abych ani nechodila. A on, ale jo, jen běžte. A já říkám, no jo, tak když už si to tam vyzbírám, že to tam byl, ale já jsem slepej, hluchý, já to víc nenajdu, než najdu. Tak jsme se takhle jako jenom pozdravili a on byl z Brna, musím říkat, byl z Brna už, i když je to hořký. A my jsme se potkali za chvilku zas a on povídá, já jsem viděl jen ty vaše bílé galoše, protože já jsem dělala v sejrárně a my jsme si mohli, když se jakoby to vyhazovalo do kontošu, tak jsme si je mohli na lístek vzít, jo. A já jsem je měla takový šikovný, široký, protože já trpím na křeče, když zouvám gumáky, protože tam jsem umývala a to tak mě brali křeče, tak on, že viděl jen ty bílý gumáky. No a bylo to osudový opravdu, protože jsme se teda dali dokupy, byli jsme skoro 8 let spolu, s tím, že jsem s ním prožila tak krásný období, že za 34 let s mým ex-manželem jsem to vůbec nepoznala. No a bohužel teda mi odešel s tím, že teda se nechtěl dočkat toho, co ho potkalo s poslední manželkou, o kterou přišel, když mu umřela v nemocnici, ani mu to nedali vědět. No, takže takhle. A já jsem onemocněla, no. Já jsem onemocněla, abych vám to vysvětlila, a on měl strašný strach o mě. Takže, že jo, byl o 17 let starší, ale mě to vůbec nevadilo. My jsme se tak prostě doplňovali, my jsme spolu zavářeli, sekali dřevo, já jsem ho řezala, on ani řezat nesměl, to byla moje práce, štípali jsme a prostě jsme byli tak sehraní všechno, jo. A hrozně měl radost, že jsem měla takový zvyky, jak oni třeba, jeho brácha, on byl aj zlmňák, a když teda, protože jsou z Brna, a povídá, víš, já když najdu na cestě podložku nebo hřebík, to prostě mi tatínek říkal, to si vždycky vem, to se ti může hodit. Jo. A tímhle jsem skončila takhle, jako s váma povídám, říkám, slyšíme se a ono nic, tak mě napadlo, že mám hluchý telefon. No. A on se o mě už tak stresně bál, že prostě si radši vzal život, že se nechtěl dožít toho, že šel do nemocnice a prostě mu řekli, kam jdete, pane Hřídka Veselý. A ono za manželkou našla na operaci s kolenem. A prý, no ale manželka vaše paní už není. Takže šok jak blázen, že? A já jsem tenkrát skolabovala tady toho 21. srpna, to si pamatuju, protože nás okupovali Rusy, to se dobře pamatuje, 60. musím. A s tím, že teda se mi právě rozhodil celý organismus, protože on si vzal život.
0: Myslím, tomu, že už jsme se dostali úplně někam jinam v rámci povídání.
1: No,
0: já už navíc slyším.
1: To právě chci vysvětlit, no. To má souvislost. Takže prostě my jsme byli tak sehraní, že prostě jsme všechno spolu a za těch 8 let jsem prostě nepoznala víc radosti a to, i když jsem jako zase byla odříznutá od rodiny, jo. Takže všechno prostě, každý máme nějaký ty, aniž si to uvědomujem. Já mám rozkatulkovaný všechno prostě na ty vazby a všechno takhle, na co najdu. A s tím, že teda jsem si udělala rekvalifikaci. No a myslím si, že každý má tu uchylku a když tak si to ani neuvědomuje, že ji má, protože mu to nepřijde. Jo.
0: To je fakt, ale...
1: A já prostě mám takovou ještě fantazii, že vidím tamhle nějaký peříčko nebo něco a prostě taky, musí být moje, když se mi líbí. Když se mi nelíbí, tak nic, jo.
0: No, myslím, že je velmi podobné teďka s proměnutím, že řeknu o mém psovi, o mé báře, jednou přišla s peříčkem, který bylo přilepený na nosu a já copak, byl holubí dům, byl, tím jsme skončili. Jo. Každopádně Brejlovec, který právě přijíždí do nočního vysílání Českého rozhlasu, vlastně nám předělí i tuhle vysílací hodinu, takže odjezd, děkuju za zavolání a i já skoro v uvozovkách a i Zeponák jsem rád, že jste zavolala. Dobrou noc.
1: Tak jo, tak jsme si to trošku dopověděli a já všem přeju to nejlepší a ať mají krásný léto, kdo chce teplíčko, kdo chce, tak ať se chladí někde u pivečka, ve sklepě nebo v hospůdce.

0: Noční vysílání Českého rozhlasu a vítáme nový den.
1: Noční linka.
0: Uděláme si takový malý předěl toho, že dnes můžeme v tento okamžik přivítat neděli 5. července 2027. Dnes je den slovanských věrozvěstů Cyrila Metoděje. No, na Velkou Moravu v roce 863, jestli to říkám z hlavy, z hodiny dějepisu správně. Tam se nevydáme, tam moc daleko, ale co by mohlo být podstatně blíž, to je příjmená, se oslavují Janečkovi, milí Janečkovi, zdraví, štěstí, spokojenost, lásky, hodně úspěchu, hodně nás, Českého rozhlasu a taky hodně bezproblémových úchylek, které vám úplně neobtěžují duši, protože když něco duši obtěžuje, to může být prevít.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Trochu mi to vlastně připomíná, jak z vrchní prchni, kdy pan knihkupec, když se seznámí s nějakou ženou, tak si ji hned představuje, že je nahá. A když s tím přišel tenkrát k lékaři, tak nevěděl, co, tak pochlubil se s tím, co v duši trápí a ten lékař na to odpověděl, no mě taky, že? No, podívejte se, úchylky anebo nějaké nutkání, které člověk v životě má a kolikrát už si to ani neuvědomuje, o tom to je v dnešním nočním vysílání. Tak máme na to ještě přibližně hodinu. Jsem s vašimi úchylkami. Těší se na vás, no, pro někoho, no, chtěl jsem to říct, ale neřeknu, vlastně mi došlo, že to by bylo úplně nevhodné, ale jo, ale někdo si to bude stejně myslet, uchyl, macou. Nebo, nevím. Pojďme za láskou.

0: Já si to chtěl dneska s vámi udělat pěkné, tak jsem prosím vás to vymyslel tak, že budu vysílat zvenčí, ale netušil jsem, že bude tady někde disco party v našem okolí, tak kdyby náhodou bylo slyšet tuc-tuc nebo štěknutí, což doufám, že už se nestane, protože teď už řeže, zařezává, ano, ano, mé dítě, čtyřnohé chlupaté, unavené, po celodenní cestě a chození, tak se za to případně omlouvám, ale to myslím, že jako jen tak dovysvětluji, ale co je teď důležitější, to je, že jsem rád, že volá Šárka, zdravím vás, Šárko, halo, slyšíme se.
1: Dobrý večer, tady Šárka. Ano. Já mám ráda, když přítel mi dává na prdel. Je to nádherný, ale je to eroticky. Ale no, je to uchylka.
0: No tak je to úchylka, to se jako nemusíme nalhávat, ale to je zase taková sympatická úchylka, ne?
1: Ano, je.
0: Ta se dá vykonávat v každém věku.
1: Ano, dá.
0: A přišla jste na tu úchylku, nebo tohleto, co vás vlastně baví, nebo co vlastně sedne, jak sedínka na hrnec do toho našeho tématu, tak to jste na to přišla až s ním, anebo už jste to měla dávno, dávno?
1: Jenom s ním.
0: Vidíte to, co my chlapi dokážeme?
1: No, asi.
0: No, dobrá, dobrá, dobrá. Slyšíme se nádherně. Jenom ještě jedna věc. Je fakt, že to je ale o nějakém porozumění, o nějakém duševním navázání a o umění komunikovat třeba právě.
1: No ano, komunikovat, jestli to víc bolí, nebo je to příjemný, musí míň nebo víc, musí ženská říct, kolik
0: no,
1: chce
0: přesně,
1: říct.
0: No přesně,
1: jako tak.
0: Já, tím pádem já jsem chtěl doříct jenom tu věc, že je taky umění mluvit o tom, co člověk v sexu potřebuje a chce. Protože to, že něco chceme a jenom si to myslíme, tak to ta protistrana fakt neví. Takže je dobře, že o tom umíte mluvit.
1: Ano, umím o tom mluvit, řeknu, jo, já jsem mu řekla, musíš počkat, není to hned, ono to nebolelo, ale tak, až to víc bolelo, tak říkám, já ti řeknu. Tak jsem řekla, ano, už to bolí, tak no. Trošku zmírní.
0: Umění komunikace. Poslední. Tak Šárko, děkuju, ano, zdravím do Brna a ať vám dá
1: zdravím
0: zase
1: Jarku,
0: i za mě.
1: Ještě.
0: Dobře,
1: zdravím
0: dobře.
1: Zdravím Jarku. Ani
0: ano, děkujeme. Posíláme pozdravení. No tak to je nářez, to chce jít do ordinace, ale já mám pocit, že teď tam mají obsazeno.
2: A vzpomenete si, kdy se u vás poprvé objevila myšlenka, že jste pes?
3: To už je dávno, paní doktorko. To když jsem byl ještě malé štěňátko.
0: No, tak to chodívá. Doufám, že to bylo na 111 všeobecnou, nebo ne?
2: A nebo že chlape nešťastnej, vy jste tak blbej, že mě na vás ani ty tabulky nestačí. No nic. Zatím budete brát tyhle prášky. 2x2. Na ráno.
4: Na ráno.
2: Večer.
0: Děkujeme pěkně i zde. Dobrý večer, pěknou noc, s vámi Český rozhlas Honza Macoun a zcela vážně, když se u toho někdy usmíváme nebo to řekneme jen tak a rovnou, ať už to je rovnou z naší mysli, duše nebo protože máme třeba takovou náladu, která mi to dovolí říct a odvážíte se, tak s úsměvem i zcela vážně zajímám se o vaše úchylky, které máte a je úplně jedno, co si pod tím představíte.

0: Dnes se ptáme na malé lidské úchylky, ne na nic temného nebo nebezpečného, ale na zvláštní zvyky, domácí rituály, drobné posedlosti a věci, které ostatní nemusí chápat. Hinku, zdravím vás. Povídejte, je to na vás.
1: Já zdravím vás a všechny posluchače a chtěl bych se přidat s mou trošku do mlýna.
0: No určitě, jsem rád za vaší úchylku předem.
1: Já jsem byl nějakým způsobem zatížený na správnou češtinu. A nejenom namluvenou, ale i písemnou formou, kdo mě jako nějakým způsobem zklamal, tak u mě ztratil kredit. Takže když já jsem si dopisoval s nějakými holkama, tak prostě došli k tomu, když jsem je posoudil, říkám, ježišmarja, ty jsi nám nasekala hrubek do dopisu, ztrácel jsem zájem. A dokonce jsem ještě to někdy udělal i tak, že jsem je opravil a poslal zpátky.
0: Jo, takový vy jste hrubián češtinářský.
1: Tenkrát to šlo, protože tenkrát stál dopis 60 halířů, že jo, takže to bylo jednoduché. Ale dneska by se to prodražilo.
0: No to chápu, ale zase na druhou stranu spousta lidí opravdu neumí psát, neumí češtinu, neumí správně skloňovat, neumí ypsilon, měkké i použít správně mne, no tak to už mi jde vlasy nahoru.
1: Neříkám přímo na vás, ale i někteří lidi z rozhlasu taky, kolikrát člověk poslouchá, říká, ježišmarja, ten tvar toho slova měl být úplně nějaký jiný. Ale to už prostě každý si musí zažehlit to svoje. No tak to byla, to byla
0: pravda,
1: taková ta moje úchylka.
0: Ano, chápu. A nejste v tom sám, to vám řeknu rovnou. Nejste v tom sám.
1: No tak to je dobře. Ale další, v té pozdější době už, když jsem začal brát sloky lásky, tak jsem si prohlížel děvčata, s kterýma jsem chtěl konverzovat, tak jsem říkal, musíš se dívat tak asi 25 cm pod bradu. Tak to jsem aplikoval a podle toho jsem se rozhodoval. Pokud ta dotyčná dáma byla obdařená, rozumíme si?
0: No jistě, já vám rozumím.
1: Tak podle toho jsem potom začal, ano, budu kolem ní obíhat jako ten kohoutek, ale prostě každá tím obdarovaná nebyla. Ale já jsem měl tu zásadu, že prostě opravdu to, co jí pán Bůh nadělil, nebo co jí příroda darovala, tak to je nejkrásnější okrasa toho ženského těla. Takže znám i některý, kteří se dokážou stydět za to, že mají krásně narostlý prsa. A to neuznávám. Já jsem teda měl manželku, bohužel musím mluvit už v minulém čase, tak měl jsem manželku a ta obdařená byla a já jsem byl pyšný na to, jak je obdařená pěkně.
0: Takže řeknu vám, vy jste mi Hinku vnuknul myšlenku, že bychom mohli probrat taky v noční lince a teď bez nějakých, a to myslím zcela vážně, protože to myslím, že vlastně s tím tématem by si měli co říct jak muži, tak ženy. Ňadra, téma ňadra.
1: Kdo a jaké preferuje, to by byla dobrá téma.
0: Zkusíme to, já si to tady zapisuju, člověk to hned zapomene, takže děkuju vám, Hinku. Mimochodem jenom ještě doplňující otázka, vy jste sám v současné době, a v případě, že ano, jaká je průměrná délka vašich vztahů?
1: Já už jsem dneska bohužel sám, protože už manželka mi zemřela a od té doby, ty 3,5 roku jsem už sám a nějaký vztah nevyhledávám. Takže dobře. Jako dílka vztahu už se nedá posuzovat.
0: Ne, já jsem se jenom jako chtěl tak v hlavě ujasnit, jestliže v případě, že vás to celoživotně trápí, čeština a vnady, tak v té kombinaci, jestli se to promítá i do celého vašeho života vlastně, jestli na tom netroskotaly vaše vztahy, že to třeba mělo nějakou maximální délku, proto se na to ptám.
1: Tak tady to fungovalo z té době dřív, když jsme vlastně, mi bylo tamhle 15, 16, 17 let, takže když jsem vlastně ty vztahy vyhledával a nacházel, takže tam jsem to aplikoval, tuto posuzování těch znalostí těch děvčat, ale potom jsem našel tu svoji a tam jsem ten problém neměl, protože manželka jako bez problému komunikovala s písomnou češtinou, i když tady tou naší, jak se říká to tím naším hantecem, ale úplně přímo hantec taky ne, to je tak pro Brňáky a blízké okolí. Ale prostě tou normální mluvou, ale nebylo to zase tak uměle artikulované, jako aby si kroutila slova přesně podle nějakého předpisu, to určitě ne. Ale bylo to tak, že mě to vyhovovalo a já jsem byl rád a celý život, který mě byl dopřán s ní strávit, tak byl příjemný a veselý. Určitě veselý, protože my jsme oba dva měli rádi veselý a dokázali jsme si i sami ze sebe udělat legraci a to je
0: důležité, aby
1: to člověk ukázal.
0: A spisovně především. Dobře, děkuji vám. Moc vás zdravím, děkuji za zavolání a díky za vnuknutí možného tématu do dalšího vysílání. Ať se vám daří, dobrou noc.
1: Já doufám, že se mě podaří poslouchat noční linku, až to budete jednou vysílat, protože to by mě velice zajímalo a měl bych sáhodlouhý rozklad do toho příspěvek.
0: Dobře. Už dopředu říkám, že do konce srpna to nebude, protože to už máme naplánováno, ale hlídejte si září, jo? Doporučuju.
1: Není problém, já poslouchám noční linku téměř denně.
0: Děkujeme pěkně. A nejste v tom sám, tady zrovna koukám, dorazil příspěvek, ve kterém se píše, milá noční linko, dvakrát kontroluji zamčení dveří, v současné době je můj zlozvyk úzkost, přeji si mír Maruška, ale ještě tady mám jeden a ten jsem, kde ho mám? No prosím vás, tadyhle byl. Že miluji noční linku. No, tím jsem chtěl říct, že v tom nejste sám a jsme za to rádi, že vás je tolik. Tak díky. Takhle, kdyby ještě vlastně, odrazím se ještě od vaší bývalé ženy, milý pane posluchači, poslední volající, kdybyste bydleli v Praze, myslím si, že jako pokud by moje drahá polovička nevěděla, jakého rodu je Florence a pokud mi nedokáže vyskloňovat odolenou vodu, jo, tak to by asi náš vztah velmi rychle skončil teda. Jo, tam by to možná mohlo pohořet, to jenom jako upozorňuji, protože ne každý to umí, ale dost lidí taky neumí používat zkratky, jo, a to si řekněme na rovinu, mistr zkratka je Ivan Mládek.

0: zcela vážně se vás ptám, milí posluchači Českého rozhlasu, na vaše úchylky, které máte a které vás třeba tíží, ať už vědomky nebo nevědomky, ale prostě jsou součástí vašeho života. Mimochodem, píše Bedřich, dobrý večer, moje úchylka je šahat na věci, nábytek, televize, dveře a podobně, nebo dávám do knihy staré sportky nebo šťastných 10, potom z toho dělám rozpis. Je teda pravda, že pořád dávám stejný čísla a pořád nic. Opravím stejná čísla, pořád nic. No, na tu televizi prosím vás pozor, nevíte, koho můžete pohladit.
1: Chocholoušek chocholatý s chocholouškou chce do chat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Nevolejte, nebo volejte, ale potom, až to si popovídám s Hinkem. Zdravím vás.
3: Tady je Josef Janča z Malnovic u Zlína, předem se omlouvám za to,
0: že... Ne, já se omlouvám, já jsem si, chápete, to mě řekne do ucha, ten mistr zvuku z Prahy, Petr Kuval, vaše jméno, a já se ho napíšu blbě, rozumíte tomu?
3: Já jsem si předem omlouvit, až jsem vytočil číslo, jsem zjistil, že nemluvím, ale
0: jo.
3: Budu se snažit mluvit.
0: No tak mluvte, teď vás posloucháme.
3: Moje úchylka je taková, že mám rád ženské chloupky.
0: No. A to...
3: Stalo se mi, že v počítači na Facebooku byla prostě ukázka ženy s chloupky pod paží.
0: Ano.
3: A já jsem to kliknul a od té doby mám na počítači, se mi to nabízí pořád všude. Mám to desítky prostě žen, už mi to je omrzelé trošičku v této fázi. Desítky žen prostě, které mají oklupení.
0: Chápu.
3: Je to nevhodný příspěvek, který jsem vám teď sdělil do tohoto, do telefonu, že jo?
0: Ne. Takhle bych to fakt nebral a nedělal bych si z toho jako srandu, i když já si jako kolikrát rýpnu, ale ne, to mluvím o sobě. To se může stát a to tak někdo v životě má a vy to tak máte a nemyslím si, že by to bylo terčem posměchu.
3: Mně připadají ty vyholené ženy, jak kdyby se člověk přátel s nějakou školačkou, rozumíte?
0: Ne, vy máte prostě rád takový to, jak pán Bůh stvořil ženu. Tak, jak je.
3: Tak, přesně tak. Natura, přírodní věci prostě, takže to vše.
0: No děkuju.
3: Vaše číslo si pamatuju na spaměť. Rád volám tady místní Jarce Barboříkové.
0: Ano.
3: A dneska jsem usnul, byl přenos z Velehradu.
0: Ano.
3: V televizi. A hned potom jsem usnul a teď se probudil a zapl jsem si vás a jsem si říkal, že si i takovou nevhodným příspěvkem můžu přispět, tak se snažím.
0: Je to vhodný příspěvek, takže děkuju za něj. Jarku jsem v životě osobně teda jako neviděl ani na webkameře, těžko říct, jestli má chloupky, či nemá, ale rozhodně, každopádně zdravím i jí, kdyby poslouchala a vás. Doufám, že vás to netíží, tahle ta úchylka. Doufám, že to berete jako...
3: Vůbec mi to nic nedělá prostě a... Ta paní Barboříková, ta je ve Zlíně právě, já jsem ze Zlína, takže se známe poměrně dobře, jako víte.
0: Právě.
3: Ale chlopá, to nemá nic společného.
0: Děkuju za zavolání a hodně chloupku vám přeju. Dobrou noc.
3: S pánem Bohem, dobrou noc.

Posloucháte Český rozhlas, posloucháte společné regionální vysílání stanici Český rozhlas. Pohoda vás zdraví z improvizovaného studia Honza Maceun. Do Prahy zdravím Petra Kubalu, ale taky i vás, kteří voláte na dnešní téma, což je téma sobotní noční linky, která pokračuje druhou hodinou i v neděli. A to na téma moje úchylka. Řeknu vám teda, jste dost úchylní, děkuju. A hlavně děkuju za přiznání, ať už je to lehtivější třeba vaše vyjádření, anebo humornější. Já doufám, že to pochopíte, že nedělám si a předpokládám, že ani posluchači si nedělají ze všeho srandu, ale taky mají spoustu vážných věcí, které mohou tížit třeba na své duši, ale za to zavolání anebo napsání děkuji i Vláďovi, píše: Dobrý večer, nevím, zda už to někdo zmiňoval, mám úchylku kupovat věci po dvou. Nejde jen o sudý počet rohlíků, ale pokud jsou třeba v regálu dva poslední jogurty, nemůžu to tomu druhému jogurtu udělat. A musím je vzít tomu oba. A nejlépe i oba sníst najednou, aby ten druhý nezůstal v lednici sám. Snažím se o tom přesvědčovat i ostatní, aby si nabídli rovnou dva kusy, a to u výrobků, které jsou od přírody párové, například u Mozartovy koule. Pěkný večer všem. I od mých dvou sibirských husky zdravíme i Báru, Vládě. Marta z Prahy 6 píše: Dobrý večer všem, já od té doby, kdy se začalo mluvit o těch vysokých větrníků, tak když vidím v televizi pořád s hezkou naší krajinou, například jako Policie Modrava nebo Modrá krev, představují se tam ty větrníky a je mi z toho na nic. A taky nevím, jestli je to úchylka, nebo jsem závislá na noční lince. Marta Praha 6. Marto, kdo by to řešil? A ještě přidám Michaelu. Dobrý večer, zdravím z Brna. Když jsem si dnes odpoledne přečetla dnešní téma, tázala jsem se manžela, zda u mě vidí nějakou úchylku. A zcela vážně mi odpověděl, že mojí úchylkou je přehnaná pořádku milovnost a záliba v uklízení. Nevím, zda je to záliba, ale něco mě stále nutí každý týden. Tak jako to naše obydlí zvelebovat. Asi je to dědičné. Vzpomínám si, že jsem se zapřísahala, že ve své domácnosti to dělat nebudu, ale naopak, opak je pravdou, i když kliky necítím. Jestli si vzpomínáte, před 14 dny jsme spolu mluvili o tom, že mě čeká po 53 letech setkání s mojí bývalou láskou a já jsem slíbila, že o výsledku budu informovat. No, ono to trochu souvisí s mojí pořádku milovností. Mám ráda pořádek i ve vztazích a tak jsem byla ráda, že jsme si mnohé věci, jak já říkám, z pravěků spolu vysvětlili. Docela mi spadl kámen ze srdce. Dobrou noc přeje Michaela. No, Míšo, jste doufám ta Míša, o které jsem tvrdil, že pokud náhodou uvidí posluchači z Brna a blízkého okolí rudou zář, že se nemají děsit toho, že by to byl odraz rudé záře z Kladna přes Jihlavu až do Jižní Moravy nebo směr Jižní Morava. No, dopadlo to, doufám, aspoň dobře. No, píšete, spadl mi kámen ze srdce. No, mě by spadl i z toho žlučníku, ale ten už mi vyndali a ty kameny mám doma v lahvičce, tak já bych si ten s dovolením váš tam taky přidal. Míšo, ať se vám daří, děkuju.

0: pralečí.
1: Noční linka dnes na téma Moje úchylka, tak vítejte v ordinaci Jana Macouna. Aleno, svěřte se z Ostravy doktorovi Honzovi. Nemám smlouvu s žádnou pojišťovnou, ale nebudu chtít žádný peníz. Pěknou noc přeji.
2: Ano. Takže dobrý večer, zdravím všechny vás, pana Honzo, všechny posluchače noční suvy. Tak moje úchylka je, která nastala čím dál jsem byla starší, dneska mám něco přes 80, tak je ta pořádku milovnost tady toto, jak se zmiňovala v tom dopise. Je to tak, že když jsem byla jako malá, ještě z rodiči bydlela kdysi, takže taky jsem utřela práva, maminka říkala, to utíráš jak po náměstí, že? No, tenkrát se to takhle jako nějak nedělala pořádně. I tati nebyl na přesnost, na takovou tu, až postupem času, až jsem byla, už jsem byla potom doma v důchodě, a čím starší, tím jsem prostě takhle přesně všecko muselo být.
1: Předpokládám, že máte speciální prachovku a speciální i prostředky pro to, abyste doma uklízela. Jedině lety ověřené, Alenou ověřené, když se vám dostane do ruky něco jiného, tak to nefunguje přece, že jo?
2: Ano, no já už teď jako spíš mě tak ty pečovatelky takhle něco jako dělají, takže to...
1: No blbě to dělají, to já vám řeknu rovnou, dělají to špatně.
2: Dělají to blbě, jsou chudáci, dělají to blbě, ale já jsem z toho na nervy. Pravda, mě třeba vadí, když horší vidím, ale vidím, že ten obraz na stěně visí trošku křivo. Už mi to vadí, musím ten obraz na to nás. I když pak nevidím, ale já to vidím. Já vidím.
1: No to jo. Prostě.
2: No, záclona. No, já se tomu směju, ale já to přiznám, ale tak to je.
1: Je to hezký uklidit po uklízečce nebo po pečovatelce, která má pomoc domácností. No to jste mi pomohla teda, opravdu.
2: No, a nebo i ta záclona, když prostě si to odhrná, teď to není přesně takhle nasasený. Není to tak, jak to má vyset, já to vidím. Říkám, když horší vidím, špatně vidím, ale prostě tady toto vidím. Všechno, nebo mám třeba přes stůl, konferenční takový. Ne ubrus, jako který visí dolů a tak dále, on si to dneska nenosí, někdo ubrusí, jakože i na stole, a takový ten ubrousek, a teď se něco na to položí, někdo a teď to zhrne. A říkám, probadí to přece vidí, že to zhrnu ten ubrus. A už je hoň na střeše.
1: Prostě to já tak, vám to rozumím. Tak jako je. Ale no, jak já vám rozumím, úplně to je tak hluboký tohleto, já nechci, aby to vyznělo, že já je zmus ode mě a že Macoun a tohle, ale jako moje domácnost, jako to je, já kdybych přivítal doma návštěvu, já radši kvůli tomu moc nevítám doma návštěvy, ne kvůli tomu, že bych měl absence blízkých, ale já jen moc nechci domů zvát, i když někdo dorazí a půjde na toalet, nedej bože, no ta toaleta je základ třeba, jo. To u mě je tak, jako, že já nepozvu nikoho, když není, u mě můžete jíst i z těch šroubků od prkínka.
2: Ano, já to sami, návštěva, no když mě tak předneříká, říkám, pro boha, já určitě nemám koupelně tam jaučicu, já nemám to, jednou s kamarádkou, už je zpátky hodně s kolegyní, říká, já si to vystavím. A říká, ty probál, já nevím, co mám všechno přesně, ty musíš zůstat chvilku na té chodbě, já si to ještě zkontroluju, jestli mám všechno přesně, pak jsem mu pozvala dál, a to jsem se ještě nebyla jistá. No,

0: vás vím, tak to, abych si vzal týden předtím dovolenou, jako na ten úklid, jo? A to bych já musel uklidit uklizený. Jako.
1: Ne, tak se zase tak neberte, to tak neberte. Já jsem to teď přehn, já jsem mě to...
0: Neomlouvejte se, ne, je to normální, protože kdybychom to považovali za nenormálnost, tak už bychom museli někam do ordinace pro nějakou medikaci, ale ne, je to obsedantní kompulzivní porucha, prostě někdo to tak má a hotovo 20.
1: Ale ano, přesně.
0: Řeknu vám, já vám přesně řeknu, kdy jsem přišel na to v životě, že to jako není úplně normální, a nebo že to jako musím přijmout jako normálnost ve svém životě, a stalo se to, a to já vím naprosto přesně, když jsme si ne z plezíru, že nevíme, co s penězi, objednávali po určitou dobu, asi 2 roky, k nám chodila paní, co uklízela. Paní uklízečka, výborná ženská, skvělá, v pohodě, ale já co udělal? Já jsem pravidelně předtím, než ona 2x do týdne přišla a měla jasně stanovené, co má dělat, tak jsem uklízel předtím, než ona přišla.
1: Ano,
0: a to tam mě došlo, že to nebude úplně OK.
1: Ano, no.
0: Udělala jste mi radost, takhle skoro se závěrem noční linky, děkuju, jsem rád.
1: A ještě další, jenom stručně, co se týká těch čistých rukou, že když si před 30 lety jsem měla žloutenku typu A, tak od té doby já jsem má prostě čisté ruce spát, když někdo přijde, tam mě umývalo umít, než vkročí tady. To je tady to, ta uchylka, ale teď jsem velice ráda, pane Honzo, že budete mít ten pořád o tom jazyku českém. Já to bych velice ráda, se tam budu telefonovat, by se dovolala, až to budete mít tady to ten program, nebo tady to.
0: Ano.
1: Protože já teď na tu češtinu jsem opravdu, maminka vždycky ještě na základní škole diktáty mě dávala. Já dneska jsem říkal, to odolená voda, to je skloněvání úplně jednoduché. Ale budu velice ráda, až tady to na ten nabrnete jako program, a já se budu snažit od počátku na telefonu, abych se dovolala na to.
0: No tak snad to vyjde jako dneska. Zdravím do Ostravy, čistotnou, a hlavně vlastně část mého srdce, Alenu. Děkuju, dobrou noc.
1: Já taky moc děkuju, taky dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Normálně se mi z Aleny zježily chlupy na rukou, nohou. Jo, pozor na to, pozor. Dneska z nočního vysílání na ty chlupy, že o chlupení, ale to je u mužů. My jsme probírali ženy. Ale no díky. Normálně i chloupky na mé jizvě z mého pádu z koloběžky. Přes řídítka a trojitou zlomeninu, vidím to tam, jsou tam ty vrcholky hor. No, jsem vzrušen.

0: Vyšší Ostrava.
1: No, to je pěkné nadělení. Teda milé nadělení. Kdo pak nás tam poslouchá a kdo nám volá do noční linky?
2: Přeji hezký večer vám, pane Honzíku, a všem posluchačům. Tady je Miluška, Ostrava Zábře.
1: Už jsem to chtěl říct, to bude Miluše, Miluška. Miluško, povídejte, ano. Jak moc jste, jinak to by vyzdělo blbě, jaké máte duševní nedopatření, které vás tak jako...
2: Za prvé, bylo by toho hodně, ale za prvé sbírám kamínky a kameny. Sbírám je proto, že na ně maluji. Jinak vám chci říct, že včera jsem byla na poště a posílám vám malinkou zásilku, potom mi prosím vás jenom odepište, tam jsem vám napsala, kde, na mail, jestli jste ten balíček dostala. No, děkuji moc.
1: Taky.
2: Jinak sbírám knoflíky. Když jdu ven a náhodou vidím nějaký knoflík, tak ho vezmu, a minule už jsem si říkala, ale už to nebudu sbírat, už prostě. No, ale pak jsem se vrátila zpátky a ten knoflík jsem sebrala, krásný, byl stříbrný. Sbírám fotografie herců, zpěváků. Sbírala jsem hrnky s pokličkou. To spíše vypadá jako na námět sbírka, ale... Nechala jsem si jenom dva, ty nejdražší, měla jsem jich 150, tak jsem to všechno rozprodala. No, pak vystřihuji si vtipy z časopisu a z, tady, co chodí, Zikádo. Vystřihuji si recepty, i když dnes už je mohu si najít v mobilu, ale nedá mi to...
1: No, to je stará škola, vyzrálá škola, ano. Která to dělá po staru.
2: Ano. A jsem ráda, že mám i nějaké, co jsem kdysi si koupila, že tam prostě perník a všechno, jak tam kdysi dělali. A prostě je tam dobré čtení v těch receptech. Ještě je tam přemek, podlaha a tak dále. No, a také jsem si to rozstřídila na recepty, které jsem si už udělala, a na recepty, které jako chci udělat. No a dneska jsem...
1: Počkejte, tady vás zastavím. Řekněte mi, které recepty odkládáte.
2: No tak jako odkládám, no různé. No. Neodkládám jako takhle, ale že... je chci udělat, ano.
1: No tak právě, a to chci, ještě to nebylo, to chci, máte je tady v komínku, budu někdy dělat. Tak které recepty, na které jste se necítila ještě?
2: No tak z hlavy teďkom nevím. Prostě to bych musela honem zajít pro tu krabičku. No prostě recepty, ale které dělám často, tak dneska jsem si dělala večeři a dělala jsem si guacamole. A bylo to, je to recept, kdysi byly takové knížečky, víte, takové malinké sešitky. A tam jeden pán jako má ten recept. No a tak já jsem si ho vystříhla, dala jsem si ho do folie, ať si ho nezaspiním, nepomástím, protože je to moc výborné. Jak se říká, muži vaří lépe a ten recept mi moc chutná. Někdo by řekl, mi strašně chutná. No, ale já to neříkám. A to je taky další úchylka, že když já někoho slyším říkat jako strašně hezky, hrozně krásně, a jedna spisovatelka dokonce v rádiu řekla děsně ráda, no tak to jsem si říkala, no tak pane Bože. Takže ten pán, co říkal o jazyku českém, tak ano, to zase byl můj partner. Ten jazyk český úplně, když slyšel něco takového. No, to ale je jiné téma by bylo. To bude. No, ale já, když někoho slyším, že takhle mluví, no tak to je jako tak, bych řekla, taky moje uchylka, že já si nedám pokoj a prostě toho dotyčného, jako se ho zeptám. tak když to bylo strašně krásné, paní říkala, já jsem si to koupila, to bylo tak strašně krásné. A já říkám,
1: Miluše je taková urejpaná trošičku teda potom no, v tom případě.
2: Ano. A ona, paní se na mě dívala a třikrát se ptala, se mě ptala, proč si ho nemohla koupit, když to bylo strašně krásné. Až na potřetí to pochopila. No, tak to je moje taková uchylka, ano, děkuju. Že jsem urejpaná.
1: Děkuju. Miluše, musíme končit. Omlouvám se za to, jedna hodně na se blíží, ale děkuju za vaše úchylné vyznání. Moc mě to potěšilo, pobavilo. A k těm knoflíkům, kterými jste vlastně začínala, tak myslím, že se hodí pro nás línější šlapací stroj a o něm zpívají Zagorová Vondráčková. Dobrou noc.
2: Jo. Dobrou noc, mějte se krásně.

Posloucháte Český rozhlas. Český rozhlas Střední Čechy má mateřská stanice, kde mě ale po následující týden neuslyšíte v ranním vysílání mezi 5. a 9. hodinou, což říkám i vám, posluchačům Noční linky z jiných krajů. Zkrátka regionální stanice, která je moje mateřská, tak teď záskok, dovolená. Takže ne od zítřka máme dovolenou, ale už teď ji máme. A já děkuji tímto do Prahy Petru Kubalovi, který to všechno odmixoval, ano, odmixoval, odmačka, odtahal. Teď ho uslyšíte, jak se normálně kámen ze srdce spadnou, jo. Nervy, taky se mu je přidělal trošičku, ono to spojení nebylo úplně nejideálnější, ale dopadlo to. Tak moc za to děkuju, nejen jemu, ale i vám a hlavně těm, kteří se provolali, napsali a hlavně sdělili, ať už vážně nebo s úsměvem, k dnešnímu tématu svoji úchylku. Tak děkuji ještě jednou, vážím si toho, protože bez vás by noční linka nebyla. Tu další noční linku má pro vás už dneska hodinu před půlnocí z Prahy Jitka Lukešová, moje bohyně. Jitko, zdravím, jestli posloucháš, já poslouchat budu. I v té Itálii. Samozřejmě i vy ostatní, kdo budete chtít přidat další témata do nočních linek, pište jan.macun@rozhlas.cz anebo klidně i na linka@rozhlas.cz. Všechno dojde těm správným moderátorům noční linky. Třeba i mě, Macíkovi. Zdravím vás, přeju dobrou noc, pěkné sny. Naše další společné setkání bude tuším 22. července po dovolené odpočatý do Růžova a snad i do Růžova vyspalí. Těším se na další vaše setkání spolu se mnou a s ostatními na vlnách Českého rozhlasu.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Zábava má být každý den. A když jsou důvody různé, ještě lépe. My vám dáme možnost rozšířit ústa do úsměvu díky ukázkám spojených s jedním mužem, s jedním známým českým hercem. Ať se zasmějete i dnes, to vám přeje Patrik Rozehnal. A kdo to bude, ten herec? Narodil se 26. října roku 1950 v Konici.
2: Tak jsem tady, jak jsem slíbil.
1: No, to je dobře, tak ještě počkejte. Pobaví vás komik, divadelní principál, filmový herec, moderátor i známý dabér. Zvládne toho opravdu hodně.
3: To je doba, já slyším, jak mi rostou nechty, no to je...
1: Snad mě necháte říct úvod, ne? Můžu za to, že se sem ženete hnedka po zprávách. Jste jak časový znamení, člověče.
3: Ano, přesnost mám v krvi, pracuji u dráhy.
1: Začíná pořad, kde uslyšíte scénky, vtipy, veselé historky a k tomu i životní příběh tohoto muže.
3: To je kravina, to je blbost.
1: A jak byste si to představoval vy?
2: Já jsem to pojal, abych, tak řekl, aby tam bylo pro každého něco, tedy generačně, ano, od minulosti k dnešku.
1: No jasně, takhle jsme to mysleli a bude se to jmenovat Příběh Pavla Trávníčka. Tak čím začneme?
2: No, já bych zahájil veselou žižkovskou polkou. To bývaly zlatý časy, když mezovka stála. Má to v švih, že jo, ale ne?
1: No tak tohle ne, začneme něčím jiným.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty.
1: Bude to příběh princovský. Bude to příběh Pavla Trávnička, který se narodil 26. října roku 1950 v Konici na Moravě. Jeho rodina ale byla československá. Zkrátka a dobře, maminka byla z Valašské Bele u Ilavy a tatínek z Ivanovic na Hané. Jako malý kluk prožil dětství, jako si to pamatujeme všichni, i v punčocháčích, kterého pak provázeli celým životem jako prince.
2: Takový ty tlustý.
3: Hnědý.
2: Ano, tady jsem se, strašně mi topilo krev vždycky na záchodě, jsem si je slíkl, protože kluci se nám zase posmívali, že jo, tak punčocháči už od dětství, to pamatujeme všichni. No a pak to bylo moje povolání, ty punčocháče byli bílí, no a musíte tak stát, mít ty nohy a pořád se tak tvářit celý život, ať hrajete, co hrajete, jaký chcete role, třeba i dobře, celý život to nevadí, jednou pro vždy zůstane to princ. Ano. Tak jako Pepík Dvořák je vodník, tak já jsem princ.
1: Prázdniny trávil malý Pavel Trávníček u své babičky a dědy na Slovensku. Jezdil tam rád, hlavně proto, že děda byl sedlák. Měl koně, krávy, ovce. Sedlačil za své, protože ve 20. letech 20. století, kdy byla na Slovensku chudoba, odjel do Spojených států amerických a Kanady, aby tam kácel lesy a vydělal si peníze. Když se vrátil, koupil si pozemky a postavil chalupu. Malý Pavel byl v dětství jako uzjevení, když děda ve 3 hodiny ráno vstával a kosil ručně pole. 10x tam a zpátky, s koněm se lopotil do kopce. No a babička?
4: Moje babička, to byl můj první herecký velký vzor, jo, protože ona byla taková bezvadná, rozená vypravěčka. A nejlepší bylo, když už ke konci, jako už byla starší a ty moderní slova už nekapírovala, už je moc nebrala, tak mi právě jednou říkala, Pavlíku, a ona byla z Hané, moje babička hanácky mluvila, podle toho taky byla lakomá, že, co si bude říkat, no, tak to jenom tam na okraj. A říkala, Pavlíku, byla jsem ti nadovolený v tom NDR, bylo to tam nádherný u toho Baltu, všude tma, zima, už tam nikdy nepojedu. No nádherný to bylo, nádherný. A tak ti jedeme zpátky, jste dovoleno a spali jsme ti v Pekingu. Já říkám, kde babi? On říká, v kempingu, promiň, už se to motá. Ona byla skvělá vypravěčka a ona ty situace tak tropila, aniž to chtěla, tušila. Ona mě vzala třeba do restaurace, tehdy jsem se strašně styděl, dneska, když si na to vzpomenu, sedneme do té restaurace, že jo, a ona tou hanáčtinou na toho vrchního, synku, pojď sem, ten se díval, jako já. On říká, no ty synku, na tebe ukazuj, pojď sem. Podívej se, jde mě jídelní lístek, tak jí to dal. Babička si vybrala, samozřejmě to nejlevnější byla, zase já ne, že jo. Tak on, dala mu to, on to přinesl za chvilku. Babička se na to jídlo podívá, říká, tož synku, podívej se, toto je nějaký řízek, já přes něho vidím až k nám na Hano, naseber si to, utíkej s tím do kuchyně, anebo počkej, půjdu sama. A už si to metelila, do té kuchyně, já jsem říkal, to je mostu, na všichni po nás koukali. A za 15 minut takhle vylezla z té kuchyně a přes celou tu restauraci na mě volala, Pavlíku, to je dobrá hospoda, vylezila jsem z toho kuchaře sviňáka 4 masa, sem budeme chodit.
1: Konici u Litovle žil malý Pavel Trávníček jen do svých 5 let. Pak se s rodiči přestěhovali do Moravské Třebové, kde chodil do základní školy a později i na gymnázium. Učitelé je tehdy znali mnohem líp než rodiče. Řada z nich je taky doprovodila i na gymnázium. Na něm studoval přírodovědnou větev a musel dělat třeba deskriptívu. V té době asi ještě netušil, že bude v životě hrát, dělat baviče, stane se princem a že pro mnoho žen bude idolem. Mimochodem, to se stalo i námětem scénky nazvané Nevěrník. Uslyšíte Pavla Trávníčka, Janu Paulovou a Dagmar tehdy Veškrnovou. Ukázka je z kabaretu U dobré pohody v režii Zdeňka Podskalského.
5: Tata, teď dobře sledujte, jak se má taková oklamaná manželka v téhleté situaci
6: zachovat. To mě nedělej, prosím, ale mě, prosím, co když se vrátí? Manželka.
7: Buď klidná, dneska nocuje u tebe kluci, ty já
6: to nebudu vyhážet. Ne, prosím tě, nerozdrhni mě to tam.
8: Dobrý večer. Dáte si taky buchty ke kafi, slečno Blaničko?
9: Co se tady, jak se tady, a proč se tady hlavně, kde se, proč se,
8: Ale prosím, prosím, já se nemenuji Blanička, já se jmenuji Kateřina.
3: Cože? Ale to musí být nějaký omyl, to není možný. Teď ve čtvrtek to přece vždycky bývá Blanička. Ano, ve čtvrtek je tu Blanička, ve středu Marta, v úterý Iveta, v pondělí míváme volno. Ty jsi to nějak přehodil, Zlatovi?
8: Jak tady bývá Blanička, Marta, Vandička, jak tomu mám, prosím, rozumět?
3: Ty jsi to zatajil? Co? No, Zlato, víš, co říkal doktor? Tedy promiňte, slečno, ale doktor řekl, že manžel musí slečny, které jsou s ním ochotný spolupracovat, pravdivě informovat.
8: Spolupracovat?
7: Co je to za bláboli, co to měli
3: za pitomost? No, tak se za to nestýď, no. Nemoc je nemoc, že jo, no.
7: Nemoc, Kateřino, prosím tě, nevěří.
8: Proč bys mi asi tak nevěřila? Ty jsi říkal, že miluješ jenom mě, nesahaj na mě. A teď tady říkáš Blanička, Martička, Vanička.
7: Ona, že když se na ní podívej, ona je trošku blázen. Ona si všechno vymyslela, to ona dělá.
8: No a proč by zrovna teď lhala? Co to děláš? Ona sem přijde, vidí nás tady. Vůbec se tomu nediví? To je zřejmě na denním pořádku. Jseš ty vůbec normální?
7: Já jsem,
3: vůbec nic z toho nedělejte, Katin. Promiňte, Blaničko, já jsem
8: Katinka.
3: Ahoj, Katinka. Poslyšte, Miláčku, ty si to nějak přehodil, víš? A on musí brát kapky. Já mu pro ně skočím, jinak potom bývá agresivní. No. A zapni vzadu, slečně šli. Ano, ona to má rozepnuto, ona tam dozadu nevidí, víš?
8: Nežájme na šli!
3: Co je mu? Erotomanie. Kdyby to neventiloval pomocí hodných slečen, tak by mohl skončit tragicky. Chodil by do parku, tam by jako... Nějakou neposlušnou by mohl i třeba, no, taky. Neskoušel to na vás?
7: Prosím tě, nevěří. To je podraz.
3: Ano, to je podraz, abys věděl, to je podraz, ano, to je, protože kdyby si to slečně řekl, tak teď nemusela mít šok.
8: Já tedy s dovolením tady být nemusím, to si vyřešte sami. Já jsem tady nikdy nebyla, nebudu tady.
3: Ne, naopak vy tady zůstanete, protože já odcházím, a sice odcházím za Ludovou.
7: Cože? Ludva? Jak je Ludva?
3: No, Ludva, no.
7: Cože, moment, promiň, Ludva, jak je Ludva?
3: No, můj Ludva.
7: Mě chceš vyprovokovat? Moment, moment. Buchty, ty jsi přivezla buchty, no, a takový buchty peče jenom teta Anča.
3: Ty můj Otelo, takový buchty peče i Ludva, víš, on je cukrář. Ochutnejte, slečno, podívejte se, jsou strašně výborní.
8: On nemá Ludvu, on má buchty, já tady nebudu.
3: Ale budete se sem ráda vracet, víte, že se sem vrátíte.
8: Já se sem vrátím, ale někdy.
7: Prosím tě, nevěří ani slov, já nemám slov.
8: Proč by se mi asi tak nevěřila, ty erotomane, jeden prolhaný.
7: Kačkejko,
3: a žádný násilnost. No, věříte, že takovému manželi přejde chuť na buchty i... na buchty?
9: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Tenhle díl a tato hodina vysílání patří Pavlu Trávničkovi. Probrali jsme jeho dětství, teď to jeho mládí. Strávil ho především na Janáčkově akademii muzických umění.
2: Jsme byli takový ročník, se mnou v ročníku byl Sváťa Skopaval, Pavel Zadníček, Mirek Donutil, nad náma byl Bolek Polívka, Bartoška, Jana Švandová, takový vrch jsme byli kolem toho 68. roku, takže na školu všichni vzpomínáme strašně rádi. Škola byla základ všeho toho, já bych řekl, že to bylo nejhezčí období mýho života, tak se do té školy všichni rádi na ní vzpomínají a vrací se. Jirka Bartoška byl na vojně, si vzpomínám, taky byl na těch talentových zkouškách a vypráví se o něm taková historka, že přišel na ty přijímací zkoušky ve vojenském, v těm kopřivový, taková ta tlustá, odporná uniforma. No a prej, jak se dávají u přijímacích zkoušek hercům, adeptům teda herectví, tak se dávají etídy, jo, aby se poznalo, jak ten herec rychle zareaguje, jak je vtipnej, rychlej, pohotovej. A ta komise se nudí samozřejmě, protože už tam sedí týden a pořád další a další herci, stovky lidí, tak se nudí, tak si vymýšlí ptákoviny samozřejmě. Tak prej Jirkovi Bartoškovi dělal, zahrajte nám, jak byste nám zahrál rezavějící konzervu. A Jirka je chytrý kluk, jak se zamyslel a začal dělat. On říkal, co to děláte? On říkal, rezivím, rezivím. No vyhodili ho okamžitě. Tak on se měl k odchodu a pořád v těch dveřích tak přešlapoval. A předseda té komise se ptal, tak co chcete ještě? Říkal, já nemůžu odejít, musíte mě přijmout, já to mám v denním rozkaze od náčelníka. Tak ho prej takhle vzali. Tak se takový vypráví, ale tím se herci mezi sebou baví, že se drobně takhle špekujou.
1: Kdo ví, kde tehdy v Brně bydlel Pavel Trávníček? Zřejmě někde na koleji nebo v podnájmu. Podobná věc se řešila mnohem později i v televizní komedii Sardinky aneb život jedné rodinky v režii Ivo Paukrta. Partnera Pavla Trávnička si tu zahrál Jan Kaniza. A přišli se zajímat o jednu výměnu bytu u odvárků. Zazvonili u dveří, které jim otevřeli Rudolf Rušinský a Slávka Budínová.
3: Tak to já nechápu, že, tatičku?
4: Prosím, pardon, ale tady na vizitce je napsáno také paní Odvárková.
3: Ano? Ach tak, vy myslíte naši dceru?
5: Pravděpodobně. My jsme totiž ohledně té výměny zde.
6: Hejte, tady vůbec o žádnou výměnu nejde, protože naše dcera dostane byt od Národního výboru, víte? Naschledanou.
3: Naschledanou. To jsou lidi dneska, víte?
6: To možné? To.
3: Je, našidou. Tak co? Co pak jste dostali?
5: Hovno.
3: Co? No tak to se mluví.
5: Máme naději, tak akorát na čtvrtou kategorii.
7: Za 10 let.
3: Co? Pánové!
6: Ano.
3: Prosím vás, račte se laskavě vrát. Prosím.
6: Já bych na sídliště stejně nešel.
2: Divadlo je záludná věc, já si vzpomínám, když se začíná, tak člověk, jako studenti jsme chodili hrát malý roličky, právě paní nesu vám psaní do Státního divadla, do Janáčkova divadla, aby jsme se naučili, co je leva, portál pravý, portál forbína a tak, aby jsme se prostě tu praxi naučili a vzpomínám si, že co se všechno je možné, co se v divadle uděje. Hrál se Alžběta Anglická, já jsem tam měl poměrně docela u režiséra Šorma velkou roli, ale to je vedlejší, ale samozřejmě režíruje i děkovačku nakonec, jo. Napřed se jdou poděkovat ty nejmenší role, pak větší, střední a nakonec hvězdy, hlavní role, jo. No a teď se stala neuvěřitelná věc, tam se si poprvé uvědomil, jak si člověk musí dávat v divadle majzla hroznýho, protože se šel poděkovat jeden kolega, který tam hrál nějakýho halapartníka a šel dopředu, poděkoval se, no, před ty nejmenší role a měl narežírovaný odchod dozadu. ten černý samet, jak vykrývá ten prostor. No jo, jenomže hledejte ten rozstřih v tom černém sametu, že jo? Světla, reflektory, premiéra, tréma, tak on došel k tomu sametu a chvilku hledal ten rozstřih, nemohl ho najít, nevěděl už co, tak znervózněl, šel zase dopředu, zase poděkoval. Hlavní role už nikoho nezajímaly a všichni začali sledovat tohohle toho chudáka. A on na tom trval, ale jo, zase šel k tomu rozstřihu, hledal, nevěděl, zase sešel poděkovat do dopředu. Ani ho nenapadlo, že může odejít doleva nebo doprava. Jo. Zase šel k tomu. Tohle to celý sledoval inspicen, který řídí představení a vyšel ven z toho, vzal ho za ruku a odvedl ho takhle. Divadelní život.
1: První angažmá získal Pavel Trávníček na 3 roky v divadle Bratří Mrštíků u Milana Páska. Už tehdy si myslel na to, že by mohl hrát i v televizi, jenže v Brně tolik šancí nebylo. A tak odešel do Prahy. Nejdříve hostoval v Činoherním klubu v Ženském zákonu Josefa Gregora Tajovského, pak si Michal Pavlata před premiérou Sny noci svatojánské v divadle E.F. Buriana zlomil nohu a on zaskočil v roli Demetria. A tak zůstal v angažmá pod vedením Josefa Větrovce celých 6 let, než přešel do divadla ABC, kde hrál plných 14 let, hlavně konverzační komedie. A do té televize? To se dostal taky. Mimochodem v té se odehrává i následující scénka společně s Janem Přeučilem.
8: Pojďte dál. Uvolněte se.
9: Děkuji.
8: Podívejte, já jsem si přečet ten váš námětíček.
9: Ano.
8: A řeknu vám upřímně, není to špatný.
9: Vážně? To bych ani nečekal.
8: Já taky ne. Má to jiskru, náboj, zacílení.
9: A mluvíte o té love story, kterou jsem si vám dovolil poslat? Poslat?
8: No, o čem jiný?
9: A chvilku to vypadalo jako posudek na střelnou zbraň.
8: Prosím vás, tady to mám před sebou. Je to silný příběh. A chytí za srdíčko, to já poznám. Třeba ta scéna. Víte, jak tam sní?
9: Jak myslíte, jak on čeká dole pod balkónem, že? A je vlahá noc, ona úplně náhodou zcela z ničeho nic vyjde na balkón a má v ruce růží.
8: No, k detailům se ještě dostaneme. Teď si projdeme připomínky. Mám k tomu prakticky jenom pár malých drobností.
9: Opravdu? Ano. To mi skutečně lichotí, ano.
8: Jak říkám, příběh funguje. Stručně řečeno,
9: příběh milenců z Verony, ano, a je to láska až za hrob.
8: No tak sám bych to nevystihnul líp. Ale v tom právě vidím ten problém.
9: V tom hrobu?
8: Ne, v těch milencích. Podívejte se, naše cílová skupina je 30+. Víte, co to znamená?
9: Ne, ani ne, ale plus to zní docela pozitivně.
8: Jak pro koho? Pro vás to znamená, že na to nebudou koukat mladí, pochopitelně. Ty jsou někde v různých jazzových lokálech a nekoukají se večer na televizi.
9: A co mám jako, co já s tím mám dělat? To mám běhat po nočních klubech a přemlouvat je, aby se šli dívat domů na televizi.
8: No to by stejně nepomohlo. Stačí, když podívejte, lehce upravíte námět. Nechci vám nic podsouvat, ale co kdyby vám to udělalo, kdyby to nebyli milenci, ale manželé. Manželé z Verony. To zní dobře, ne?
9: No, možná, že by se s tím dalo něco dělat.
8: To rád slyším. Podívejte, takové manželství nabízí šikovnému autorovi spoustu dramatických situací. Zvlášť, když vezmeme určité jakési rozdíly mezi manželi.
9: Rozdíly? Jaké rozdíly?
8: Například rasové. To je téma up to date, jestli rozumíte.
9: Ani tak zcela moc nepřesně.
8: Nevadí. Představte si, že manžel má jaksi tak trochu tmavší pleť.
9: Jakože je černoch?
8: Ne tak úplně. Řekněme maur. Ale žádný mladý šlechtic. Ať je to voják, generál, černý jak holínky. To je drama, cítíte to taky?
9: No, ani to zatím tak nějak moc necítím.
8: Tak si představte, manželka blondětá krasavice a maur. Prudkej, ohnivej, žárlí, že by skoro muškrtil.
9: Já myslel, že si nakonec oba vezmou jed.
8: Jed? Prosím vás, jed? Školácká chyba, prosím vás, taková nuda. Na kameru naprosto nezajímavý. Ale když ho vidí, jak se válí po ní a těma černýma prackama, jak jí rdousí, nádhera. To vám každý rád natočí i ve 3D.
9: No, jestli to jde, tak...
8: Co by nešlo? Podívejte, přepište tu svoji limonádu a strčte to z Verony do Benátek. Byl jsem tam loni na dovolený, moc pěkný Benátka.
9: No, když myslíte, jak myslíte, jestli mi na to dáte smlouvu?
8: No, vidíte, samozřejmě, stačí trochu tý autorský pokory. Dobrý nápady já vždycky rád podpořím a to je pochopitelně o mě známý. Poslyšte, řekněte mi, jak se vlastně jmenujete?
9: Já, Shakespeare, William Shakespeare.
8: To mi nic neříká. Ale možná, že z vás něco jednou bude.
9: O, děkuju, já se vynasnažím a já něco načmárám.
8: Shakespeare, zajímavé!
1: A před písničkou ještě jedna historka z režijní práce o režiséru Evženu Sokolovském.
10: On má takovýhle hlas, takhle mluví. A měl takový nějaký problémy doma v rodině, hlavně s tchýní. A říkal mému kolegovi herci Pavlatovi, Pavlata, pojď sem. Už jsem přišel, jak se jí pomstím. Vytočíš k nám domů číslo, zavoláš tchýní. A řekneš do toho telefonu, zemřeš a položíš to, jo. Pavla, to ty to uděláš, ty mě dobře imituješ, takže to pojď sem, vytoč to číslo. A on to vytočil, to číslo, a to je Pavlata do toho tam tchýně. Pavlata do toho řekla, zemřeš. A ten Sokolovský, ne mým hlasem, ty blbče.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: slova pod kabátem schová. Rač teda, látky je dost. Račte dál.
1: Písnička z pohádky Kalhoty od Krejčího Zelhoty. Teď se dostaňme naplno už k nejslavnějším filmovým i televizním rolím Pavla Trávnička. Správně odhadujete, že jde o roli prince.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Zahrál si ho třeba ve Strnadově filmu Čas lásky a naděje.
3: Dovolíte, abych se představil? Leutnant Egon, princ Fimberg.
4: Vy jste princ?
3: Ovšem.
4: Opravdu princ?
3: Vaším službám. Zachránila jste mne?
4: Zachránila. Vždyť jsou to jen štěňata paní hraběnky.
1: Obsazen byl i do pohádky režisérky Libuše Koutné Jak se mele babí hněv. Hrála tam s ním Dagmar Patrasová.
5: Miloň jméno mé a... A jú.
6: Vážně se ti tolik líbí?
5: Ano, ano, prosím, jste nejkrásnější, nejvyvinutější, nejdokonalejší, nejoblíbenější, nejspanilejší, nejlíbistější.
6: Počkej, přestaň. Taky se mi docela líbíš.
5: Jo, vážně, jo.
6: Řekl jsi mi tolik krásných slovíček, že akorát nevím, proč chceš být u nás jenom jako sluha.
5: No a co bych já u vás mohl být jiného než sluha?
6: No, třeba jako můj nápadník. A nebo... A nebo jako můj ženich.
5: Vážně? Vy byste... Tedy ty bys chtěla, je to pravda?
1: Nejslavnější princovskou a taky vůbec první filmovou rolí byl pro Pavla Trávnička princ v pohádce Tři oříšky pro Popelku. V roce 1973 byl ještě studentem a Vorlíček ho do té role obsadil díky Jaroslavu Soukupovi, který tehdy jako posluchač natočil absolventský film. Jednu z rolí tam hrál právě Pavel.
7: A vlastně režisér Vorlíček hledal podle katalogu hereckýho herce do pohádky, takže listoval tím katalogem a tam si je tak tam zval a každý tam den tam proběhlo 10, 20 princů a další. Takže já jsem měl taky na ty kamerové zkoušky takový klasika, tak se na mě podívali, na ty nohy, punčocháče mi oblíkli právě, jestli to půjde vůbec. Říkám, máš trochu nohy do O, jako fotbalista. Já jsem říkal, já jsem hodně hrát. To se spraví, to se srovná, násilím se to srovná. Takže takhle to klasicky, jak jedna dívka ke štěstí přišla, jeden chlapec ke štěstí přišel, tak jsem se nějak režisérovi Vodlíčkovi zalíbil a zalíbilo se mu taky Libuška Šafránková, tak nás tak dal dohromady, koukal na nás, říkal, jste oba dva z Moravy, dobře, tak to budete hrát. Takže jsme takové k tomu přišli.
8: Na to neskoušeli, jestli umíte jezdit na koni?
7: No, já jsem neskoušeli, protože oni u filmu, co nejde normálně, tak u filmu jde okamžitě všechno hned, jo. Že říkal, umíš jezdit na koni? Já jsem říkal, no, u dědečka jsem na koni seděl, ale říkal, no ne, to musíš mít jako princ, jezdit sedlo a tak. Budeš se chodit učit jezdit na koni, tak my se hnali jokeje, Tomáš Černý, tehdy mistr republiky v parkouru v Ivanovicích, takový jízdárně. A já jsem tam přišel a Tomáš říkal, já mám na úkol tě naučit jezdit na koni okamžitě hned. A říkal, je to blbost, nejde to, ale pokusíme se o to. A říkal, a já to vezmu s tebou takovou razantní metodou, aby to teda bylo rychle. Tak mě posadil na toho koně, říkal, dávej pozor, kuně ušlechtilý chytrý zvíře, jo. Kuň hned pozná, že na něm sedí blbec, jo. Tak já jsem sedl na toho koně a říkal, no a pobídni ho do toho, do těch slabin toho koně. Já jsem ho pobídl a kůň nic lelkoval po krajině, nevšímal si mě, říkám, pozná, že na něm sedí blbec, ale to je jasný. Říkal, tak takhle by to nešlo, tak to vezmeme takhle a pořád mluvil a takhle nenápadně vzal takovou lať, když jsem se nedíval a toho koně zezadu přetáh po té zadnici, ten se příšerně lekl a vyrazil z té jízdárny se mnou do volné přírody, no tak jako každý, že, co jsem měl nic, tak jsem pustil všechno, chytil jsem se ho kolem krku a držel jsem se. Držel jsem se a jeho jediným cílem toho koně bylo, jak se mě rychle zbavit, jo, přirozeně. Takže si on mrchal Vácha vybíral sami takový místa, kam se vlezl jenom on. Jak viděl dva stromy blízko u sebe, tak neomylně mezi ně. No já jsem byl orvaný, krvavý chloubice a takhle, ale po půl hodině toho koně to přestalo bavit, nezbavil se mě, tak zamířil zpátky zase na tu jízdárnu, schvácenej, byl takový spěněný ten kůň a přiběhl na tu jízdárnu a tam v rohu byla taková kupka sena, hnoje, takovej myšmáč a já nevím, jestli se chtěl podrbat na zádech nebo co a ten kůň, nebo to bylo jeho oblíbený číslo, co já vím, takhle na bok a leh si do té kupky a začal se tam takhle jako vrtět. Já pořád na tom koni, ale já jsem se z té křeče nedostal a furt jsem se držel. A takže jsem byl v tom hnoji s tím koněm a celý tohle to pozoroval menšík a říkal, je hele fekální princ.
6: Dobrý večer, výsosti. Děkuji vám za pěkné přivítání.
5: Totiž já vás... Promiňte, překvapila jste mě.
6: Já myslela, že mi jdete vstříc.
5: Ne, naopak, chtěl jsem odejít.
6: Tak to vás nesmím zdržovat.
5: Ale už nechci. Smím prosit?
6: Nebylo by to lepší s hudbou?
5: Proč nehrají preceptoré?
9: Hrajte!

když vidím, co jsme odjezdili na tom koni, tak úplně žasnu. A ještě jeden, je tam jeden slavný záběr pro mě, protože je ten poslední záběr z toho filmu, jak jedeme já za Popelkou, že jo. A Radiša Vodlíček říkal, no a pojedete pořád rovně po té pláni, půjdou titulky a půjde písnička, God bude zpívat. Takže se rozjedeš, Pavle, po té pláni a uháněj, furt co to dá, bude to dlouhý. Takže takhle to vypadalo jako rovina. A já jsem sedl na toho koně a rozjel jsem se od té kamery, šuba asi po 20 metrech, zmizel a zmizel kůň, já taky. Ono to vypadalo, že je to rovina, ale tam byla taková stráň a ten kůň, a před sebou jenom vidím dvě uši z toho sněhu, jak takhle si říkal, a Vodlíček volal, co tam děláš, jeď dál, já pám, nemůžu, nemám koně. Tak já jsem jediný člověk, který utopil v závěji koně, tak přijel traktor, tak ho vyhrabali potom a podařilo se to.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Je třeba doplnit, že za roli prince v Třech oříškách dostal Pavel Trávníček na přehlídce filmu pro děti v Ostrově nad Ohří cenu Zlatého dudka za nejlepší chlapecký herecký výkon. A to jeho roli nadaboval už zesnulý herec Petr Svojtka. Bylo to kvůli jeho moravskému mluvenému projevu. Zatímco později se svým hlasem vypracoval na opravdovou špičku. O čem teď mluvím? O jakém oboru, který miluje Pavel Trávníček?
2: Tak to je disciplína, která se jmenuje dabing. A já myslím, že mnoho herců se tím živí a mnoho herců má dabing rádi. A je to taková, začíná se od malých rolí samozřejmě. Jsme začínali jako všichni ještě v Brně, když jsme byli, tak jsme měli takovou třeba roli, když jsem řekl vždycky třeba dobrý den, nashledanou, ano, děkuji, smlouvu. To by byla všechno, celá role. Jo. A, takže jsou velký role, malý role. Ale ty malé role taky někdo musí, že jo, dabovat. A tuhle se jednou bavili herci takhle ve studiu schválně a soudili, kdo měl nejmenší roli, jo. No, a jeden kolega říká, já tam jednou takhle přijdu a dívám se na tu smyčku, na ten film a říkám, pane režisére, co tady mám dabovat? A říká, no, jak ten kočí vyleze na ten kozlík a udělá na ty koně, tak to mi právě nadabuje. A říká, to nic není, já tam jednou přijdu a tam zase taková tma, na tom filmu jenom zase tak v dálce mihotá takový světýlko a taky se ptám, pane řidiče, co tam mám dabovat? A říká, to je z hornického prostředí. Horník leze štolou, má kahan a na konci ten kahan sfoukneš, tak to mi nadabuje. A ten třetí říká, pánové, to nic není. To dabingový studio je hned vedle, jak já bydlím, jo. Takže když jdu takhle někdy kolem a nemám tam žádnou roli, nejsem tam obsazený, ale zajdu do toho dabingového studia, na stole leží prezenční listina, tak se podepíšu a dostanu 120 korun jako já.

0: Je takové ticho, že nikdo nemluví.
1: Možná, že ta dnešní zábava trochu zlepší náladu.
2: Co to bude večer za film, otče?
1: To jsou tajné informace, BJ. Nechci zkazit plukovníkovi Potrovi překvapení.
0: Radši ať je dobrý. Tenhle dav by zmlátil i Shirley Temple.
3: Počkej, vojáku, zkontroluju ten tác. Nedojedl si hrášek.
4: Je tvrdý jak kámen, ulomil jsem si zub.
3: Ty mrháš jídlem, podívej se na ten tác.
4: Nemůžu, pane, je mi z toho špatně.
3: Nedojedl si maso.
4: To maso je tlusté. Vlastně jsou to brambory.
3: Uvědomuješ si, že třeba v Polsku lidé hladoví?
4: No, to můžete jim to poslat.
5: Co tady máš za problém, Barnes?
3: Pane, jsem důstojník přes odpadky.
5: No, to všichni ví.
3: A hrozně se tu mrhá jídlem, hlavně řepou, fazolemi a obalovanými játry.
5: To je pro tebe překvapení.
3: Co kdyby se toho zmocnil nepřítel?
5: Tak bychom vyhráli.

0: dobrý. Já si myslím, že je to jeden z nejlepších seriálů, co jsme tak jako dělali a dabovali, protože jednak Alan Alda je skvělý herec, ale takový eruptivní, výbušný to herecí. Těžko se daboval. Hodně práce a mluví jako kulomet strašně rychle, takže se mi to dalo zabrat a my jsme to tak těch 160 nebo 170 dílů nadabovali asi za 2 roky téměř, takže jsme tam po sobotách, nedělích strávili svůj život, ale dělali jsme to rádi, protože to bylo nesmírně vtipný, chytrý, žádná jeho americká telenovela, nic takového. A tak ten seriál je prostě válečný, což je vlastně...
1: Ale tam je spousta vtipů, který jenom tak hodí a už běží něco dál, ne. Že... Někdy to člověku ani nedojde, nebo to dojde později.
0: Tam měli takový, což se nám podařilo, ty umělý smíchy, jak jsou tam dobudovaný, že jo, to znáte z těch seriálů a všem to pije krev, protože vás navadí, když se máte smát a kdy ne. A nám se to z toho podařilo vypudit, že to tam nebylo. A prostě Šťabajzna, když to viděla, ona byla tady v Praze, říkala, to jste měli štěstí, to nám se nepodařilo. To je dobře, že se vám to podařilo.
2: O, díky bohu, že jsem na vás narazil. Právě umřel Stalin a oni nevědí, kým ho nahrát.
3: Prosím.
2: Tak jsem se přihlásil. Nejlepší způsob, jak pomoci míru, myslím si, že pokud budu premiérem Ruska, na to bude odpovídat na mé telefony.
3: Pirsi, přestaň.
2: Chtěl bych na vás vyzkoušet svoje slogany. Co si o nich myslíte? Když nemáte rádi zimu, vypadněte ze Sibiře. A co tohle to? Tahle země přestaň, potřebuje 5-centového cara.
4: No, výborně. Major Hulihanová bude ve velice zábavné společnosti, takže já mohu teď odejít.
3: Ne, my jsme právě teď chtěli... Ty blbče, ty jsi na Sibiře, tam umrzne ta tvá pusa.

0: Legendární seriál Mesh se odehrává v průběhu tříleté korejské války, ale na televizních obrazovkách se vysílal celých 11 let. Čerpal přitom ze skutečných zkušeností lékařů. Víte, že Alan Alda podepsal smlouvu na roli Hawkeyho pouhých 6 hodin před začátkem prvního natáčení a během epizod odmítal nosit vojenskou čepici, což štáb nakonec i akceptoval.
1: My jsme se nepotkali, já jsem byl pryč, on byl tady, ale říkali mu, že tady dabuje do češtiny jeden český herec a že hodně hraje prince. A Alda se zamyslel, prej říkal, to je dobře, tak já až se vrátím do Ameriky, tak nadabuju zase toho prince do angličtiny.
2: Je to báječný muž.
3: Evidentně jste prožili hezký večer.
2: To rozhodně ano. A díky, že jsi ze sebe dělal šaška.

pravda, že taky na Meš vzpomínám velmi rád a taky vzpomínám na něj proto, protože tam jsem poprvé zjistil, že na ty písmena špatně vidím. A jak koukáte pořád do té obrazovky a ke konci těch seriálů toho Meše, tak to už jsem musel jít očaři a dneska už bez brýlí

0: ani ťuk. Takže ono to všechno něco obnáší. Neříkám, že je to jenom z toho, ale když si vezmete těch hodin tam strávených, kdy koukáte do té zářící obrazovky, tak je to někdy velmi a velmi namáhavý. No.
1: To je to trápení, o kterém divák nemá ani potuchy.
0: Nesmí, divák nesmí vůbec vědět, jak se těžce zkouší v divadle, nebo tak. Musí to vypadat strašně samozřejmě, lehce, že to prostě vysypěte z rukávu a tak. Takový to úporný herectví, jak někdo trpí hrozně při té roli, to divák to ani nemá rád. Já si myslím, že divák jsem zjistil, že ani nemá rád moc, když má herec příšernou trému, že jo. Ho vidíte, jak se klepe a on má být jako to. No ale premiéra je od toho, že jo. Premiéra. Já nezapomenu na svoji první premiéru, jsem měl, jak jsem říkal, mý první angažmá divadlo Bratří Mrštíku. A hrál jsem Raduze, Mahule, na všichni to znáte, krásná pohádka. A moje kolegyně jedna, Eva Gorčicová, ta symbolizovala takový tanec v takových červených šatech na tu předehru a do toho se říká, ano, jsem pohádka, kdo za mnou půjde, povedu ho a tak. A pan režisér Pásek říká, no a ty na ten úvod budeš takhle tančit, takový expresivní tanec a bude to nádherný. No a byla premiéra, že jo, úvod, suk, krásně, jsem pohádka. Eva vytančila, jeden skok, druhý skok, pirueta, šup a zmizela v tom propadlišti. Spadla do těch tympánů. A já jsem nastupoval hned za ní a teď koukám, kde ona je a koukám, že je v tom orchestřišti a zrovna slyším, jak ona říká, jsem pohádka, kdo za mnou půjde? Tak jsem říkal, já to teda určitě nebudu. A ona furt volá, kdo za mnou půjde? Já jsem nepochopil, že ona chce vytáhnout z toho orchestřiště. Takže to byla strašně, diváci se smáli asi 2 minuty, to byl šok, ale od toho jsou premiéry, aby se něco přihodilo.
1: No, ale je to úžasné, rázem jste se stal miláčkem publika.
0: No to je jo, komedie to sice nebyla.
2: Od roku 1990 působil 3 roky v Hudebním divadle v Karlíně jako umělecký šéf. Pak si založil vlastní uměleckou agenturu a v roce 1994 zrežíroval třeba i hudební komedii Zasněžená romance. Na televizi Prima měl pořad Caruso Show a později společně se Sabinou Laurinovou na televizi Nova pořad Doremi. Ještě se sluší doplnit, že první manželkou Pavla Trávnička byla herečka Simona Stašová, druhou baletka Eva Števková. A třetí, provozní divadla Skelet, Lucie Vrbová. V roce 2015 se pak oženil s Monikou Fialkovou. Dnes už si užívá zaslouženého odpočinku. Možná i proto, že zdraví tolik neslouží.
0: Kde jsou ty doby velebné, kdy naše údy byly ohebné? Až na jeden. Ty doby dávno minuly, teď jsou mý údy strnulý. Až na jeden.
2: Mějte se krásně a úsměv na rtech držte dlouho.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.